0: sankce proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí na to tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská enkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy nebo na Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
1: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, u kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
0: Sport. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
2: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
0: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin a 45 minut. Zelená vlna.
3: Známe lepší cestu. Nehoda na silnici 3 na Táborsku a uzavírka v Českém Krumlově. Na silnici 3 ze Soběslavy do Tábora srazilo osobní auto Divoké prase. Nehodu, omezený průjezd, možné překážky čekejte mezi Klenovicemi a Roudnou. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady a Kolín opravují značení. Kilometry 38 až 39 mají zavřený pravý pruh. To omezení má trvat ještě půl hodiny a teď se úsekem projíždí plynule. A v Českém Krumlově je nově neprůjezdná Věncova ulice. Uzavírka kvůli opravám silnice je od křížení ulic Krásné údolí po ulici Uci. Cihelny potrvá do 9. října a objíždí se po ulici 5. května. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Společnost vám dělá noční Radiožurnál a teď také naše pravidelná noční soutěž. Tento týden o CD Gramo Tingle Tangle od Suchého až Litra. Jedná se o záznamy pořadu Gramo Tingle Tangle z roku 1968, kdy od května až do června každých 14 dní usedli k mikrofonu Jiří Suchý a Jiří Šlitr a jejich hosté. Po srpnu 1968 už pořad nepokračoval, takže další díly už pánové nepřidali, ale jako bonus na CD najdete také jednu nahrávku už z roku 1966. Takže kdo si chcete připomenout jednak slavné hity, ale také humor této autorské dvojce, tak s námi soutěžte, a to právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční Radiožurnál a Adam C.

0: Carolina Lyre v nočním radiožurnálu a teď je tu soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru známe, pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Ano, tady Jaroslav.
0: Jaroslave, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení v rychlosti, prosvištím pravidly. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to. Včera jsme se ptali na rodiště Jiřího Suchého a dnes se budeme ptát na Jiřího Šlitra. Nebudeme hádat jeho rodiště, jelikož zálesní Lhota na Semilsku, to by asi na uhádnutí byl celkem oříšek, ale budeme se ptát na vzdělání Jiřího Šlitra. On totiž měl doktorský titul z Univerzity Karlovy a nás zajímá, ve kterém oboru. Za A byl doktorem medicíny, za B doktorem veterinární medicíny, anebo za C doktorem práv.
4: Já zkusím... Za B
0: zkoušíte veterinární medicínu.
4: No.
0: Tak ta se v Praze vlastně v novodobých českých dějinách studovat ani nedá. Studuje se v Brně a mám pocit, že naposledy v Pražské univerzitě to bylo někdy 18. století a to by asi Jiří Šlitr úplně nestihl. Tak to určitě zkuste příště. Díky moc za zavolání.
4: Děkuju, taky.
0: Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
5: Dobrý den, tady Adéla.
0: Adélo, také vás zdravím a vítám vás ve vysílání. Vám už tam zbyly dvě možnosti. Buď to byl Jiří Šlitr doktorem medicíny, anebo doktorem práv.
5: Doktorem práv.
0: No jasně, doktorem práv, já vám gratuluju.
5: Děkuji.
0: To jste věděla nebo jste typovala?
5: Já jsem to slyšela někde, jsem to četla.
0: Jasně, rozumím tomu. Tak vidíte, i tyhle ty informace, takové trochu kvízové, se můžou někdy hodit v noční soutěži radiožurnálu. Takže velká gratulace a jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
5: Ano, děkuji.
0: Díky.
5: Naschledanou.
0: Naslyšenou. A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Hudební novinka Malinový sirup, to byla vzpomínka na léto v podání Miraj. A teď už další téma. Agenti umělé inteligence od ChatGPT se dostali na internetové stránky několika amerických úřadů. Alarmující je, že jim to nepřikázal žádný člověk a agenti to udělali sami od sebe. Firmy OpenAI a Anthropic to přiznali až poté, co je odhalili nezávislí výzkumníci. Podle deníku Axios jde přitom jenom o zlomek problému a experti už vyšetřují desítky tisíc podobných případů. Jak vážné to je a co s tím americká vláda hodlá dělat, na to se naší washingtonské zpravodajky Jany Ciglerové ptala moderátorka Zuzana Burešová.
1: Na které americké úřady agenti umělé inteligence zaútočili a dostali se třeba k nějakým citlivým údajům?
2: Firma OpenAI potvrdila zjištění deníku New York Times, že její agenti našli volně na internetu přihlašovací údaje, pak si stáhli data z čítacího úřadu, který spadá pod ministerstvo obchodu, a data z webu burzovní komise přenesli jinam. Ještě se pokusili proniknout k datům úřadu pro občanská práva, to zase spadá pod ministerstvo školství, ale to se jim nepodařilo. A úřady shodně tvrdí, že šlo o veřejně dostupná data, že nic citlivého tím pádem neuniklo, ale samozřejmě se nabízí otázka, proč to vůbec ti umělí agenti udělali, co to znamená do budoucna a jestli by to ty úřady taky přiznali, kdyby na to ti novináři nepřišli.
1: A jak na ta zjištění reaguje samotný Bílý dům? Chystá třeba Donald Trump nějaké regulace?
2: Spíš naopak, prezident Trump byl minulý týden v OSN, měl tam projev a tam zopakoval, že regulaci umělé inteligence odmítá, že by to brzdilo inovace, že by to mohlo zbrzdit americký náskok před Čínou, ale už vidíme, že uvnitř jeho vlastní administrativy zaznívá ostřejší tón. Například šéf Federální obchodní komise Ferguson říká, že agenti jsou jen nástroje, takže za ty škody odpovídají jejich vývojáři a u nich je možné tím pádem vymáhat škody, ale obavy mají i republikáni v kongresu, třeba spolupředseda poslaneckého výboru pro umělou inteligenci Obernolty to označil za další příklad ztráty lidské kontroly.
1: A co znamená, že firmy prověřují desítky tisíc incidentů? Je to opravdu tolik útoků?

0: Předpokládá se, že čím víc AI bude dostávat informace, čím víc bude chytřejší, tak tím víc roste pravděpodobnost podobných úniků.
1: O bezpečnostních incidentech AI agentů mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy připravila Adéla Burešová.
1: 14 osobností převzalo stříbrnou medaili za svou práci nebo reprezentaci Česka v cizině. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS ocenil třeba Elenu Gorolovou, která bojuje za práva nedobrovolně sterilizovaných žen. Mezi laureáty je i zakladatelka sanitky splněných snů Petra Homolová nebo hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák, kteří pomáhají pacientům s roztroušenou sklerózou. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 subjektů kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Sankce se nově vztahují na několik ruských sportovních center nebo pořadatele dětských táborů v Rusku, dále na ministry školství a sportu v okupovaných regionech. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na unijní území. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
2: Sport.
1: Hokejisté pardubického B týmu drží po kompletním 8. kole Maxaligy vedení tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Soběslavy a uzavírka v Hodkovicích nad Mohelkou. Dálnice teď bez nahlášených nehod. Na silnici 3 ze Soběslavy do Tábora srazilo osobní auto zvěř divoké prase. Omezený průjezd čekejte mezi Klenovicemi a Roudnou. V Hodkovicích nad Mohelkou nově zavřeli nádražní ulici, most nad 35 do Liberce a Turnova. Směr jízdy Liberec se nedá sjet do centra Hodkovic ani z něj najet. Uzavírka kvůli opravám potrvá do půlky října. Objíždí se otočením na vedlejších sjezdech 29. kilometru u Jeřmanic nebo 39. u Paceřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Máme necelé 4 minuty po 2:30, jak už bylo řečeno, pokračuje noční radiožurnál a pustíme si britskou DJku a zpěvačku Sonic s písní Sky.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková má za sebou skvělou sezónu, ve které jako první Češka v historii ovládla finále světového poháru. V Mexiku pak ještě odpočívala u moře a teď se vrátila domů a za chvíli ji uslyšíte v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Česká lukostřelkyně Marie Horáčková uzavřela úspěšnou sezónu před 2 týdny triumfem ve finále světového poháru v Mexiku, kde si poté dopřála i týdenní dovolenou. Teď už je světová šampionka z roku 2023 znovu doma v Plzni a přemýšlí o olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Rozhovor s Marií Horáčkovou natáčel v klubovém tréninkovém areálu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Marie Horáčková je konečně doma po velmi úspěšném završení sezóny, kdy jste ovládla finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň, tak už jste si stihla trošku odpočinout?
2: Já jsem ještě v tom Mexiku v pár dní zůstala a jela jsem trošku zregenerovat k moři a návrat teda je docela náročný, hlavně co se týče časového posunu, tak tady se nastavit zpátky na ten český čas je pro mě dost těžký, protože jsem i přirozeně hodně noční sova, takže do nutit se jít spát prostě v 10 nebo v 11 je pro mě aktuálně dost nemožný.
1: Ještě se vám u moře honily hlavou vzpomínky na to fantastické zakončení té sezony, skvělá atmosféra v Mexiku, finále světového poháru a vy na tom nejvyšším stupínku.
2: Jo, to je zážitek, který je potřeba si nechat vstřebávat pár dní a měla jsem několik okamžiků, které se mi pořád jako vracely, nejvíc asi okamžik úplně posledního šípu, kterým jsem vlastně mohla teda zakončit a vyhrát, tak ten moment, kdy to mám natažený a je úplný ticho a člověk slyší jenom cvakání foťáků, který se snaží zachytit ten moment, jestli to jako bude nebo ne. No a potom vlastně jenom to, že jsem vlastně i věděla, že ten výstřel byl dobrý, připravila jsem se na něj. Ať je to 10, což bylo, tak potom prostě ta euforie je fakt velká.
1: Víte to hned, jak ten šíp opustí váš luk, že ten výstřel se povedl a že z toho může být klidně ta 10 zmíněná?
2: Jo, ono to je vlastně na principu toho, jak si to člověk vlastně připraví, jak si připraví na tom v hlavě. Já jsem si na to vzala trošku pár vteřinek víc, nenatahovala jsem hnedka při spuštění mojí časomíry, ale věděla jsem, že to bude.
1: Teď tedy je po sezóně, která byla velmi úspěšná, dá se říct, anebo drobné zklamání z toho, že na mistrovství Evropy po vítězství v kvalifikaci jste to nedotáhla, řekněme, k medailovému cíli.
2: No, je to, mám přesně takhle smíšený pocity. Na druhou stranu jsem nesmírně šťastná, že ten konec vyšel a já jsem fakt měla trable s vybavením, takže než jsem dokázala zkombinovat to, co mi fakt sedí, tak prostě vzalo tu daň na těch jiných závodech a ta sezona letos nedávala prostor k tomu, abych mohla třeba na to mistrovství Evropy mít ten look jiný, který jsem potom třeba použila v tom Madridu nebo teďka na tom finále světového poháru. Na druhou stranu jsou to všechno jako nějaké zkušenosti a pořád ten cíl je olympiáda v LA a tam bojovat o medaile, takže ten smutek byl silný a byl aktuální, ale v dlouhodobém horizontu si myslím, že je zase potřeba to přetvořit v něco, co člověka posílí a koukat se dopředu.
1: Když to porovnáme, bylo těžší nebo je těžší vyhrát závod světového poháru a nebo to finále? Přece jenom tam už je vás v úvozovkách jenom 8, zatímco to startovní pole na běžném závodě světového poháru je daleko početnější a ta konkurence tedy logicky by mohla být větší.
2: Ono je to obojí úplně jiný závod. To kolo světového poháru je pro nás jako v uvozovkách rutinní závod, kdy ten závod trvá týden, procházíme kvalifikací, procházíme eliminačními koly, závodíme v mixed týmy, týmové soutěže a těch kol eliminačních je tam potřeba projít několik, než se člověk dostane vlastně do semifinále a finále. A to finále světového poháru tam fakt jede 8 nejlepších, takže je to jako ta elita té sezony a je to specifické v tom, že jako letíte někam pro mě jako pro Evropana poměrně daleko do Mexika s časovým posunem, takže tam člověk stráví 2 až 3 dny a musí být ready prostě na ten jeden den, na to jedno odpoledne na prostě 3 souboje a vlastně ten první souboj rozhoduje všechno, jestli člověk je v semifinále a bude moct bojovat o medaile nebo ne. Takže v tom je to velmi rychlý jako KO a velmi specifický a navíc je to většinou už jako v konci sezony, kdy ostatní mají třeba volno nebo se pomalinku začínají připravovat na novou sezonu a my vlastně potřebujeme ještě vykřesat poslední síly a podat výkon na tom finále.
1: Sezona venkovní končí, ale neznamená to, že teď hodíte nohy nahoru a budete relaxovat.
2: Je to tak, protože to finále vlastně bylo poměrně pozdě v kontextu té sezony, která probíhala a jak byly ty závody nastavené. Takže já jsem měla nějakou 3-týdenní pauzu právě po Madridu přes prázdniny a v srpnu jsem se připravovala na mistrovství republiky, které tady v Plzni probíhalo a to byl jeden z přípravných právě závodů do toho Mexika, což si myslím, že mi taky velmi pomohlo v té přípravě na to finále světového poháru. A teď pomalu začíná zase hrubá příprava, zase zpátky do posilovny, zpátky do bot na běhání, na to se netěším. A na konci října, v přelom říjen listopadu, už mám první halový závod.
1: Říká česká lukostřelkyně Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Adéla Burešová, zazní zprávy.
1: Rusko znovu v noci útočilo na Kyjev, zasáhlo několik domů. Korunovační klenoty se vrátí zpět do korunní komory. Hokejisté Sparty prohráli s Karlovými Vary 0-1 a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli 2 lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok v Solomianské čtvrti zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na místo míří záchranné složky. V Pečerské čtvrti začala hořet třípatrový dům. Čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře, taky sníží spotřební daně na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by je podle mluvčího asociace Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV virů u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
4: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
1: Na české korunovační klenoty se během posledních 2 týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc míně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. Sport. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V 5. kole Tip Sport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém v jejich hře.
5: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
1: Sparta se po prohře propadla na 7. místo, Karlovy Vary se naopak posunuli na 4. příčku. Už dnes večer nastoupí Pražané na ledě Hradce Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u sjezdu na Zdice a neprůjezdná silnice nebo ulice v Brně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice stojí dodávka. 29. kilometr blokuje jen Krajnici. Pražský okruh je v nočním omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, teď průjezdný plynule. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzyni jede jen jedním pruhem. V Brně Bystrci u přehrady je od půlnoci neprůjezdná přístavní a hrázní ulice, a to jak pro auta, tak pro pěší. Omezení potrvá do prosince příštího roku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16, to byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Příjemnou úterní noc přeji všem, ladíte noční radiožurnál s datem 29. září. Muzea, galerie a historické památky po celé zemi jsou plné vzácných sbírkových předmětů a také starožitností. Archiváři a kurátoři se je snaží ochránit před mechanickým poškozením, teplotními výkyvy, plísní a nebo třeba taky hmyzem. V muzeu v Rokytnici v Orlických horách teď bojují proti škůdcům poněkud netradičně pomocí insekticidního plynu. Víc se dozvíte z reportáže už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Žádní návštěvníci mezi vitrínami, místo nich oblak smrtícího plynu, tedy ne proti lidem, ale proti škodlivému hmyzu. V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách teď speciálním insekticidním plynem ošetřují cenné sbírky před biologickými škůdci. Letos pracovníci muzea nepoužili klasické zápalné dýmovnice, ale jejich novou variantu na vodní bázi.
1: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
2: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
2: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
1: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince, kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
2: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
3: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a riziku požáru.
2: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
3: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
2: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kilímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
4: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
2: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Radiožurnál.

0: Londýnští Pink Floyd a píseň Wish You Were Here s vámi byli v nočním radiožurnálu a teď jdeme na sport. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Dnes večer přivítají v přímém přenosu radiožurnálu v pražském Edenu Anglii. Na poslední návštěvu Česka Angličané nevzpomínají v dobrém. V roce 2019 totiž Češi zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy 2-1.
1: Vasopus už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je strana!
2: Češi s velkým favoritem brzy prohrávali. V páté minutě proměnil penaltu Kane, krátce na to ale srovnal Brabec. Svěřenci kouče Šilhavého předvedli v Edenu nebojácný výkon, který Zdeněk Ondrášek korunoval v 85. minutě brankou při svém debutu v reprezentačním Ačku.
3: Jsem strašně rád, že vidím všechny úplně šťastný a myslím si, že táta měl slzy v očích a bylo to možná poprvé, co jsem ho tak viděl. Takže neuvěřitelný večer.
2: Pochvaloval si šťastný hrdina Zdeněk Ondrášek. Tehdejší útočník amerického Dallasu podle svých slov ani nepočítal s tím, že by do utkání s Angličany nastoupil. Kouč Šilhavýho ale po hodině hry poslal na trávník na úkor Michaela Krmenčíka. Ondrášek na to před časem vzpomínal v naší talk show Desítka Pavla Horváta.
4: Já jsem seděl na té střídačce prostě jako hrdej, ale podívám se na super zápas, na super stadion, úplný stadion. Vlastně v poločase přišel trenér, že já a Krmelec se půjdeme rozcvičovat po 5 minutách. A najednou přišel trenér, Krmelec se rozcvičoval, já seděl, jsi ready? A já, no tak tam půjdeš. A všichni se mě ptali, jako, jak jsem se cítil, nebo co, o čem jsem myslel, že jsem ten gól dal, nebo tohle. A říkám, já myslím, že to bylo tím, co dělá velký fotbalisty velkýma, já nikdy moc jako neuměl. Šel jsem tam s čistou hlavou.
2: Čeští fotbalisté před 7 lety porazili Angličany poprvé v samostatné historii. Předtím se to ještě československé reprezentaci povedlo naposledy v roce 1975. O nakonec klíčovém střídání Zdeňka Ondráška mluvil po velké výhře i trenér Jaroslav Šilhavý.
5: Když jsem přijel na tréninku, se jevil velice dobře, jo? Takový prostě přímočarej, padalo mu to do brány a byli pozitivní, takový, když jsme se s ním bavili, takže myslím si, že tyhle ty všechny věci nám pomohly v tom rozhodnutí.
4: Musím říct, že jsem se spoustu let chtěl zeptat trenéra, proč já. A já ho potkal a zeptal jsem se ho, proč já, proč mě tam dal. A on říká, hele, to byl takový pocit, že v poločase jsem věděl, že tam půjdeš.
2: Řekl ve vysílání radiožurnálu Sport Zdeněk Ondrášek, Češi se s Angličany utkali i na následném mistrovství Evropy v roce 2021, kde ve skupině prohráli ve Wembley 0-1. Národní tým tehdy na Euro došel do čtvrtfinále, Anglie v zápase o titul podlehla po penaltách Italům. Lukáš Michalík, radiožurnál. Lukáš Michalík, radiožurnál. V autě si pustí

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu RadiožurnálSport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Adéla Burešová.
3: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávil. Na Ukrajině se asi 2 kilometry od polských hranic zřítil dron s proudovým pohonem. Řekl to polský ministr obrany Vladislav Košiněv-Kamysz. Polský vzdušný prostor podle něj nerušený nebyl. Na polsko-ukrajinské hranici nejde v tomto měsíci o jediný případ. Třeba v půlce září Rusko zaútočilo na čerpací stanici a železniční uzel poblíž hraničního přechodu do Rohuského Dyn. V centru Prahy demonstrovali odpůrci vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Setkání organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii, který chtěl vyzvat účasti v blížících se senátních volbách. Na Staroměstském náměstí zazněla kritika váhavého postupu k Rusku. Podle protestujících je taky potřeba podporovat nezávislost médií nebo zachovat senát jako pojistku demokracie. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairport. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Fairport použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé byty popřel.
0: Sport.
3: Nizozemský útočník Cody Gakpo je už druhým fotbalistou Liverpoolu, který se během reprezentační pauzy zranil v Lize národů. Kvůli tomu se předčasně vrátil do klubu. Národní svaz oznámil, že 27-letý hráč si při nedělním vítězství 2-1 nad Srbskem v Bělehradě poranil kotník. Zpátky v Liverpoolu už je i švédský útočník Alexander Isak, který má zraněné stehno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a omezení na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu je kamion v příkopu. 65. kilometr podle kamery je u nehody zavřená jen krajnice, místo teď průjezdné.
5: Stojí na kolech, nepřekáží, teď se tam jsem projel okolo, stály u něj 2 kamiony, akorát na výstražkách.
4: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína je nové omezení. Za odbočkami na Třinec a Slovensko je zavřený levý pruh kilometry 63,5 až 65 a aktuálně místem nebo úsekem projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A začíná aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumyho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy a proč už nebylo nutné držet Kajumyho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj a děkuju moc krát za pozvání.
6: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumi, kterého policie viní z obchodování s lidmi? Protože ve vazbě už není, z vazby ho propustili v září.
7: Adam Kajumi byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumiho se musela zaručit jeho blízká osoba. Dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice, ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
6: Ve vazbě byl čtvrt roku, stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
7: On se stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
6: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
7: NCOZ už vlastně na počátku, koncem května, oznámila, že se to stíhání vede proti čtyřem osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jejímž byl Adam Kajumi jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
6: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
7: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obvinění.
6: Já jsem psal SMS-ku přímo Adamu Kajumimu a ten mi odpověděl následující.
8: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
6: My jsme kauzu Adama Kajumiho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumiho zadržela, dala do vazby a obvinila?
7: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny, a následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumi a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděly, kolik vydělávali.
6: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
7: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans, v čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili. Tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. Tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin. Jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
6: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi. A je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
7: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k ním, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví. A že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
9: Citujeme z tiskové zprávy policie České republiky.
10: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
11: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně, třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
7: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru. Protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý businessman a vymáhal z nich ty fotky a především jim hrozil těmi opravdu vysokými pokutami. A část těch lidí také uvedla, že neměli k dispozici celé ty smlouvy. Netýká se to jenom modelky Leny, o které jsem psala, ale i třeba jedna z dalších žen dokonce ve svém vyjádření pro policii, ve svém svědectví vlastně řekla, že dokonce i když prosila Adama Kajumiho, že není ten den ve stavu, kdy si to může uvědomit, měla v té době problémy s návykovými látkami, tak on na ní zatlačil, přijel a v tomhle stavu ji nechal podepsat opravdu jenom tu první a poslední stranu a ona až druhý den vlastně, když se z toho vyspala, zjistila, že podepsala velmi přísná pravidla, která opravdu hrozí pokutou takřka za všechno.
11: Já jsem zaznamenal asi 10minutový rozhovor, když mluvíme o těch svědkyních a poškozených, rozhovor Anny Hamanové alias Kafu pro televizi Nova.
12: Byla jsem v situaci, kdy jsem se nechala lehce zmanipulovat.
11: Což je taky bývalá partnerka Adama Kajumiho a současně je jedna z modelek, která pro něj pracovala.
12: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
11: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
12: A v tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
11: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten loverboy metod?
7: Loverboy metod je mimochodem z hlediska Interpolu jedna z nejvážnějších, jeden z nejvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že i ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů nejškodlivějších, těch jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, Kafu takhle se prezentuje na veřejnosti. Dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dá na nich vydělávat. Mm-hmm. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumem do konfliktu, protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Mm. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s Kafou sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo. Hmm.
11: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle Kafu měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
7: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo. Ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická. Dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili pro nějaké vyjednávání. Tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení. Když si to pak člověk sesadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
11: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ, teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali. A dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě?
7: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získali nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
11: I Kafu se potýká po tom tlaku, který popisuje, s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
7: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho, také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomuto odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ní byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, Kafu uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyní, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu. Ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno. On vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. Ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala, které věřila, vlastně skončila v péči psychiatru taky a bylo to pro ní hodně náročné a doteď je.
11: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
7: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
11: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
7: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo. Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
11: veřejně hájí. Ano.
7: Veřejně hájí. Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
11: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
7: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech, jenom z té trestné činnosti, to znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale...
11: To jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou modelkou.
7: Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s
11: ale
7: modelkou.
11: Ale jsou v kontaktu s četrem.
7: Jsou v kontaktu s četrem. Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
11: Jo.
7: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, jo. Tuším.
11: Ta agentura funguje doteď?
7: Ne, ta agentura už
11: nefunguje. Nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují?
7: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kaumem, přešly do jiných firem a tam pracují.
11: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují. Protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
7: to, bylo,
11: to OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
7: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, to OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat. Jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans.
11: Mm-hmm.
7: Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě. Jo? Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly načerno prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích.
11: Mm-hmm.
7: Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet, i když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
11: Ty jsi říkala, že Kajumimu hrozí v v případě odsouzení až 12 let vězení, plus jsou tam teda obvinění ti jeho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství, tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
7: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude, jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuji, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, jde nám o to, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu vedla spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
11: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje. Je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo a myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
7: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Socher slaví 100 let.
4: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
5: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Adela Burešová doplní zpravodajský souhrn.
6: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Izrael během svátku Sukot na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
6: Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Írán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
8: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Hodonínská zoologická zahrada zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoologická zahrada přispěje třeba spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubněn na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii.
0: Sport.
6: Tři dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu tentokrát přivítají Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy prohráli 1-2. Na památné utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
9: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
6: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin a 45 minut. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a uzavírka v Hodkovicích nad Mohelkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu havaroval kamion. Na 65. kilometru je v příkopu. Náš zpravodaj z místa hlásil, že auto je na kolech. U nehody zatím zavřená krajnice, místo označené a průjezdné. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice stojí dodávka. 29. kilometr blokuje jen krajnici. A v Hodkovicích nad Mohelkou v noci zavřeli nádražní ulici, most nad silnicí 35 do Liberce a Turnova. Směr jízdy Liberec se teď nedá sjet do centra Hodkovic ani z něj najet. Uzavírka kvůli opravám potrvá do půlky října a oběd se dá otočením na vedlejších sjezdech 29. kilometru u Jeřmanic nebo 39. u Paceřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A teď pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cerdou.
5: 6 minut po 16:15 je s vámi stále noční Radiožurnál. Přeji dobré časné ráno s datem 29. září. Včerejší tradiční národní svatováclavská pouť přilákala do Staré Boleslavy i letos tisíce lidí. Odkaz patrona české země si připomněli při každoroční poutní mši na Mariánském náměstí. Reportáž z místa nabídneme za okamžik.
0: Noční Radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Alžběta Kolečkářová zazněla v nočním radiožurnálu a na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy včera zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili také slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Ty hodnoty, které nám předal, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový pop i jazz. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako Quincy Jones nebo Chaka Khan. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz nebo kytarista David Dorůžka. Teď má na prestižní škole zastoupení i nastupující generace, 20letý Jan Dudák.
1: Jestli mám růd příjmení, tak se mi asi nemohu úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí. Na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připraveni. A tady hodně vděčím své paní učitelce na Berklee, Ladě Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
2: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
1: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi. Rádi, hlavně ti z vyšších ročníků a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
2: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
1: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
2: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
1: No, možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
2: 20letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pišťa.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Je 5:30. Krátké zprávy připravila Adéla Burešová.
3: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Kabinet taky rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním i příštím roce. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotografie nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Papež Lev XIV. Zakončil 4denní návštěvu Francie. Po zastávkách v Paříži a Lourdes k věřícím promluvil taky ve městě Mety na severozápadě země. Potom odletěl do Říma. Papeže o víkendu ve Francii vítali miliony lidí. V Lourdes se v soukromí sešel s několika oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Do Francie se papež vrátil po skoro 20 letech. V Orlických horách budou zítra složky integrovaného záchranného systému nacvičovat hašení lesního požáru. Do cvičení, které začne v okolí pevnosti Hanička v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne, se zapojí zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníku, bude část oblasti uzavřená. Sport. Florbalisté Chodova zvítězili ve čtvrtém kole Superligy na hřišti hattricku Brno 8-4. 5 bodů za 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky o 2 body před Tatran Střešovice, Pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a omezení, případná překážka na D35 u sjezdu na Mladeč. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Kutnou horu kamion v příkopu. Havaroval na 65. kilometru. Vypadá to, že u nehody je stále zavřená jen krajnice, i tak většina projíždějících vozidel v místě vybočuje vlevo. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce pozorně u sjezdu na Mladeč. Na exitu 245 stojí nákladní auto. Pozorně, protože je to dálnice s úzkým odstavným pruhem. A na Pražském okruhu ruší noční omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jezdilo, místy stále ještě jezdí, jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Farmáři stále častěji prodávají na podzim dýně formou samoobsluhy. Zákazníci jsou podle nich většinou poctiví a i bez dohledu si útratu sami spočítají a zaplatí tak, jak mají. Podrobnosti uslyšíte za chvíli přímo v reportáži nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: podzimu neodmyslitelně patří dýně a Češi je mohou stále častěji nakoupit v samoobsluze. Tykve jsou jim k dispozici kdykoliv a zákazník sám podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasičky nebo pomocí QR kódu. Podobný prodej už několik týdnů funguje i v Bochovicích na Třebíčsku.
1: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýni za druhou.
2: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
1: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
2: My jsme vždycky dýně měli svoje. Leto se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned nám, takže výsledkem je to, že přišel odkaz, tak jsme vyjeli.
1: Dýně mají čistě na dekorace, podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
3: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomale přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
1: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
3: Nazvali jsme to Skasíruj se sám. To máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přešli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji. No. Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
1: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
4: Dýně méně než loni, bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás pořád platí, že jezdíme tak, že jedeme pořád na nějaký velkoobchodní ceny, to znamená dneska 15 kg.
1: Vysvětluje Martin Broš, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Peš.

0: Ellie Goulding zazněla 10 minut před pátou. Za chvíli začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a poslední noční reportáž nás zavede do Brna. Muzeum města a městská část Brno-Střed po zhruba 4 letech otevřeli zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. V ulici Hlinky nedaleko výstaviště ho obnovili studenti brněnské restaurátorské školy. Teď jsou naplánované prohlídky interiéru pro veřejnost a také přednášky o historii unikátní jednotky.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šlakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako ty restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
3: Byt patřil Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně. K sňatku jim ho darovali její rodiče v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do Jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se budou v bytě odehrávat.
5: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
3: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny Fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: perfect day. Radiožurnál v 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. České korunovační klenoty se vrátí zpět do korunní komory v katedrále svatého Víta. Hokejisté Sparty prohráli v extralize i druhý domácí zápas. Karlovým Varům podlehli 0-1. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale bez koaliční podpory nemají dost hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta v Praze. V 9 hodin se tam jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla, to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Rusko už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do boju proti Ukrajině chtějí Rusové podle něj nasadit víc cizích žoldnéřů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná týden knihoven. Celostátní kampaň připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostor pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí na 400 knihoven po celém Česku. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i pro dospělé anebo burzy knih. Sport. Hokejisté Sparty před domácím publikem nezískali v nové sezóně Tipsport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
5: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
1: Sparta se kvůli prohře posunula na 7. místo tabulky. Karlovy Vary jsou teď 4. Sparta nastoupí znovu už dnes večer na ledě Hradce Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na sjezdu z D8 u Litoměřic a nebezpečí na dálnici D11 u sjezdu na Olomouc. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 45 havarovalo osobní auto. Nehoda je na sjezdu na Litoměřice. Pod dálnicí auto narazilo do značení a je mimo vozovku. Sjížejte pomaleji, na místo vyjela policejní hlídka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Olomouc. Stojí kamion zřejmě s defektem. Kilometr 80 a půl na výjezdu z odpočívky blokuje část připojovacího pruhu. Řidič se pohybuje do vozovky a silničáři už na místo přivezli značení. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu pije kamion v příkopu. 65. kilometr, vypadá to, že stále zavřená jen krajnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a ráno ojediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Pět hodin, pět minut, čas pro ranní radiožurnál nastal. O tom, že začal další podzimní den, vás přesvědčí nejenom ranní teploty, ale také mlhy, které můžou na silnicích místy překvapit. Tak ať se den vydaří, všechno funguje tak, jak má. My jsme tady v plném počtu.

0: Radiožurnál 8 minut po páté. Do našeho týmu samozřejmě patří také dopravní zpravodajové. No a jedna informace od jednoho z nich právě teď z dálnice D11. Pozor na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Poděbrady. Pozor na kus plechu v pravém pruhu, může to být nebezpečné. My už ale teď míříme do Frýdku Místku. Tamní nemocnice postaví doslova nemocnici v nemocnici. V areálu vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude absolutně schopen fungovat jako malé zdravotnické zařízení, které je nezávislé na zbytku těch ostatních pracovišť kolem. Nápad na přeměnu staré budovy přišel během covidové pandemie.
1: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
2: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. V pavilonu bude technické a provozní zázemí, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
1: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie. Pokračuje mluvčí Jana Březinová.
2: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací.
1: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl covid, se dá zcela oddělit od nemocnice a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení.
1: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku Místku, Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, včerejšek Den české státnosti za námi. Během něj 17 osobností převzalo od předsedy Senátu vystrčila z ODS stříbrné medaile. Kdo to byl a proč? Uslyšíte. Teď je 5.15. S vámi není Radiožurnál. Informační přehled. Italská premiérka Giorgia Meloniová v podvečer přijede do Prahy. Přijme ji premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Mluvit budou o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a také o evropské bezpečnosti. A upozorňujeme na novinku u brněnské přehrady. Začíná totiž oprava její hráze a lidé ani auta se přes ní nedostanou. Pěší až do prosince příštího roku mohou využívat lávku u fotbalového hřiště v Kýničkách anebo autobusovou linku 302.
1: Prodloužený víkend sice skončil, babí léto ale nebude i nadále slunečno a teplo. Jen teď po ránu pozor hlavně v okolí vodních toků na mlhy. Až se rozpustí, čeká nás jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni. Na horách, tisíci metrech nad mořem, naměříte kolem 16, na Šumavě dokonce kolem 20 stupňů. A foukat k tomu bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr, který bude večer místy slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 19 minut, k tomu víkend prodloužený státním svátkem je za námi. Včera jsme si užili ukázkové babí léto, no a svůj velký den včera měla třeba záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných přání, ale také hokejisté David Pastrňák a Jakub Horáček a dalších 14 osobností, které získaly ocenění od předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, a to stříbrné medaile udělované tradičně 28. září.
1: Mě ve 21 letech to provedli, vůbec jsem o tom nevěděla, že to provedou. Oni mě vzali na císařský řez druhý a přitom mi provedli sterilizaci.
2: Vrací se ve vzpomínkách na začátek své cesty Elena Gorolová, obhájkyně lidských práv, která dlouhodobě bojuje proti nezákonným sterilizacím a za to, aby ženy, kterým byl tento zákrok bez jejich vědomí proveden, dostaly odškodnění od státu. A podle vlastních slov ještě není na konci své cesty. I ona převzala na svatováclavský svátek stříbrnou medaili předsedy Senátu.
1: To jsem na to nikdy nemyslela, protože já měla jenom ten boj, aby ty ženy vlastně netrpěly, ale jsem velice šťastná.
2: To další dvojici oceněných není přebírání medailí cizí, byť dosud šlo většinou o tak trochu jiné odvětví. Za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou si cenu převzalo hokejové duo Jakub Voráček a David Pastrňák. Voráček tím doplnil svou sbírku medailí z mistrovství světa. Právě stříbrná mu dosud chyběla.
3: V roce 2014 Hegra byla diagnostikována roztroušenou sklerózou. Jsme založili nadaci, už funguje přes 10 let, ale na druhou stranu je to jenom začátek, takže doufejme, že v budoucnu ještě se nám povede to hodně.
2: Teď si Voráček dal další milník.
3: Já bych chtěl postavit druhu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, protože co vím, tak je jenom jeden v České republice. Vždycky, když jsem ho navštívil, tak ta kapacita je pro ně opravdu malá a ne všem se může pomoct. Takže trošku jim to ulehčit, trošku jim tady v tom pomoct a udělat jim podmínky pro to, aby ten život měli aspoň trošku lepší.
2: V souvislosti s bojem za svobodu a lidskou důstojnost ocenil Miloš Vystrčil také Kamilu Bendu a jejího zesnulého manžela Václava Bendu. K laureátům patřili také třeba divadelní režisér Dušan Pařízek, zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo ekonom Jan Švejnar. Vybrat jen hrstku osobností ale označil Vystrčil za těžký úkol a vysvětlil, proč se nakonec rozhodl právě pro těchto 17 lidí.
4: Těch důvodů bylo mnoho a kdybych to měl shrnout, tak ten hlavní byl v tom, že jsou příkladem pro ty ostatní, že jsou solí naší země, že jsou solí našeho českého státu a my děláme tu akci proto, aby nikdy neztratili chuť, aby pořád byli tou solí, aby pořád byli tou nadějí a inspirací pro ty ostatní.
2: Medaily obdrželi také Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize za reportáže z Ruskem napadené Ukrajiny nebo Ivana Součková, která dlouhodobě usiluje o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radio

0: kanál. Každý den s vámi.
1: Dobré ráno, je 5:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale tentokrát nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidé dál používat jako užitkovou. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit vracení běženců ze španělské exklávy Ceuta na severu Afriky zpět do Maroka, informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Tato iniciativa přichází téměř 2 měsíce po hromadném přílivu desítek tisíc migrantů do Ceuty. V Národním památníku na pražském Vítkově začíná nová výstava Symboly státnosti. K vidění jsou tam první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly nebo vzácné tisky. Výstavu zahájil včera v Den české státnosti prezident Petr Pavel. Pro běžné návštěvníky bude expozice přístupná od dnešních 10 hodin. Sport. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól zápasu dal v 25. minutě Ondřej Beránek. Brankář Dominik Frodl nepropustil ani jednu ze 27 střel. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda u Lokte a hustší provoz v okolí Brna. Jedeteli dálnicí D1 směrem z Brna do Prahy opatrní buďte kousek za sjezdem na Kutnou horu. Na 65. kilometru stále zasahují u nehody kamionu. Ten sjel mimo komunikaci, provozu tak nebrání. Záchranáři ale stojí v pravém pruhu a průjezdný je tak pouze ten levý. Zdržení sice není dlouhé na pár minut, ale už před exitem 66 se brzdí až do zastavení. Na D1 v Brně směrem z Vyškova houstne provoz zatím od Tuřan z kilometru 197. D2 z Bratislavy se plní z úrovně Avionu, kamiony brzdí na 2,5. kilometru. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy z Bystřete za sjezdem na D35. Na 80,5. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo s defektem. Místo je označené světelnou šipkou, tam se nezdržíte. A D8 směrem z Ústí do Prahy, respektive nájezd od Litoměřic na 45. kilometru. Těsně za odbočkou ze silnice 247 před dálnicí havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku na místě policie, lehce omezený průjezd bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na českém je dnes po ránu převážně jasno, ale v Čechách i polojasno. Výjimečně se vyskytují i mlhy, to hlavně v okolí vodních toků a vodních ploch. Teploty jsou velmi rozdílné, nejčastěji klesly na 11 až 7 stupňů, ale v místech, kde fouká vítr, zůstalo tepleji. Například Friedland hlásí kolem 16 stupňů. Naopak údolí se prochladila. Tam je jen kolem 5 stupňů, tedy mezi 3 a 7 stupni. 3 stupně jsou například v Králíkách nebo v Lanškrouně, také v Broumově, i v Rýmařově a jen 2 stupně ukazuje teploměr v Teplicích nad Metují. Mrazové kotliny pak hlásí teplotu pod nulou, -5 je na Rokycké Slati, -6 na Kvildě Perle. Přes den pak ale právě na Šumavě bude z našich hor nejtepleji až 20 stupňů. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. No a mezi 20 a 24 bude ve středních a nižších polohách. A takto příjemné počasí doprovodí slunečné, jasné až polojasné nebe bez deště. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí. Dnes nás bude určitě zajímat situace kolem města Odolena. Voda stále tam nelze pít vodu a za chvíli se vydáme na Ukrajinu.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jste s námi i teď 8 minut po půl šesté. Mezinárodní centrum pro sledování vnitřně vysídlených lidí varuje, že počet takových osob se za posledních 10 let ve světě prakticky zdvojnásobil. Dokonce až 4 miliony vnitřně vysídlených žije přitom celkem nedaleko českých hranic, a sice v ruském napadené Ukrajině. O lidi evakuované z frontových měst se v Charkově stará organizace Člověk tísni.
1: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
2: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl.
1: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
2: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
1: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená.
2: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. V domě pro vnitřně vysídlené bydlí i starší manželský pár Katerina a Vasil.
4: Já jsem byl fotbalista. Naše mužstvo bylo dokonce oblastním šampionem. Byl jsem tehdy útočníkem a nejlepším střelcem týmu. A teď tu jenom sedím. Sedím a čtu.
2: Žena ho napomíná, že je mrzout. Pan Vasil je po amputaci obou nohou. Společně obývají maličký pokoj v 9. patře. A výtah nefunguje.
5: Pokoj není tak zlý, ale co je špatné, chtěli jsme do přízemí, aby muž mohl ven. Jenže tam bydlí místní elita. Nám tam pokoj nepřidělili, takže muž prakticky nebyl celý rok venku. 2x ho syn snesl a vynesl v náručí, když jsme jeli do nemocnice. A to je všechno.
2: Popisuje těžkou situaci v centru paní Katerina a přiznává, že se jí stýská po domově pod Kupianskem. V budově pro vnitřně vysídlené dnes žije asi 200 lidí, většinou těch evakuovaných na poslední chvíli právě z Kupiansku. V celém Charkově je pak registrovaných asi 200 000 vnitřně vysídlených. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. 9 hodin dnes dopoledne přijde 7 osobností takzvaných klíčníků ke katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Společně tam do korunní komory opět uloží české korunovační klenoty. Ty si za 2 týdny prohlédlo ve Vladislavském sále Pražského hradu přes 36,5 tisíce lidí a k dnešnímu ceremoniálu povíme víc krátce po 6. hodině. Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho je Tehrán seznámil se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává právě v průběhu dneška.
1: Nehoda na D1 u Lokty a D2 plná od Modřic. Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy čekejte zdržení před sjezdem na Kutnou horu. Prudce se brzdí na 68. kilometru a 15 až 20 minut se popojíždí k nehodě na 65.
2: Je kamion Ikomácký ve Škarpě, je tady fronta zhruba 2,5 kilometru.
1: Projíždí se tam pouze levým pruhem a provoz na Prahu je hodně silný, zdržení tak bude rychle narůstat. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a kamiony už před sjezdem na Modřice ze 4. kilometru. D1 od Vyškova se plní od Tuřanské OMV z kilometru 198. A ještě silnice 43 ze Svitav do Brna, tradiční zdržení v úseku mezi Lažany a odbočkou na Kuřim, zatím na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Baví léto s příjemnými teplotami mezi 20 a 24 stupni a slunečným počasím nás čeká dnes i zítra. Až se rozpustí ranní mlhy, bude jasno. V Čechách přechodně polojasno. V noci na zítřek zase zaznamenáme velmi různorodé teploty. Od 12 do 7 stupňů nejčastěji. Při uklidnění větru jen 5 stupňů a v mrazových kotlinách i mínusové hodnoty. A také se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den opět slunečno a teplo, na rozdíl od dnešního dne bude ale zítra místy větrno, foukat bude mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý nárazový vítr. Krásné úterý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6.50, smůla se hokejistům Sparty zřejmě lepí na brusle. Hokejisté Karlových Varů porazili pražskou Spartu na jejím ledě 1-0. Pražané tak od začátku nové sezóny Tip Sport Extraligy v domácí hale ještě nezískali ani jeden jediný bod.
1: Na domácím hřišti před tolika lidma by to měl úplně být jiný výkon. Jako takhle nemůžem čekat, že vyhrajeme s tím stylem. Za mě to je můj názor a za mě to bylo málo zase.
2: Zlobil se na výkon svého týmu kapitán Sparty Filip Chlapík. V zápase si přitom Sparta vytvořila hned několik velkých šancí, ale všechny pochytal bezchybný Dominik Frodl.
3: Byl to zvláštní zápas v tomhle ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny. Na to skóre těch střel. Spartek měl 12, měl asi 6, ale vybavil si, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže reální pondělní večer. No.
2: Usmíval se po vychytané nule Dominik Frodl a znovu potvrdil, že se mu právě v téhle hale, co by odchovanci Slávie, tradičně daří.
3: Já jsem do téhle haly chodil od 9 let na každý zápas vlastně Slávie, takže možná i to je nějaká taková motivace tady, že jsem snil, že si tady třeba jednou budu moc zachytat. Máme skvělý tým, takže můžeme porážet každý.
2: A to teď Karlovy Vary potvrdili a po vítězství na Spartě se posunuli na 4. místo tabulky a Pražané ti nemají moc času na to zpytovat svědomí. Ani ne 24 hodin po skončení duelu se Západu Čechy je čeká zápas v Hradci Králové.
1: Pomůže to určitě, tak vyspíme se a jdeme na to znova, můžeme to si to odčinit, takže to je to určitě pozitivní, prostě nový zápas, ale musíme to změnit. No.
2: Uvědomuje si Filip Chlapík z Prahy, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 29. září. Dnes je Světový den srdce, co dělat pro to, aby nám vydrželo dlouho zdravé. I to probereme ve vysílání Radiožurnálu. A dnešek je také den, kdy se korunovační knoty opět vrátí za 7 zámků korunovační komory. Tak to nás bude zajímat už příští hodně.
1: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Je 6 hodin. Teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Rusko v noci znovu útočilo na Kyjev, zasáhlo několik domů a 2 lidé zemřeli. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí proti Anglii. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona ze 69. kilometru kvůli nehodě. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci se dnes sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi vyvolala opozice, které se nelíbí hospodaření kabinetu ani údajný střet zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dost hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto.
4: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
3: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že schůze má smysl, i když se kabinet pravděpodobně sesadit nepodaří. Podle něj je důležité bránit odpovědné hospodaření. Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli 2 lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok ve městě zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na dalším místě začal hořet 3-patrový dům. Podle papeže Lva 14. vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Na závěr návštěvy Francie tak naznačil, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež taky kritizoval rostoucí výdaje na obranu.
5: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
6: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
5: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS 17 osobnostem. Vybíral ze stovky nominací. Ocenění lidé jsou podle něj příkladem pro ostatní.
7: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
8: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
9: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
8: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Radio Žurnál.
2: Sport.
10: Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. Tři dny po prohře s Chorvatskem 1-2 je čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou s mistry světa ze Španělska 2-3 a utkání studoval i český reprezentační trenér Santi Denia.
11: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
10: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda u Lokty a zdržení v okolí Holubic i Slatiny. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy před nehodou u Lokty zdržení velmi rychle narůstá. Kamiony zpomalují už před odpočívkou Studený na 71. kilometru, osobní auta v levém pruhu až o něco dál. Příčinou až 40-minutového zdržení je havarovaný kamion za sjezdem na Kutnou horu. Na 65. kilometru sjel mimo vozovku. Projíždí se ale pouze levým pruhem. Vše zřetelně označené světelnou šipkou. D1 před Brnem směrem z Vyškova a silnější provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou, tedy mezi kilometry 211 a 207. Přímo na příjezdu do Brna pak zpomalíte i na úrovni Slatiny okolo kilometru 201. A D2 od Bratislavy a narůstající fronta nákladních souprav před Brnem posouvají se zhruba z 6. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, ráno ojediněle mlhy a teploty 20 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Hezký den vám přejeme, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje také do nového pracovního týdne, když bereme to, že včera byl svátek a jsme tu společně s Adamem Procházkou.
14: Ano, krásné ráno, doufáme, že jste si prodloužený víkend užili a snad vám zpříjemníme ten návrat do toho pracovního režimu.
13: No určitě dneska bude o čem vysílat, protože bude se hrát jak 6 zápasů hokejové Tipsport Extraligy, tak večer ten velký zápas Česka s Anglií ve fotbalové Lize národů.
14: No, většinou, když nastane reprezentační pauza ve fotbale, tak si spoustu fanoušků stěžuje, že jim chybí ten klubový fotbal, že nemůžou sledovat ten svůj oblíbený klub, ale když národní tým hraje proti takovým týmům, jako je Chorvatsko, teď Anglie, potom Španělsko, tak si myslím, že to docela jde.
13: No je to rozdíl, když vzpomeneme naposledy přípravné duely v rámci takových těch přáteláků na reprezentační úrovni se hrály možná na jaře 2017 nebo někdy v červnu a od roku 2018 od podzimu jsou ty ligy národů. Samozřejmě, když hráli Češi vlastně ty B ligy, tak to bylo takové pachrlaté občas třeba s tím zájmem, ale druhá zkušenost ukazuje s tou Ačkovou ligou národů, že to je excelentní.
14: No těšíme se na to. Česko-Anglie 20 hodin 45 minut a to je hodně času na to, abychom si o tom povídali nejenom mezi sebou, ale třeba i s nějakými experty.
13: A ty vám představíme jednotlivě během našich už teď brzkých vstupů, tak poslouchejte a nechte se pozvat. Dobré ráno.
14: Hezké ráno.
2: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: 6 hodin 11 minut, už ani ne týden, nás dělí od další desítky Pavla Horváta živě, která se bude konat v plzeňském kulturním centru Šeříkovka. Je to vlastně jedna z posledních zastávek letošního roku s Antonínem Panenkou, velmi výjimečná příležitost, ještě myslím, že budeme na dvou dalších štacích, a, nebo na třech, ale s Antonínem občas vzpomínáme na tu kvalifikaci, než Čechoslováci prošli na Euro 76, tak hráli třeba v kvalifikaci s Portugalskem, se Sovětským svazem, to bylo to čtvrtfinále, ale úplně na úvod padli ve Wembley 0-5 s Angličany. A často jsme na to vzpomínali, že teda Antonín Panenka zraněný tehdy u toho nebyl, ale s Angličany nakonec to dokázali zvrátit, že vyhráli pak v odvetě v Bratislavě 2-1. A dnes jsi koukal, Adame, na tu historickou bilanci, že dohromady má český, československý fotbal 3 vítězství a všechna byla v skóre 2-1. V roce 34, v roce 75 a pak v roce 2019. To možná to poslední, to si asi pamatujeme oba.
1: To je to jediné, co si asi oba budeme pamatovat a určitě na to rádi budeme vzpomínat i během dnešního dne, protože to je asi to jediné, k čemu se můžeme v těch posledních letech tak nějak upínat.
0: Z těch velkých vítězství, myslíš? To je vlastně pravda. Možná teoreticky mě ještě tak hřeje vzpomínka na to vítězství nad Švýcary, když Švýcaři nemají takový zvuk v té poslední lize národů a před 4 lety.
1: No a ještě jsme párkrát porazili Nizozemce, vlastně i na tom euru covidovém a předtím v kvalifikacích, takže to jsou taky vlastně jako výhry, na které si tak nějak pamatuju.
0: Ano, ale je pravda, že nad tím Albionem tehdy vlastně v roce 2019 to bylo taky po prohře ve Wembley 0-5 v tom úvodním zápase tehdejší kvalifikace to bylo o euro. Tak pak vlastně to zvrátili a my si to připomeneme, jak to všechno bylo. Každopádně dneska směřujeme k tomu, že Češi 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí k dalšímu utkání a právě proti Albionu.
1: Ano, Angličané to jsou bronzoví medailisté z letního mistrovství světa a taky finalisté posledních dvou ročníků mistrovství Evropy. V Praze se představí po 7 letech, no a výběr kouče Denis by na ten poslední vzájemný zápas určitě rád navázal.
2: Vasopus už je pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
3: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
4: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
3: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
4: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
3: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
5: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon, proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
3: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tohle byla česká zpěvačka Anabel, v 6 hodin 18 minut dozněla její písnička, která možná zní taky na hokejových stadionech, přece jenom tam občas ta diskotéka, jak se říká, někteří fanoušci to nemají úplně rádi, tak je velmi pestrá. Nevím úplně přesně, co teď zní poslední dobou v Auto Aréně, protože nějakou dobu jsem tam na hokeji nebyl. Adame, ty máš asi větší zkušenost.
1: No, já taky ne, čověče. Jsem na tom stejně jako ty, takže nevím, ale to, jak říká, že je to čím dál tím víc diskotéka, tak teď jsem viděl, na co láká třeba univerzitní hokejová liga a ta právě přesně na tohle se snaží ty lidi nalákat, že to není jenom hokej, ale že je to i zábava a jak říkáš, tak trochu diskotéka.
0: Hmm. No, tak pro mladší třeba posluchače by to byla atraktivní věc. Nevím, jak atraktivní pro hokejové fanoušky, také ty zary. To je utkání, kde padne jenom jeden gól.
1: Ano, a to byl případ z toho včerejšího utkání Tipsport Extraligy, páté kolo Sparta Karlovy Vary. No a Sparta tedy v té Auto Aréně prohrála 0-1. Jediným gólem rozhodl ve druhé třetině Ondřej Beránek.
0: A jakým? To byla neuvěřitelná.
1: Já jsem to neviděl, se přiznám.
0: No, já to řeknu teda lidově, nezlobte se, ale to byla halus. On stál zády k bráně a trefil ho nahozením jeho spoluhráčů, myslím, šťastný, prostě do brusle. A on to dal, podle ani nevěděl, že ho ten puk jako pořádně trefil, kam to šlo. To byla ani střela na bránu. Byť se píše, že to byla první karlovarská střela v tom utkání na bránu v 25. minutě. Neuvěřitelná věc a to si ještě představte, že tam byla nejvyšší návštěva toho dosavadního ročníku extraligy přes 13 000 lidí. Já jsem byl teda včera vedle. Byl jsem tam se podívat na dinosaury, tam jako prostě jako expozici. Tak si myslím, že jsem zažil teda větší zábavu.
1: To asi ano, ale zajímavé je, když zmiňuješ, jak ten gól padl, tak to je vlastně první gól Ondřeje Beránka v nové sezóně. On na něj čekal 5 zápasů a nakonec přišel takhle. No.
0: Tak já nevím, platí třeba karlovarští v kabině za první gól sezóny, ale tady platit za tenhle bych teda úplně chtěl. Ne, tak byl vítězný, proč ne? Karlovy Vary vyhráli, Sparta naopak doma opět prohrála. My se k tomu vrátíme jak v příspěvku, tak s Martinem Procházkou, který utkání bedlivě sledoval. No ale dneska už budeme mít opět a hlavně kolegové, kteří jdou na stadiony naplno, protože se hraje na 6 stadionech a Sparta teda jde znovu do akce v Hradci Králové.
1: Ano, hezky nám to vyplní ten program před tím fotbalovým zápasem Ligy národů mezi Českem a Anglií. Je to 6 zápasů extraligy, začínáme v 5 hodin zápasem Třinec Kladno, o půl hodiny později další utkání Litvínov Liberec, Mladá Boleslav Plzeň. Od 6, jak si zmiňoval, Sparta nastoupí v Hradci Králové, no a ve stejný čas začnou taky ještě další 2 zápasy Olomouc Vítkovice a Pardubice České Budějovice.
0: Zbývající 7. duel mezi Karlovými Vary a Kometou se dohrává za měsíc, nicméně o hokeji uslyšíte nejen v našem ranním bloku, ale také v dopolední čisté hře Martina Procházky. Tak poslouchejte.

0: 88. minuta, gól tedy na 1-0. Viděl jsi mimochodem tu branku a spíš reakci Zidana?
1: Já jsem viděl tu reakci Zidana, protože ano. Jak to bývá, takovéhle kuriozity občas obletnou sociální sítě rychleji než ten gól, který ovšem stál za to, protože to byla nádherná akce.
0: Ano, a zajímavé vlastně bylo, že jak už se Michael Olise s míčem rozbíhal a blížil se pokutovému území, tak se Zidan rozběhl podél té postranní čáry a vlastně sledoval to zaběhu. No a když se potom Olise trefil přízemní radou k té pravé tyči, tak stál v cestě Zidan nový míč na jednom z těch kuželů, tak ho nakopl vší silou a běžel dál a slavil dál, takže to byla hodně bujará oslava. A co si tak pamatuju, Zidana třeba na lavičce Realu Madrid tak jenom zřídka kdy slavil takhle zuřivě.
1: No, asi to pro ně hodně znamenalo, nevím úplně kontext, ale přece jenom druhá výhra 1-0, ono to bylo taky v té úplně koncové části zápasu 88. A musím říct, že celá ta akce byla zajímavá i tím, že Olise snad si zpracoval ten míč ramenem, že se tak píchnul jako
0: tak, a to bylo krátce za polovinou hřiště, takže potom vlastně vedl míč až na hranici
1: ještě
0: vápna.
1: Ze své obrané poloviny.
0: Vedl míč vlastně až k vápnu a potom vystřelil přesně a to byl tedy ten vítězný gol.
1: Takže gratulujeme Francouzům. I bez Mbappého dokázali zvítězit. Ten se zranil v tom předchozím vítězném utkání v Turecku. Otázkou, jak to bude. Já jsem včera četl něco o otočeném koleni.
0: No, já jsem zase tedy četl, že by to nemělo být nic až tak vážného a že by měl do 2 týdnů být zdravý, což vychází přesně na konec reprezentační pauzy. Takže jsem viděl spoustu spekulací, kde fanoušci řešili, aha, tak to bylo samozřejmě z Realu Madrid nařízeno, tak aby zkrátka si ještě odpočinul před zase začátkem, nebo až se zase rozjede ligová sezona, ale to jsou jen takové spekulace.
1: No a první vítězství po návratu do angažmá u italské repre slaví Roberto Mancini, který možná teď, co jsem i četl na britských webech, přece jenom možná víc řeší to, že dřív působil v Manchesteru City, který je teď popotahován za ty mnohé prohřešky proti finančnímu fair play, a právě i Mancini byl nějakým způsobem tehdy placený i externě, aby obešly různá ta pravidla. Tak nevím, jestli on do toho je úplně namočený, ale asi ho to úplně netěší, že se řeší i tyhle věci. Ale to vítězství ho asi těší.
0: Přesně tak, to se tak trochu vyrovnává. Itálie porazila domácí Turecko 4-1 a tak si Itálie spravila chuť po tom úvodním zápase Ligy národů, protože tam Italové doma prohráli s Belgií 0-2. Tak uvidíme, jestli se třeba Itálie pomalu nevrátí zase k té špičce fotbalové, protože už je to opravdu dlouho, co jsme viděli Itálii na mistrovství světa.
1: Už si to vybavuju, že to bylo naposledy, když porazili v kvalifikační skupině Česko, takže to bylo v roce 2014.
0: Ano, přesně tak, Brazílii.
1: To je dávno. No jo, taková fousatá historka. Ale třeba na to příští mistrovství světa 2030 postoupí i Češi.

0: Dobré ráno, 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Italská premiérka Giorgia Meloniová míří do Prahy. Večer bude ve Strakově akademii jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Mluvit mají o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního plánu a taky bezpečnosti. Společně mají podepsat plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstanou doma. Víc

0: až 350 jich mělo od minulého týdne zažívací potíže, potom co v jídelně snědli špagety s prošlými vejci. Zítra se žáci do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé. Nemocným žákům, kteří ještě budou muset zůstat doma, škola umožní online výuku. Začíná týden knihoven. Celostátní kampaň připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí na 400 knihoven po celém Česku. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky pro děti i pro dospělé nebo burzy knih. Sport. Francie ve fotbalové lize národů vyhrála v Belgii 1-0. Jedinou branku dal v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila v Turecku 4-1. Čeští fotbalisté dnes nastoupí v lize národů proti Anglii. Zápas začne v pražském Edenu ve 8:45 večer a můžete ho sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehody u Slatiny, také u Lokte. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vzniká kolona u Holoubic na 211. kilometru. Nesouvisle se sune až k omezení u D2 na kilometr 196. Na trase navíc hlásíte kolizi na 200. kilometru.
3: Za nájezdem od letiště Slatina asi 100 metrů v levým pruhu čerstvá nehoda, 3 osobní auta. Jsou tam na štort, takže to bude na díl. Neprůjezdnej levej zcela, částečně i ten travej objíždí se odstavným pruhem.
2: Pokud D1 pokračujete dál z Brna na Prahu, čekejte dlouhé, bezmála hodinové zdržení. Kolona začíná za nájezdem od Koberovic na 75. kilometru a příčinou je havarovaný kamion na 65. Už se ho podařilo vyprostit, stojí na kolech v odstavném pruhu, stále se ale projíždí pouze levým pruhem. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 zastavíte kousek za nájezdem od D5 na 23. kilometru, těsně za sjezdem na Studulky na 20. bourala dvě osobní auta, blokují levý pruh, místo zatím není označené, pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: O prodlouženém víkendu začalo babí léto, tedy příjemné, teplé, slunečné období bez deště a vydržet by mělo s jednou malou pauzou ve čtvrtek a v pátek až do konce tohoto týdne. Teploty budou stoupat téměř až k letním 25 stupňům. Pocitovou teplotu ale bude mírně snižovat čerstvý vítr, který bude foukat například hned zítra. Ale právě kvůli silnějšímu větru bude v noci zůstávat teplota poměrně vysoko. Dnes tomu tak bylo například ve Friedlandu. Tam při větrném počasí zůstala teplota kolem 16 stupňů Celsia. Dnes bude tedy přes den slunečno a teplo. Jen teď po ránu pozor, hlavně v okolí vodních toků a ploch na mlhy. Až se rozpustí, čeká nás jasno, v Čechách přechodně polojasno. Teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě kolem 20 stupňů. No a foukat k tomu dnes bude jen slabý, během nemírný jihovýchodní vítr, který bude místy k večeru slabý. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme dobré úterní ráno a jak už jsme naznačili v úvodní půlhodině, tak dneska směřujeme za tím velkým fotbalovým zápasem.
1: Ano, Anglie, Česko, Liga národů, večer od 25:40 a teď nás bude zajímat, co o tomhle duelu se píše v zahraničí, na zahraničních webech. No a některé z nich se věnují konkrétně defenzivě Angličanů. Jak konkrétně, to už nám řekne Kristian Šveda. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Anglie přijíždí do Prahy po porážce se Španělskem 2-3. Jak se na její obranu dívá britský The Guardian?
3: The Guardian upozorňuje, že trenér Thomas Tuchel má v obraně pořád co řešit. Anglie v sobotu podlehla Španělsku 2-3 a dva góly dostala po individuálních chybách Marka Gayho a Nicka O'Reillyho. Deník zároveň připomíná, že Angličané letos udrželi čisté konto jen ve 4 ze 13 zápasů. Podle autorů článku ale Tuchel nechce dělat v sestavě úplně velké změny. Sám tvrdí, že proti Španělsku neviděl systémový problém v bránění, ale především dílčí chyby. A právě proto chce dát svým obráncům další šanci, takže zatímco Anglie má v ofenzivě obrovskou kvalitu, tak před zápasem v Praze se v britských médiích hodně mluví o tom, jestli právě obrana nebude její slabinou.
1: Takže Adam Hožek hat-trick?
3: No bylo by to samozřejmě skvělé, tak když měl proti Chorvatsku jednu asistenci a pak teda málem i druhou, byť ta branka byla odvolaná, tak že by to teď otočil na góly, tak bylo by to samozřejmě fajn.
0: Ale už vycvičil proti Chorvatsku jednoho stopera Manchester City Guardiola, tak teď by mohl i Gehio, anebo třeba Nicka O'Reillyho, ale právě o O'Reillym i o jiném obránci Ezrim Konzovi píše třeba The Athletic v kontextu toho, že měli menší zdravotní problémy, že netrénovali po tom španělském tedy zápase a že otázkou zda budou dneska v základu.
1: Mluvili jsme o tom, jak se na zápas Česko-Anglie dívá The Guardian, tak co o tom utkání píše Sky Sports?
3: Sky Sports se zaměřuje především na Juda Bellinghama, ten proti Španělsku patřil k nejvýraznějším hráčům a trenér Thomas Tuchel před zápasem v Praze zdůrazňuje, že mu svědčí určitá dávka emocí. Podle něj je Bellingham lepší, když hraje s trochou vzteku. Právě tehdy dokáže na hřišti ukázat svou energii. Sky Sports taky před utkáním připomíná, že Anglie se nemusí opírat jen o svou ofenzivní kvalitu jako celek, ale taky o individuální schopnosti hráčů. Po porážce se Španělskem bude chtít Tuchel v Praze rychlou odpověď a záložník Realu Madrid, ofenzivní hráč Jude Bellingham, tedy může být jednou z klíčových postav, ale rozhodně ne jedinou. Já sám jsem zvědavý na Harryho Kanea.
0: Na to se těší i Ladislav Krejčí, co jsem četl. Ale já právě nevím, jestli jako tohle jsou takové ty věci, které můžou být spojovány se slovem a se slovesem těšit se. Jako, no, že potkáš Harryho Kanea na hřišti, ale, jako no, soupeř.
1: Potkat ho předtím, než začne zápas, je asi fajn, ale potom už je to horší.
3: Na druhou stranu, tak když nebudou mít Češi s Angličanů vlastně přehnaný respekt, ale budou chtít jednoznačně zvítězit, viděli jsme, že proti Chorvatsku to mohlo být na zisk nějakého bodu, tak být tak, jak bych to řekl, zdravě nahecovaný, zdravě připravený na to utkání, si myslím, že může být v pořádku a pak se třeba, když vyhrajete nějaký souboj s Harry Kanem, tak to může vás jenom nakopnout.
0: Angličani venku jsou taky trošku jiný tým než ve Wembley a pořád to nejsou Španělé, kteří pak čekají nároďák v Ovědu a říkám si, tady je na místě možná slovo užít si fakt, že občas ten míč máme. Protože ano, pak už ho mít nebudeme. Tak, Kristian Šveda pročetl zahraniční weby. Samozřejmě, teď jsem to zlehčil, ale držíme palce českému nároďáku, kdybyste náhodou si mysleli, že to je jinak. Kristiane, děkujeme.
3: 20 hodin 45 minut, přímý přenos, poslouchejte. Hezký den.

0: Tohle byl Harry Styles a my jsme se domluvili s Adamem Procházkou, abychom nebyli ne monotematičtí, ale pouze ve dvou sportech, hokeji a fotbalu, takže bychom přece jenom zmínili i v kontextu toho, co se píše v zahraničí, atletiku. Protože v neděli, když jsem tady odpoledne moderoval, tak jsem zmiňoval, že Tixt Asefová téměř atakovala světový rekord v maratonu. Ona zaběhla třetí historicky nejlepší čas, ale ten její příběh má další pokračování.
1: Ono se mluvilo o tom, že od 35. kilometru tak trochu zpomalila, že jí asi trápilo nějaké zranění, ale to jsme netušili, jaké zranění to je, protože její manažer Gianni De Madonna potvrdil, že Tixt Asefová dobíhala ten závod, ten maraton, těch několik kilometrů s přetrženou achilovou šlachou.
0: To je neuvěřitelné. Že to doběhla ještě navíc tedy v tom třetím historicky nejlepším čase a se téměř 6-minutovým náskokem na druhou nejlepší soupeřku.
1: Je to vlastně velká smůla, protože ne vždy se povede běžet takovým tempem, že běžíte zkrátka na světový rekord a v tu chvíli se vám přihodí něco takového. Na druhou stranu velký obdiv, no nechápu, jak to dokázala zvládnout, protože kdyby to bylo, já nevím, pár stovek metrů před cílem, tak to tak nějak jako člověk pochopí, že to dokáže překonat bolest, ale jako tolik kilometrů, to nechápu prostě.
0: Protože říká se, že když si takhle něco v tom stresovém sportovním třeba stavu uděláš, tak to tolik necítíš. Kolena, můžeš mít i zlomenou nohu, taky jsem hrál fotbal asi hodinu se zlomenou nohou, jako myslím, ano, se zlomenou zánarchní kůstkou, ale jakože v tom takovém tom šokovém stavu jsi schopen.
1: Já tomu rozumím, že člověk něco jako překoná, ale tak myslel jsem si, že to má někde svoji hranici, ale očividně asi možná nemá.
0: Neuvěřitelné, ona teda opravdu zaběhla čas 2:11:04, takže ten světový rekord trut Chepngetichové z Chicago 24 zůstává o nějakých minutu a 8 sekund lepší, ale stejně prostě měla přetrženou achilovku posledních několik kilometrů, už podstoupila včera operaci a má teď před sebou 2 měsíce rehabilitaci a chodit by mohla začít za 3 měsíce. Tak ona to doběhla nejdřív, ale teď chodit za 3 měsíce.
1: Tak a zároveň ten příběh Asefové je tak trochu s tou achilovkou propojený, protože ona dřív neběhala maratony, ale běhala 800 nebo 400, ale právě někdy v roce 2016 se jí přihodila první takováhle věc, že si přetrhla achilovou šlachu a od té doby se vlastně vydala na silnici a začala běhat ty vytrvalostní tratě i maratony. A začala běhat skvěle a teď tedy přišlo to zranění znovu, ale přitom zaběhla tenhle skvělý čas. Takže to tak trochu provází kariéru Tixt Asefové, tahle achilovka. No, takže zajímavý příběh.
0: No, držíme samozřejmě palce, ať to nějakým způsobem zvládne, ale obdivuhodný výkon i takhle zraněná, třetí nejlepší maraton historie.

0: 6 hodin 51 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Často rádi vzpomínáme, dneska slaví padesátiny legendární ukrajinský fotbalista Andrej Ševčenko. Já jsem si vždycky vzpomínal v kontextu s touhle personou na penaltový dostřel finále Ligy mistrů 2003, kdy vlastně chyběl Juventusu Pavel Nedvěd, tehdy trestaný v semifinále žlutými kartami a nemohl nastoupit tehdy na Old Trafford. A možná chyběl v penaltovém rozstřelu, kdy právě Ševčenko dal ten triumf rozhodující penaltou AC Milan. Dneska slaví padesátiny a teď budeme vzpomínat také, ale trošku na ne tak vzdálenou událost, ale taky docela dalekou.
1: 20 let, to je taky už docela dávno a tehdy fotbalisté Mladé Boleslavy v prvním kole poháru UEFA vyřadili slavný francouzský velkoklub Olympique Marseille.
0: Bylo to tedy v pondělí 28.9. včera, kdy to bylo 20 let od toho okamžiku proti toho zápasu proti Marseille a bylo tam také jedno velmi zásadní jméno pro český fotbal, byť má přídomek mladší. Dušan Uhrin.
1: Ano, Dušan Uhrin, bylo to velké vzpomínání, byla to vítězství 4-2, abychom doplnili i ten výsledek, no a na to vzpomínali hráči, taky funkcionáři a fanoušci přímo tedy na místě, kde se ta událost odehrála, tedy mladoboleslavské Lokotrans aréně.
0: No a s Dušanem Uhrinem mladším natáčel Pavel Petr.
2: Dušane, tím bych vlastně začal. Má vaše rodina nějaký recept na to, jak poslat ze hry tento slavný francouzský klub?
3: Tak asi jsme něco měli společného s tátou. Byli jsme každopádně na tyto dvou utkání dobře připravení, jak teda tátový mužstvo, Sparta, ale my jsme v podstatě vyhráli víc doma, my jsme dali 4 góly, takže my jsme pokořili tenhle ten tým, který je velice slavný a byl. Samozřejmě vzpomínáme na to rádi, nicméně už je to 20 let.
2: Řekněte mi, jak se vlastně tehdy mladoboleslavský tým na tu odvetu připravoval, co jste od utkání očekávali a jak moc jste si tehdy věřili?
3: My jsme vůbec nevěřili tomu, že bychom postoupili, ale k tomu utkání jsme přistoupili zodpovědně, i když začátek se nám nevyvedl, prohrávali jsme 2-1, ale po poločase jsme si řekli, že bychom měli zabrat, že prohráváme, že nás podcenějí. Podcenil nás i trenér, který vystřídal Ribéryho a to byl takový klíč k tomuhle tomu utkání, který hrál velice dobře. No a já jsem střídal taky, dal jsem Holuba na hřiště, který pak dal 2 góly a opravdu jsme Marseille dostali od obrovský tlak a povedlo se nám to.
2: Nebylo třeba v kabině, řeknu, krotit trošku euforii před tím zápasem, přece jen proti tak zvučnému soupeři se nehraje každý den?
3: Euforii určitě ne, pamatuju si, že kluci měli obavy z toho, že zase prohrajeme, protože venku jsme prohráli 1-0. My jsme k tomu přistoupili opravdu tak, že hrajeme doma, že nejsou zvyklí na takhle malý stadion, že budou překvapený, že nás trošku podcenějí a asi se tomu tak stalo. V podstatě, jak jsme prohrávali 2-1, tak došlo k úplnému podcenění, nicméně my jsme zvýšili opravdu aktivitu a tvrdost a to se nám vyplatilo.
2: Mladá Boleslav otočila tehdy ten výsledek v poslední půlhodince, tak co se vybaví vlastně z tohoto zvratu a z toho závěru utkání?
3: Tak mi se vybaví dvě věci. Střídání Holuba, který nám opravdu velice pomohl a samozřejmě ten konec, kdy jsme mohli dát i víc gólů, ale dali jsme ten gól v posledních vteřinách a to se jen tak nestává a dát Marseille 4 góly, tak to si myslím, že se žádnému mužstvu ani nestane teďka.
2: Jak vy osobně jste prožíval ten závěr, ten hektický závěr utkání a samozřejmě ten 4. gól, který padl do sítě Marseille?
3: Já si pamatuju, že jsme se chovali jak blázni, všichni vlítli na hřiště a radovali jsme se. Pamatuju si jenom tohleto, protože člověk měl takový určitý zatmění, kdy tomu nemohl věřit.
2: Kam vyřazení Marseille řadíte ve své trenérské kariéře? Bylo to to nej?
3: Bylo to si v podstatě to nej a pak druhý vyřazení Šachtjoru Doněck, který chtěl vyhrát Evropskou ligu, takže to bylo další taková pěkná fáze mýho trenérského života.
2: Při poslední otázce se vrátím vlastně na začátek a k vašemu tatínkovi. Byl na památném zápase v Mladé Boleslavi. Případně co vám řekl poté, co z toho v tomto směru následoval?
3: Já si myslím, že tady nebyl, že byl v zahraničí a volal manželce, jak to dopadlo. Nemohu věřit tomu, že jsme vyhráli, takže my jsme takový byli rozdělený vždycky, buď to on byl v zahraničí nebo já. My jsme se strašně málo vídali.
2: Říkal Dušan Uhrin mladší, strůjce úspěchů fotbalistů Mladé Boleslavi v pohárové Evropě. Z Mladé Boleslavi Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Pat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Tak nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Práci amerického prezidenta Donalda Trumpa podle nového průzkumu schvaluje jen třetina voličů. Čeští fotbalisté se večer utkají s Anglií v elitní skupině Ligy národů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí hodinová kolona k nehodě na 65. kilometru. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde ale podle ní o předvolební gesto. Věnovat se tomu budeme v ranním radiožurnálu po 7:30. Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstanou doma. Víc než 350 jich mělo od minulého týdne zažívací potíže, potom co v jídelně snědli špagety z prošlých vajec. Zítra se žáci do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé, pokračuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
6: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
5: Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale tentokrát nesplnil při pondělním odběru vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Taky to bude téma ranního radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Americký prezident Donald Trump má měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy v této fázi měla hlava státu v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která mimo jiné výrazně zdražila pohonné hmoty.
7: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Hráz brněnské přehrady je ode dneška uzavřená pro auta i chodce. Je to kvůli opravám, které skončí až příští rok. Pěší budou moct do té doby využívat lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách nebo místo objet autobusem. Auta budou muset jet objížďkou. Práce budou stát podle Povodí Moravy přes 46 milionů korun.
8: Sport. Fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Češi zabojují po porážce s Chorvatskem o první body proti Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Hokejisté pražské Sparty podlehli v Tip Sport Extralize Karlovým Varům 0-1. Jediný gol Západočechů dal Ondřej Beránek. Velký podíl na výhře má ale brankář Dominik Frodl, který čelil hned několika vyloženým šancím soupeře a všechny pochytal.
9: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny na to skóre těch střel, protože tady o tučku to ukazujou a Spartak měl 12, měl asi 6, ale vybavil se, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže bylo prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer.
8: Dnes se bude hrát celkem 6 extraligových duelů.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 nehody u Slatiny, další pak u Lokte. Na dálnici D1 na cestě z Vyškova do Brna narůstá zdržení. Nesouvislá kolona začíná už před Rousínovem na 219. kilometru a více než 40 minut se posouvá až k nehodě u Slatiny. Na 200. kilometru odklízejí následky střetu několika osobních aut. S opatrností se projíždí pouze odstavným pruhem. Na D1 o větší kus dál směrem k Praze trvá velmi neutěšená situace kvůli nehodě na 65. kilometru. Tam kvůli havárii kamionu stále průjezdný pouze levý pruh. Aktuálně se do kolony dojíždí už před nájezdem od Koberovic na 76. kilometru. Ztratíte bezmála hodinu. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a dnes velmi dlouhá kolona kamionů od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. D5 z Plzně do Prahy a velmi silný provoz od Rudné z 6. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. se jede přes 40 minut. A přímo v metropoli čekejte problémy v Mrázovce směrem nahoru na Břevno. V levém pruhu se srazilo nákladní vozidlo s osobním, výrazně tak regulují vjezdy do tunelu. Kolona už z jižní spojky je na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a ráno ojedinělé mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
12: Krásný den, milí posluchači, zapli jste si naší stanici 29. září a vítáme vás společně s Adamem Procházkou.
13: Hezké ráno a dnešek je taky tím dnem, kdy začne hokejová NHL.
12: Výjimečně v září.
13: Ano.
12: Naposledy vlastně kdy to bylo?
13: No, vím, že je to podruhé v historii, tuším, že začíná v září. Nevím, kde to bylo naposledy.
12: No, 2007-2008 jsem četl, že to bylo v Londýně a právě kvůli tomu, že se to hrálo v Evropě, taková ta výjezdní NHL, tak se to předsunulo. Tyhle zápasy jinak klasicky se začíná, nebo začínalo 1. až 10. října někdy v tomhle období. Teď tedy ten důvod je ale relativně jednoznačný, proč se začíná dřív, Adame.
13: 84 zápasů v základní skupině místo 82. To je ta velká změna, to je vlastně jedno velké téma a když se podíváme na ty zápasy, které nás dneska čekají, dneska našeho času jenom jeden, Carolina, Florida od 23 hodin, ale potom v noci, respektive zítra ráno se do akce dostane třeba i Boston s Davidem Pastrňákem jako kapitánem. To je taky další vlastně z českého pohledu velké téma té nadcházející sezony.
12: Ale víme, že český posluchač, český fanoušek prostě má rád tu tuzemskou stopu ve sportu a když řídne, když se ztrácí, tak možná obliba té soutěže taky kolísa a v NHL bude, nebo respektive takhle, teď v těch kádrech je 21 českých hráčů. Minulou a předminulou sezonu to bylo 29 hráčů a teď to ještě kleslo naposled vyřazení třeba brankáři Rytich s Vaničkem na listinu volných hráčů. Snad to ještě stoupne, protože v AHL je 20 Čechů, ale Adame, není to mnoho.
13: Není to mnoho, tak to je další téma, které můžeme využít třeba i v rozhovoru s Václavem Nedorostem, což přijde už zhruba za hodinku.
12: Tak se zatím budeme ladit jinými tématy, každopádně Václav Nedorost v našem vysílání v 80 o startujícím ročníku NHL.
10: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: 7 hodin 11 minut, my připomínáme to, že českou fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů.
1: A to v Edenu ve 8:45 a Češi přivítají Anglii. Dění kolem reprezentace sleduje taky Antonín Barák, který odehrál v českém dresu 44 zápasů, ten poslední před 2 lety na evropském šampionátu.
2: Kadilu na levé straně si obhodil Baráka, ten si vypomohl rukama, tak už je rovnou žlutá karta pro Baráka.
3: Čeští fotbalisté podlehli v posledním utkání na Euro 2024 Turecku 1-2. Turnaj pro ně tak skončil. Vůbec nejhorší vzpomínky na tento zápas má nejspíš Antonín Barák, který dostal 2 žluté karty a po 20 minutách šel ze hřiště.
4: Tak vždycky to vyvolá samozřejmě tu negativní emoci. To bych lhal, kdybych řekl, že teďkon jako se tomu směju, nebo že mi to je jedno, to tak není. Měl jsem to v sobě, že bych nerad končil kariéru tímhletím zápasem reprezentačním. Je možný, že to možná byl můj reprezentační poslední zápas, to se nedá nic dělat.
3: Říká s 2letým odstupem od posledního zápasu za reprezentaci Antonín Barák. Od tohoto vyloučení na Euro se Barák v národním týmu neukázal, ačkoliv konec reprezentační kariéry neohlásil.
4: Ne, neohlašoval. Nejsem ten typ, co by něco říkal, protože vím, že u mě se to často mění a jednu chvíli to člověk cítí nějak, pak za nějakou určitou dobu to vezme čas, můžou nastat nějaké změny a člověk třeba by potom litoval nějakého rozhodnutí, takže já si myslím, že já oficiálně reprezentační kariéru nikdy neukončím.
3: Chápu to tak, že jsou vaše dveře do reprezentace otevřené?
4: Já je nechávám otevřený, určitě. Já si nechávám dveře otevřený všude. Přijde mi hloupý si je někde zavírat, alespoň u mě, protože vím, že jsem to párkrát v životě udělal a nejenom ve fotbale a potom mě to třeba zpětně mrzelo.
3: Dodává Antonín Barák k reprezentaci, kterou aktuálně trénuje Španěl Santi Denia. Právě pod jeho vedením čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii.
4: Myslím, že to bude hrozně těžký zápas, tak jsou to bronzoví medailisti z mistrovství světa, ten tým je skvělej, mají neskutečně individuální jakoby kvalitu, ty hráči hrajou v obrovské kulech, je to fakt jakoby špička, je to špička světová totální a nečeká samozřejmě nás nic jednoduchýho, ale zas doma prostě je to, určitě se hraje doma jinak než venku, než kdyby se hrálo ve Wembley.
3: Dodává Antonín Barák v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport prozradil, jestli ho Santi Denia kontaktoval, jak se aktuálně na reprezentaci kouká, nebo to, jak se mu žije na Kypru po 9 fotbalových letech v Itálii. Povídání odvysílá radiožurnál Sport po 12:30 odpoledne a najdete ho také na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Vracíme se k tématu ledního hokeje, ale teď teprve poprvé budeme mluvit o sedmém kole druhé nejvyšší soutěže v Česku. Maxa ligu vede Béčko Pardubic, Adame.
1: Vede o jeden bod před Vsetínem, ale je potřeba říct, že Vsetín ten má o zápas méně a pokud ho vyhraje, tak se dostane do čela právě Vsetín, což je, koukám se na tabulku, jediný tým, který ještě neprohrál a všechny zápasy vyhrál, tedy sedm utkání, byť dva tedy v prodloužení. Takže tolik tedy k tabulce. No a nebo ještě chceš něco dodat?
0: No ne, že Pardubice prohráli v sobotu poprvé tedy v sezóně, když padli ve Frýdku Místku a teď tedy porazili Zlín, který naopak se druhou nejhorší defenzivou soutěže utrpěl pátou porážku za sebou a opravdu je zase na úvod sezony v těžké situaci. Kdo mě zaujal, a to i z hlediska složení kádru, i tím, že poprvé vyhrál po návratu do druhé nejvyšší soutěže Havířov, protože AZ poprvé nastoupil taky na svém zrekonstruovaném stadionu a po samostatných nájezdech porazil Jihlavu 2-1 a byl to souboj na lavičce dvou mistrů světa z roku 99 a bývalých spoluhráčů Martina Procházky z repre Romana Šimíčka s Viktorem Ujčíkem. Za Havířov Martin Zaťovič, 41-letý ostřílený veterán, také vlastně loni v květnu host desítky Pavla Horváta živě. To je docela paradox, že stále ještě hraje, protože jsme se tehdy bavili, že nevíme, jak to bude. No a vlastně naskočil tam poprvé také Ondřej Roman, 37-letý zkušený borec, který dlouhá léta strávil třeba ve Vítkovicích. Tak jenom Havířov, že i takhle zajímavý klub.
1: Takže první výhra pro Havířov v nové sezóně. No a když jsme mluvili o tom, že teda tu tabulku vedou Pardubice B, to byla výhra 6-4 nad Zlínem a Vsetín na druhém místě, ten porazil Tábor 4-1. No a máme tam i spoustu dalších výsledků. Třebíč Chomutov 4-2, Kolín ten porazil Přerov 3-2, Havířov tedy porazili Hlavu po nájezdech 2-1, Litoměřice přestříleli Pražskou Slávii 5-2 a zbývá nám ještě poslední výsledek. Sokolov podlehl Frýdku Místku 2-5.
0: Geograficky velmi zajímavé utkání. Aha. Ze Sokolova do Frýdku, to není úplně na otočku.
1: Ano, to máte den zabitý.

0: Česká zpěvačka Lenka Filipová alias Leny. V našem vysílání na Radiožurnálu Sport pokračujeme s hokejovými tématy, byť je ten výsledek včerejšího dohrávaného utkání pátého kola Tip Sport Extraligy vypadá snadné ani fotbalově.
1: Ano, Karlovy Vary porazili Spartu v O2 aréně 1-0 a zajímavé je, že Pražané tak od začátku sezóny Tip Sport Extraligy v domácím prostředí ještě nezískali ani jeden bod.
2: Na domácím hřišti před tolika lidma by to mělo úplně být jiný výkon. Jako takhle nemůžem čekat, že vyhrajeme s tím stylem. Za mě, to je můj názor a za mě to bylo málo zase.
3: Zlobil se na výkon svého týmu kapitán Sparty Filip Chlapík. V zápase si přitom Sparta vytvořila hned několik velkých šancí, ale všechny pochytal bezchybný Dominik Frodl.
4: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny. Mám na to skóre těch střel, protože tady Holtučku to ukazujou a Spartek měl 12, mě asi 6, ale vybavil se, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže hrál prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
3: Usmíval se po vychytané nule Dominik Frodl a znovu potvrdil, že se mu právě v téhle hale, co by odchovanci Slávie, tradičně daří.
4: Já jsem do téhle haly chodil od 9 let na každý zápas vlastně Slávie, takže no, možná i to je nějaká taková motivace tady, že jsem snil, že si tady třeba jednou budu moc zachytat, samozřejmě v jiným drezu, ale splnilo se mi to, no, takže vždycky přijedou kamarádi, rodina přijde, že jsem z Prahy a máme skvělý tým, takže můžeme porážet každý.
3: A to teď Karlovy Vary potvrdili a po vítězství na Spartě se posunuli na 4. místo tabulky. A Pražané? Ti nemají moc času na to zpytovat svědomí. Ani ne 24 hodin po skončení duelu se Západočechy je čeká zápas v Hradci Králové.
2: Pomůže to určitě, tak vyspíme se a jdeme na to znova, můžeme to si to odčinit. Takže to je to určitě pozitivní. Máme rozkušený tým na to, aby se v tom nikdo nějak nevrtal a prostě nový zápas, ale musíme to změnit. No.
3: Uvědomuje si Filip Chlapík z Prahy, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj, tady Martin Beránek. Jestli chcete být u každého zápasu svého oblíbeného týmu, třeba Motoru, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola do posledního finále.
7: Poslouchej Sport.
6: Poslouchej Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola do posledního finále.
7: Poslouchej Sport.
5: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu.

0: Vůli v Třinci začnou tři duely.
1: Ano, Litvínov Liberec, Mladá Boleslav Plzeň a taky...
0: Ale to jsou vlastně dva duely, omlouvám se ti. A pak totiž 18 hodin začnou tři duely, tak aby to bylo takhle.
1: Tak,
0: přesně.
1: A tam už je to správně. Hradec Králové, Sparta, Olomouc Vítkovice, no a taky Pardubice, České Budějovice.
0: Hmm. Šlák z druhého se třetím dělí dva body, tak uvidíme, zda nejlepší ofenziva extraligy opět udeří. A nebo třeba zda překvapí motor.
1: Tak, uslyšíte o tom v pořadu s mikrofonem za hokejem, ale pokud by vás zajímal jenom jeden konkrétní zápas, třeba právě duel Pardubic s Českými Budějovicemi, tak přímé nepřerušované přenosy vysíláme na webech Radiožurnál Sport.cz i Rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dobré ráno v půl osmé. Právě s Terezou Tomáškovou.
1: V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a jen 8% sester. Pokud by se v příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 tisíc severokorejských vojáků. Podle Zelenského ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Je jich teď už přes 60%, zatímco před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle mluvčí Nelly Fribové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po

0: Končení lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky. Nově bezbariérová je například stanice Havířov. Sport. Čeští fotbalisté budou v elitní skupině Ligy národů bojovat o první body. Po prohře s Chorvatskem dnes večer přivítají Anglii. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45 a můžete ho sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Opět průjezdná D1 u Koberovice a na D56 nehoda u Paskova. Úvodem lepší zpráva z D1 na trase z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovic na 65. kilometru. Už se po nehodě kamionu opět projíždí oběma jízdními pruhy. Pouze v odstavném zůstává světelná šipka i kužily. I ty už ale brzy odklidí. Kolona z Vojslavického mostu od Švihova ze 76. kilometru se pomalu začíná dávat do pohybu. Stále čekejte více než půlhodinové zdržení. A pojďme na D1 k Brnu. Od Vyškova se poprvé brzdí před Rousínovem na kilometru 218. Fronta je hodně roztrhaná, téměř 40 minut trvá cesta k nehodě u Slatiny. Na 200 kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Na dálnici D56 z Frýdku Místku do Ostravy hned u sjezdu na Paskov na 43. kilometru zasahují u vážnější nehody. Průjezd hodně komplikovaný o délce kolony teď informuje náš zpravodaj.
3: Začíná to, jak je bylo v Paskově. Jak je sjezd na Vtaříč, tak za ním už kousek začíná kolona a je to kolem celou Paskova.
2: Ze 48. kilometru naberete téměř půl hodiny navíc a v Praze kromě tradičních ranních kolon trvá potíž v Mrázovce směr Břevnov. V levém pruhu kolize zdržení z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na Českém je dnes po ránu převážně jasno, ale v Čechách i polojasno. Výjimečně se vyskytují i mlhy, a to hlavně v okolí vodních toků a vodních ploch. Teploty jsou velmi rozdílné, nejčastěji klesly na 11 až 7 stupňů, ale v místech, kde fouká vítr, zůstalo tepleji. Například Frýdland hlásí kolem 16 stupňů. Naopak údolí se prochladila. Tam je kolem 5 stupňů, tedy mezi 3 a 7 stupni. 3 jsou například v Králíkách nebo v Lanškrouně, také v Broumově i v Rýmařově. A jen 2 stupně ukázaly teploměry v Teplicích nad Metují. Mrazové kotliny hlásily teplotu pod nulou. Minus 5 bylo na Rokycké Slati, minus 6 na Kvildě Perle. Přes den pak ale právě na Šumavě bude z našich hor nejtepleji až 20 stupňů. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. Mezi 20 a 24 stupni bude ve středních a nižších polohách. A takto příjemné teploty doprovodí slunečné, jasné až polojasné nebe bez deště. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, přejeme taky hodně zdraví, štěstí Michalům, kteří dneska mají svátek, tak to pánové, dobře zvládněte ten dnešní den, který vyvrcholí možná očekávaným duelem, na který se těšíte.
1: Ano, Česko-Anglie, už jsme o tom několikrát mluvili, to je duel, který začne ve 20:45, no a bude to taky zápas, ke kterému Češi nastoupí po porážce s Chorvatskem na úvod Ligy národů 1-2. Mimochodem Anglie je třetí tým z letního mistrovství světa, to už jsme taky zmiňovali. Podrobnější bude na úvod sportovního přehledu Kristián Šveda. Ještě jednou hezké ráno.
2: Znovu krásné ráno. Do české sestavy by se mohl vrátit kapitán Ladislav Krejčí. Minimálně úvodní čtvrthodinu otevřenou pro novináře netrénoval před utkáním obránce Vladimír Coufal. O souboji s velkým favoritem mluvil český reprezentační kouč Santi Denia.
3: Anglie je jedním z nejlepších týmů na světě. Má neuvěřitelné hráče a skvělého trenéra. My se ale soustředíme na svůj výkon. Zápasy s takovými soupeři nám můžou pomoct růst.
2: A kouč Anglie Thomas Tuchel přiznal, že při videorozboru sobotní prohry Česka s Chorvatskem viděl ve hře Deniova týmu španělské prvky.
4: Analyzovali jsme samozřejmě pouze jeden zápas českého týmu, protože má nového trenéra. Viděli jsme spoustu vzorců, které jsme viděli i ve španělském týmu. Je to dobře organizovaný tým, který je připravený přijmout nového trenéra, nové myšlenky a byl plný motivace ukázat, co v něm je. Takže tohle nás čeká.
2: Utkání Česko-Anglie má tedy výkop ve 20 hodin a 45 minut a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: A teď hokej. Sparta před domácím publikem nezískala v nové sezóně typ Sport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehla Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jenom jednu branku.
5: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání. Kdy dominoval na kotouči, my jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
1: Karlovarští navázali vítězstvím na Spartě na domácí výhru s Českými Budějovicemi a součtu obou duelů navíc inkasovali jenom jednou. Přitom před sezonou přivedli 5 nových obránců. S hodnocením jejich výkonů je ale trenér Energie Pavel Patera zdrženlivý.
6: No, tak my jsme si myslím přivedli velmi kvalitní obránce a jestli to se dá, teď tady něco řeknu a v pátek dostaneme. Jo, ale ta poslední týden to bylo v pořádku a na tom se pracuje celou sezonu.
2: Dnešní program hokejové typ Sport Extraligy nabídne celkem 6 zápasů. V 17 hodin začne ten první, nastoupí Třinec proti Kladnu. Od 17 hodin a 30 minut pak Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. Na ledě Středočechů zahájí Plzeň sérii 3 venkovních zápasů. Pokračuje golman Západočechů Nik Malík.
7: Krom toho cestování asi to nevadí, jako zase potom, když se to otočí, tak budeme hrát hodně doma. Já to asi mám radši takhle, že teďka hrajeme venku, potom budeme hrát hodně doma, což je vlastně jako super, že potom, když to bude navazovat na to playoff, jestli ho uděláme, tak to je super. Ale nic to neznamená, prostě musíme vyhrávat jak doma, tak venku.
0: Můžeme doplnit, že v 18 hodin odstartují duely Hradce Králové se Spartou, Olomouce s Vítkovicemi a Pardubic s Českými Budějovicemi. U nás na Radiožurnálu Sportu slyšíte pořád s mikrofonem za hokejem a jednotlivě ty zápasy můžete slyšet třeba na webu i rozhlas.cz, nebo já doporučuji aplikaci Můj rozhlas.
8: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Hokejisté Vsetína vyhráli v nové sezóně Maxaligy zatím všech 7 zápasů. Včera zdolali na svém ledě Tábor 4-1. Trenéra Luboše Jenáčka na té vítězné sérii těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří by měli patřit stabilně do sestavy.
9: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý. Daří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
2: Vsetín je v neúplné tabulce ale druhý o bod za rezervou Pardubic, protože má Vsetín tedy ale utkání k dobru. B tým Východočechů porazil Zlín 6-4 a v dalších duelech druhé nejvyšší soutěže vyhrála Třebíč nad Chomutovem 4-2, Kolín nad Přerovem 3-2, Litoměřice nad Sláví 5-2, Havířov nad Jihlavou 2-1 po nájezdech a Sokolov podlehl Frýdku místku 2-5.
1: A ve 23 hodin českého času začne nový ročník hokejové NHL. Do akce půjdou obhájci titulu z Caroliny, Hurricanes budou hostit Floridu Panthers. V noci na zítřek se pak představí dalších 8 mužstev, včetně Bostonu, který má nového kapitána, českého útočníka Davida Pastrňáka. Bruins nastoupí doma v TD Garden proti New York Rangers.
0: Americká tenistka Amanda Anisimová na Instagramu oznámila, že předčasně končí sezonu. Světová jedenáctka chce ve zbytku roku doléčit opakující se zranění zápěstí. Naposledy hrála na US Open.
2: A v anglickém Leicesteru začal šipkařský turnaj kategorie Major World Grand Prix. Výjimečný je tím, že lek musíte nejen ukončit, ale i zahájit trefením dvojnásobného pole. Už v prvním kole vypadl obhájce trofeje. Světová jednička, mistr světa Angličan Luke Littler, podlehl krajanovi Luku Woodhouseovi 1-2 na sety. S turnajem se loučí i bývalý světový šampion nizozemec Michael van Gerwen, který prohrál s Angličanem Ryanem Joycem taky 1-2 na sety. Dnes se do akce dostane například světová dvojka, nizozemec Kian van Veen, nebo trojka Angličan Luke Humphries.
0: Tak to byl sportovní přehled Kristiana Švedy. Já jsem se zamýšlel nad tím, že kdybych hrál takovýhle turnaj, jak se vůbec nedostanu do hry asi.
1: Taky mě to napadlo.
2: Ano, tak já si skoro věřím na to, že možná bych si i zahrál, ale rozhodně bych neuspěl proti takovým jménům.
0: No tak jsme zvědaví, jak to dopadne. Pokud vás šipky baví, tak jste na dobré adrese. Je tady u nás čím dál výzborců, které šipky baví nás taky a Kristiana Švedu obzvlášť. Děkujeme za sportovní přehled.
2: Hezký den.

0: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Dneska večer snad budeme končit pozitivně a třeba uslyšíte na naší stanici podobný komentář.
1: Ale Masopust může jít na pravé straně dopředu. Masopust už je v pokutovém území. Zvedá hlavu, přidává pod sebe. To je
2: Ano, to byla taková pohádka o tom, jak kobra uštkla Albion, jak se říká.
0: Kluk z Blatné, jak dokáže sestřelit tehdy jeden z nejlepších týmů světa a Evropy a vlastně v Edenu rozjásal po třetí v historii české fanoušky, ale bylo to vlastně i historicky po dost dlouhé době.
2: Ano, vlastně bylo to kvalifikace na mistrovství Evropy, byl to rok 2019, hrálo se v Edenu, Češi hráli s Anglií 1-1 a to ještě v 85. minutě. O 20 minut dřív přišel do hry Zdeněk Ondrášek, kterého jste slyšeli už v tom úryvku, takže už asi víte i vzpomínáte, že právě on rozhodl gólem v 85. minutě na 2-1, no a Češi tak porazili Anglii.
0: A to bylo opravdu výjimečné, protože předtím se jim to povedlo v květnu 1934 v přípravném duelu. Pak v říjnu 1975 v kvalifikaci mistrovství Evropy 76, které pak vyhráli. To bylo v Bratislavě a pak opět v Praze před těmi sedmi lety.
2: A k té výjimečnosti bych ještě doplnil, že Anglie v kvalifikacích, ať už bereme mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, v ten den prohrála po 43 zápasech. No a když jsem se díval potom na ty další zápasy, tak od té doby je zase neporažená. Takže tím posledním týmem, který dokázal Anglii porazit v kvalifikacích na světový šampionát nebo na evropský šampionát, tak to jsme my Češi.
0: Tak to je krásná věc, ale dneska, kdyby Češi náhodou vyhráli, jak se to nepočítá, Adame.
2: Je to tak, je to Liga národů.
0: Zdeněk Ondrášek byl s námi v lednu u Pavla Horváta v Desíce a takhle na ten moment vzpomínal.
3: Neuvěřitelný. Já když pokaždý, když to slyším, tak mám husí kůži. V tu dobu, když vy jste asi řvali, tak já třeba vůbec nevím, kde jsem byl. Mě se všichni ptá, jako co se dělo v mojí hlavě. Já říkám, já jsem těch 10-15 vteřin. Vůbec nevím.
2: No, a ani se mu nedivím, a když zmiňoval to, že my jsme v tu chvíli asi řvali, tak to platí asi u nás obou. My jsme se o tom bavili, že si na ten večer vlastně doteď pamatujeme.
0: No jasně, a to navzdory tomu, že jsme třeba byli v nějakém společenském zařízení, odkud nás, nebo respektive mě, nevyhodili, ani nechtěli, ale prostě člověk tam byl docela hlučný, ale myslím, že ta euforie byla tak nečekaná a o to vlastně silnější, že to stálo za to. No. No
2: tak doufejme, že by se to mohlo zopakovat, i když to tedy je Liga národů, ale my bychom se nezlobili.
0: Česko-Anglie 25:40, Eden a Radiožurnál Sport bude u toho. Pavel Horvát si zakomentuje, věřím, že se těší, uslyšíte ho dneska poprvé v 9:10.

0: Bývalý fotbalový útočník Milan Baroš se v sobotu na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích loučil s kariérou.
1: Kromě skvělých spoluhráčů z reprezentace nebo Baníku Ostrava přijel i Jiří Dudek, slavný polský brankář, který vychytal ve finále Ligy mistrů v roce 2005 penaltový rozstřel proti AC Milan.
0: Jeho tanečky na čáře jsou dodnes ikonické.
1: A pro radiožurnál Sport zaspomínal jak na úspěšnou kariéru Milana Baroše, tak i na tu svou.
2: No, já mám bardzo dobré vzpomínky s Milanem.
3: Na Milana mám pochopitelně jen krásné vzpomínky. Vždyť jsme spolu v roce 2005 vyhráli finále Ligy mistrů. Milan celé finále odpracoval vůbec. V celé té sezóně byl pro Liverpool důležitý. A právě proto jsme tady, abychom uctili fotbalovou legendu.
4: Říkal Jiří Dudek v přestávce fotbalové rozlučky Milana Baroše. Odchytal první poločas, pak pustil do branky výběru Baníku a Světa Jana Laštůvku. Dudek přišel do Liverpoolu o rok dříve než Baroš.
3: Jsem hodně rád, že jsem ho mohl poznat. Pamatuju si, jak přijel v roce 2002 do Liverpoolu jako velký talent. Vypadal tehdy opravdu hodně dobře. Potom ho na chvíli zastavilo zranění, ale byl to ohromný talent. A všude ho uznávají, jak slyšíme a vidíme i tady při rozlučce.
4: Při příchodu do Liverpoolu byl podle Dudka Baroš velice profesionální, ale po vítězství v Lize mistrů poznal vigantického roda i mimo hřiště.
2: On byl grzeczny chłopak, on byl zawsze grzeczny zawodnik, grzeczny chłopak.
3: On byl moc hodný a slušný chlapec, ale pamatuju si v roce 2005 po sezóně, když jsem přijel do Vigantic a on pak zase za mnou do Knurova. Oslavovali jsme pořádně to vítězství v Lize mistrů a taky moje narozeniny. No a tehdy jsem Milana poznal znovu trochu jinak, na hřišti i mimo. No a je to super parťák. Gratuluji mu k jeho celé kariéře a myslím si, že v Česku jsou na něho všichni pyšní.
4: Jiří Henrik Dudek se narodil v roce 1973 v Rybníku, což je zhruba 45 kilometrů od Ostravy, a k Česku měl blízko už v mládí.
2: Bardzo dobře, no přece já v domu měl českou televizi, první i druhý kanál.
3: Hodně dobře, jako dítě si pamatuju, jak jsme doma chytali českou televizi, první a druhý program. Jezdili jsme do Česka pro pivo. Na Baníku jsem nikdy nebyl, ale vím, že mají družbu s Katovicemi a Górnikiem Zabrze. Vím o Baníku a jeho fanoušcích dost.
4: Finále Ligy mistrů v roce 2005 v Istanbulu je památné. AC Milan vedl v poločase 3-0, ale během 6 minut ve druhé půli Gerard Schmitzer a Xabi Alonso srovnali. Pak už v penaltách čaroval Jiří Dudek, který se kroutil a poskakoval na čáře jako kdysi v roce 1984 ve finále stejného poháru proti AS Řím legendární brankář Liverpoolu Bruce Grobelaar.
2: To bylo šalené, možná povědět. No to je všechno děje jakby po což, no ne?
3: Bylo to šílené, no všechno se děje kvůli něčemu. Takové finále už asi nikdy v Lize mistrů nebude. Ukázali jsme liverpoolský charakter. Už v základní skupině s Olympiakosem Pireus jsme potřebovali dát 3 góly a zvládli jsme to. Ale otočit v finále z 0-3, to je skoro zázrak.
2: Tež byl trochu zainspirovaný Brucem Grobelaarem, Jimmy Carragher tež po meču.
3: Prodloužení, penaltový rozstřel, to je vždy loterie, ale byl jsem trošku inspirovaný Brucem Grobelaarem z finále poháru mistrů z roku 1984. Po prodloužení a před penaltami za mnou přišel Jamie Carragher a řekl mi, abych dostal soupeřovi hráče pod tlak. Říkal něco jako Bruce Grobelaar. No a já si to jako velký fotbalový fanoušek velmi dobře pamatoval. Tak jsem se chtěl dostat hráčům AC Milan pod kůži a do hlavy. No a jako první přestřelil Sergiño, pak jsem chytil ve druhé sérii Pirlovi, ale musel jsem se koncentrovat a nemyslet na to, jak je rozhodit. Ve sportu je tenká linie mezi hrdinou a nulou. Ta loterie se nám povedla a proto máme dneska o čem mluvit.
2: No i tak jak povídám, no to je žlutý karne, to je loteria. Ta loteria, to štěstí bylo po naší straně i díky tomu máme dzisiaj o čem mluvit.
4: A co dělá Jiří Dudek teď po kariéře?
2: Teď trochu komentuje na televizi, na radio.
3: Trochu komentuju v televizi nebo v rádiu. Bavím se a jsem kapitánem polské golfové reprezentace seniorů. Začal jsem hrát golf dost vážně. Teď jsme byli na mistrovství Evropy. Je to dost dobrý sport pro seniory.
4: Doplňuje Jiří Dudek, který má k Česku a Ostravsku opravdu blízko.
2: Teraz mieszkam v Krakově, moja mama mieszka v Knurově, tutaj nedaleko Rybníka.
3: Bydlím v Krakově, mamka žije stále v Knurově, to je do Ostravy 45 minut, takže to mám do Česka a do Ostravy opravdu blízko.
4: Jiří Dudek před příchodem do Liverpoolu vychytal nizozemský titul s Feyenoordem Rotterdam, z Liverpoolu pak odešel dělat dvojku do Realu Madrid a má také španělský titul. David Procházka, Radiožurnál.
5: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
6: Díky vám stále rosteme.
7: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
5: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
6: Děkujeme, že nás posloucháte.
5: Radiožurnál Sport.
8: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
9: Je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
10: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a sester proti chřipce. Italská premiérka dnes v Praze podepíše smlouvu o bližší spolupráci obou zemí. Čeští fotbalisté v Lize národů vyzvou Anglii. Na dálnici D56 z Frýdku Místku do Ostravy popojíždí dlouhá kolona kvůli nehodě u Paskova. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby se lékaři a zdravotní sestry ve větším počtu očkovali proti chřipce. Pokud se to podaří, měly by nemocnice dostat navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce nechalo očkovat 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
11: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
12: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
11: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
13: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
11: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
10: Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Před pár minutami to v ranním interview Radiožurnálu potvrdil technický ředitel společnosti Středočeské vodárny Bohdan Soukup. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil při pondělním odběru vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v síti nezávadná. Nádrže teď plní čistou vodou. V dalších dnech budou proplachovat potrubí. Vodu můžou lidé dál používat jako užitkovou, třeba na mytí nádobí. Česko a Itálie dnes podepíšou dohodu o spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji přivítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
14: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
15: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Korunovační klenoty se vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta v Praze. Za hodinu se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí.
16: Sport. 3 dny po prohře s Chorvaty 1-2 nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům. Minimálně úvodní čtvrt hodinu otevřenou pro novináře vynechal na předzápasovém tréninku obránce Vladimír Coufal. Naopak kapitán Ladislav Krejčí už by měl být připravený nastoupit. Hlavní anglickou hvězdou je útočník Bayernu Mnichov Harry Kane, kterého by Krejčí rád ubránil.
17: porovnání s těma nejlepšíma je to, co vyhledávám v tom sportu, co na tom fotbalu miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle mohl zažít a dokázat se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít. Cítím to jako velkou motivaci.
16: Utkání Česko-Anglie začne v Edenu ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 zdržení před Brnem na D56 nehoda u Paskova. D1 na příjezdu do Brna a kolony z obou stran. Delší zdržení trvá od Vyškova zhruba z kilometru 219. Bezmála hodinu se jede k nehodě u Slatiny na Dvoustý.
18: V levém pruhu osoba příčené je to označený šipkou.
11: Kolona pak pokračuje i přímo v Brně směr Praha od sjezdu na Bratislavu ze stého 96. Na kilometru 192 už sice následky nehody přesunuly mimo jízdní pruhy. Řidiči ale stále přihlíží a zbytečně tak zpomalují. Na D1 od Prahy na příjezdu do Brna zpomalují hlavně kamiony, a to za Ostrovačicemi přibližně na stém 79. kilometru. D1 Brno Praha za Humpolcem, první část kolony kamionů z 82. kilometru. Je to důsledek dřívější, teď už odklizené nehody na 65. Dálnice D56 z Frýdku Místku do Ostravy a velké potíže u Paskova. Na 43. kilometru zasahují u vážné nehody dvou osobních aut, kolona se stále prodlužuje. Aktuálně se brzdí před sjezdem na Staříč na 50. kilometru. Zdržení atakuje až 50 minut. Můžete zvolit některou z náhradních tras, buď z Místku po Ostravské přes Žabeň. Na D56 se pak napojíte u Paskova exitem 43, nebo jeďte po staré frýdecké silnici 477 na Vratimov a Hrabovou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude jasno, přechodně i polojasno, ráno ještě ojedinělé mlhy a teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Krásný den, milí posluchači, úterý 29. září a zdravíme vás při vstupu do třetí vysílací hodiny Radiožurnálu Sport společně s Adamem Procházkou.
1: Hezké ráno.
0: Tak budeme se bavit za chviličku s Václavem Nedorostem o NHL, ale ty jsi tady vytáhl zajímavost, která se týká hráče, který teď hrát nějaký čas nebude.
1: No je to hodně smolné takhle vynechat úvod sezóny. Hokejistům St. Louis totiž bude chybět zhruba 8 týdnů Logan Mailloux. 23-letý obránce si při bitce v přípravě v sobotu s Chicagem poranil pravou ruku a musel tak na operaci. Klub o tom informoval na svém webu, takže kvůli tomu, že se popral asi hodně tvrdě v přípravě, poranil si ruku, tak přijde o začátek sezony NHL. Mm-hmm.
0: No ale vlastně díky tomu, že tam vypadl i tenhle hráč, tak St. Louis povolalo teď někdy v posledních dnech i českého beka Adama Jiříčka, mladšího bratra Davida Jiříčka, který by se mohl dočkat prvního startu v NHL. Oni ho povolali z farmy ve Springfield, tak nevím v jakém, ono je asi hodně. Ale tak uvidíme, kolik Čechů bude a jak to bude všechno vypadat. I o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport a za chviličku o tom startu NHL ještě podrobněji s Václavem Nedorostem.
1: Příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: Tohle byl Bryan Adams, který zněl v našem vysílání v 8.09, dohrála písnička a my teď jdeme na téma slibované, a sice, že začíná nový ročník hokejové NHL.
1: Mimořádně už na konci září ho tedy rozehrají dva poslední držitelé Stanley Cupu, Carolina a Florida. České fanoušky bude samozřejmě zajímat, jak si povedou Hvězdy, Nečas nebo Pastrňák, ale těch lákadel pro nadšence do hokeje je spousta.
0: O startu NHL si budeme povídat s někdejším dvojnásobným juniorským mistrem světa, který má zkušenost také s touhle soutěží, Václavem Nedorostem. Vítáme vás ve vysílání, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak z vašich 99 zápasů v NHL jste většinu odehrál za Colorado, kde nastupuje Martin Nečas. Díky loni uzavřené smlouvě si v této sezóně přijde Nečas na 14 milionů dolarů a bude jedním z nejlépe placených hráčů soutěže. Jak velký tlak to vlastně může na toho hráče vyvinout?
2: Tak zcela zaslouženě dostal tyhle peníze, protože jeho výkony v posledních letech byly tak dobrý, že si o tyhle peníze vlastně mohl říct a klub mu splnil tyhle požadavky a je to pro ně určitě skvělý a ten tlak by přišel, i kdyby bral těch 9 milionů, 10 milionů, protože na tuhle cifru se dostanou vždycky na tom týmu maximálně 3, 4 hráči a ten tlak je prostě spojený s tím, že se očekává, že ty výkony zopakují, protože tyhle peníze nedostanete na základě toho, že nedáváte branky nebo netáhnete ty týmy a to Martin určitě táhne a táhnout se myslím, že bude a ten tlak si myslím, že je na to zvyklý a že ho to nerozhodí, protože v těch posledních letech prostě v téhle roli už byl.
0: No, budeme držet palce, ať se s tím dobře vyrovná, ať jsou úspěšní čeští hokejisti, to by nám udělalo rost. Nicméně ještě u těch financí můžeme zůstat, protože ten platový strop narostl za poslední 4 roky o téměř 30%, a tak i ty výplaty stoupají možná do astronomických třeba výšin. Nejlépe placený hráč Švéd Leo Carlson si přijde na téměř 21 milionů za sezonu, milionů dolarů pochopitelně. Co na to říkáte, Václave?
2: Tak co na to říkám, ono zase v poměru nebo v měřítku toho, že v Americe ten hokej v rámci těch 4 největších sportů je pořád na tom jako relativně nejhůř v platových stropech a v těch kontraktech, který ty nejlepší hráči mají, tak mě to samozřejmě nepřekvapuje. A jako ta liga vydělává, ten hokej tam táhne, ta show, která se pro ty lidi dělá, je tak dobrá, že prostě opakovaně na ty zimáky chodí, platí velký peníze ze vstupního, majitelé vydělávají, liga vydělává, tím pádem se ten platový strop takhle zvyšuje a je to samozřejmě jedině dobře pro ty hráče, musím říct. A jako jak říkám, jo, někteří prostě si ty peníze zaslouží, když vidíte, kolik berou ty nejlepší hráči v basketbalové americké lize nebo v americkém fotbalu, tak je to pořád jenom zlomek toho, co si vydělají tam. Takže já si myslím, že to jde správným krokem a proč to nezvyšovat, pokud vlastně jak majitelé, tak liga vydělává.
0: Ano, to je pravda, protože i ten příští ročník přinese, nebo ten jakoby od roku 27 přinese další navýšení toho platového stropu. Jenom taková věc, která se týká i samotné pozice hráčů. Connor McDavid, který hraje za Edmonton a už tam dlouho čeká na Stanley Cup, tak teď vstupuje do vlastně nově uzavřené dvouleté smlouvy, kterou má stále na nějakých fozovkách jenom 12,5 milionů dolarů, což v porovnání s Nečasem i zmíněným Karlslem je prostě méně, ale tam samozřejmě kalkuluje s tím, že ten strop poroste a pak to třeba uzavře za daleko ještě větší peníze. Dokážete se vžít třeba do pozice toho hokejisty, jak náročné může být to kalkulování, anebo spíš si myslíte, že to je fakt čistě pak třeba už na práci agenta?
2: Já si myslím, že to je určitě na práci agenta, který to s těma hráčema konzultuje a samozřejmě se o tom baví. Třeba tyhle největší jako jména poslední dekády, ať je to Crosby, který je někde kolem těch 10 milionů, tak McDavid, který je v posledním roce 12 milionovýho kontraktu, což je oproti tomu, co berou ty hráči, kteří teď podepsali ty obří kontrakty, opravdu hodně málo, tak si myslím, že teď ho čeká jako podpis, nevíme kde, protože je v posledním roce kontraktu a uvidíme, kde nakonec podepíše, ale myslím si, že tenhle hráč půjde jako makar přes 20 milionů a budou to jako veliký peníze a je to díky tomu, že vlastně ten strop furt jde nahoru, takže ten klub si to bude moc dovolit, ten, který ho bude případně angažovat, anebo jestli to bude ten stávající Edmonton.
1: Na Radiožurnálu Sport si o NHL povídáme s bývalým hokejistou, který má zkušenosti s touto soutěží, Václavem Nedorostem. Někdo by si asi mohl říct, proč začíná NHL, vždyť je 29. září. Je to hlavně proto, že ta základní část se bude hrát na 84 utkání, přibyly dva zápasy, tak jak se vy díváte na tuhle novinku?
2: No, je to rychta, musím říct, že těch zápasů už 82 bylo hodně, bylo to hodně našťouchaný, oni vlastně žádný reprezentační přestávky nemají, jediný jako volno mají v tom All-Star breaku, kde si asi odpočinou na více než, já nevím, 2-3 dny mezi zápasama, takže už tím dva přidali, je to asi vždycky jeden domácí zápas, jsou to zase peníze pro tým, pro majitele, pro ligu, tak možná proto do toho šli. Když se podívá na to, že tady u nás hrajeme 52 zápasů, tak je to něco, co je obrovský rozdíl. 32 zápasů navíc je prostě hrozně moc a oni to odehrajou skoro ve stejném časovém úseku, protože teď začnou a skončí, kdy nám skoro končí základní část, takže tam už ty hráči nemají čas na žádný trénink, prostě hraje se. No.
0: Václav Nedorost, který odehrál v NHL 99 utkání, je teď s námi ve vysílání na Radiožurnálu Sport několik hodin před startem nového ročníku NHL. Česká stopa bohužel zase trošku víc vychladla, 21 reprezentantů aktuálně na soupiskách týmu NHL, myslím reprezentantů tuzemského hokeje, oproti minulé sezóně zatím o 8 méně, 20 je tedy v AHL. Jak vy hodnotíte pokračující úbytek Čechů v zámoří?
2: No tak je to ten trend, který začal před několika lety a bude hrozně moc těžký to zastavit. No. Sice jsme měli úspěchy v těch juniorských kategoriích, ale mimo třeba to Ari Jiříčka, o kterém jste mluvili předtím, tak moc těch kluků zatím ten krok dál do té NHL neudělalo. A jo, je potřeba pracovat, je potřeba se zlepšovat, je potřeba doma dělat lepší podmínky tomu hokeji, aby nám rostli další hokejisti, aby dostávali šanci. No a doufat v to, že prostě jo, zase ten český hokej získá ten lesk, ty čeští mladí hráči budou tam brány, ale to se nestane z roku na rok, jak to nezačalo klesat automaticky taky hned, ale v podobu nějakých 5-10 let, tak dlouho to zase bude trvat, možná ještě déle nahoru, takže jo, doufejme, anebo přeju si, ať těch kluků je čím dál tím víc, ale no, teď ten trend je prostě klesající a když vidím, jaký věk mají ty naši nejlepší hráči tam, kteří tam jsou, tak ještě to asi potrvá.
1: Potrvá, budeme doufat, že třeba vyroste i nějaký nový David Pastrňák, protože to je další muž, o kterém bychom se chtěli bavit, protože bude šestým stálým českým kapitánem v historii NHL. Milan Hejduk, Robert Holík, Patrik Eliáš, Jaromír Jágr, Radko Gudas a teď tedy David Pastrňák. Jaká podsta to pro Davida Pastrňáka je?
2: Tak asi bych nemohl mluvit za něj, že jo, tak ale samozřejmě je to nejlepší hráč Bostonu, odvádí tam skvělou práci každý rok, co tam je, boduje, ten tým táhne, je to asi přirozená volba toho týmu, jak si toho hráče, když to řeknu, slušně nenaštvat, protože kdo jiný by to měl dostat, pokud vlastně ty legendy Bostonu jakoby pomalu skončily, anebo Marchand přešel do jiného klubu, vlastně už tam zbyl jenom David a McAvoy a Pasta prostě si to zaslouží, odvádí jako opravdu, jak říkám, skvělou práci, ten tým táhne, sbírá 100 bodů každou sezonu posledních, já nevím, 5-6 letech, což není vůbec jednoduchý, jako ty týmy si na něj dávají pozor a moc dobře ví, kde je síla Bostonu a proto sbírat body, když prostě jste tam na mužce, každý zápas není jednoduchý a je dobře, že Boston to udělal, protože určitě to Davidovi i zvedne to sebevědomí, dá tu důležitost a myslím si, že Davida čeká zase velká sezóna.
1: No, když už změníme Pastrňákovi body, tak můžeme doplnit ty konkrétní čísla. 833 zápasů, 933 bodů, 420 gólů, 513 asistencí od roku 2014 v Bostonu. To jsou statistiky Davida Pastrňáka a nejenom o tom jsme mluvili na Radiožurnálu Sport s Václavem Nedorostem. Václave, děkujeme vám za váš čas a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky, krásné ráno.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď v rámci encyklopedie zaměříme i na takové unikátní aspekty vysílání, protože tento týden máme výročí.
1: 100 let od chvíle, kdy jsme z Československého rozhlasu mohli slyšet, respektive my úplně ne, ale ti, co zrovna žili, tak mohli slyšet první sportovní reportáž. V tradiční encyklopedii si připomínáme některé významné osoby historie sportovní redakce a dnes zmíníme dvě ženy.
0: Asi tušíte hodně z našeho vysílání, že sportovní novinařina je z velké části mužskou záležitostí, ale dvě ženy byly poměrně dost významné v dobách Československého rozhlasu.
1: První byla Eva Křížová, do rozhlasu nastoupila na začátku 50. let a pracovala v něm zhruba 6 let a co je naprostou raritou, během těch let dokázala získat 1 medaili na mistrovství světa a 3 na mistrovství Evropy.
0: Byla naší kolegyní, respektive kolegyní našich předchůdců, ale také československou basketbalistkou reprezentantkou.
1: A byla velmi úspěšná a během svých élevských let v rozhlase ještě stíhala tedy reprezentovat. Za národní tým v té době odehrála přes 120 zápasů.
0: No, na Evu Křížovou si ale málo kdo vzpomene.
1: Starší ročníky už si nejspíš zvládnou vybavit reportáže Marie Závarské-Lukačovičové. Tato slovenská reportérka byla první ženou, kterou jste mohli pravidelně slýchat z rozhlasu. Pracovala v něm přes 30 let.
0: Byla na 4 olympijských hrách, například v Grenoblu 1968. A tam dělala rozhovor?
1: Ano, rozhovor s prvním československým zlatým medailistou v historii.
2: Dovolte, pan Raška, menom naším i menom všetkých našich poslucháčov úprimne vám zablahoželať k zlatej olympijské medaile. Prosím vás, podělte se s námi o vaše dojmy.
3: No tak já celkem sám tomu ještě nějak nevěřím. Přišlo to tak nějak z nenadání a člověk je z toho celý jako vedle, no ale jestli je to opravdu tak, no tak mám nesmírnou radost.
1: Bylo to opravdu tak? K živým reportážím se dostala převážně z uměleckých sportů, tedy mluvíme zase o Marii Závarské-Lukačovičové, a to například z krasobruslení nebo ze sportovní gymnastiky, nebo když komentovala dění na Spartakiádě.
4: Co se len ženy navymýšleli? Co si zabalíme do kufríkov do Prahy? Ako se oblečíme na sprievod? Stalo se už takou akousi zvláštností u žien, že vždy chcú byť najkrajšie, keď idú niekam ako na návštevu. Prišli sem do Prahy na návštevu a dnes sa nám ukazujú tie naše krasavice v nových sukienkách po väčšine, ktoré si pošili same. Tieto pred nami, ktoré pochodujú, majú ich tmavomodré. Niektoré kraje majú ich šedé, tam vpredu vidím i bledomodré, rúžové, proste ako si ktorý okres alebo ktorý kraj zvolil.
1: Tak to byl hlas Márie Závarské-Lukačovičové, která se kromě toho podílela taky na organizaci soutěže Pohár rozhlasu, tedy atletických závodů pro mládež.
0: No, budeme si připomínat i další velké sportovní osobnosti, respektive osobnosti sportovní redakce Československého českého rozhlasu, protože tento týden je to 100 let od chvíle, kdy byla vysílána první sportovní reportáž a myslím, že je velkou spruhou i pro naši redakci, že čím dál častěji zní aktuálně také ženské hlasy z našeho vysílání, protože nám přibyly kolegyně a tak myslím, že to snad i vás posluchače těší.
1: Jo, my jsme za to rádi.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Je 8 hodin a 30 minut. A s novými zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde ale podle ní o předvolební gesto. Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Ve 52 letech zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině, nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity a poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence u něj vyhledalo pomoc víc než 4600 dětí. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí ke druhému utkání elitní divize Ligy národů. V pražském Edenu hostí bronzový tým z letošního mistrovství světa Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Živě ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Vyškovem a nehoda na D1 u Slatiny a taky u Popovic. D1 Vyškov Brno. Kolona zase o něco narostla. Zpomaluje se na kilometru 221,5 a zhruba hodinu se popojíždí až do zúžení u D2. U Slatiny na 200 km navíc stále vlepší.

0: V levém pruhu řeší nehodu, na místě zůstává poslední z havarovaných aut. Před Brnem plná i D2 z Bratislavy, kamiony z 6. kilometru chvílemi zpomalují i osobní auta v levém pruhu. D52 od Mikulova z konce dálnice od Rajhradu z 9. kilometru. Na D1 před Prahou od Brna už naopak lepší situace, ale jak se to vezme, následky kolize před průhonicemi na 7. kilometru už mimo jízdní pruhy, pomalejší provoz od Popovic z 15. a velký pozor, teď na 17. kilometru čerstvá nehoda blokuje levý pruh. Na D56 z Frýdku Místku do Ostravy kvůli nehodě u Paskova na 43. kilometru trvá dlouhé zdržení, do kolony se vyjíždí kousek před sjezdem na Staříč na 50. kilometru. Počítejte s minimálně 40 minutami navíc. Možné jsou dvě náhradní trasy, buď z Místku po Ostravské na Žabeň nebo po staré frýdecké silnici 477 na Vratimov a Hrabovou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: O prodlouženém víkendu začalo babí léto, tedy příjemně teplé slunečné období bez deště a vydržet by mělo s jednou malou pauzou ve čtvrtek a v pátek až do konce tohoto týdne. Teploty budou stoupat téměř až k letním 25 stupňům. Pocitovou teplotu ale bude mírně snižovat čerstvý vítr, který bude foukat například hned zítra. Ale právě kvůli silnějšímu větru bude v noci zůstávat teplota poměrně vysoko. Dnes tomu tak bylo například ve Frýdlantu, tam při větrném počasí zůstala teplota kolem 16. stupňů. Přes den bude slunečno a teplo jen teď po ránu, hlavně v okolí vodních toků, pozor na mlhy. Až se rozpustí, čeká nás jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni, na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě kolem 20 stupňů. A dnes k tomu bude foukat slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr, který bude navíc večer místy slábnout. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Beyoncé v našem vysílání v 8 hodin 37 minut. My na Radiožurnálu Sport dnes už několikrát zmiňovali, že velký večer čeká fotbalisty v pražském Edenu.
1: Budou hrát proti Anglii a co se týká zkušeností s reprezentací Anglie, tak ty mají řada současných fotbalistů, protože se hrálo Česko-Anglie v letech 2019, 2021. Ještě o něco dřív, v roce 2008 se hráli Češi s Angličany přátelský zápas ve Wembley a byl u toho taky bývalý hráč Mladé Boleslavy nebo Slovácka Jan Rajnoch. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Krásné ráno všem.
1: Tak když na to zavzpomínáme, srpen roku 2008, byla to remíza 2-2 z Anglií ve Wembley a byl to taky váš reprezentační debut, protože jste v 76. minutě střídal Radoslava Kováče. Tak jaké to tehdy bylo proti Anglii ve Wembley před skoro 70 tisíci diváky?
3: No tak samozřejmě na to vzpomínám strašně rád, byl to opravdu splněný sen, vždycky jsem toužil si zahrát za národní tým a opravdu jsem potom šel a udělat debut ve Wembley, myslím si, že nic lepšího už člověk nemůže zažít, takže opravdu to bylo fantastický.
0: Netřásla se kolena?
3: Já už si to jako úplně jako nepamatuju, že se mi třásla kolena, bylo to samozřejmě moment, který může ten pocit přinést, ale v tu chvíli, když jsem se tam člověk rozcvičil, protože jak jste říkali, nastoupil jsem někdy v 76. minutě, tak si to ani úplně neuvědomuje, vtažený do toho zápasu vlastně, vždycky říkám takovou historku, že myslím, že chvíli po mně, když jsem přišel na hřiště, tak během šel dolů, tak jsem mě asi bál, že musel střídat, tak vždycky si z toho dělám srandu, ale jasný, určitá nervozita tam je, ale během toho zápasu, nebo když člověk nastoupí, tak to opadne.
1: V ranním Radiožurnálu Sport si stále povídáme s Janem Rajnochem o anglických fotbalistech. Vy jste zmínil Beckhama, tak v té sestavě byly třeba taky ještě Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard, John Terry, Rio Ferdinand, velká jména. Našel byste třeba paralelu s tím současným týmem Anglie, protože ten je taky vlastně plný hvězd, ale taky stále čekají na tu velkou trofej, ať už z mistrovství Evropy nebo z mistrovství světa.
3: Tak je to u Anglie vlastně pořád dokola. Oni opravdu mají velký jména. Tehdy, jak jste zmínili tyhle hráče, tak to byly vlastně i můj vzor byl John Terry. Takže pro mě jako hrát proti němu bylo něco neskutečného. Myslím si, že dost podobně to mají i teď kluci dneska, nebo budou to mít dneska, i když je to úplně jiná generace. Jo. Ale Anglie prostě má takový... I když mají nejlepší ligu na světě, podle mě Premier League, ale je tam spousta zahraničních hráčů, takže to je možná i škodí v tom jako větším rozvoji nebo větším výsledku pro ten národní tým, jo? Jelikož ta liga je prošpikovaná hvězdnýma hráčema z celého světa a vlastně ty domácí hráči, neříkám, že nedostávají tolik prostoru, ale nejsou úplně ty největší, takže možná to škodí právě tomu národnímu týmu a teď to myslím opravdu dlouhodobě. Nevím, co zatím je, že vlastně Angličani strašně dlouho neudělali nějaký úspěch, i když k tomu měli třeba letos na mistrovství světa hodně blízko postoupit do toho finále a mně se strašně líbil ten tým. Čekám dneska něco podobného, co předváděli na mistrovství světa. Na ten zápas se samozřejmě velmi těším, stejně jako kluci, který proti ním nastoupí.
0: Ano, jenom mimochodem, když jsme vzpomínali s Janem Rajnochem na ten zápas v srpnu 2008, tak tehdy Češi byli taky několik minut od vítězství 2-1. To jsou ta historická tři vítězství, po každé 2-1 naposledy v roce 2019. Jak říkal Adam Procházka, tak z toho duelu jsou někteří pamětníci v těch současných výběrech. Coufal Hlože Král a u Angličanů Pickford, Saka, Bellingham, Kane. A právě na Kanea se prý těší kapitán české repre Ladislav Krejčí. Tak to mě, Honzo, zajímá, jak moc se opravdu upřímně obránce těší na útočníka, který za sezonu dává pravidelně několik desítek gólů na různých úrovních. Na těch nejvyšších úrovních samozřejmě.
3: Tak Ládě Krejčí má rád výzvy, tak to víme, a bránit Harryho Kanea je výzva jedna z největších v současném fotbale, takže asi bych se jako obránce na to taky těšil, zároveň bych měl obrovský respekt a nechci říct strach to vůbec, ale spíš ten respekt a chtěl si dokázat, na co mám, jestli jsem schopný tohohle z toho hráče uhlídat. Harry Kane opravdu, i přesto, že není klasická devítka, nebo není, ale hodně poslední dobou, čím je starší si seskakuje do těch nižších pozic, snaží se i hru trošku rozehrávat, což je pro toho obránce samozřejmě složitější, protože v tu chvíli neví odkud ten hráč vyskočí. Každopádně on, když se dostane do té 16, tak to je opravdu v dnešní době jeden z nejlepších útočníků na světě a dokáže zakončit prakticky z jakýkoliv pozice, jakoukoliv končetinou, hlavou, nohou, pravou, levou. Je mu to jedno, takže chápu Láďu Krejčího, že se na to strašně těší, ale zároveň určitě tam cítí respekt, ale touhu potom ho překonat, aby nestřelil branku, nebo aby nějakým způsobem ten zápas se mu nepovedl.
1: Těší se na to Ladislav Krejčí, těšíme se i my. 20 hodin 45 minut Česko-Anglie v Lize národů. Ještě jedna otázka na Jana Rajnocha. Předpokládám, že jste asi sledoval ten úvodní zápas Čechů proti Chorvatsku v Edenu, porážka 1-2. Hodně se mluvilo o tom, že někdo třeba vidí španělské prvky ve hře Česka, ono to k tomu trochu svádí, protože trenérem je Španěl Santi Denia. Jak byste viděl ten výkon Čechů a viděl jste tam jako na první pohled nějakou výraznou změnu od těch předchozích výběrů?
3: Viděl. Myslím si, že se asi budu opakovat po spoustě lidech. Hlavně v druhém poločase viděl jsem tam větší odvahu, nebo viděl jsem tam odvahu hrát. Opravdu fotbal je hra, která má bavit lidi, má bavit ty hráče a to jsem poslední dobou samozřejmě u národního týmu neviděl a v sobotu jsem to tam viděl. Je to prohra, každá prohra samozřejmě bolí, každá prohra naštve, ale svým způsobem jsem byl, nechci říct spokojený, ale viděl jsem tam prvky moderního fotbalu, který bych chtěl u národního týmu vidět a nejenom u národního týmu, ale vlastně u českých klubů, třeba i v lize, tak jako to hraje Mladá Boleslav, opravdu se nebát hrát s míčem. Všichni říkají, že nemáme kvalitu. Já si myslím, že pořád ta kvalita českých hráčů je na dobrý úrovni, přece jenom hrajem tu Ligu národů v té první skupině, což prostě jako je úžasný a můžeme měřit cíly s takovýhlema týmama. A kdy jindy si vyzkoušet nebo trénovat nebo hrát prostě to, co chceme, než proti takovýmhle týmům. Takže já jsem tam tu změnu viděl a věřím, že i dneska uvidím další pokrok v té naší hře. Nevím, jestli budeme srovnávat se španělským fotbalem, je to logický, že když nás trénuje španělský trenér, že ty trendy, že ty prvky španělského fotbalu tam budou, ale já jsem s tím vlastně úplně v pohodě, protože chci vidět kluky odvážný, chci vidět kluky na míči, nechci, aby se zbavovali míče, aby prostě hráli něco, co se nikomu nelíbí a nic to nepřináší a vlastně tohle to jsem tam v sobotu úplně neviděl a když to tam bylo, tak okamžitě i trenér reagoval na to, aby to dali na zem, aby vytvářeli si prostory pro kombinaci a to se mi vlastně líbilo.
0: Říká Jan Rajnoch, který debutoval za reprezentaci 20. srpna 2008 utkáním právě proti Angličanům, kteří dneska nastoupí v Edenu proti aktuálnímu českému výběru. Jenom ještě jedna věc, která se týká i vaší kariéry, Honzo, tak bylo to teď 20 let od chvíle, kdy Mladá Boleslav, až někdejší klub, vyřadila Olympique Marseille. V tom utkání, v té odvetě jste dal rozhodující gol na 4-2, tak vzpomněl jste teď?
3: Ne, já jsem byl včera v Boleslavi na akci, na připomenutí těch 20 let, byla to krásná akce, kdy jsme si vlastně pouštěli ty záběry, bylo tam spousta lidí, měli jsme tam autogramiádu, takže samozřejmě jsem toho teď plnej, viděl jsem i ty záběry po docela dlouhý době. Samozřejmě moje branka to byla, ale uznaná byla až Tomáši Sedláčkovi, který ten balón dorážel, každopádně je to úplně jedno. Byl to opravdu úspěch, na který se nezapomíná ani po 20 letech, protože i z toho zájmu lidí včera, který přišli na stadion do Mladé Boleslavy, opravdu bylo vidět, že si to všichni váží i po té době a my jsme měli skvělou partu, úžasný manšaft a ten úspěch nebo ten výsledek, který se nám podařil, byl nezapomenutelný, takže opravdu jsem rád, že jsem u toho mohl být a i přispět tím, že se Marseille pomohl vyřadit.
1: Tak to říká Jan Rajnoch, kterému děkujeme za jeho čas ve vysílání Radiožurnálu Sport a předčasně mu přejeme všechno nejlepší, protože zítra oslaví narozeniny.
3: Děkuji pánové a strašně moc si to vážím. Krásný den.
0: Tak snad i čeští fotbalisti nějaký hezký dárek zítra těm 45 nám přejeme krásný den.

0: Je 8 hodin 50 minut a my máme pro vás nachystanou soutěž. Připomínám to, že už jsme včera soutěžili taky v rámci svátečního rána, ale teď máte možnost taky se třeba i kvalifikovat v vozovkách do soutěže pátečního bezdrátová sluchátka, ale ty dnešní aktuální ceny jsou jaké, Adame?
1: Aktuální ceny, 2 lístky na zápas hokejové extraligy Pardubice-Plzeň. Hrát se bude tedy v Pardubicích v pátek a snad bude o co stát, protože já si pamatuju, já jsem byl na tom posledním vzájemném utkání v extralize, to bylo v lednu, Pardubice-Plzeň tehdy 3-4 v prodloužení, 7 branek, krásný zápas, tak výherci tomu budoucímu přeju, aby ten páteční zápas byl podobně gólový, takže hrajeme, připomínám, o 2 lístky na zápas Pardubice-Plzeň a k tomu taky naše tričko Radiožurnál Sport se sluchátky.
0: Věřím, že dnešní soutěžní zvuk, ve kterém budete hádat jméno osobnosti, pro vás nebude složitý, tak můžete poslouchat.
2: Neuvěřitelný, já když pokaždé, když to slyším, tak mám husí kůži. V tu dobu, když vy jste asi řvali, tak já třeba vůbec nevím, kde jsem byl. Mě se všichni ptá, jako co se dělo v mojí hlavě, já říkám, já jsem těch 10-15 vteřin, vůbec nevím.
0: 221-552-222, to je číslo k nám do studia a teď s Adamem Procházkou budeme čekat, kdo se dovolá. No. Akorát koukám, Adame, že tady má malý technický problém, tak ho budu muset vyřešit.
1: Tak ho řeš, já mezi tím můžu třeba trochu poradit, protože ten muž, kterého jste slyšeli, je spojený s těmi vzájemnými zápasy ve fotbale mezi Českem a Anglií. Připomínali jsme to, nevím, jestli můžeme říkat slavné vítězství, ale minimálně pro nás Čechy památné vítězství nad Anglií v kvalifikaci o mistrovství Evropy v roce 2019, tehdy tedy Češi porazili Anglii 2-1 a je to už tedy velká rada, ale můžeme taky říct, že ten muž, kterého jste mohli slyšet v tom soutěžním zvuku, dal ten vítězný gol na 2-1.
0: Ano, my si dáme ovšem Davida Kollera, protože ten technický problém přece zabere nějaký čas, ale nebojte se, soutěžit budeme a věřím, že se za chvilku uslyšíme.

0: David Koller slavil v neděli, myslím, narozeniny, tak teď slavíme my, že jsme to zprovozili a už nám to funguje a už můžeme přivítat prvního soutěžícího, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, Míra.
0: Míro.
2: Tak Míro, vítejte, těch rad bylo hodně, zvuk jste předpokládám taky slyšel, tak pojďte s tím jménem.
1: Nebyl to Vláďa Švitr?
0: Ajaj, to nebyl. Míro, nezlobte se, tak zkusíme dalšího z posluchačů, který se dovolal. Máme tady dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den, telefonu Zbyněk z Hradce.
2: Tak Zbyňku, zkuste vy.
3: Ano.
0: Můžete zkusit typnout osobnost, která promluvila.
3: Pardon, byl to pan Ondrášek.
0: Výborně, moc vám gratulujeme. Vy jste slyšel desítku Pavla Horváta, když tady byl?
3: Prosím.
0: Vy jste slyšel desítku Pavla Horváta, když tady byl?
3: Slyšel jsem to už podruhé, no. Poslouchal jsem tenkrát a i dneska ráno.
0: Výborně, no tak to jste měl ideální pozici, protože my často ty soutěže směřujeme takhle na věrné posluchače, tak Zbyňku gratulujeme. Jenom mi tam trošku hapruje to, že jste co by Hradečák vyhrál lístky do Pardubic na hokej. Tak jak to je?
3: Já mám spolupracovníka, on si to rád.
0: Dobře, no tak jo, tak to jste hodný, tak vám gratulujeme. Vy od nás získáte aspoň to tričko s bezdrátovými sluchátky a můžete v pátek vyhrát opravdu bezdrátová sluchátka.
3: Tak jo, děkuju.
0: Tak si mějte. Naschledanou.
3: Taky.
0: Trošku mi ten rozhovor připomínal tu slavnou historku Smoljaka z toho filmu Na samotě u lesa, jak ji chtějí slyšet všichni. Ale Zbyňku krásný den přejeme.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: HC Oceláři Třinec, Rytíři Kladno. To je jeden z duelů šestého kola hokejové Tipsport Extraligy. Souboj dvou celků, kterým vyšel výborně vstup do sezóny, začne ve Verk aréně v 17 hodin, kdy se poprvé přihlásí z utkání i náš reportér. A postupně se k němu připojí i dalších pět ze zbývajících zápasů.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: 9 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
1: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Na Colors of Ostrava vystoupí příští rok Robbie Williams. Česko bude ve fotbalové lize národů hrát s Anglií. Na dálnici D1 směrem do Brna začíná kolona už za Vyškovem na kilometru 222. A bude jasno v Čechách, přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde ale podle ní o předvolební gesto. Rusko už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle něj nasadit víc cizích žoldnéřů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na festivalu Colors of Ostrava vystoupí britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. Pořadatelé ho oznámili jako prvního headlinera pro příští rok. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá 21. července.
5: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Sport. Česko se ve fotbalové lize národů utká s Anglií. Zápas začne ve 8:45 večer a stanice Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v nové sezóně Tip Sport Extraligy. Podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Sparty Jiřího Sekáče ten největší problém.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
6: Tip Sport Extraliga dnes nabídne celkem 6 utkání. Program odstartuje v 17 hodin. Souboj zatím neporaženého Třince s Kladnem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 z Ostravy do Brna se první část kolony natáhla téměř k Vyškovu. Brzdí se kousek za exitem 226. Odtud ke sjezdu na Svitavy na 203. se nesouvisle popojíždí téměř 50 minut. Následky nehody u Slatiny na 200. už se ale podařilo odklidit. D1 před Prahou směrem z Brna, první zdržení od sjezdu na chodce Rady z 29. kilometru. Pomaleji se jede až do zúžení na Šmejkalce. Pak se příliš nerozjíždějte, protože v zápětí vás čeká další část kolony, a to už kousek před sjezdem na Benešov z 21. na 17. kilometr pojedete přes 20 minut. Je tam nehoda v levém pruhu, na místě i policejní hlídka. V Praze kolaps dopravy hlavně na severovýchodě města. Od Cínovecké se jede až hodinu dolů k Blance, Ucpaná, Igbelská, následně Novopatská i východní část okruhu. Navíc mezi D11 a Běchovicemi kolize několika vozidel. zdržení narůstá. D5 z Plzně do Prahy a kolona od Rudné z 6. kilometru zdržení tam nabírají jak kamiony, tak řidiči osobních aut. Na okruh za Ořech jedou více než 50 minut a pražský okruh zůstává hodně zaplněný i od letiště. Fronta od Karlovarské z 26. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno vám přejeme, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do čtvrté vysílací hodiny. Společně s Adamem Procházkou jsme tady až do 10.
10: Dobré ráno.
9: Tak už jsme to dneska říkali, ale přeci jenom stojí za to ještě vypíchnout fakt, že Andrej Ševčenko slaví 50. narozeniny, pro někoho málo, pro někoho možná moc. Já osobně vlastně nevím, ale pamatuju ho opravdu už řadu let jako bývalého velmi úspěšného kanoníra. A ostatně jsme ho potkali v úzovkách my, čeští reprezentanti ve fotbale, jako trenéra ukrajinské repre, ještě vlastně na konci éry Karla Jarolíma v roce 2018.
10: Ale kdybychom měli ještě bádat v jeho fotbalové kariéře co by hráče, tak už jsme zmiňovali, že vyhrál Ligu mistrů s AC Milan, taky třeba Serie A. A v roce 2004, tedy rok po tom triumfu v Lize mistrů, získal taky zlatý míč. A já jsem se díval na výsledky té ankety toho roku, kdy tedy Andrej Ševčenko vyhrál. Pavel Nedvěd byl 7., Milan Baroš 12. A říkal jsem si, já jsem tyhle roky jako a fanoušek, který by sledoval jako hodně fotbal, nezažil. To jsem byl ještě moc mladý na to. A vlastně mi to přijde úplně neuvěřitelné, že si to nedokážu dnes představit, že bychom měli třeba dva české fotbalisty v top 15 ve zlatém míči. Protože když si vezmeme, že Patrik Šik je asi tím hráčem, který na sebe nejvíc poutá pozornost v zahraničních soutěžích, ten nikdy nebyl ani v té top 30 nominovaný. No a v tom roce 2004 Pavel Nedvěd i Milan Baroš 7. a 12.
9: U Nedvěda vlastně byl ještě ten dozvuk tak. toho zlatého míče ano. ze roku předtím, ale Andrej Ševčenko vlastně to měl jako odměnu za vítězství v Lize mistrů, které tedy stvrdil v roce 2003 pro AC Milan. No. Takže opravdu skvělá kariéra a teď jako funkcionářská kariéra, protože on je myslím prezidentem ukrajinského fotbalového svazu. Takže gratulujeme, všechno nejlepší přejeme k 50 nám a hlavně pamatujte, že ani po 50 se to nekončí, spíš člověk podle mě mládne a má o dost víc energie a to potvrzuje neustále i další 50, o kterém za chvilku budeme mluvit a se kterým budeme mluvit. Pavel Horváth.
10: Ano.
9: Hezký poslech.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: 9 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a už za méně než 12 hodin nastoupí čeští fotbalisti v Edenu proti Angličanům.
1: Bude to druhý zápas v novém ročníku Ligy národů, ten úvodní na stejném místě Češi prohráli s Chorvatskem 1-2. Budeme doufat, že tentokrát to dopadne lépe, i když to je zkouška asi ještě těžší. A právě o ní si budeme povídat v ranním vysílání Radiožurnálu Sport i s naším expertem a padesátníkem, jak zmiňoval kolega Honza Piruška, Pavlem Horvátem. Pavle, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Těšíš se, budeš dneska komentovat v Edenu po Chorvatsku, přijde vlastně ještě těžší váha Anglie?
2: Já se těším vždycky, i když to není těžší váha.
0: Děkujeme.
1: No, Česko-Anglie, zápas, kdybychom si poslechli tiskovou konferenci trenéra českého týmu Španěla Santiago de Ney, tak ten zmiňoval, že se stále budou držet té své cesty a že chtějí hrát pořád stejně, to znamená kombinačně, odvážně, tak se ptám, jestli přece jenom to není až příliš troufalé proti týmu kvality Anglie, protože Angličani dokážou třeba nějaké chyby v rozehrávce asi potrestat ještě častěji a lépe než Chorvati. Tak co si o tom, Pavle, myslíš?
2: A tak to asi nevím, jestli správný slovo je troufalý. Já si myslím, že prostě ta cesta je nastavená, to je jasný. Je jedno, že Anglie samozřejmě má ofenzivně fantastický hráče. Na druhou stranu všichni i tyhle ty top týmy se připravují na defenzivu a na tu rozehrávku, jakou soupeř má, takže je jedno, že Anglie ofenzivně jako silná, protože tu defenzivu mají i ty slabší týmy a tam je potřeba se prosadit tou hrou, kterou jsme jako chtěli předvádět i minule. Takže já si myslím, že cesta je jasná a neuhýbat, no.
0: Poslední zkušenost s tím anglickým soupeřem mají v českém výběru Coufal, Hložek a Král, když se střetli s Angličany na Euro 2021. Tehdy prohráli brankou Sterlinga 0-1. Dneska jsou tedy v kádru a vlastně dá se říct, že Coufal s Hložkem a vlastně možná i Král by mohli aspirovat na základní sestavu, viď?
2: No tak asi jo, tak slyšeli jsme, že Láďa Coufal nebyl včera na začátku toho tréninku, uvidíme, zajímavý je i nominování nebo sdělování té základní sestavy brankařům a hráčům, takže já si myslím, že ještě asi nikdo úplně neví, jak to všechno bude stát dneska, ale Je dobrý, že ty kluci tam jsou, že nějakou zkušenost samozřejmě mají a v té nominaci teďka je fakt spousta nováčků a já si myslím, že dneska uvidíme zase některý debutanty.
1: To říká Pavel Horvát v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Mimochodem, když si zmínil Vladimíra Coufala, který tady minimálně na těch prvních 15 minutách tréninku chyběl, tak kdo by teoreticky podle tebe mohl zamířit do základní sestavy? Nabízí se buď Michal Sáček, nebo třeba stopeři Martin Vítík, Štěpán Chaloupek, kteří by ale asi zvládli hrát na pravém kraji obrany. Tak jak by to podle tebe mohlo dopadnout, kdyby Coufal tedy nemohl nastoupit?
2: Tak jsou tam i další varianty, je tam i Sáček, který byl nominovaný z polské ligy, samozřejmě je to ta jeho pozice, kterou hraje. Já si myslím, že máme tu širokou nominaci pro to, aby ty hráči všichni nastoupili, aby je trenér viděl v akci a kdo tu šanci dostane, tak se jí pokusí využít a může to být i samozřejmě někdo i z těch stoperů, ale já si myslím, že ty stopeři spíš budou opravdu operovat na těch postech jako defenzivních středních obránců.
0: Pavel Horvát bude dneska komentovat na Radiožurnálu Sport přímý přenos zápasu Česko-Anglie v Lize národů. Češi možná udělají nějaké změny. Thomas Tuchel, trenér Angličanů, mluvil na tiskovce o tom, že on by nejraději žádná místa neměnil, že by prostě tu základní sestavu, která nastoupila při prohře se Španělskem 2-3, nechal zachovanou. Ale jak si Pavle sám říkal, 4 duely. V tomhle možná někteří tihle v uvozovkách konzervativní trenéři to mají nevýhodné, že prostě musí to měnit, ne, aby hráče neutavili.
2: No tak pokud tomu přizpůsobíš tréninky, tak úplně ne. Samozřejmě tohle to asi by byl sen každého trenéra mít tu samou jedenáctku každý zápas, to podle mě byly naposledy klapzubáci, takže To si myslím, že asi nevíde, ale vzhledem k tomu, že těch zápasů opravdu je tolik myslím si, že u nás je to jasný, ale Angličani asi úplně nemusí zkoušet hráče a nemusí zkoušet to, jak kdo bude fungovat v národním týmu, tak logicky ta rotace tam asi nebude taková, ale u nás ji očekávám.
1: V čele útoku Anglie Harry Kane, jeden z největších kandidátů na zisk zlatého míče. Trochu jsme tady polemizovali o tom, jestli se vlastně hráč třeba v českém národním týmu může těšit na hráče, jako je Harry Kane. To říkal kapitán Ladislav Krejčí. Jak si to měl ty, když tě čekali takhle velké zápasy proti hráčům, na které se člověk na jednu stranu asi těší, na druhou stranu asi tuší, že možná to nebude proti ním úplně jednoduché a možná právě kvůli ním nakonec prohraje. Tak jak jsi to měl ty?
2: No, musím říct, že jsem chtěl teda napsat pochvalu do skupiny, ale můžu ji říct takhle veřejně. Výborný rozhovory dneska s Jiřím Dudkem i Láďa Krejčí. Tenhle ten komentář si myslím, že by měl zaujmout spoustu mladých sportovců, srovnávat se s těma nejlepšíma. Já si myslím, že to je ta cesta, jak se zlepšovat a musím říct, že jsem to taky takhle vždycky cítil, že se můžu jako změřit s těma nejlepšíma, jak na tom jsem. Potkal jsem třeba, když jsme hráli proti Schalke Raula, který je legendou Realu Madrid. Samozřejmě už to nebyl ten Raul, který hrál za Real Madrid, ale bylo pro mě neskutečný se s takovýmhle hráčem jako potkat zblízka a mít s ním nějaký souboje a musím říct, že na tohle srovnání si třeba konkrétně pamatuju velmi dobře.
0: No, tak uvidíme, jaké bude dneska to srovnání Česka se třetím týmem mistrovství světa, které skončilo před několika týdny. Pavel Horvát bude komentovat na Radiožurnálu Sport od 25:40, tak se, Pavle, na tebe těšíme a snad budeš mít po zápase vyřvané hlasivky z nějakých těch odkomentovaných českých gólů.
2: No, to doufáme všichni samozřejmě.
0: Jenom připomínám, že na Radiožurnálu Sport vás budeme ladit na ten duel a jedním z dalších rozhovorů bude za chvilku Aleš Matějů, ale pak po půl jedné tam budeme mít muže, který hrál za repre naposledy na Euro 24, dostal červenou kartu proti Turecku.
1: Ano, už jsme ho slyšeli v jednom z příspěvků, je to Antonín Barák, mladší, takže to je další z těch rozhovorů, které se týkají reprezentace a na které se těšíme.

0: 9 hodin 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my připomínáme, že Češi po prohře s Chorvatskem přivítají v Edenu další silný tým v Lize národů a teď to bude dokonce třetí celek uplynulého mundialu.
1: Ano, po porážce s Chorvatskem přivítají Češi v Edenu Anglii a s výběrem Albionu se Češi v nedávné minulosti střetli třikrát pod vedením Jaroslava Šilhavého. Naposledy před 6 lety ve skupině mistrovství Evropy.
0: Já se omlouvám, před 5 lety to bylo před v roce 2021.
1: Ano, to bylo to vlastně posunuté covidové euro. Porážka ve Wembley 0-1 a tu tehdy z lavičky sledoval taky Aleš Matějů, který je s námi ve spojení. Hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Tak vybavíte si, Aleši, něco z tehdejšího zápasu, který jediným gólem rozhodl Raheem Sterling následkem té covidové pandemie, o které jsme mluvili, bylo v ochozech Wembley ani ne 20 tisíc lidí, což by tedy v Česku naplnilo stadiony, ale ve Wembley to vlastně nebyla ani čtvrtina, tak jak na to vzpomínáte?
2: Jo, tak vlastně pamatuju si to období velice dobře. Zrovna tady to euro bylo hodně cestování, takže to si pamatuju. Fakt dobře a i ten zápas si pamatuju, myslím si, že oni pak vlastně došli až do finále, ta Anglie, že měli výborný tým a tam pak prohráli s Itálií, ale už vlastně ve skupině bylo vidět, že hráli výborně a musím říct, že i proti nám samozřejmě zaslouženě vyhráli.
0: A vy jste hráli taky výborně na tom euru, došli jste do čtvrtfinále, minulý čtvrtek s Tomášem Holešem jsme vzpomínali na to, že přece jenom postup třeba do semifinále přes Dány zas nebyl tak daleko. Ale k Alešovi Matějů teď k vám osobně, vy na Anglii máte vazbu, to posluchači myslím vědí, protože jste v Brightonu dělal první krůčky v zahraničí, ale co jsem koukal na Transfermarktu, tak reprezentační zápasy proti Anglii, byť jste reprezentoval od 16 dál, tak asi nemáte, nebo ano?
2: Ne, myslím si, že ne. Teď, když na to takhle zpětně koukám, tak jsem podle mě nikdy ani proti Anglii nenastoupil ani vlastně v těch mládežnických kategoriích. Že s tou Anglií jsem se fakt jako nejspíš neutkal, což teďka, když mi to říkáte, tak mi to přijde trošku zvláštní, protože mi přijde, že jsem hrál fakt proti jakýkoliv zemi od těch 15-16, ale Anglie tam ani jednou nebyla, což je velice zajímavý.
1: No asi vám to nebylo úplně souzené, takže jste se třeba nikdy nepotkal ani s Harrym Kaneem, už jsme mluvili o tom, že Ladislav Krejčí se těší na souboje s touhle hvězdou Anglie. Kdybyste vy nastupoval v českém dresu třeba dnes večer v Edenu, těšil byste se na Kanea?
2: Určitě, tak to jsou takový speciální zápasy proti tak velkým týmům, jako je Anglie, jako to bylo třeba Chorvatsko, jo, pak je tam samozřejmě Španělsko, to jsou prostě velký týmy, proti kterým je vždycky jako radost hrát a samozřejmě byť je to hrozně náročný, těžký zápasy, tak člověk se prostě může srovnat, může vlastně si pak říct, že si zažil hrát zápasy proti takovým playerům, jako dneska večer budou mít kluci možnost hrát proti Harrym Kaneovi a další x světových hráčů a vždycky je to super měřítko, pak člověk vždycky i vidí vlastně, jak na tom je a jak vlastně mu třeba ještě chybí do toho, vyložen do toho světového fotbalu úplně, protože fakt to měřítko, ten světový fotbal a špičkový fotbal je furt takový obrovský, takže moc tady to klukům přeji a doufám, že dneska večer to zvládnou. Samozřejmě hlavně doma prostě víme, že jsme silní a myslím si, že tam mohlo by se prostě něco podařit.
0: Aleš Matějů naráží na tu dobrou bilanci Česka doma v těch domácích zápasech, ostatně ta porážka Chorvatskem v sobotu byla snad po 4 letech první domácí. Vy sám jste zažil v reprezentaci třeba Belgičany s Romelem Lukakem, doma to byla taky remíza, anebo Španěli v té předchozí Ačkové lize národu před 4 lety, kdy jste bránil třeba Daniho Olma nebo Ferrana Torrese. Oproti Lukakovi jiný charakter útočníku, jak jste to měl, nebo jak to máte dodnes z hlediska tohoto, co se vám, nebo kdo se vám lépe brání, zda ti urostlí chasníci, nebo spíš ti, jak se říká, taky štírci.
2: Tak já si myslím, že tam je to vždycky asi jako na každém zvlášť, ale já musím říct, že mě spíš vždycky jako jsou víc nepříjemný takový ty malý, rychlý štírci, jak říkáte vy, tak si myslím, že tady ty jsou vždycky spíš takový jako nepříjemný, jo. Takový samozřejmě, jo. Pak když jsou ty světoví hráči, jako byl třeba Lukaku, tak to je taky obrovská síla, to je zase jiný měřítko, ale když to vezmeme jako Z hlediska celkově, když jsem mohl někoho bránit, tak vždycky se mi dávali víc zabrat teda ty hráči, co byli menší a víc agilní. Takže myslím si, že tady ta kategorie není úplně příjemná pro obránce.
1: No, Anglie kromě Harryho Kanea má určitě nějaké štírky v sestavě, tak uvidíme, jak si s nimi čeští obránci poradí. Každopádně zpátky k českému týmu. Co říkáte na tu snahu pozvednout ten tým a zároveň ho navést i na trochu jinou cestu než třeba v minulosti pod španělským koučem Santim Deniou? Vy to vlastně můžete trochu porovnat, vy jste zažil reprezentaci pod Jaroslavem Šilhavým, tak když jste třeba sledoval to utkání s Chorvatskem, tak vidíte tam změnu oproti tomu, co jste třeba zažíval vy v reprezentaci?
2: Já vlastně, když jsem byl v té době vlastně v tom nároďáku, tak musím říct, že se i dařilo celkově, jo, že vlastně se postoupilo na to euro, postoupilo se vlastně ze skupiny na tom euru, odehrály se výborné zápasy doma z Belgii, jo, byly tam jako vždycky zajímavé některé zápasy, takže já to takhle jako úplně srovnávat asi nechci. Samozřejmě teďka, když vidím ty poslední jako 3-4 roky, tak tam vidím jako samozřejmě velký progres, co se týká toho posledního zápasu, že vlastně výstavba od brankáře, málo nakupnutých balónů. Jo, to se mi jako hrozně líbilo, musím říct, že ten progres za těch pár dní tam byl, nebo je, ale samozřejmě vždycky, když přijde nový trenér, tak vždycky ty první dvě kola, samozřejmě všichni nadšení, prostě jo, super změna, tady to, a pak to mi vždycky přijde trošičku jako kdyby vyhasne. Tak trošku teďka jsem zvědavý v následujících pak jako měsících, jak to všechno bude. Teďka samozřejmě je to všechno super, jo, vidina hezkýho fotbalu ideální, prostě je to super, že se jde tady tím měřítkem, myslím, že tady to prostě chybělo. Ale říkám, myslím si, že to chce čas, určitě tady to se nedá nadrilovat během pár měsíců, je to asi musím, na to všichni shodneme, ale říkám, jsem na to spíš zvědavý celkově v následujících měsících, jak prostě to pomalinku do toho bude zapadat a jestli to bude přinášet ovoce. Já si myslím, že tady ta cesta je v následujících měsících, jak prostě to pomalinku do toho bude zapadat a jestli to bude přinášet ovoce. Já si myslím, že tady ta cesta je naprosto v pořádku a

0: Ještě jedna otázka na Aleše Matěju ve vysílání radiožurnálu Sport. My jsme s vámi naposledy mluvili zhruba před 2 měsíci. Spekulovalo se, jestli zůstanete ve Spezii, která se stoupila do série C. Spekulovalo se o přestupech třeba do Rumunska nebo Polska. Nakonec jste tedy zůstal. Tak co rozhodlo a to je asi ta otázka.
1: No tak samozřejmě to léto bylo takový trošku divočejší. Nevědělo se vlastně tak nějak, co bude, protože hodně se spekulovalo vlastně, jestli budu působit v Itálii, jestli budu zůstat v druhé lize, jestli budu do Polska, jestli budu do Rumunska, jestli se vrátím do Česka. Bylo to takový celkově všelijaký. Moje priorita byla zůstávat v Itálii. A tím, že i v té třeba druhé lize tam nedopadlo něco, co by se mi třeba nějak jako líbilo nebo tak, tak jsme se pak vlastně rozhodli, že tady vlastně s majitelem a s ředitelem, že si tak nějak třeba vypomůžeme navzájem a kdyby se podařilo hnedka postupit do druhé ligy, tak by to bylo samozřejmě super. Takže jsem se rozhodl proto zůstat tady, nestěhovat se, protože nějaká jako nabídka třeba z toho Rumunska tam byla, něco třeba i z Polska, ale já jsem si tak prostě zvyk na tu Itálii, že jsem prostě radši jsem udělal ještě jeden krok zpátky a trošku třeba vypomoc té Spezii teďka tady ten rok, aby se třeba podařilo postoupit, protože si myslím, že to tak nějak jako nedlužím, ale vlastně samozřejmě mám podíl na tom, že se sestupilo tím, že jsem hrál celou sezonu, takže jsem udělal nějaký kompromis a uvidíme vlastně, jak to dopadne tady tu sezonu. Zatím se daří. Vrátil jsem se do týmu po měsíci, kdy jsem byl vlastně mimo, řešilo se, co se mnou bude. Protože tady jsem musel vlastně udělat i já kompromis, co se týká nějaký smlouvy. Jinak by mi nebylo umožněno třeba hrát, takže jsme se takhle na tom domluvili a moje kroky jsou takové, že tu zůstávám.
2: Aleš Matěju nedokončil myšlenku, ale my s ním moc rádi hovořili a moc mu děkujeme na dálku za rozhovor a přejeme mu hodně štěstí ve Spezii.
3: Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
4: A právě bylo 9:30. V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a jen 8% sester. Pokud by se v příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Jejich teď už přes 60%, zatímco před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle mluvčí Nelly Fríbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky. Nově bezbariérová je například stanice Havířov. Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli, uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle něj Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Írán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Hodonínská zoo pořádá sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Můžou si vybrat, jestli dají plné vstupné s příspěvkem anebo bez něj. Z výtěžku zoologická zahrada přispěje třeba Spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku u Dubňan na Hodonínsku anebo na záchranu noční poloopice Outloně váhavého v Indonésii. Sport. České fotbalisty čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu hostí anglický národní tým. První duel s Chorvatskem Češi prohráli. Zápas s Anglií rozehrají ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D11 u Poděbrata na D1, nehoda před Popovicemi. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy těsně před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru zůstává uzavřená. Záchranáři tam zasahují u těžké nehody dvou nákladních vozidel. Dá se sjíždět na exitu 42 Jičín a pokračovat po silnici 32 na Poděbrady. Praha, východní část okruhu z D10 do Štěrbohol a potíže za sjezdem z

0: 11. Na místě naše motohlídka Jakub Vodička.
1: Před sjezdem na Běchovice se v prostředním pruhu řeší nehoda kamionu, osobního auta a motocyklu, který skončil přímo pod kamionem. Průjezdný je pouze levý a odstavný pruh.
0: D1 z Vyškova do Brna a nejvýraznější zdržení mezi Rousínovem a Holubicemi. V úseku mezi 215. a 209. kilometrem ztratíte téměř půl hodiny. A těsně před Brnem trvá o něco silnější provoz mezi Slatinou a zúžením UD2. Zmíněná D2 z Bratislavy a kamiony sunoucí se do jihomoravské metropole plní pravý pruh za Židlochovicemi chvílemi už z 9. kilometru. A D1 z Brna do Prahy komplikace před Popovicemi na 17. kilometru odklízejí následky nehody, blokovaný levý pruh fronta před Šmejkalkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Evanescence v našem vysílání v 9.38. Mluvili jsme hodně o fotbalu, spousta témat s Adamem Procházkou probrána, spousta oslovených respondentů, ale co bychom to byli za sportovní rádio, kdybychom se nevěnovali i sportu, kterému někdo říká národní a někdo tomu říká jako druhý nejoblíbenější kolektivní sport v Česku. Nemůže nás asi rozsoudit muž, který vyhrál v tomhle sportu, co se dalo, 4 tituly mistra světa, olympijské zlato v Naganu. Martin Procházka, Martine, vítej.
1: Hezký den.
0: Fotbal nebo hokej, ptát se nebudem, ale přece jenom fotbal s hokejem mají společného, Adame Procházko, třeba to, že když nepadne moc gólu, tak se to přirovnává k fotbalu, což mě teda přijde kruté, ale asi pravdivé.
2: No, my jsme to tak vlastně udělali v tom ranním vysílání, kdy jsme mluvili o včerejší dohrávce 5. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Karlovými Vary. 1-0 vyhráli Karlovy Vary v Foutu aréně, takže tak trochu hokejový výsledek. Martine, tak byla to nuda, tak jak jsme možná s Janem Pěruškou naznačovali, byť jsme ten zápas neviděli.
1: Já bych neřekl, že by to byla úplně taková nuda. Ten hokej měl velmi dobré tempo, rychlý, mělo to spát, byly tam momenty, kdy jednu chvilku třeba byly lepší Vary, pak zase Sparta velmi dobře začato vstoupila do toho utkání, pak to Vary dorovnali, ale byly to momenty, kde si oba dva týmy těžce vypracovávali šance. Opravdu hráli velmi důrazně do obrany. Sparta v první třetině tam měla o trochu více momentů, nakonec ten poměr střel byl v první třetině 8 střel na straně Sparty, 0 na straně Karlových Varů. Hmm. Takže Karlovy Vary ani jednou nevystřelili na brankáře Kováře, ale pomohlo mu tomu i, že vlastně spousta těch střel, které Vary vyslali, byly zblokovaný. Hmm. Takže snaha tam byla, bylo to velmi aktivní utkání, padalo prostě málo branek díky tomu, že na obou dvou stranách stály oba dva skvělí brankáři, jak Dominik Frodl na straně Varů, tak jako Kovář na straně Sparty.
0: Dominik Frodl už svou úspěšnost zákroku v nové sezóně v těch 4 duelech vytáhl pod 98%, což je výjimečné. On v těch 4 duelech inkasoval 3x, jednou s Pardubicemi dostali gol do prázdna, kdy tam nebyl. Ale chci se zeptat spíš na Jakuba Kováře, když dostal od Ondřeje Beránka gol, který vlastně je paradoxní v tom, že střelec ho neviděl.
1: On to neviděl, ani o tom v podstatě nevěděl. On tam byl souboj, kdy se mu hráč uvolnil, šťastný to byl u mantinelu, u levého mantinelu, s protivratnou klíčkou se uvolnil a v podstatě ten kotouč, jak se říká, nastřelil na branku, jako do brankoviště, právě na nějaký ten odraz, a to se přiklonilo nakonec, vlastně ten rozhodující gól se přiklonil na stranu Karlových Varů, protože Beránek, který byl v souboji přes obráncem, ho to vlastně nakonec, nebo on tam byl nejdřív od spartianského hráče, ten změnil směr z toho kotouče právě do brusle Ondřeje Beránka, který o tom nevěděl, nakonec samozřejmě branka patřila jemu, ale celkově bylo velmi těžké prostě ty góly dát Dominiku Frodlovi, on opravdu vytahoval výborné zákroky, ať to byly situace samostatné, Bliml na něho jel samostatný nájezd, byly tam situace 2-1, kde opravdu se skvěle orientoval v tom přesunu, pak měl v závěru měl trošku i štěstí, měl tam Michal Špaček, tam měl výbornou středu jednu, kterou on v podstatě reflektivním nějakým zákrokem ani nevěděl, jak ramenem vytečoval mimo. Takže měl den D, jak se říká, měl opravdu velký den. Trefoval to, on to nakonec si po zápase potvrdil, že takový den se mu líbil, že takhle by si to přál vždycky, ale že to není pravidlo.
2: Povídáme si s Martinem Procházkou o hokejové extralize a taky o včerejším zápase Sparty s Karlovými Vary. Ten zápas, už jsme to zmiňovali, rozhodl Ondřej Beránek, který do té doby vlastně 5 zápasů čekal na první gol v nové sezóně. Nakonec to přišlo takhle šťastně, shodou okolností po nahození šťastného. A jak to může Ondřej Beránka nakopnout? Předpokládám, že když útočník čeká na tu trefu už nějakou dobu, tak je mu asi úplně jedno, jak ten gol padne.
1: Jednoznačně, samozřejmě to když pro takového hráče, kterého máte jako klíčového, kterého tam máte o to, aby ty branky dával, tak prvních 5 zápasů ještě není žádná velká tragédie, ale čeká se to, že budete ty góly dávat. Teďka se to od něho odrazilo, takže by se měl cítit dobře. On tam měl jednu i předtím situaci, kdy zase znova to byla situace, kdy šťastný vlastně se dostali 2 na samostatného Kováře, 2 hráči ujeli z spartianské obraně, šťastný mu dával nahrávku vlastně na volej a od něho bych právě čekal třeba střelu, která by měla přijít někam pod horní tyč, uklizená okamžitě, ale on střílel tak nešťastně, že vlastně šel do protipohybu Kováře a trefil ho do betonu. Takže je vidět, že úplně v té pohodě není, v té střelecké pohodě není. Každopádně ten gól odražený, který ho trefil, by mu měl pomoci.
0: Více než 13 000 diváků, nejvyšší návštěva celého ročníku Tipsport Extraligy, včera vlastně viděla jeden jediný gól, jak jsme říkali, od Ondřeje Beránka ještě takhle. Já jsem říkal haluzí, no, ale prostě je to hokej, je to bruslí. Ale ke Spartě, po druhé doma, a po druhé porážka teď bez střeleného gólu. A Jiří Sekáč říkal pro novináře, že šli málo důrazně do branky a Patrik Augusta dokonce mluvil tak, že se snažili hrát až moc na krásu a že zapnuli třeba jen, a to jsou jeho slova, na 10 minut ze 60, Martine. Je to pravda, nebo jak jsi to viděl ty?
1: On myslí samozřejmě na těch 10 minut v závěru toho utkání, kdy Spartě už nic jiného v podstatě nezbývalo, než se museli vrhnout, jak se říká, do útoku, zkusit to urvat ten gól, takže všechno opravdu se tlačilo do branky, takže to on myslel těch 10 minut. Ale já si myslím, že takových momentů tam Sparta měla během toho zápasu taky pár. Karlovy Vary na druhou stranu byly na ně dobře připravené, obránci se snažili právě čistit ten prostor právě před Dominikem Frodlem, aby nedošlo k dorážce, aby Dominik Frodl ty střely viděl, kterých bylo celkem dost, ale opravdu byly viditelný. Takže ano, tady to je vždy cesta k tomu, kdy trenér říká, když nepadají góly, tak je samozřejmě základ více se tlačit do branky, více se clonit, tam se otorvat, tam potom padne nějaká taková, jak si říkal, halus nebo šmudla, jak si říkali, kde se to vám to odrazí, o kalhoty, nevím, o co, o loket, je to úplně o co jedno. Každopádně takovýhle gól, jestli Sparta potřebuje, hlavně na tom domácím hřišti, takže zřejmě možná trošku takhle přehodnotit potom ten styl, bo se více tlačit do branky, jak to říkal Patrik Augusta, ale zase ta hra se nějak extra nedá úplně změnit. Já si myslím, že Sparta bude hrát pořád stejně, možná více emotivně. Mně to přišlo to včerejší utkání první třetinu velmi opatrné, byl to takový malý trošku přátelaček a až od druhé třetiny to bylo mnohem důraznější. Pak padla ta první branka, trošku ta hra otevřela, takže tam bylo více prostoru a bylo tam najednou více osobních soubojů, ale Karlovy Vary si to prostě pohlídali.
2: Ještě, Martine Procházko, rychlý pohled na ten dnešní program, rychle to vyjmenuju, od 5 hodin postupně zápasy Třinec Kladno, Litvínov Liberec, Mladá Boleslav Plzeň, Hradec Králové, Sparta Olomouc Vítkovice a na závěr Pardubice České Budějovice, zápas druhého s třetím, tak je to ten zápas, kdyby si směl vybrat, tak na ten by ses podíval.
1: Asi ano, no. Když ty dnešní soupeři takhle v podstatě k sobě nějakým způsobem přišli, tak asi Pardubice bych se chtěl vidět s českým motorem České Budějovice. Pardubice teďka už zlepšili tu formu, nevyšel úplně ten začátek, kde první zápas prohráli, pak přišla prohra doma nečekaná vlastně s Libercem a teďka zase dvě jasné vítězství, takže asi bych chtěl vidět Pardubice, jak se jim povede proti motoru.
0: Ano, Martin Procházka s námi teď domluvil, ale za 20 minut ho uslyšíte znovu v čisté hře. Bude řešit s Františkem Kunou a dalšími určitě průběh toho nového ročníku Tipsport Extraligy. Martine, moc děkujeme za ten včerejší rozbor nebo rozbor včerejšího zápasu a mě se hezky.
1: Já taky děkuju, naslyšenou.

0: 9 hodin 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme asi k hlavnímu dnešnímu tématu, a to sice, že fotbalisti Anglie dnes nastoupí v Praze. Už dorazili včera.
1: Ano, dorazili včera, bude to duel Ligy národů. No a nás teď bude zajímat, co o týmu Santiho Denny, tedy o českém národním týmu, řekli Angličané na tiskové konferenci a co čekají od Anglie britští novináři. To už prozradí Karel Schamberger, který na té tiskové konferenci byl a který to všechno sleduje. Hezký den.
2: Hezký den. Ještě předtím, než se dostaneme ke slovům Angličanů na české konto, tak připomenu, že Dottry Lions, jak se Angličanům přezdívá, v Praze netrénovali na hřišti, byli ještě v Londýně před odletem. Teď už ale k tomu, co zaznělo. Prvně od obránce Newcastle Luisa Halla, vzhledem k tomu, že je to klubový spoluhráč českého reprezentačního brankáře Lukáše Hornička, tak jsme se ptali právě na něj.
3: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.
1: Anglii trénuje Němec Thomas Tuchel, ten vedl Paris Saint-Germain, Bayern Mnichov, nejúspěšnější byl v Chelsea, kterou dovedl k triumfu v Lize mistrů v roce 2021. Co řekl o českém týmu?
2: Připomeňme, že Angličané stejně jako Češi vstoupili do Ligy národů prohrou. Doma ve Wembley padli se Španělskem 2-3. Také proto čelil Tuchel dotazům, zda nutně musí nad Českem jeho tým vyhrát. Označení povinná výhra ale německý kouč odmítl. 53letý Němec zároveň vyzdvihl český výkon v sobotní premiéře pod koučem Santim Denijou. Ve hře prý viděl jasné španělské prvky.
4: Analyzovali jsme samozřejmě pouze jeden zápas českého týmu, protože má nového trenéra. Viděli jsme spoustu vzorců, které jsme viděli i ve španělském týmu. Je to dobře organizovaný tým, který je připravený přijmout nového trenéra, nové myšlenky a byl plný motivace ukázat, co v něm je. Takže tohle nás čeká.
0: Když se podíváme na to, co se píše v britských médiích, tak tam se vlastně ten zápas tolik neřeší. Možná u anglické repre oni píšou o Ezrim Konzovi a o Niku O'Reillym, což jsou obránci, kteří měli nějaké zdravotní potíže, zda nastoupí.
2: Řešilo se to na tiskové konferenci, řešili jsme to také s britskými novináři. Vypadá to, že nejspíš tito dva muži nebudou moc nastoupit, protože netrénovali. Thomas Tuchel byl trochu tajemný, řekl v podstatě to, co řekli i novináři, že na tréninku nebyl, ale že s týmem odcestovali a bude se muset s hráči promluvit o tom, jestli budou moc nastoupit.
0: No a pak vlastně otázka takhle, asi český tým tolik neřešili, ale co očekávají ti novináři z Británie od toho anglického týmu?
2: Že Thomas Tuchel postaví to nejsilnější, co má k dispozici, tedy včetně hvězdného útočníka Harryho Kanea nebo záložníku Bellinghama se Sakou. Anglický tým je podle slov komentátora BBC Radio 5 Johna Murrayho pod tlakem po sobotní prohře se Španělskem a jakákoliv ztráta bodů v Česku by byl velký problém. Také proto podle britských novinářů uvidíme silnou anglickou sestavu, ze které by v případě dobrého výsledku v průběhu zápasu mohly největší hvězdy odpadávat.
1: A ještě jedna otázka na tebe, Karle, když jsi byl na tiskové konferenci, jak na tebe působil Thomas Tuchel, protože já jsem četl, že vlastně se to možná tolik nezdá, ale je hodně, hodně vysoký a že má taky velké charisma. To jsem se dočetl, tak jak na tebe zapůsobil Tuchel.
2: Překvapivě sympaticky. Člověk ho zná z televizních rozhlasových příspěvků jako takového člověka, který se ne tak často třeba usměje, nejde úplně daleko pro nějaká ostrá slova, ale takové náznaky jsem na té tiskové konferenci vůbec neviděl. Velmi ochotně odpovídal na všechny dotazy, včetně těch českých, velmi ochotně se snažil vysvětlovat také anglickým novinářům to, co oni chtěli, takže na mě udělal sympatický dojem, ačkoliv tedy doufám, že samozřejmě dnes udělá sympatický dojem tím, že trochu povolí kohouty a Češi by mohli proti Angličanům třeba něco uhrát.
1: No to by se nám líbilo. 20 hodin 45 minut začátek zápasu Ligy národů v Edenu mezi Českem a Anglií. Budeme u toho v přímém přenosu a teď jsme se bavili o tom, co zaznělo na tiskových konferencích s Karlem Schambergerem. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Poslední příspěvek naší ranní spolupráce s Adamem Procházkou a budeme teď vzpomínat taky v rámci toho historického tématu 100 let od první reportáže na jednoho hvězdného atleta.
1: Proto vám tedy nabízíme ty největší skosty, které jsme posluchačům zprostředkovali, a mezi ty největší patří taky 3 zlaté medaile Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952. Nejprve vyhrál závod na 10 kilometrů, kde dlouho bojoval s Francouzem Mimonem.
2: Prvním závodníkem je závodník Perry a závod běhu na 10 kilometrů byl v tuto chvíli odstartován.
3: Když jsme nastoupili ke startu na 10 kilometrů, i zdrženlivé severské slunko nakukovalo na stadion, kdo si odnese nejvzácnější medaili. To víte, že jsem nebyl sám, kdo měl na ní zálusk. Někteří horlivci vyrazili od startu, jako by to chtěli vyhrát hned v prvém kole. Jiní zaskoukali po mně a když jsem se dostal do vedení, nadšeně se za mnou řadili.
2: A poradí závodníků stále nezměněné. Prvý štábní kapitán Emil Zátopek, druhý Francouz Mimoun Okasha, třetí Australan Perry, ale teraz na čtvrté město dopracoval se zase Angličan Pirie.
3: V zatáž se sem vždycky přidal a hned pár vagonů odpadlo. Ztratil jsem tak všechny soupeře, až za mnou zůstal jenom Mimoun. Tomu jsem nemohl utéci. Nakonec i slunko mi muselo pomoct. Když nám svítilo dozad, vždycky jsem přidal a pozoroval před sebou oba naše stíny. Jen se trochu od sebe vzdálili, hned byli za spolu, jak Mimoun zrychlil. Několikrát to tak proběhlo úplně stejně, až jednou jsem si všimnul, že Mimounův stín nějak váhá se zrychlením. Okamžitě jsem zašpurtoval a naše stíny se již nesetkaly.
2: Předbíhá do cílové rovinky. Emilovi Zátopkovi zbývají k vítězství. Už jenom 100 metrů. Zbývají mu 40 metrů. 30, 20 metrů. Emil je v cíli.
4: Komentovali Bohuš Ujček a Vít Mokroš 10-kilometrový závod. O 4 dny později běžel Zátopek závod na 5 kilometrů.
5: A právě v tuto chvíli byl odstartován veliký závod, na který jsou snad zvědaví všichni v celém světě. A Zátopek samozřejmě zůstává hned v prvním kole tohoto závodu společně s Anufrievem. Ve velmi dobré spolupráci, podstatně vzadu.
6: A když jsme odstartovali, tak já jsem celkem se snažil tež běžet dobře, ale tak jsem najednou viděl, že akorát jeden závodník byl za mnou. To jsem si říkal, to mám radost tebe, ty Frantiku, protože nebyl tebe, tak jsem byl poslední a to vy naši. A by se jim to nelíbilo a říkali by si, ach, ten Emil, ten to dneska vorá.
5: Němec Šáde stále vpředu, za ním Šetevej, Rajf a Zátopek. Na pátém místě už je v tuto chvíli Mimoun Okasha společně s Rajfem a Zátopek jde do čela. Zátopek pruce přebíhá, Šetevej je.
6: Jsem se tak pojistil, že naši závodníci, co byli na tribuně a vedoucí, tak mě ukazovali znamení vždycky červeným tričkem z tribuny a já podle těch znamení jsem si reguloval tempo. A tak jsem běžel, abych uběhl 5 km za 14 minut 10 vteřin. Nechtěl jsem to hlavně přehnat ze začátku. A ku podivu, já jsem byl předposlední, ale to tempo bylo úplně na těch 14-10.
5: Už jim zbývá jenom 200 metrů do konce závodu. Znovu jde kupředu Šetevej, za ním Šáde, třetí je Mimoun, ale Zátopek nádherně finišuje. Jde do rovinky, úžasným tempem předbíhá všechny tři závodníky. Zátopku má 4 metry, má 4 metry náskok, 5 metrů, druhý Okasha, Zátopek zvítězí na 5 kilometrů.
4: Snažili se komentátoři mezi nadšenými 70 tisíci diváky popsat Zátopkovo vítězství na 5 kilometrů. Zlatý týden zakončil maratonem.
2: Snad dnes dokáže Emil Zátopek, to nedokázal žádný atlet před ním nikdy na světě. Běžel 5 kilometrů a vytvořil olympijský rekord. Běžel 10 kilometrů a vytvořil olympijský rekord. A běží maraton a 2 kilometry před cílem vede s náskokem takřka 1000 metrů.
4: Olympijský rekord nakonec vytvořil také při třetím závodě.
2: Hlásíme republice! Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
4: Slyšeli jste ve vysílání Československého rozhlasu. Martin Charvát, Radiožurnál.
7: Vysíláme zprávy. odolené vodě jsou lidé dál bez pitné vody. V ruských jednotkách se podle Ukrajiny chystá bojovat další 10 000 severokorejských vojáků. Čeští fotbalisté budou hrát večer s Anglií v Lize národů. Dálnice D11 směrem z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru zůstává neprůjezdná. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Voda z vodovodu v odolené vodě pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v Chorušicích, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny a hygienici prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
9: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená a včera ještě se nám v lokalitě odolená voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
7: V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a jen 8% sester. Pokud by se příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Teď podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Podle Zelenského ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky další nábor cizinců. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová, bylo jí 52 let. Na sociálních sítích o tom informovali její příbuzní. Centrum Locika pomáhá dětem ohroženým domácím násilím. Petra Vinčová o tomto tématu mluvila i loni v dubnu v charitativním programu Dobrý den Radiožurnálu.
10: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno tak, že ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
7: Za 10 let existence Centra Locika u něj vyhledalo pomoc více než 4600 dětí.
11: Sport. Čeští fotbalisté večer přivítají ve druhém utkání Ligy národů Anglii. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 8:45 večer. Anglický obránce Lewis Hall hraje na klubové úrovni v Newcastlu a tak mluvil taky o svém spoluhráči a českém brankáři Lukáši Horníčkovi.
12: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.
11: Hokejisté Sparty před domácím publikem nezískali v nové sezóně Tip Sport Extraligy zatím ani bod. Tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Dnešní program nabídne celkem 6 zápasů. V 17 hodin nastoupí Třinec proti Kladnu, v 17:30 Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni a v 18 hodin pak odstartují duely Hradce Králové se Spartou, Olomouce s Vítkovicemi a Pardubic s Českými Budějovicemi.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Neprůjezdná D11 u Poděbrad a na D1 zdržení od Vyškova. Dálnice D11 z Hradce do Prahy u Poděbrad na 39. kilometru stále uzavřená. U těžké nehody dvou nákladních vozidel zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Oficiální odklon dopravy je na exitu 42 Jičín, před ním kolona ze 44. a 5. téměř na půl hodiny. Následně se ucpává i 32 před kruhovým objezdem u Poděbrad. Zvažte taxi jíždět už o exit dříve na kilometru 50, jet do Kolína a odtud po silnici 12 na Prahu. Na D1 z Ostravy do Brna velmi silný transitní provoz. Kamiony zastavují už na úrovni Vyškova ve sjezdu z D46 na kilometru 230. V hodně roztrhané koloně se pak posouvají až do zúžení u D2 na kilometr 196. V okolí Rousínova i dál mezi Holubicemi a Rohlenkou nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. D1 z Brna do Prahy a nehoda před Humpolcem na 95. kilometru, průjezdný jeden pruh, fronta z 98. a D1 dál k Praze, čekejte potíže i od sjezdu na Benešov, kolona z 21. na 17. tam po nehodě neprůjezdný levý pruh. Další zelená vlna za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
7: Bude jasno, přechodně i polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
14: Čistá hra Martina Procházky.
0: Hezké úterý, hokejovou Tip Sport Extraligu vede Třinec, to už víme poměrně dlouho a pár dní a na posledním místě jsou Vítkovice, ale to není zdaleka to jediné, o čem se chceme bavit s Martinem Procházkou, protože jsou tady třeba také fauly na rozhodčího, nebo také výmluvy některých hokejistů, o čem se přesvědčíme v našem vysílání, spojí se s námi také naši regionální parťáci, a to z Českých Budějovic, z Brna a z Litvínova, ale hlavně je tady Martin Procházka, tak vítej.
15: Dobré dopoledne.
0: Videomoment týdne, to je věc, kterou si můžete najít a pustit na našem YouTube kanále Radiožurnálu Sport, a začínáme tím pravidelně čistou hru už poměrně dlouho a tentokrát jsme vybrali okamžik ze zápasu, který se hrál v neděli. Kometa Brno přivítala Pardubice, zápas plný zvratů, stav 3-3, 5 minut do konce, přesilovka Brna a Kristián Pospíšil, který si předtím připsal i asistence na branky spoluhráčů. Tentokrát našel perfektně rozjetého Jana Mandáta, který naskakoval ve středním pásmu. Abych to popsal, ta přihrávka šla mezi vlastní modrou a červenou, přesně jako zleva doprava křížem nebo kolmo do jízdy Mandátovi, který jel sám. Myslíš, že Pospíšil prostě si ho nevšiml, neviděl, nebo to Mandát udělal chytře? Co všechno hrálo roli?
15: Řekněme, že tam byla samozřejmě kombinace toho. Já bych řekl, že si částečně nevšiml té pozice. On dostal nahrávku do stoje, jak už zmiňoval, právě mezi modrou a černou čáru. Jako levák okamžitě jí chtěl snažit se dát na prostředek právě na jíždějícího spoluhráče. A tam mi přijde, že byl ten moment, kdy Mandát výborně přečetl tu hru, tu nahrávku. Takže on si tak jako chvilku počkal, jestli ta nahrávka tam opravdu půjde tímhle směrem. Což asi možná v ten první moment Kristián Pospíšil úplně si nevšiml Mandáta, že by takhle byl připraven na ten start. Okamžitě se toho kotouče vlastně ho přebral, ještě než ta nahrávka přišla, šel okamžitě rovně přímočaře do zakončení. Pak ještě jeden brněnský obránce, který vlastně dal tu nahrávku na Kristiána Pospíšila, se toho snažil jako by si musel dojet, ale udělal takový větší oblouk, no a Mandát ten do toho kopnul, vlastně mu ujel a šel do toho zakončení. Takže samozřejmě tohle je chyba. Ve středním pásmu ty nahrávky by měly být, jak se říká, 100%, ale stane se ani v tomhle případě. Prostě to neprošlo. Každopádně Mandát ukázal opravdu jako by to, tu chytrost, tu čtení hry. Ten moment, kdy má přicházet nahrávka a v tom do toho kopne i za cenu možná trošku rizika, že by třeba na chvilinku propadnul. Ono by se to nestalo, on kdyby do toho kopnul i tak, tak by se okamžitě otočil a hned by šel nazpátek. Takže myslím si, že tohle to byla spíš i taková ta částečná chytrost Mandáta.
0: Kristián Pospíšil, ono je to moc velmi dobře známé, o něm, on je taková, řekněme, specifická osobnost, ale zahrál si třeba na olympijských hrách, je to skvělý hokejista, který ale třeba ve chvíli, kdy věděl, že prostě udělal tuhle šílenou botu, tak na tom záběru z kamer, ona ta kamera už se posouvá s Mandátem, ale na zlomek hokejového času zůstane i Pospíšil vidět. A on prostě tak jako rezignovaně stojí, drží hokejku v jedné ruce, div se nedloube v nose. Chápu, on to měl prostě 25 metrů daleko, už s tím nemohl nic udělat, ale ta reakce působí jako na tebe třeba je trochu komická.
15: No, působilo to tak, že měl už jasno, jak se říká. V té chvíli věděl, že už prostě s ním dost nic neudělá, že opravdu to byl klasický námaz, takhle se říká, že prostě když hráč namaže soupeři, tak prostě mu to dal přímo, jako jak se říká na hokejku. A věděl, že už s tím nikdo nic neudělá, ani vlastně spoluhráči, který, jak jsem říkal, zmiňoval, že se ho snaží, že nějaký musím ještě jako dohnat, tak viděl, že už se s tím nic nedělat. Proto tak stál a on je v tomhle tom takový, jak se říká, vypínací. On prostě jak viděl, jak to, že už se s tím nic neudělat, tak prostě jenom tam stál a čekal, jestli z toho branka padne nebo ne.
14: Čistá hra Martina Procházky.
0: Můžete nám i zavolat do našeho přímého přenosu čisté hry Martina Procházky na číslo 221 552 222. Další věc, o které se chceme bavit, jsou disciplinární tresty a jeden poměrně netradiční faul, a to byl litvínovský Havelka, který v zápase se Spartou na domácím stadionu jel, řekněme, z prostředka útočné modré čáry napadat do pravého rohu, nebo do pytle, říká se tomu místu mezi rohem a modrou čarou, kde už se nabízela srážka s Michalem Řepíkem, jenže Martin Procházka se začíná smát, a protože Havelka prostě sestřelil rozhodčího, tím rozhodčím je Luděk Pilný, a
16: dostal za to 3 zápasy trest. To bylo prostě normální tělo.
15: To bylo klasický tělo a naprosto, jakoby, když to řeknu, kdyby to bylo na soupeře, tak bylo naprosto správný. Takže já jsem se trošku zakuskal, protože asi ten moment okamžitě vybavil. No on si samozřejmě nabíral hráče, který ho měl jako za úkol zastavit. Byl to Michal Řepík, který těsně ten moment, než k tomu souboji došlo, tak si jakoby přibrzdil. Ten souboj vlastně vůbec neproběhl. A Havelka, který byl rozhodnutý, že ten souboj dokončí, tak právě Luďka Pilného prostě nabral, dal mu normální jako tělo. Ale mně se ještě líbilo, nebo ne líbilo, bylo to špatně, ale on ho tam normálně jako přímáška držel ho, jako, on myslel, že má toho soupeře.
16: Třeba je barvoslep.
15: Takže se vůbec jakoby ani jakoby nezarazil, že třeba by se mohl jako nějak v poslední chvíli zarazit, nebo jakoby chtít jako ho ten souboj neudělat. Ale on ho normálně dohrál, ještě ho držel. Tam se hrála dál hra a on ho normálně držel mantelu přimáčkleho. A pak si možná uvědomil, že to není soupeř, ale že to je rozhodčí.
16: Dostal 3zápasový trest od šéfa disciplinární komise Radima Byčánka. My máme posluchače, dobrý den. Halo, halo, někdo se k nám dovolal a mluvíme přímo na vás. Dobrý den.
17: Dobrý den, Petr Vervák. Já se omlouvám opět, bohužel teda neslyšel jsem přesně teď to téma, které jste začali probírat. Myslel jsem, že to pěkně si poslechnu od Martina Procházky, jestli měl stejný názor jako já. Protože zásah Martina Havelky do sudího, to je prostě fantocio parodie. Já celýho kůlu hráčů, který tam se sjížděli, tak on si vybere toho, který má nejvíc odlišný dres. A vůbec to nechápu, jako tady asi osobně trošku zasloužený nějaký disciplinární trest. A já bych k němu možná zvedl dotaz, protože jsem samozřejmě pak koukal, Martina Havelka teda je spíš opravdu takový ten styl obránce, nebo respektive útočícího obránce, protože mám pocit, že pro něj je extraligový let víc kluzky než pro ostatní hráče. Já ho furt vidím na zemi.
16: Já se moc omlouvám, to vaše spojení s vámi není úplně technicky dobré. Mohl byste být stručnější?
17: Já vás taky slyším špatně. Dobře, zkusím ještě zavolat jednou.
16: Ne, to netvrdím, já jenom chci, abyste mluvil stručněji.
17: OK, dobře, zrychlím to. Jde o to, jak se vlastně v uvozovkách trénují takovýhle hráči, nebo respektive čekám, že prostě ten trénink týmu je konzistentní, je prostě pro všechny stejný, ale Martina Velka nedal už asi 150 zápasů gól, jde mi jenom o tohle. Děkuji moc.
16: Fajn, tak tomu rozumíme, kdo nedal i třeba víc zápasů gól, byl třeba hokejista David Kočí, který má i starty v NHL, pak v hokejové extralize a pak působil jako trenér. Jsou to, řekněme, specifičtí hokejisté, kteří pak se prezentují takovouhle věcí, kterou nazval posluchač Fantoci parodií, tak má, nechci říct úplně každý tým, ale objevují se prostě takovýhle borci napříč hokejovými kluby?
15: Objevují. Samozřejmě mají jiné přednosti, mají jiné vlastnosti. Tady pan posluchač zřejmě myšlenka ta, že 150 zápasů nula góla. A nemělo by to být asi takovéhle číslo, ale jsou hráči, kteří prostě ne tolik se tolik prosazují, ale mají tam prostě úlohu jinou. Už to zmiňoval, že to je bránící útočník. To znamená, že má třeba velmi, velmi dobré jiné vlastnosti. Každopádně k tomuhle tomu zkratu, k tomu já tomu řeknu, ten moment to byl zkrat, prostě tady prostě vypnul, tady on si prostě se rozhodl ten souboj dohrát a dohrál ho a bylo to jedno za jakou cenu. Myslím, že už se teďka rozmyslí, že příště už rozhodčího nebude dohrávat. Tím to asi uzavřeme. No a byli takový hráči, já jsem přece jednu dobu pořád často mluvil, bo myslím, že to byl Musil ze Střince, nebo jednu dobu hráli v Pardubicích.
16: Ano.
15: David Musil, to byl taky takový ten hráč, který vlastně, který...
16: Jistota,
15: ano.
16: Jistota vzadu.
15: Řesto Františko, naprosto přesně. Jistota vzadu, nic velkého dopředu. Moc nikdo mu extra neujel, do brankového prostoru se taky nikdo extra nedostal, protože on opravdu měl ty přednosti.
16: On to zmidlil
15: a když už teda náhodou jako včas nějakou branku dal, no tak měl obrovský aplaus. Myslím, že to bylo v loňské sezóně, kdy dal nějakou krásnou
16: v
15: branku.
16: Playoff ještě.
15: Playoff to bylo a dal nějakou pěknou branku a všichni říkali, konečně to tam jednou padlo. Ale má prostě jiné přednosti, o toho tam trenéři od toho hráče rádi mají, splní jim, co potřebuje, takže i takový hráči jsou.
16: Pokračuje Čistá hra Martina Procházky, zůstáváme zatím ještě částečně u Litvínova, i proto je v našem vysílání reportér David Kalvas, vítám tě.
18: Hezké dopoledne.
16: A jestli dovolíš, dáme ještě přednost posluchači. Dobrý den.
19: Dobrý den, tady posluchač Pavel.
16: Posluchač Pavel se známým hlasem, dobrý den.
19: Ahoj,
20: Ahoj kluci, mě jenom, já vím, že už jste trošku dál, ale já se chci zeptat i Martina, mně se trošku plete to, že třeba jeden tým hraje v červených kalhotách a má červený ramena. A jestli tohle třeba nemůže být za tou chybou Pospíšila z toho Brna, že prostě v tom fofru si úplně nevšimneš jako kompletně toho dresu, obzvlášť Pardubice si myslím, že mají podle mě tuhle sezónu třeba druhý nebo třetí sady dresů po každý hraju jinak jako vybavený. Je to možný?
16: Ptá se Pavel Horvát, děkujeme.
15: No Pavle, já si úplně nejsem jistý, že by takhle hráč měl reagovat asi. Já měl bym vědět, jakou má proti sobě hráče, jaký hrají drezech. V tomto momentu si myslím, že ano, někdy se stane, že ty dresy jsou si hodně podobní. Jakože to nedělá dobrotu, jo? Když hrajou, já teď nebudu říkat jména, prostě, ale budou červeno-bílý a modro, červeno-bílý a bílo-červený, tak to samozřejmě potom trošičku má tendenci zkreslování v těch situacích. Je to lepší, jsou úplně odlišní ty drezy, ale tady v tom momentu si myslím, že tady to vůbec nehrál žádnou roli, tady on prostě zareagoval úplně jinak, prostě to, jak se říká, napálil, načoudil to do rozhodčího a mě se na tom potom ještě, proč jsem se smál, on ho dohrál a nechal ho tam doma je přimáčklýho.
16: Já jenom, jestli ještě dobře, Pavle Horváte, chápu tu otázku, ona smí směřovala do Brna na přihrávku Pospíšila na mandáta, než na faul na rozhodčího, je to tak?
20: Ano.
15: No, tak to už zase, no, ano, tak to v tomto případě, pokud to je tady ta varianta, tak může to být, ale tady si myslím, že Kristián Pospíšil moc jako dobře viděl toho svého spoluhráče. On to dával vlastně čistě na spoluhráče, který si pro tu nadávku taky trošku měl jít, ale mandát, za mě udělal mandát to, že, nebo si pamatuju do své kary, že jsem tohleto taky často dělal, že jsem si jakoby trošinku na chvilinku dopředu si říkal, tady by ta nahrávka mohla jít, tak tam prostě do toho vlítnu a buď to vyjde, nebo to nevyjde. A v tomto případě to takhle bylo a nemyslím si, že by to bylo tím, že by tam najednou by splynuli nějak barva dresů, nebo že by to bylo nějaká taková kombinace.
16: Dobře, ale ještě jinými slovy, mohou být dresy matoucí?
15: No částečně, jak jsem zmiňoval, když budou hrát proti sobě týmy, který
16: Když by hrál tehdejší Vsetín proti současné Mladé Boleslavi.
15: No tak ano, tak by to mohlo být podobný, protože tam je třeba možná rozdíl v té barvě té zelené, jo? Jedna je tmavší, jedna je světlejší, myslím, že je trošku světlejší Vsetín, Mladá Boleslav má trošku tmavší, ale jinak tam by asi moc rozdílu na tom ledě nebylo. Takže by to byl velký problém. Proto asi ty sady, které jsou, tak je ta domácí a ta venkovní, takže by se to mělo vždy nějakým způsobem aspoň trošku odklonit od nějaké podobnosti, takže to samozřejmě souhlasím s tímhle.
16: A protože máme na drátě Pavla Horváta, tak můžeme trochu propojit hokej s fotbalem. Pavle, dovedeš si představit, když bys hrál, teď si vymyslím, jo, 15 let za Teplice, pak přestoupil do Jablonce a hrál proti Teplicím, budeš prostě nahrávat žlutým dresům?
20: No tak to si nedovedu představit, protože i na tréninkách samozřejmě ty hráči mají nějakou barvu trik a když je nějaká hra, tak si berou takový ty rozlišováky, který jsou jednou žlutý, jednou bílý, jednou růžový, ale vím, že ve fotbale je to striktní, že vlastně ty dresy musí být prostě úplně jiný, než má soupeř, proto jsou ty sady venkovní a domácí a nejsou tam žádný kombinace, je tam prostě třeba musí mít jiný spodek, než mají domácí, musí mít samozřejmě jiný dres i golmani, takže tam si myslím, že tohle to se úplně stát nemůže.
16: Děkujeme, Pavle, šťastnou cestu, pokud někam jedeš.
20: Díky, ahoj, naschle.
16: Pavel Horvát potěšil čistou hru Martina Procházky. Vracíme se k Davidu Kalvasovi, téma Litvínov. Davide, ještě jednou, vítej v našem vysílání.
18: Pěkné dopoledne.
16: Já moc dobře vím, že my jako reportéři Radiožurnálu Sport nemáme úplně přístup do šatny, jo? Ale dovedeš si v hokejovém prostředí, a to bude otázka za chvíli i na Martina Procházku, představit, že prostě Martin Havelka má u svého místa dvě fotky, na kterou mu na jednu dali spoluhráči fotku dresu rozhodčího a fotku protihráče, aby poznal, kdo je kdo.
18: Umím si to představit, ale vy jste se bavili o Martinovi Havelkovi, o tom, že posluchač zmínil, že nedal gól 150 zápasů, tak ono to není daleko od pravdy, ale on si sám z toho dělá legraci, protože moc dobře ví, že na hřiště úplně kvůli jiným úkolům, jak říkal Martin Procházka, a vlastně i v té kabině je díky tomu oblíbený, že on se zastane spoluhráčů, že dělá takovou tu černou práci. Loni hrál v Chomutově v první lize, teď se vrátil do Litvínova, vyžádal si ho trenér Robert Reichl, který mu dal právě tyhle ty úkoly, aby byl nepříjemný, aby byl takovým tím hráčem, kterého soupeř nebude mít rád, no ale samozřejmě tady to trošku přepálil.
16: Jaká byla reakce publika? Nebo všimli si toho fanoušci? Asi ano.
18: Tak musím říct, že jak jsem zavřený v kabince a mám sluchátka, tak úplně neslyším, co se děje kolem mě a úplně neslyším ty tribuny, ale určitě ti, kteří to viděli z těch tribun, tak ty to pobavilo. Někteří fanoušci to neviděli, protože to měli daleko, nebo ono to bylo na straně, takže pod tou tribunou to úplně ideálně vidět nebylo.
16: Dobře, pojďme k Litvínovu po hokejové stránce. Zažívá, řekněme, novou éru pod novými majiteli, dobrý vstup do sezony. Litvínov v úvodním zápase před domácími fanoušky porazil Brno, chodí hodně lidí, do toho nové jméno David Kempf. Tak jak to zatím fanoušci vnímají, ten začátek sezony, ten rozjezd extraligové sezony?
18: Tak řekl bych, že na začátku samozřejmě byla taková přívětivější atmosféra na stadionu, takové uvolnění po tom, co se vlastně klubu chopili legendy, tak mi přišlo, že fanoušci jsou opravdu vděční, že nenechali klub padnout, protože opravdu reálně hrozilo to, že Litvínov o extraligu přijde. No ale už se ukázalo teď po porážce v Českých Budějovicích, kde Litvínov ztratil zápas v poslední minutě a vedl 4-3 ještě ke konci zápasu a nakonec prohrál 4-5, tak už klasika internet, diskuze a tam z 80% už ostrá kritika na ten pokažený závěr, na příliš mnoho faulů, na to, že mužstvo není dostatečně posílené a tak. Takže ona, ta euforie, může rychle pominout, ale pravdou je, že co jsem viděl, tak ty domácí zápasy vypadaly Litvínov velmi dobře oproti loňské sezóně a diváci z toho měli radost, že opravdu ten tým odehrál solidní zápasy a to vlastně nastoupil proti favoritům, proti Pardubicím a Spartě.
16: Ano, příliš mnoho faulů. Poslechněme si to, co říkal trenér Robert Reichl po zápase v Českých Budějovicích.
1: Další zbytečný faul, který tam byl, a mě jenom mrzí, že ty fauly byly všechno v útočním a ve středním pásmu. Prohráli jsme si to vyloučenýma. 9 je moc na extraligový zápas a to rozhodlo o zápasu.
16: Pokračuje Čistá hra. Martina Procházky ještě chvíli s reportérem Davidem Kalvasem, který dlouhodobě komentuje zápasy Litvínova. Jak moc to pak ubírá Litvínovu, nechci říct úplně síly, ale třeba i nějaké šance do útoku při ofenzivních esách, jako jsou Kaše nebo Kempf?
18: Už jsme se o tom bavili několikrát, i Martin Procházka v souvislosti s jinými týmy to zmínil, že pokud ti klíčoví hráči pro ofenzivu, jako je třeba tady Ondřej Kaše, David Kempf, pak hrají oslabení, tak pochopitelně mají méně sil na to, aby potom byli nebezpeční vepředu. A to je problém, nebo může být problém Litvínova, protože vlastně všichni jeho klíčoví útočníci, kteří se mají starat v ofenzivě o góly, ať je to Ondřej Kaše, David Kempf, tak třeba také kapitán Matuš Sukel, tak to jsou také důležití hráči pro oslabení. No a samozřejmě, pokud tihle hráči musí hrát ve čtyřech, tak pak už jim to bere síly na to, aby byli vpředu nebezpeční. A další problém Litvínova je, že má tak, řeknu, úzký kádr a málo hvězd, že právě tyhle ty hráče potřebuje v útoku, aby za něj dávali góly, protože bez nich se neobejde. Ono to je vidět i na produktivitě. Ondřej Kaše, David Kempf jsou nejproduktivnější hráči. Takže opravdu Litvínov potřebuje hrát co nejméně nebo co nejvíce času v plném počtu nebo v přesilovkách, ale nemůže si dovolit mít nějaká zbytečná vyloučení.
16: Říká David Kalvas, komentátor zápasu hokejového Litvínova v Tipsport Extralize za Radiožurnál Sport. Tak díky, naslyšenou.
18: Hezký den.
16: Martine, kdo by Havelkovi vylepil ten plagát prostě s tím, aby si nepletl ty dresy? To byl takový vtipál.
15: Já netuším, jak to mají teďka takové Litvínově poskládaný.
16: Myslím,
15: v každém týmu by se určitě našel jeden
16: takový... Třeba z tvé éry, jako...
15: No, tak... Tak já úplně nevím přece z mé éry, kdo by byl takový, že by si to
16: zdal. Dušan Salfický byl takový.
15: Dušan Salfický samozřejmě v Pardubicích, tak tam to bylo celkem na běžným pořádku. David Pospíšil, to byl taky takový velký vtipálek, ten má velké story vyprávět. Já si myslím, že tady v tomhle případě by mu to tam možná mohl vyvěsit Robert Reichl, no, že by mu mohl dát jako jasně najevo, že pojďme hrát, chci od tebe tady ty věci, jak už zmiňoval David Kalas, jak zmiňoval, že ano, je platný úplně v jiných podmínkách, nebo co po něm chce, no tak možná Robert Reichl by mu to tam mohl dát a říct mu tak, hele, fajn, ale bez rozhodčích.
14: Čistá hra Martina Procházky.
16: Pokračujeme, zmínili jsme třeba i zápas Litvínova v Českých Budějovicích, který rozhodl až v poslední minutě Dan Ulesen, který dál, nechci říct, úplně udivuje extraligu, protože už jsme na to poměrně zvyklí, ale znovu se ukázal v důležitý moment. Byl u toho Kamil Jáša, který je s námi ve vysílání a muž, který dlouhodobě komentuje zápasy Motoru. Kamile, vítej.
21: Hezké dopoledne.
16: Ulesen má k sobě také Kanaďana Bella. Co by tahle dvojka mohla pro motor znamenat v téhle sezóně?
3: Tak je to vlastně celá trojice, která cizojazyčná trojice v Českých Budějovicích, to už samozřejmě je věc, na kterou jsou fanoušci extraligy dávno zvyklí, nejenom z Českých Budějovic. No, Nick Ulesen je takový zvláštní přírodní ukaz, ten jeho slavný gol na mistrovství světa Kanaďanům v dresu Dánska, to asi fanoušci hokeje si dobře pamatují a viděli to on na ledě a to možná Martin potvrdí, že to je takový úděl toho střelce. On třeba na ledě dlouho není vidět a najednou přijdou poslední 2-3 minuty, on se přimotá přesně tam, kam ten kotouč třeba z výstroje propadne jako v tomto případě a dá gól, takže si tady, pokud se ptáš přímo na tu spolupráci, tak myslím, že trochu jiná mentalita těch zahraničních hráčů, prostě tím nechci říct, že jsou lepší nebo prostě jsou jiní a to je důležitý faktor právě v těch závěrech zápasů, v okamžicích, které rozhodují potom o bodech, tak Nick Ulesen byl naprosto jasně hlavním mužem toho zápasu.
16: Říká Kamil Jáša, v Českých Budějovicích dlouhodobě chodí hodně fanoušků, jak to vypadá ze začátku sezony, byť ty jsi strávil část začátku Tipsport Extraligy ještě na evropském šampionátu ve volejbale v Itálii, tak přeci jen můžeš hovořit alespoň za zápas Litvínovem.
3: No ale tím oslým můstkem, abychom to mohli propojit. Asi byste si tipnuli, kdo byl po zápase České Budějovice Litvínov vyhlášený nejlepším hráčem. To asi byla jasná věc a takhle to znělo mezi diváky. Nick Ulesen, tedy nejlepší hráč zápasu, diváků bylo těsně, takže nebylo úplně vyprodáno, ale v Českých Budějovicích na hokej prostě diváci chodí, to je známá věc, tím asi nikoho nepřekvapíme. Těšili se hodně na začátek sezóny a také se mi zdálo po některých výsledcích, třeba v Karlových Varech, že fanoušci ti jsou hodně netrpěliví a byli lehce rozpačití.
16: A on tam byl pes na tom stadionu?
3: No, na stadionu ne, ale ten je tady vedle komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, jmenuje se Faninka, tak zkusím mi to vysvětlit, že když vysíláme v Radiožurnálu Sport v pořadu Martina Procházky, že je lepší neštěkat.
16: Dobře, tolik malá vsuvka. Kamile, jestli chvilku vydržíš, tak my máme posluchače, díky. Dobrý den, kdo se dovolal?
21: Dobrý den, tady Robert.
16: Dobrý den.
21: Já jako fanoušek Českých Budějovic, tak musím říct, že první třetiny teďkom, ať už to bylo s Varama nebo s tou Mladou Boleslaví, tak to bylo utrpení. U těch Karlových Varů na druhou třetinu ze začátku jsem pak musel odejít, protože jsem šel trénovat holky hokej a ta druhá třetina z Boleslaví naštěstí začala líp než s těma Varama. Pravdou je, že teď v Budějovicích ne, že bychom byli úplně zvyklí na cizince, ale teď se to zvětšilo, nebo pravdou je, že teď v Budějovicích ne, že bychom byli úplně zvyklí na cizince, ale teď se to zvětšilo, nebo ten kádr cizinců je podstatně větší než

0: minulým sezonám, tak vaše názory na to, jak to zlepšit, aby se to stalo pravidlem, třeba aby televize dávala tak jako NHL reklamy na manťáky virtuální, nebo prostě vaše názory na to.
1: Díky. Ano, narážíte na let bez reklam ideálně, tak to
0: jasně,
1: chápeme.
0: Jasně, jasně.
1: Dobře, Martine Procházko.
2: No tak samozřejmě, že to je ideální jak pro fanoušky, kteří jsou na tribuně, tak ten kotouč lépe vidí i pro hráče, je to jednoznačně lepší, když je čistý led. Pro brankáře už úplně, protože brankáři se velmi často stěžují, když potom jsou tmavé kruhy, odkud jdou třeba střely a jsou tmavé, tak ten kotouč se jim prostě ztratí. Takže je to samozřejmě pro vývoj té hry nebo pro úroveň toho zápasu je lepší, když je čistá plocha, s tím souhlasím naprosto, ale zase je to těžké pro kluby, když máte samozřejmě sponzory a nějakým způsobem prostě potřebujete někam dát a někam je prezentovat, tak je to ideální na mantinel. Nevím, jaký mají ty podmínky, vím, že jednou dobu jsem viděl, jaké jsou finanční ohodnocení různého metru každé části, jestli to je ve prostřední části na mantinelu nebo v rohu, nebo v nějaké atraktivní zóně. Takže ono tam je spousta opravdu marketingových věcí. No a pokud by se to povedlo, jako říká pan posluchač v Třinci nebo v Kladně, že tam bude minimum počtu prostě reklam na ledě, tak to bude jenom lepší pro hokej a bude všichni s tobou víc užívat.
1: Já se občas dívám na archivní zápasy hokejové extraligy, promiň to slovo archivní, když si třeba ještě hrál.
2: To je naprosto v pořádku.
1: A tam jsou normálně, jako já to řeknu úplně jako lidsky, jo. Tam jsou prostě reklamy na cigára.
2: No, tak jasně, bylo to, kdo platil, tak potřeboval by vidět, takže asi v tom se žádný velký rozdíl nedělal, ale já si pamatuju, že jsme jednou dobu měli na Kladně, už nevím přece, co to bylo za sponzora, jestli to bylo nějaká, to je jedno, ale tam byl úplně černý celý kruh snad, tyjo. Úplně tmavý kruh a to opravdu bylo nepříjemné jak pro hráče, protože ten kotouč se na té holi ztratí, i když chcete střílet, na to, nebo prostě periferně koukáte dolů, nebo periferně koukáte vlastně jakoby pod sebe, střílíte někam, ale ten kotouč na té holi vám mizí. A jakmile je to na bílém ledě, jak je to mnohem lepší, protože vy pořád máte nějakou tu kontrolu zpětnou, protože je to lepší prostě, když je čistý bílý led.
1: Říká Martin Procházka, my tohle téma můžeme otočit ještě na Kamila Jášu, České Budějovice po hokejové stránce už jsme rozebrali a reklamy na ledě asi, Kamile, nedokážeš zrušit nebo změnit. Jak pro komentátora to může být pohodlnější, pokud by byl led čistě bílý, což by pohodlné jistě bylo, ale říkám si pod otázka, může to komplikovat komentování z tvého pohledu?
3: Jenom stručně k názoru posluchače. Já jsem moc rád, že se dovolal do pořadu Martina Procházky, ale vlastně dokumentoval to, o čem jsem mluvil. Motor České Budějovice je v tabulce na třetím místě v domácích zápasech, myslím dokonce na druhém místě v té tabulce, tedy z domácích zápasů. A slyšeli jste společně s námi, že jsou fanoušci v Českých Budějovicích hodně přísní, kritičtí, bylo tam víc negativ než pozitiv, tak to asi má být, konec konců fanoušek má právo na svůj názor a znovu zopakuji, že jsem rád, že se ozval. No, reklamy na ledové ploše, co si budeme nalhávat, samozřejmě, že klub je nejraději, když jich je tam co nejvíc, potom je samozřejmě i plnější klubová kasa, ale příjemné to není, ani bych tak neřekl při komentování do radiožurnálu Sport, ale několikrát jsem na toto téma mluvil s kameramany, kteří mají malý hledáček a potom ten puk hledají v té změti a není to vůbec nic jednoduchého. Ještě donedávna, vlastně není to tak dlouho, kdy kamery v hledáčku měly jenom černobílý náhled, no a tam ten puk se ztratil okamžitě, takže zatímco se kameraman díval na pravou stranu, tak na druhé straně třeba padnul gol. Ale jak říkám, každý manažer, který má na starosti klubovou ekonomiku, tak si bude přát, aby těch reklam na stadionu i na ledě bylo co nejvíc, i když fanoušci to moc rádi nemají, to je jasná věc.
1: Říká z Českých Budějovic komentátor zápasů Motoru pro radiožurnál Sport Kamil Jáša. Tak díky a zase brzy naslyšenou.
3: Hezké dopoledne.
1: Pokud byste chtěli si poslechnout něco zajímavého v našem archivu, tak v našem rozhovoru osobností byli dva muži se stejným jménem, jmenují se Pavel Křížek, mladší a starší. Ten starší natáčel tehdy třeba o tom, jak František Venclovský přeplaval kanál La Manche a jeho syn je současným kameramanem, který zase říkal, že se mu udělala na displeji nebo uvnitř toho hledí v kameře nějaký kus nepořádku, nějaký prach a on si myslel, že to je puk a celou dobu tak honil po kluzišti kotouč v domněnce tedy, že pro diváky honí puk a sleduje hru a oni mohou sledovat hru, ale bylo to celé tak nějak trochu jinak.
4: Čistá hra Martina Procházky.
5: Přijďte na podzimního zemědělce

0: 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také Národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Čistá hra Martina Procházky.
2: Pokračujeme soutěží v čisté hře Martina Procházky, a to o 2 lístky na páteční program hokejové Tipsport Extraligy. Na zápas můžete jít i vy, posluchači Radiožurnálu Sport, pokud správně zodpovíte otázku, a můžete soutěžit o vstupenky na zápas Pardubice-Plzeň. V pátek v 18 hodin Pardubice-Plzeň. My vám teď pustíme zvuk muže, na jehož jméno se ptáme. Nápovědou může být to, že propojil během své kariéry oba kluby, hrál tedy za Pardubice i za Plzeň, a my už máme posluchače, který ještě nezná otázku, ale zavěsil. Tak to prosím zkuste znova, možná technická chyba u mě, pardon, pokud nás posloucháte dál. Takže ptáme se i na jméno muže, který hrál jak za Pardubice, tak za Plzeň. Jednou nápovědou je to, že to jméno už Martin Procházka v našem pořadu vyslovil. Martine, nic neříkej.
3: Ano.
2: A je to muž, který hrál s velmi netradičním číslem, které reagovalo na frekvenci jednoho rádia, takže mělo desetinou čárku, 96,9 to bylo. Máme posluchače, posluchač číslo 1, dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Myška.
2: Tak Myško, povídejte, víte, na koho jsem se ptal?
4: Je to David Pospíšil.
2: Je to David Pospíšil, bývalý hokejista Plzně, také Pardubic a současný televizní spolukomentátor, náš poměrně dobrý parťák, viď, Martine?
3: Ano, souhlasím.
2: Tak já vás jenom poprosím o chvíli strpení a po pořadu se vám ozvu a doplníme si další věci. Takže v pátek Plzeň, Pardubice, Plzeň, pardon, odkud jste?
4: Z Rychnova nad Kněžnou, mám to 50 kilometrů.
2: Výborně, tak hezkou hokejovou zábavu přejeme a děkujeme, že jste se k nám dovolal. A my vám pustíme ještě vlastně ten zvuk Davida Pospíšila, protože jsme to nestihli. Posluchači byli rychlejší, ale dostalo se hned na prvního, který věděl správnou odpověď. Tady je David Pospíšil a jeho zdůvodnění toho, proč hrál na dresu s desetinným číslem.
5: Tenkrát byl problém s penězma, protože jsme nedostávali výplat tak, jak jsme měli, takže jsme dostali od klubu povolení sehnat si osobního sponzora. Bylo to po revoluci, tak se začínalo podnikat, někdo se chtěl zviditelnit. Takže jsem se dostal k tomu rádiu. Prostě bylo to jenom z finančních důvodů, aby jsme měli doma co jíst a čím zaplatit nájem.
2: Kdo měl hokejové problémy v téhle sezóně, vezmeme to v čisté hře Martina Procházky už trochu za aktuálním tématem, to byly Vítkovice. Ten minulý čas, no, je otázkou, jak k tomu budeme přistupovat, protože jsou stále poslední 3 zápasy bez bodu, pak vysoké vítězství doma nad Mladou Boleslaví. Může tohle ještě před domácím publikem a hodně gólů trochu nakopnout ten tým, Martine?
3: No, mohlo by jim to trochu nakopnout. Samozřejmě po špatném startu, už to zmiňoval, ale on to nebyl jenom špatný start do té sezóny, ono to byla celá špatná příprava. Mluvili jsme o tom, že snad co ze 7 zápasů jenom jedenkrát vyhráli, jinak všechny zápasy prohráli, potom 3 zápasy v základní části prohráte. Takže mohlo by to být teďka jenom takové to nakopnutí. Také druhá věc pro ně, oni dávali v přípravě a i na začátku té sezóny málo branek. A teď se jim to povedlo, pomohli si 2 přeslovkama. Takže dali 6 branek Mladé Boleslavi, takže je tam nějaká taková ta snaha s tím týmem něco udělat, uvidíme, jak se jim to bude dařit dál. Dnešní utkání, které hrají v Olomouci, Olomouc tým, který taky teďka začíná pomalu vystrkovat rušky, vyhrálo na Kladně 4-1, takže uvidíme, jak to utkání, je to také derby, dá se říct, takže Olomouc Vítkovice, velmi zajímavé utkání.
2: A tohle říkal po vítězném zápase trenér Trej.
6: Je to pro nás první velké vítězství v sezóně. Jsem šťastný za hráče, byli velmi dobře nastavení. V první třetině měla Boleslav hodně velkých šancí, ale musím vyzdvihnout klíčové zákroky brankáře a důležité bloky bránících hráčů v našem oslabení. Celkově jsme zápas zvládli dobře.
2: I tak jsou Vítkovice stále poslední se 3 body. My máme posluchače, už je po soutěži, tak pokud máte tedy jiný dotaz, dobrý den. Haló, haló. Na lince číslo 2 nikdo není, nevadí. Pokračujeme dál v čisté hře Martina Procházky. Můžeme naší debatu stočit k brněnské Kometě. To je zase stadion, kam chodí velmi často náš kolega David Nekvinda. Zdravím tě. Zdravím tě. Ale nakonec to neklaplo s Davidem Nekvindou. Ale jistě to klapne v příštích desítkách sekund v našem vysílání. My se tak můžeme dostat dál a to by mohla být také věc pro posluchače. Když už jsme se bavili o disciplinárních trestech, tak probrali jsme Havelku. Další faul, za který byl trest jednozápasový, to je hokejista Vítkovic Red Howland, který se střelil Jakuba Galvase v zápase s Třincem. Kdy Galvas po pravém mantinelu si strčil kotouč před sebe, bylo dlouho jasné nebo dopředu jasné, že už ho nezíská. U toho zaváhal, padl a Howland vlastně udělal takový příklek k tomu, aby mu dal ramenem do hlavy. Vlastně velmi nízko, to bylo půl metru nad ledem. Co zatím vidíš?
3: No, vidím zatím to, že on se rozhodl, že prostě ten hráč, jak se říká, neprojde za každou cenu. A opravdu neprošel, ale bylo to velmi nešťastná situace a špatné řešení od Holanda, protože Galvas opravdu, který ten kotouč si tečl před sebe, tak v ten moment mu to jakoby podklouzlo a on potom už nemohl nic dělat. On jel po ledě setrvačností, snažil se nějakým způsobem jakoby to jenom jakoby ustát a Holand, který do toho souboje přijel, tak naprosto právě úplně nepochopitelně, když už viděl, že stejně Galvas s tím kotoučem nic neudělá, leží na ledě, padnul, tak vůbec takovýhle záchrov dělat nemusel. Mohl tam si jenom před ním v pozovkách stoupnout nebo ho jenom lehce nějakým způsobem zastavit. Ale v tomto případě to bylo velmi nebezpečné, protože opravdu ten náraz byl hodně tvrdý. Jak říkám, Galvas nemohl vůbec nic dělat, takže ten náraz i ten následná ta reakce byla velmi taková ošklivá. Dobře, že to takhle naštěstí dopadlo bez nějakého zranění, ale bylo to nepříjemné a já souhlasím jednoznačně s tím trestem, takže za mě dobře.
2: To byly dvě věci, které řešila disciplinární komise a možná ještě nějaký podnět dostane, k tomu se dostaneme i my v našem pořadu. Teď už jdeme za Davidem Nekvindou do Brna. Hezký den. Nedaří se nám spojení, technické trable nás trápí, což se může stát. A tak se dostaneme k tomu, co si ty, Martine, viděl včera na Spartě a neřešme 1-0 a gol nohou, ale zákrok Filipa Chlapíka na Jana Bambulu. Bambula jel po modré, jel zády, Chlapík byl za ním, on o něm nevěděl a ve chvíli, kdy se střetli, tak ještě chvíli předtím bylo z opakovaných záběrů vidět, že Chlapík trochu pomohl pravou nohou k tomu, aby Bambula upadl. Po zápase nicméně říkal, že se nebude nikomu uhýbat a že soupeř do něj narazil. Jak jsi to viděl?
3: Takhle, já to řeknu takhle. My jsme to v příjem přenosu s Petrem Kaleřábkem, který komentoval celé to utkání, tak jsme se shodli, jsme to ani jeden zákrok neviděli. Ani nebyl opakovaný na kostce nad ledem. Takže my jsme neměli možnost to úplně nějakým způsobem tam posoudit. My jsme viděli, že tam došlo k vlastně schrážce, ale kotouč, kde my jsme všichni sledovali, nebo kde vlastně se odvíjela hra, tak byla za brankou. Tam byl kotouč. Takže my jsme se dívali na tu hru vlastně za branku a v tom najednou se pískalo a ležel Bambula na ledě. Ale ten moment přímo jsem neviděl. Ale když jsem se vrátil domů, tak jsem se právě ho několikrát pustil, protože okamžitě to tam vyskočilo a pustil jsem se ho několikrát a tam jednoznačně je vidět, jak Chlapík prostě pravou nohou ví o Bambulovi, že couvá, že jede pozadu a pravou nohou, ne že by ho podkopl, ale prostě tu pravou nohu tam vystrčil tak, aby právě upadl. Takže tam je takový ten, jaký to, já tomu říkám backhandové uhnutí nohou, jakoby pravou nohou doprava, ještě dál. Opravdu tam je vidět, krásně tam je vidět, jak trošičku tu nohu posune, právě aby Bambulu trefil. Ale já chci říct, tohle to už byl možná vrchol nějakého momentu, protože oni už během toho zápasu spolu tam měli několikrát takové to postrkování, několikrát se tam něco říkali, několikrát tam prostě bylo pošťuchování. Takže za mě to byla možná taková ta reakce na to, že buď to mi to vyjde nebo ne. A každopádně to byla Pavel Patra po zápase řekl, že to byla vyčuranost Filipa Chlapíka, že prostě to udělal tak, jak by to nebylo úplně tolik zavánějící faulem, ale za mě to prostě byl úmysl. Rozhodčí vysvětlovali, že to úmysl nebyl, že to zhodnotili, že to nebyl úmysl, proto mu nedávali žádný trest. Za mě, já si myslím. A že s Filipem Chlapíkem máme velmi dobré vztahy, tak tohle to prostě přehnal a trošku tam tu nohu prostě dal. Nastavil mu ji tam a tím pádem Bambulu sestřelil.
2: Filip Chlapík nás asi neposlouchá teď dopoledne, protože Spartu čeká zápas v Hradci Králové, ale přeci jen kdyby, tak nám může zavolat na 221 552 222, stejně jako vy, posluchači, jak jste viděli třeba i tenhle zákrok, nebo cokoliv jiného, co se stalo během uplynulého týdne v hokejové Tipsport Extralize. Jsme tu dál s Martinem Procházkou a také s Davidem Nekvindou z Brna. Vítej.
7: Hezký den z Brna.
2: My jsme řešili na úvod čisté hry videomoment týdne, přihrávka Kristiana Pospíšila. Jak moc zmlkl v tu chvíli brněnský stadion?
7: No myslím, že zamrzl podobně tak, jako Kristián Pospíšil v ten moment, kdy nahrál na mandátovou hokejku a zůstal stát, tak dá se říct, že podobná byla reakce celé haly Rondo, že všichni se, řekněme, těšili na to, že Kometa v závěru zápasu využije přesilovku, nebo všichni, ta drtivá většina lidí na stadionu, a dopadlo to tedy, jak to dopadlo. No.
2: Takže pokud by někdo chtěl Pospíšilovi tesat sochu, tak ho nevyobrazí s rukama nahoře, jak slaví gól, ale jak tam stojí, prostě otráveně u modré čáry asi.
7: Na druhou stranu zase potřeba říct, že on v tom zápase měl taky dvě skvělé asistence, řekněme na správnou stranu, kdy přihrával na gól a opravdu to nebyly žádné přihrávky někde na půlce hřiště, že pak někdo projel, takže on Kristián Pospíšil zkrátka je hráč, který má hodně dobrého, ale občas se mu něco taky nepovede, ať už nějakou laxností nebo možná třeba přílišně sebevědomým nebo přílišnou agresivitou, a tento zápas to byl, dá se říct, takový klasický Kristián Pospíšil. Tam mu chybělo snad jenom nějaké zbytečné vyloučení, ale jinak to bylo prostě vynikající momenty, ale poté i chvíle, kdy to Kometě zkrátka zkazilo.
2: Zeptám se, jestli vám k tomu přišel něco říct, i přesto, že odpověď asi znám.
7: Nepřišel, přišli jiní lidé z Komety, kteří o tom mluvili, trenér Kamil Pokorný nebo asistent trenéra, tak mluvil o tom, že zkrátka nechtěl to nějak extra rozebírat, nechtěl Pospíšila hodit pod vlak, jak se říká, ale že prostě Kometa má jinak nacvičené zakládání přesilovek samozřejmě, a Pospíšil udělal něco, s čím nepočítali ani spoluhráči, a pak to dopadlo takto.
2: Říká prozatím David Nekvinda. Martine, co Kometa Brno letos, jaká je?
3: No zatím taková za mě, jak se to říká, nemastná neslaná, taková prostě nedobrý začátek, první hnedka prohra v Litvínově, potom ano, Třinec prostě asi ukázal velkou kvalitu, protože vedla Kometa s Třincem 5-2. To utkání měli velmi dobře rozehrané, Třinec na to reagoval výměnou v polovině utkání, výměnou brankářů, Marek Mazaneče na stříhačku, šel do branky Ondra Kacetl, to utkání najednou se otočilo, najednou Třinec Kometu porazil 6-5, od té doby Ondřej Kacetl je v brance, já jsem o něm mluvil, byl se zvolený brankářem týdne, no a potom přišly dvě vítězství Komety, kde zvládli utkání doma s Mountfieldem Hradec Králové, vyhráli v Olmouci celkem jednoznačně, no a teďka prostě měli dobře rozehrané utkání s Pardubicemi a možná tenhle ten moment rozhodl o tom, rozhodl právě pro mě, protože bylo to gól na 4-3, takže takové jako zatím takové výkony jako nahoru dolů, no. Špatně se začalo, teď se to trošku zlepšilo, uvidíme, jak to Kometa teďka se z toho nějakým způsobem probere, ponaučí, třeba už to teďka pojede dobře.
1: Čistá hra Martina Procházky.
2: Dál je s námi ve spojení náš kolega z Brna, který komentuje zápasy Komety, David Nekvinda. Brno v odehraje 10. ledna zápas se Spartou v nové hale. Už jsi v ní byl?
7: Nebyl. Bohužel, to mě trošku mrzí. Měl jsem minulý týden dovolenou zrovna, když v pátek minulý týden měli novináři přístup do arény, mohli si ji prohlédnout. Byla tam kolegyně ze zpravodajství, protože jsem byl v Itálii. Musím říct, že opravdu mě to mrzelo, že to zrovna takto vyšlo. Já jsem tam byl, to už je víc než rok určitě, když ještě ani tam pořádně nebyla střecha, takže teď už je samozřejmě ta stavba úplně v jiné fázi a já jsem si to bohužel prohlédnout nemohl.
2: Já narážíme na to, že my už jsme se spolu mimo vysílání bavili i o tom, že Kometa Brno, pokud se tedy by měla stěhovat do nové haly, tak to nechce dělat v průběhu sezony. To se nějakým způsobem změnilo, tahle slova Libora Zábranského staršího?
7: To se změnilo, to už je nějakou dobu jasné. Ano, Kometa to tak deklarovala, že prostě v průběhu sezony se stěhovat nechce. Na druhou stranu, ta arena už je opravdu před dokončením. Na konci října jí mají stavitelé předat městu, které je majitelem, a už v prosinci bude arena hostit část mistrovství Evropy házenkářek, takže by asi bylo hodně zvláštní, kdyby už ta hala několik měsíců stála a Kometa třeba playoff, i kdyby v něm postupovala případně daleko a ten zájem o lístky by v Brně byl jistě obrovský, tak by hrála v Rondu, kde je třeba o 5000 míst méně, než bude v té nové aréně. Takže nakonec, přestože se do toho Liboru Zábranskému určitě tedy původně nechtělo, tak se dohodl tak s vedením města, že tedy od toho ledna se Kometa přestěhuje do nové arény.
2: Martine, další nová hala bude.
3: Super. jsem z toho nadšený, moc se na ní těším. Samozřejmě je to jenom dobře, když nové haly rostou. Byl bych rád, aby rostly více. Víme, že teďka v plánu nová hala, samozřejmě i v Pardubicích, nová hala Betkal v Jihlavě. Prostě nové haly je to jenom dobře pro hokej, protože jich je málo. Teď nemyslím tím, mohlo by jich být i mnohem více těch menších, klidně jenom takové ty, když to řeknu, klidně dvě plochy vedle sebe, typu Letňany, nebo jsou různé arény, ale prostě, aby těch hal bylo co nejvíce, protože já jsem třeba teďka měl v Hradišťku možnost dvakrát po sobě na ledě ve Slaném a přesnám ráno v 6 hodin na vrátnici a paní mi říkala, vy jste tady ráno na 6, a říkám ano, a ona říká, já vím, tady je celý den úplně plná ledová plocha. Je není možné vůbec se dostat na led v jakýmkoliv možnosti, že by tam byl volný led, jen tak, že byste si ještě nějakým způsobem potrénovat.
2: No tak dobře, tak pojďme za Davidem Nekvindou, jak je to se zimními stadiony v Brně?
7: K tomu můžu něco říct, protože jako hobby hokejista na tedy špatné úrovni, ale celkem pravidelně hraju. A je to taky problém v Brně. Hodně lidí jezdí na stadiony mimo město. Když tady teď mluvím o tom, že si vy chcete jako hobík pronajmout plochu a zahrát si prostě hokej, ale právě tady v okolí teď Brna třeba do půl hodiny vyrostlo několik takových menších stadionů. Můžu zmínit třeba Moutnice, to je vesnice opravdu ne nějak velká, asi 20 minut od Brna, kde hned na kraji vesnice je právě takový areál, je tam i prostor, nějaká posilovna a podobně. Takže tam vím, že teď právě ti hobby hokejisté často jezdí. V Brně je dobré, že tady jsou některé stadiony v provozu celoročně, takže i v létě můžete chodit hrát, ale zkrátka taky je to tak, že znám lidi, kteří chodí hrát třeba o půlnoci, protože zkrátka ty dobré časy jsou zabrané a je to složité s těmi ledovými pluchami.
2: Říká z Brna David Nekvinda, děkujeme, naslyšenou.
7: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Máme posluchače, dobrý den.
8: Dobrý den, ještě jednou Robert. I když fanoušek motoru, tak se strašně těším na novou brněnskou halu, protože byl jsem i v Rondu, Kometa je trošku v mém srdci, neboť jsem původem z Třebíče a těším se na novou halu v Brně. Určitě tam pojedu, minimálně na zápas Komety s motorem. Jinak se mi líbí, co se děje, ať už je to v Třebíči, v Opavě, v Jihlavě. A vlastně i třeba, jak jste mluvili o druhý ledový ploše, která třeba teďkom je v Táboře, jo, kde nebyl vůbec volný led a druhá plocha tohle to docela pěkně vyřešila. Víc takových, kdyby bylo, škoda, že v Třebíči nemůžou mít takhle druhou ledovou plochu hned vedle zimáku, on tam je nějaký, myslím, druhý zimák. Jo, ale prostě, jo, chtěl bych to, aby to takhle bylo. Ty ledové plochy hodiny jsou docela dost drahý a pro takovej ten hobby hokej nebo pro ty holky je to prostě furt docela hodně peněz a škoda toho, no, víc ploch.
2: Děkujeme. Nejste sám, kdo si to myslí a my zkusíme se na možná stejné téma zeptat dalšího posluchače. Dobrý den.
9: Dobrý den, slyšíme se?
2: Ano.
9: Výborně, prosím vás. Já jsem pár minut jsem tam slyšel, protože jsem se k vám snažil dovolat, tak občas to mi něco zaniklo, ale ještě k tomu ledu. Jak nám s ním jsou nebo nejsou ty reklamy. Já samozřejmě kapu, že reklamy jsou důležité z hlediska financí a tak dále. Každý klub potřebuje svoje sponzory, to asi všichni kapou. Nicméně, já bych měl na pana Prokazku takový dotaz, tímto ozdravím. Co si o tom myslí? Protože já jsem se na Facebooku a tady tomhle s tom bavil s jedním vlastně fanouškem Třince, já jsem taky fanoušek Třince a ten mi řekl, že Třinec nemá na ledě tolik reklam kvůli tomu, že ta hala si na sebe prý viděla sama. Já teda jsem v tomto naprostý laik, takže jako nevím, jestli v Třinci prostě je tolik akcí a chodí tam tolik lidí, že si ta hala na sebe sama viděla, možná to je, dejme tomu, budíš, a nehádal jsem se s ním tady o tom. Nicméně, když to otočím na druhou stranu a zajedeme skoro na druhý konec republiky, jo, do Pardubic, kde je multimilionář pan Dědek, tak tam v podstatě, když to otočím, by na tom ledě v těch Pardubicích nemusela být ta reklama žádná, protože co si budeme povídat, on na to má. Samozřejmě nevím, odkud všude má peníze, to by jenom ona, já se ho na to ptát nebudu, ale prostě ten na to má, takže jako hnedka po Třinci, když to tak vezmu, která jiná hala u nás v republice by nemusela mít na ledě ani jednu reklamu, než Pardubice, dobře, kromě Třince.
2: Dobře, děkujeme za zavolání, ať se vám daří a fanděte slušně. Děkuju. Díky za zavolání.
9: Ano, děkuju,
2: naslyšenou. Já nevím, netroufnu si úplně říct, že kdo na to má, nemůže mít reklamu, ne?
3: Já si to právě taky nemyslím. To je asi o tom, jak to mají nastavené ty kluby, jak to chtějí, jestli chtějí prostě dělat všechno možné pro to, právě třeba jako v Třinci, že chtějí dělat všechno možné pro to, aby na tom ledě ten led byl čistý. Tak to prostě se rozhodnou takhle, nevím, jestli to je spojené s tím, jak pan posluchač říkal, že si hala na sebe viděla. To mě jako nějak zatím bych nad tím musel popřemýšlet. Každopádně je určitě dobře, nebo bylo by to dobře, a vidíme to z NHL, těch záběrů, kde prostě let je čistý, kde to je naprosto fungující, perfektní. Ti hráči to mají mnohem lepší prostě orientaci toho kotouče, vůbec celkově ta hra vypadá potom na tom čisté ledě lépe. No a když to máte celý posetý reklamama, tak to není úplně, no, prostě hokej vždycky byl, když to řeknu, led byl bílý a na tom se hrál s černým pukem, takže by to bylo dobré, kdyby se tomu hodně těch týmů přiblížilo, ale s tím asi nikdo, ani ty Františku a já, nikdo s tím nic neudělá, je to prostě čistě režii majitelů většinou taky další věc, spoustu stadionů patří městům, takže město taky do toho určitě mluví, je to těžký určitě rozhodování, jak bude čistý led.
2: Na druhou stranu asi těžko, kdyby pak Pardubice měli úplně čistý led, tak by se napříč republikou říkalo, podívejte se, dědek, to je frajer. Ten má tolik peněz, že nemusí mít vůbec žádnou reklamu.
3: No ano, říkalo by se to, no, tak ono se říkalo jiný věci o panu Dětkovi, ale to je, říkám, je to čistě rozhodnutí, prostě kdo to má na starost a kdo chce to takhle rozhodnout. Takže mně se líbí, že Třinec třeba je takový tým, který se pro tohle to rozhodl, a je vidět, že to je ku prospěchu pro fanoušky, pro všechny. Já myslím, že i hráči to určitě pochvalují. Proto také vedou Třinec možná.
2: Dobře, na závěr čisté hry ještě jedno finanční téma, protože se dostaneme ke startu NHL. Ta startuje dnes v noci nebo v noci na zítřek, ale nebudeme se bavit o všech klubech, jak jsou na tom a tak dále. David Pastrňák bude kapitánem Bostonu a nejlépe placeným českým hokejistou bude, to už je dlouho známé, Martin Nečas. Leo Carlson se dostal přes 20 milionů dolarů, Martin Nečas bude mít 14 milionů dolarů. Hledal jsem daňové podmínky státu Denver a násobil jsem korunami a dělil, a během té otázky, kterou ti kladu, která trvá třeba 10 sekund, tak on už vydělal 60 korun. Protože má 6 korun za sekundu.
3: Ano.
2: Je to za náš pořad čistou hru, je to přes 20 tisíc korun, půl milionu denně. My si vybavujeme tu éru, kdy měl Jágr 8 milionů a bylo to něco neuvěřitelného. Na druhou stranu poslechněme si, co o tom říká bývalý hokejista z NHL, který hrál shodou okolností také v Coloradu jako Martin Nečas, Václav Nedorost.
10: Měřítku toho, že v Americe ten hokej v rámci těch 4 největších sportů je pořád na tom jako relativně nejhůř v platových stropech a v těch kontraktech, který ty nejlepší hráči mají, tak mě to samozřejmě nepřekvapuje. Jako ta liga vydělává, ten hokej tam táhne, ta show, která se pro ty lidi dělá, je tak dobrá, že prostě opakovaně na ty zimáky chodí, platí velký peníze ze vstupního, majitele vydělávají, liga vydělává, tím pádem se ten platový strop takhle zvyšuje a je to samozřejmě jedině dobře pro ty hráče, musím říct.
2: Přijde ti to už jako někde úplně jinde? Na druhou stranu NFL, NBA, MLB, baseball, americký fotbal, basketbal jsou někde ještě úplně jako
3: tak
2: jinde.
3: Teď to řekl, Františku, přesně, nepřijde mi to právě vůbec špatný. Je to jenom dobře, Václav Nedorost taky řekl, pokud to všechno, ty finance jdou nahoru, jak pro NHL, jak pro kluby, díky tomu prostě ti hráči prostě dostávají takové smlouvy, tak je to jenom dobře. A už to říkal, hokej není úplně z těch top úplně placených sportů ze zámoří, je tam basketbal, víme, jaké to jsou kontrakty, na druhou stranu víme, jaké je to také u fotbalu, víme, jak to je ve fotbale tady v Evropě, jaký mají platy, že jo, jak měl Cristiano Ronaldo a Messi a já někdo všechno, já nebudu vyjmenovat všechny fotbalisty, prostě je to jenom dobře. Ti kluci to zaslouží, když tu show dělají, přijde na to vyprodáno, jsou plné arény, každý zápasy, tak proč ne, ať to mají a já, no, je to v pořádku.
2: 7 jachet, 3 domy.
3: To je úplně jedno, no, tak když jedna klekne, tak pojede jiná.
2: Přesně tak. Navíc k tomu ale třeba 8 měsíců v roce na zimním stadionu v posilovně, v letadle na hotelu a to. Tak kdy to utratit? Ale on se nějaký čas najde.
3: No až potom, no, až to dohrajou.
2: Pomalu, ale jistě končí čistá hra Martina Procházky. Tak ještě krátce k dnešnímu programu, jaký by ses vybral zápas, který by tě zaujal?
3: Říkal jsem, že asi bych mě zajímalo utkání Pardubice Motor České Budějovice, utkání, kde oba dva týmy teďka prostě mně přijde, že už se zlepšují, že přišli s lepší formou postupně a Zajímá mě, Pardubice by mě zajímaly, prostě teďka se rozjeli, mají tam lepší výkony, takže Pardubice, Motor České Budějovice.
2: Říká Martin Procházka na závěr čisté hry s datem 29. září 2026. Dnes se bude hrát na 6 zimních stadionech a my všude budeme mít reportéry. Martine, díky, hezký den.
3: Hezký a den, naslyšenou. Taky naslyšenou.
11: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
12: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
11: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
13: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
11: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
14: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
11: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
11: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
15: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caustinisová a zprávy.
16: Jedna ze zraněných učitelek, kterou na Slovensku napadl žák, zemřela. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Čeští fotbalisté se večer utkají s Anglií v elitní skupině Ligy národů. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy na 39. kilometru u Poděbrad je po nehodě neprůjezdná. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
16: Na Slovensku zemřela učitelka, kterou ve škole nedaleko Čadce napadl žák 8. třídy. Informovali o tom weby Novinky SK a Směr SK. Další 2 lidi jsou zranění. Do Staškova jedou šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví. Podrobnosti má naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
17: Žák podle předběžných informací zaútočil ráno přímo v budově školy. Podle televize Teatry mohl útoku předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat od babičky kvůli zhoršenému prospěchu. Policie ale tuto verzi zatím nepotvrdila. Po útoku postupně vyváděli děti ze školy po jednotlivých třídách. Na místě zasahovaly 2 sanitky a 2 záchranářské vrtulníky. Policie uvedla, že situaci má pod kontrolou a nikomu už bezprostřední nebezpečí nehrozí. Ministr školství Tomáš Drucker oznámil, že škola dostává odbornou podporu a zároveň vyzval veřejnost, aby nešířila neověřené informace. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
16: Poslanci se odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu a nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
18: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
16: Schůze začne ve 2 odpoledne a pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Vlaky na železničním koridoru mezi Brnem a Bratislavou stojí kvůli střetu vlaku s člověkem. Nehoda se stala ve stanici Modřice kolem 9:30 a ovlivní regionální i mezinárodní dálkové spoje. Několik osobních vlaků mezi Modřicemi a hlavním nádražím České dráhy odřekly. Další spoje nabírají zpoždění. Na místě nehody teď zasahují záchranáři i policie. Podle zprávy železnic by měl být provoz obnovený kolem poledne. Praha 1 instaluje nové informační cedule. Mají modrou barvu, doplňují klasické červené uliční tabulky a vysvětlují původ názvu ulic. Nové tabule instaluje městská část například na Jánském vršku, v ulici Na Poříčí, Újezd anebo Pohořelec, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
19: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který od roku 2020 přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nichž jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1.
20: Sport. Fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Češi zabojují po porážce s Chorvatskem o první body proti Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Hokejisté pražské Sparty podlehli v Tipsport Extralize Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
21: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí. Hokej, že si půjdeme zahrát.
20: Dnes se bude hrát v extralize 6 zápasů. Radiožurnál Sport nabídne od 17 hodin pořad s mikrofonem za hokejem.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D1 kamiony od Vyškova D11 stále neprůjezdná u Poděbrad. A to ve směru z Hradce do Prahy na 39. kilometru. Už 2 hodiny uzavřená kvůli odklízení následků po větší nehodě 2 kamionů. Na místo byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby. Už odletěl, z kolony občas vypustí pár vozidel. Oficiální odklon tak stále platí na exitu 42 Jičín. Před ním se nákladní soupravy řadí zhruba se 46. kilometru. Z konce D46 u Vyškova se sunou také hlavně kamiony. Zastavují před sjezdem na D1 a odtud nesouvisle popojíždí nejprve k exitu 226 Vyškov západ. Poté zastavují za Rousínovem okolo 212. kilometru. V podobném tempu pak pokračují až do omezení u D2. D1 už na příjezdu do metropole směrem z Brna, fronta od Mirošovic z 21. kilometru. 10 až 15 minut pojedete k nehodě na 17. Tam zůstává blokovaný levý pruh. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti ztratíte okolo 20 minut v koloně mezi Evropskou a letištěm. Plno i na jižní spojce před Barandovským mostem. Od sjezdu na Pankrác naberete 1/4 hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračujeme.
24: 11 hodin 5 minut, krásné dopoledne všem, kteří posloucháte úterní Radiožurnál Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů po prohře 1-2 s Chorvatskem. Nastoupí ve 20 hodin a 45 minut v našem přímém přenosu znovu v Edenu proti Anglii, která na letní mistrovství světa skončila třetí. O českém výběru si s někdejším asistentem reprezentačního trenéra šilhavého Jiřím Chytrým povídal kolega reportér Lukáš Michalík.
25: Pane Chytrý, vraťme se ještě k té sobotní porážce národního týmu s Chorvatskem. Nový, poprvé zahraniční trenér Denia, všichni byli zvědaví, někteří měli velká očekávání. Co vám ten zápas ukázal?
26: Já si právě myslím, že ty velké očekávání z hlediska jako fanoušků chápu a z hlediska nějaké odborné veřejnosti prostě budeme muset chvíli počkat a dát tomu nějaký čas, protože vlastně na prvním srazu na tak krátkou dobu, tak si myslím, že trenér maximálně stihl nastínit nějaký základní jako nosný věc, který bych chtěl s tím týmem realizovat, ale prostě v praxi není možný, aby to na hřišti jako bylo vidět v takhle krátkém čase. Prostě na to hodnocení si myslím, že bude potřeba nějaký jakoby další čas, aby se ukázalo vlastně, do jaké míry se třeba ta herní tvář toho českého týmu promění nebo ne.
25: Bylo každopádně znát, že Češi oproti dřívějšku chtějí hrát hodně kombinačně, někdy možná až na příliš velké riziko, ale s minimem nákopů. Je to podle vás dlouhodobě udržitelné? Jinými slovy, má na takový styl českohráče?
26: Obecně platí ta odpověď, že vlastně vy musíte udělat to rozhodnutí, jestli tou cestou chcete jít nebo ne. Teďka vlastně vedení fotbalové asociace se rozhodlo, že tou cestou jít chce, no tak potom vlastně se tomu musí dát právě ten prostor, o kterým mluvím, a musí se to vyhodnotit v nějakým jako dlouhodobějším horizontu, jestli to možný je nebo ne. Za mě obecně určitá změna herního stylu možná je, ale samozřejmě to přesně vyžaduje prostě určitý čas.
25: A když vezmeme váš osobní názor, asi jste měl taky nějaká očekávání, tak co jste říkal na ten výkon?
26: Za mě ten výkon jako dobrý nebyl, jo. Mě jako překvapují takový teďka nadšený hodnocení jako nevím čeho, protože vlastně ten jeden gól si udělal Hložan sám, kdy vyhrál dva souboje po autu, který podcenili ty chorvatský stopeři. A druhý gól byla dobrá breaková situace, výborná přihrávka Slámy a zase Hložan fantasticky. A nakonec bohužel kvůli offsideu jako neplatil, ale to byla jako pěkná akce. Viděl jsem tam pozitivní tu snahu o tu změnu toho způsobu hry. Obecně právě jsem pro. Na druhou stranu jakoby to nesoudný nadšení jako po tom zápase s Chorvatskem si myslím, že taky není úplně jako v pořádku, protože to jako úplně dobrý zápas to nebyl. Hlavně první poločas jsme byli hodně pasivní, hráli jsme v hlubokém bloku asi 30 metrů od brány. Druhá půlka zlepšení, ale jak říkám, prostě bude to chtít čas, aby jsme to mohli hodnotit.
25: Někdejší asistent trenéra fotbalové reprezentace Jiří Chytrý je s námi na Radiožurnálu Sport. Trenér Denia v rozhovoru pro španělskou Marku kritizoval určitý nezájem některých hráčů reprezentovat. Připomínám, že po mistrovství světa ukončili kariéru v národním týmu třeba Patrik Šik s Václavem Černým. Potýkali jste se s něčím takovým i vy s trenérem Šilhavým?
26: Já bych řekl, že ano, ale prostě tady bych to dal do té roviny, že právě bychom se měli zamyslet, bych řekl, českým fotbale, proč tenhle problém jakože máme, a viděl bych ho spíše na úrovni právě to, co naznačovali kluci asi po mistrovství světa, že prostě tam není úplně v pořádku, bych řekl, spousta věcí kolem reprezentace, takhle to asi řeknu, a pokud budeme chtít, aby tyhle prostě kluci a všichni sem jezdili rádi, tak už nemůžeme spolíhat na to, že bez toho, aby se zabezpečil prostě ten servis a všechny ty věci tak, jak by to mělo být, potom to ty hráče nutí k tomu zvažovat prostě, jestli jim to za to stojí a jestli třeba riskují jako zranění a ty podmínky prostě si jsou adekvátní a tak dále. Já si myslím, že prostě ta doba pokročila a i ten jako servis komplexní kolem té reprezentace, že se musí změnit.
25: Vy jste mluvil o tom, že ale i za vaší éry jste se s určitým jako nezájmem setkali, tak bylo tehdy taky něco špatně?
26: Nezájmem, ale ono se to jako tak nějak jako neříká, ty hráči jsou pod tlakem. Jakože v těch klubech prostě reprezentace obecně začala být vnímaná už za nás jako takový nutný zlo, to se musí jako přiznat. V tom nejsou jako jenom hráči, je to prostě to prostředí, včetně jako klubů kolem. Začíná to od termínového kalendáře UEFA, který za mě je nesmyslně přepácaný. A ty kluci se dostávají pod enormní tlak. Kluby je živý, tam mají spoustu zápasů. Ty, co hrají evropský poháry, což jsou většinou reprezentanti, no tak hrají dvakrát v týdnu celý rok. Do toho kalendáře jako nároďáků a dostáváme se jako na hranu vlastně zdraví, což přímo ohrožuje jako kariéru těch hráčů. Tam se musí do toho vložit asociace, tlakem třeba na tu UEFA, na ty termínové kalendáře, do toho i kluby a tak dále. Dohromady musí najít ten konsenzus, aby ty hráči jako nebyli ti poslední, který jedinej to na konci jakože odskáče.
24: To říká asistent bývalého trenéra fotbalové reprezentace Šilhavého Jiří Chytrý, který už za chvíli promluví o Patriku Šikovi na jeho konci v národním týmu nebo o práci generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda.

0: byli One Republic v 11 hodin a 15 minut, dál posloucháte úterní radiožurnál Sport a pokračuje rozhovor s bývalým asistentem kouče fotbalové reprezentace Jiřím Chytrým. Ke konci útočníka Patrika Šika v národním týmu se vrátil v rozhovoru s Lukášem Michalíkem.
1: Zastavil bych se ještě u Patrika Šika, kterého jste společně s trenérem Šilhavým měli v reprezentaci dlouho. Mimochodem právě pod vaším vedením dal na Euro 2021 5 gólů, nejvíc s Portugalcem Ronaldem. Tohle období asi nemyslel, ale pro podcast Fortuny Šik řekl, že mu reprezentace víc brala, než dávala a že se hráči na ní jezdili spíš znehodnotit. Tak jak se vám to četlo nebo poslouchalo?
2: Nesouhlasím s tím právě, když někdo jako říká, že repre nedokázala vytvořit Šikový servis, že to je ten důvod, protože přesně, jak říkáte, za nás byl vlastně s Ronaldem nejlepší střelec Eura a v tomhle já bych problém jako vůbec neviděl. Já se tady nechci pouštět jako do nějakých věcí, co bylo, ale prostě jenom když vnímáte ty prohlášení po mistrovství světa v Americe, kdy šlo o volbu tréninkového centra, prostě délku a způsob cestování těch hráčů, vím, že nebylo v pořádku ani ubytování a tady tyhle věci, tak pokud ten hráč vlastně po něm chcete, aby podával jakože špičkový výkony a teď vlastně to od nich čekají všichni, když to řeknu celý národ, a on se trmácí někde před zápasem letadlem, autobusem a tak dále 12 hodin, no tak samozřejmě ten výkon nepodá a tím se potom ale v očích vlastně veřejnosti i té odborné i té fanouškovské znehodnocuje. A myslím si, že myslel tohle Patrik.
1: To, o čem jste mluvil, servis pro národní tým, to je něco, za co by měl zodpovídat hlavně v mých očích tedy generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. To jeho působení u národního týmu zatím i v očích fanoušků budí trochu rozpaky. Jak to vnímáte vy?
2: Od něho bych očekával, že vlastně jako bývalý skvělý hráč bude schopen tohle vykomunikovat s těma lidma kolem, aby jim vysvětlil prostě, že v dnešní době ten servis je takhle důležitý a nezbytnou součástí celého toho procesu a to je to, co bych od něho očekával v té roli, ve které nás svazuje.
1: To říká Jiří Chytrý, bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého, který je s námi na radiožurnálu Sport. Co vůbec říkáte na to, že český fotbal se poprvé v historii rozhodl jít cestou veskrze zahraničního realizačního týmu?
2: Kdybych to jako měl zjednodušit, tak řeknu jako proč ne. Trošku mi tam ale chybí vlastně taková jasnější představa, protože teďka takový ty jako obecný zjednodušení, že vlastně jakoby trenér bude hrát jako španělský fotbal, tak to jako nestačí, že vlastně tam by měla být jasná definice, co od toho trenéra čekáme nebo toho realizačního týmu, co mají přinést, aby jsme pak mohli zpětně jako vyhodnotit, jestli teda se to povedlo nebo ne, ale obecně si myslím, že to není špatně, že to prostě může přinést zase nové věci, obohacení a speciálně Španělsko je určitě fotbalová velmoc, takže si myslím, že když budeme jako otevření, tak určitě je spousta věcí, které můžou přinést a vlastně inspirovat jakoby další věci u nás, takže jako obecně jsem pro, to mi nevadí, akorát mi chybí zase jakoby ta jasná představa toho, co vlastně od toho očekáváme, jak bychom k tomu měli dojít a tak dále. No.
1: Po nástupu trenéra Denny se mimo jiné řešila funkce kapitána. Když jste společně s trenérem Šilhavým působili u reprezentace vy, byl vaším kapitánem Tomáš Souček, teď je to Ladislav Krejčí. Je to ten ideální hráč pro tuto pozici? Taky jste ho zažil?
2: Určitě. Láďa Krejčí má určitě všechny předpoklady, aby tu štafetu po Tomášovi Součkovi přebral. Prostě je to lídr jak na hřišti, tak vlastně i v té šatně, takže on je určitě, bych řekl, tou správnou volbou, která by mohla na Tomáše Součka navázat.
1: Když se ještě vrátím k tomu zápasu s Chorvatskem, tak vzhledem k tomu, že Ladislav Krejčí nebyl v nominaci, s kapitánskou páskou do něj vyběhl Vladimír Coufal. Taky to trošku vzbudilo emoce, protože má za sebou nějaké eskapády v národním týmu. Vy to sám dobře znáte, kauza Belmondo. Jste s tím v pohodě, že měl kapitánskou pásku?
2: Odpovím jednoduše ano, protože vlastně Láďa Coufal je, bych řekl, celoživotně prototypem toho pravýho profika, který k tomu vždycky přistupoval na 120%, zazněl jako eskapády, prostě měl jednu, tady tuhle aféru Belmondo. Já mám od něj ještě soukromou jakoby SMSku velice dlouhou, kdy vlastně on sám, když to zjednoduším, se jakoby omlouval a psal mi vlastně, že vůbec nechápe, jak k tomu mohlo dojít, ale prostě udělal chybu a v momentě, kdy jsme se rozhodli, že dostal druhou šanci, tak si myslím, že by to mělo být s čistým štítem a že je taky přesně tím profilem toho hráče, který za národák vždycky jakoby přijel, nechal tam všechno a já osobně s tím nemám sebe menší problém, tak za mě to taky jeden z těch typů jako správná volba.
1: Já bych vysvětlil to množné číslo, tak jsem měl na mysli tu relativně nedávnou neděkovačku po kvalifikačním zápase s Gibraltarem, kdy vlastně předstoupil s Tomášem Součkem před kotel.
2: Jo, a tam právě bych řekl přesně, že se stalo něco, co třeba tady si myslím, že to byla chyba, na které se podíleli třeba manažer reprezentace Pavel Nedvěd, kdy vlastně hráči jako udělali chybu, ale vlastně byla to chyba celého toho realizačního týmu, kdy oni v dobré víře právě to vzali na sebe, ale špatně se rozhodli, s tím já souhlasím, že to neudělali jakoby dobře, ale přesně předtím vlastně by tam měli být ty lidi, kteří tyhle špatné rozhodnutí třeba v těch emocích těch hráčů vlastně vůbec nedovolí a tyhle věci právě by neměli řešit hráči za mě a vlastně oni se dostali do toho průšvihu vlastně se Sukem právě proto, že cítili tu zodpovědnost, chtěli se nějak vyjádřit a nebyl tam vlastně nikdo, na koho by se mohli obrátit a kdo by to řešil, vlastně kdo to řešit má. No.
0: Poslední část rozhovoru s fotbalovým trenérem Jiřím Chytrým, který co by asistent v minulosti působil u české reprezentace, uslyšíte za chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté dnes v Lize národů nastoupí proti Anglii. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho a duel nabídne v přímém přenosu. Anglie v Česku naposledy hrála před 7 lety, kdy výběr tehdejšího kouče Šilhavého v kvalifikaci mistrovství Evropy porazil 2-1. No a v roli asistenta trenéra tehdy byl u týmu Jiří Chytrý, kterého se nejen na tenhle památný duel ptal reportér Lukáš Michalík.
1: Co všechno se musí sejít, aby se něco takového povedlo?
2: Tak musí se sejít za prvé kvalitní týmový výkon, ze kterého musí vyskočit, bych řekl, třeba individuální výkony, ať už je to třeba střelec branky nebo brankář, který podrží v těch klíčových momentech, a i trocha toho sportovního štěstí. Prostě to jako se soupeřema na téhle úrovni, vy musíte hrát opravdu na svým jako maximu a musí tam být jako v tom utkání vlastně všechno, jednak to, co pro to můžete udělat vy, a někdy trochu i ty okolnosti, aby vám pomohly.
1: Anglii už tehdy střelecky táhl kapitán Harry Kane, který je jasnou útočnou jedničkou týmu pořád. Vzpomenete si, jak jste se na něj tehdy chystali, na co jste hráče upozorňovali?
2: Nemusíte moc upozorňovat konkrétně na Kane jako ty hráči, ale jako jo, třeba tam bylo specifický, že tenkrát a teď to vlastně v Bayernu plní tu roli, kdy on se z pozice té devítky stahuje trošku do hloubky a právě od něj potom přicházely takový smrtící přihrávky na vlastně Raheema Sterlinga na ty kraje, a tenkrát i proti nám tohle používali, že Kane se stahoval jako do hloubky a vytvářel z té druhé vlny ty pronikové přihrávky na ty rychlý křídla, takže vlastně stopeři měli za úkol tam být natěsno s ním, nenechat ho otáčet a samozřejmě potom v boxu jako se ho snažit pokryt, ale jak se bavíme, to je prostě světový hráč. Vy se připravujete na něj a ne vždycky se nám to podaří, ale tak nám se to v tom utkání právě podařilo a i to bylo, bych řekl, velkým dílem, jak to zvládli stopeři, že zvládli tu svoji roli a neprosadil se.
1: Fotbalový trenér Jiří Chytrý, který dělal Jaroslavu Šilhavému asistenta u národního týmu, je s námi na Radiožurnálu Sport. Po utkání s Anglií čeká české fotbalisty zápas ve Španělsku, taky s úřadujícími mistry světa i Evropy máte zkušenost. V elitní skupině Ligy národů v roce 2022 jste se Španěli nejprve doma remizovali 2-2 a v Malaze pak prohráli 0-2, tak na ta utkání proti naprosté špičce si asi taky vzpomenete, že?
2: Jo, krásný zápasy, vedeno jsme byli asi 30 vteřin od vítězství, kdy pak vlastně ta vyrovnávací branka tu odmával pomezní, který možná jediný na stadionu viděl, že balon přešel brankou čáru, byla jako hlavička od břevna dolů, takže tam jsme byli kousíček od vítězství. A tam jsme hráli doma, tak hráli jsme dva různý zápasy, to si vybavu dobře, protože právě jsme si chtěli vyzkoušet. Doma jsme hráli kompaktněji z takového vlastně středního bloku a dařili se nám vlastně protiútoky poměrně dobře. A byli jsme nebezpeční a zase v Malaze jsme si vyzkoušeli jako vysoký pressing na to Španělsko a myslím si, že jsme si nevedli úplně špatně v tom zápase, ale tam jsme nebyli třeba efektivní a to nás stálo nějakou šanci na výsledek.
1: Může být podle vás pro Čechy drobnou výhodou, že mají španělského trenéra Deniu v tomto případě, který spoustu hráčů soupeře vedl v těch mládežnických reprezentacích, nebo oni mají takovou kvalitu, že
2: může
1: je to vlastně...
2: být výhoda pro trenéra, bych řekl, že prostě jednak ví perfektně do detailu vlastně způsob hry nebo co čekat, znají ty jednotlivce, ale pak je samozřejmě jako velká otázka ta míra toho přenosu na ty hráče, protože na tu přípravu máte, jako tím to třeba ukážete na tom videu, trenér jim to řekne, ale úplně jako, že by díky tomu, jako by ty kluci to nasáli a vstřebali, to asi bylo potřeba třeba více těch konfrontací, víc si na to zvyknout, připravit se prostě přímo na tom hřišti, ale co se týká jako rozboru toho soupeře, informací do zápasu a tak dál, tak samozřejmě asi není povolanější osoba než španělský trenér, aby ty informace poskytl tomu týmu.
1: To říká fotbalový trenér a někdejší asistent reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Říká fotbalový trenér a někdejší asistent reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Čím dál více lidí je...

0: maratonu.
1: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
2: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
3: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
2: Pitomec se tady dřít jak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ježka.
5: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
6: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
5: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
4: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
5: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
7: Ano, na Jiřího Ježka se znovu můžete těšit ve studiu Radiožurnálu Sport v pátek po 10. hodině. Teď ale úterý, jsme rádi, že nás posloucháte. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
8: Radiožurnál půl 12. Kateřina Causidisová a zprávy.
9: Útok žáka v západoslovenské obci s taškou nepřežila jedna učitelka. Chlapec zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. 1 miliardu 300 milionů korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu za více než 4 biliony korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun. Skutečnou částku ale nezveřejní. Španělská vláda by měla schválit na řízení k urychlení návratu běženců ze Ceuty zpět do Maroka. Píše to deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu.
5: Sport.
9: Začíná nový ročník hokejové NHL. Do akce půjdou po 23. hodině českého času obhájci titulu z Caroliny. Hostit budou Floridu. V noci na zítřek se pak představí dalších 8 mužstev, včetně Bostonu, který má nového kapitána, českého útočníka Davida Pastrňáka. Boston nastoupí doma proti New York Rangers.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: D11 neprůjezdná u Poděbrata, nehoda na D1 u Popovic. Uzavřená dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy těsně před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru. Dnes působí značné problémy. Už 2,5 hodiny je provoz na Prahu kvůli odklízení následků nehody zastavený. Odklon dopravy platí na exitu 42 Jičín. Před ním popojíždí dlouhá kolona. Kamiony zastavují už kousek za sjezdem na Městec Králové na 49. kilometru. Osobní auta brzdí okolo 45. Ucpaná zůstává následně i silnice 32 za sjezdem z dálnice. Ke kruhovému objezdu u Poděbrad ztratíte ze 49. kilometru více než hodinu. D10 z Turnova do Prahy a velmi nebezpečná situace před sjezdem na Kosmonosy. Na 47,5. kilometru už jsou sice kusy roztrhané pneumatiky odklizené. V odstavném pruhu ale stojí nepojízdný kamion. Pod ním leží řidič, opravuje ho a nohy mu zasahují do pravého pruhu. Projíždějte tam velice obezřetně. A na dálnici D1 z Brna do Prahy trvají potíže před Popovicemi. Na 17. kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Z něj postupně nakládají na odtah havarovaná vozidla. Od Mirošovic z 21. naberete 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty do 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Tolik skupina KISS v úterním radiožurnálu Sport. Přejeme krásné úterní dopoledne, 11 hodin 38 minut. Tým házenkářské akademie Olomouckého kraje v uplynulé sezóně vyhrál první ligu a v baráži se hrál důstojnou partii se Strakonicemi. Do nového ročníku vstoupil dvěma výhrami. Cíl je pro Hanáky jasný, nadále postup. Do kádru navíc přibylo několik posil z extraligových týmů a tím pádem je ještě silnější.
1: Jednoznačně. Nám se ještě rozehrává Matěj Pilák, který je po operaci, celou letní přípravu tvrdě pracoval v posilovně, tvrdě pracovat s naším fyzioterapeutem a pomalu se do toho dostává a věřím, že v těch klíčových fázích té sezóny bude velmi důležitý. Velmi jsme posilili na pivotu, kde Adam Předovský s Danem Jandou jsou prostě neskuteční extraligoví hráči. David Jochman na křídle, ženy na pravé spojce, prostě jsou to pro nás velmi důležití hráči, doplnili, myslím si, že vhodně ten kádr a prostě s něma jsme si myslím jednoznačně silnější.
2: Myslí si hlavní trenér Radek Flajsar. Navíc tři mladší kmerový hráči mají zase vyřízené střídavé starty do extraligy a tím sbírají další cenné zkušenosti. Jedna ze zmíněných nových posil, pivot Adam Přerovský, se vrací do Olomouce, kde házenkářsky vyrostl. Poslední čtyři sezóny působil v nejvyšší soutěži v Zubří. Nyní by si ji chtěl zahrát doma.
3: Jsem rád, že tady můžu být doma. Doufám, že teda postoupíme a za rok se tady konečně zahraju extraligu v té Olomouci. No. Jako tady takový sen všech. Zaprvé já ty kluky tady znám, jako od malička některý, ale si myslím, že máme hrozně dobrý tým. Jako, můžeme si to prohrát jenom sami. Jako kádr na to si myslím, že je. Teďka se ani nemá hrát ta baráž. Jdeme si proto, musíme každý zápas prostě naplno a věřím tomu, že to vyjde.
2: Fakt, že vítěz první ligy přímo postoupí do extraligy, podle Radka Flajsara celou sezónu pořádně zdramatizuje a záležet bude na každém bodu.
1: Touhle zprávou z Českého svazu házené se zase zmobilizovali některé kluby, kteří cítí šanci, že i bez té baráže se tam dá doskočit do té extraligy a o to ta první liga bude těžší. Jo, my si uvědomujeme, že i na tu extraligu prostě ten tým ještě by potřeboval posílit, ještě by potřeboval zkvalitnit.
2: Pro postupující tým také bude mnohem jednodušší se na nejvyšší soutěž připravit, protože na to bude mít mnohem více času než v případě dalšího čekání na sérii baráže až do konce května.
1: Když jsme hráli tu baráž, tak jsme si jako svým způsobem nedovedli moc představit, co by se stalo, kdybychom vyhráli, protože byl konec května, všichni hráči už na tom trhu byli obsazení, prakticky posílit ten tým nebylo možný. I z tohoto důvodu si myslím, že to je správný krok a dokud ale nebyly týmy v první lize, kteří chtěli postupovat, protože tam byli vítězové jako Vsetín, Litovel, kteří hráli baráž, ale deklarovali, že ne úplně chtějí do té extraligy, tak si myslím, že do té doby to nemělo úplně smysl. Teď jsou v první lize několik týmů, kteří říkají, že chtějí do té extraligy. V ten moment to dává smysl, je to za mě konkurenčnější. I ty extraligisti se musí víc posílit, musí víc mobilizovat a hrát, aby prostě nebyli poslední. Takže za mě je to jako spravedlivější systém. Jako samozřejmě pro nás je to super, i když říkám sám, cítím, že v té první lize ty zápasy budou o to těžší.
2: První dva ale tým se zkratkou Haulk pod vedením trenéra Radka Flajsara zvládl, když porazil Duklu Praha i Hranice. V neděli zajíždí Hanáci do Rožnova. Z Velké Bystřice Adam Kodet, Radiožurnál.

11 hodin 44 minut úterý 29. září. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Ode mě teď pozvánka na náš večerní a taky podvečerní program. 20 hodin 45 minut, to je čas, ve kterém odstartuje zápas fotbalové ligy národů UEFA Česko-Anglie. Radiožurnál Sport samozřejmě tenhle duel nabídne v přímém přenosu. Souběžně se taky rozehraje zápas Španělsko-Chorvatsko. No a pozvat vás chci taky na hokejovou extraligu. Tipsport extraliga dnes nabízí celkem 6 duelů, všechno to odstartuje už v 17 hodin zápasem třineckých ocelářů proti Kladnu. O půl hodiny později se potom přidají další dva extraligové stadiony. Litvínov bude hostit Liberec a Mladá Boleslav nastoupí proti Plzni. No a v 18:00 se do pořadu s mikrofonem za hokejem přidají další tři duely. Mountfield Hradec Králové proti pražské Spartě, Olomouc proti Vítkovicím a Pardubice proti Českým Budějovicím.

0: České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů po prohře s Chorvatskem 1-2. Večer nastoupí v Edenu proti Anglii, třetímu týmu z letního mistrovství světa. Největší ofenzivní hvězdou ostrovanů je kapitán Harry Kane, který se trefil i v sobotu proti Španělsku.
1: Kane se s přispěním obránce Kukureji trefil ve 40. minutě a poslal Angličany do vedení 2-1. Krátce po změně stran ale zkušený kanonýr neproměnil penaltu. Úřadující mistři světa zvládli skóre otočit a ve Wembley vyhráli 3-2. Na klubové úrovni Kane čtvrtou sezonu nastupuje za mnichovský Bayern a před reprezentační pauzou nejrychleji v historii Bundesligy dosáhl mety 100 vstřelených gólů. Stačilo mu k tomu jen 98 zápasů.
2: Milestone for Harry Kane. V porovnání s těma nejlepšíma je to, co vyhledávám v tom sportu, co na tom fotbalu miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle mohl zažít a dokázat se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít. Cítím to jako velkou motivaci.
1: Přiznává reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Kane patří dlouhodobě k nejlepším útočníkům světa. V soutěžních zápasech dal už přes 500 branek, z toho 680 v národním týmu. Trefil se i v kvalifikaci mistrovství Evropy před 7 lety v Edenu. Češi vedení koučem Šilhavým tehdy vyhráli 2-1 i přesto, že Kane hned v úvodu z penalty poslal favorita do vedení.
3: Kane a proti němu Tomáš Vaclík. Harry Kane, bomba a gól.
4: V Bayernu plní tu roli, kdy on se z pozice té devítky stahuje trošku do hloubky. Tenkrát i proti nám tohle používali, že Kane vytvářel z té druhé vlny ty pronikové přihrávky na ty rychlé křídla, takže stopeři měli za úkol tam být natěsno s ním, nenechat ho otáčet a samozřejmě potom v boxu jako se ho snažit pokryt, ale to je prostě světový hráč.
1: Vzpomíná asistent někdejšího reprezentačního trenéra Šilhavého Jiří Chytrý. Za víc než 10 let v klubu se stal Kane legendou Tottenhamu, s londýnským celkem ale nevyhrál žádnou trofej. To si vynahradil až po přestupu do Bayernu, se kterým dvakrát ovládl Bundesligu a jednou domácí pohár. S reprezentací kromě třetího místa na posledním mistrovství světa došel hned dvakrát do finále Eura.
5: Harry Kane, vynikající fotbalista, vlastně legenda anglického fotbalu. Ten hráč prostě chodí do každého zápasu, aby dal gól a ten tým vyhrál.
1: Říká bývalý reprezentant a hráč Brightonu nebo Millwallu Jiří Skalák. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Opozice se odpoledne pokusí vyslovit nedůvěru vládě, nemá na to ale dost hlasů.
5: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Budeme bránit odpovědné hospodaření.
4: Na Slovensku útočil nožem ve škole žák 8. třídy, jedna z učitelek zemřela.
6: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy.
4: Čeští fotbalisté nastoupí večer v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Před uzavřenou dálnicí D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolona z 50. kilometru. A bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů. Je úterý 29. září, hezké poledne přejou zpráv Kateřina Cousrisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci se za 2 hodiny sejdou k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Opozice kritizuje kabinet za vysoký schodek navrhovaného rozpočtu. Vadí taky údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Podrobnosti přidává ze sněmovny reportérka Jana Čermáková.
7: Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu nejméně 9 koaličních poslanců. A to se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná. Podle opozice je i přesto nutné mimo jiné na zadlužování státu dál upozorňovat. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů. Vystupovat se chystají opoziční i koaliční zákonodárci. Jednání tak bude nejspíš dlouhé a hlasovat se možná bude až zítra. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková. Radiožurnál.
4: Ve slovenském Staškově napadl žák 8. třídy spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich útok nožem nepřežila. Televize Teatry uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
8: Na místě tragédie zasahovaly 2 sanitky a 2 vrtulníky. Stav všech 3 napadených popsala Radiožurnálu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
9: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
8: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Popularita amerického prezidenta se znovu propadla, ukázal to průzkum deníku Wall Street Journal. Donald Trump dostal měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy prezident v tomto čase měl. Voličům vadí válka s Iránem a taky drahý benzín.
10: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. 2/3 dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Rusko opět masivně útočí drony a raketami na Ukrajinu. V Kyjevě drony zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V Oděské oblasti je mimo jiné poškozený autulek pro zvířata. Úřady hlásí přes 10 zraněných.
11: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o sestřelení 2 balistických raket Iskander-M a 1 protilodní střely Zircon. Dohromady se podařilo zlikvidovat nebo odklonit 109 letících cílů z celkového počtu 155. Nejmenší úspěšnost zaznamenala protivzdušná obrana v případě proudových dronů letících rychlostí až 500 km za hodinu. Rusko už podle informací vojenských expertů pracuje na nepilotovaných letounech dosahujících až 800 km rychlosti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Odolena voda a další obce v okolí jsou dál bez pitné vody. Výsledky měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají. Zhruba 15 000 lidí je tak dál závislých na cisternách.
12: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
13: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
14: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
13: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
15: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
13: Říká ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního zpěváka pro příští rok. Bude jím britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července. Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
16: Je světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup promítá do preventivních prohlídek.
17: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
18: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhart z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
19: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
18: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Radiožurnál.
20: Sport. České fotbalisty čeká druhý duel v elitní divizi Ligy národů. V pražském Edenu se utkají s Anglií. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají zápas od 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Češi zabojují o první body. Na úvod soutěže prohráli s Chorvatskem 1-2.
21: Je konec. Premiéra Santi Odeny u české fotbalové reprezentace končí porážkou s Chorvatskem. 1-2 v prvním poločase.
22: Stejně jako Češi i Angličané prohráli na úvod Ligy národů, Španělsku podlehli 2-3. Anglický kouč Thomas Tuchel přiznal, že v přípravě na český tým viděl několik španělských prvků. Tuchel plánuje v sestavě Anglie nasadit to nejlepší, co má. Řekl, že by nejraději postavil stejnou jedenáctku jako se Španělskem. V té byli i hvězdní ofenzivní hráči Kane, Bellingham nebo Saka. V českém dresu by mohl nastoupit kapitán Ladislav Krejčí, který proti Chorvatsku chyběl kvůli zranění.
23: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený.
22: Zápas Česka s bronzovým týmem z mistrovství světa Anglii začne ve 20 hodin a 45 minut. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: A D11 zůstává neprůjezdná u Poděbrad, a sice ve směru z Hradce do Prahy. Na 39. kilometru už více než 3 hodiny na Prahu zastavený provoz. Pokračuje vypouštění aut z kolony. Oficiální odklon stále trvá na exitu 42 Jičín. Před ním popojíždí kamiony v dlouhé frontě od sjezdu na Městec Králové téměř z 50. kilometru. Osobní auta přibrzdí okolo 45. Následně zůstává totálně ucpaná silnice 32 až ke kruhovému objezdu. V koloně navíc stále překáží uvízlý kamion. Zdržení nabíráte i na silnici 611 v koloně za Odřepsy. Další vás čeká na samotném příjezdu do Poděbrad. Od Vystrkova do centra města je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Dál bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě dnes můžeme naměřit i kolem 20 a foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
2: 12 hodin 9 minut, úterý 29.9. posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. 5 zápasy v noci na středu odstartuje nový ročník hokejové NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstupuje Carolina. Ti v červnu dokázali porazit ve finále playoff Las Vegas. No a v roli favoritů je samozřejmě více týmů. Navázat na triumfy z let 24 a 25 se určitě bude snažit Florida. Nejúspěšnějším mužstvem základní části loňského ročníku, připomeňme, bylo Colorado. No a třeba kanadští fanoušci doufají, že se po 34 letech dočkají triumfu týmu ze země kolébky hokeje. Naposledy uspěl Montreal a bylo to v roce 1993. Hlavními českými hvězdami opět asi Martin Nečas z Colorada a David Pastrňák z Bostonu, nový kapitán. Budou se snažit pánové navázat na svoje 100-bodové sezony. No a ještě můžu připomenout, že všechny týmy odehrají nově 84 zápasů, tedy o dva více než dosud. Celkově se bude hrát rekordní počet 1344 utkání, součástí ročníku. Znovu bude i několik speciálních duelů pod otevřeným nebem. Teď už Bon Jovi, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 12 hodin 14 minut posloucháte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku. Už je to 20 let, co fotbalisté Mladé Boleslavy v prvním kole poháru UEFA vyřadili slavný francouzský velkoklub Olympique Marseille. Středočeši na hřišti soupeře prohráli 0-1. Odvetu ale před domácím publikem, a to 28. září 2006, zvládli po výhře 4-2. Tuto událost si hráči, funkcionáři a fanoušci připomněli na místě, kde se odehrála, tedy přímo v mladoboleslavské Lokotrans aréně.
1: Druhý poločas zápasu tedy odvysílal Radiožurnál v přímém přenosu. Závěrečné okamžiky komentoval Filip Šedivý.
2: Trenér Dušan Uhrin uklidňuje své svěřence, ať nikam nespěchají, ať čekají. A teď je tu konec! Teď je tu konec a na městském stadionu v Mladé Boleslavě vypuká obrovská radost. Prvotní senzace poháru UEFA je na světě.
1: Ano, v Mladé Boleslavi se na jeden z největších okamžiků klubové historie nezapomíná. Přišli si ho připomenout nejen fanoušci, ale také sami hráči. Chybět nemohl střelec čtvrté postupové branky Tomáš Sedláček. Trefil se po předchozí hlavičce Jana Rajnocha.
3: Vybavím se to naprosto jakoby přesně. Ono, člověk řekne, je to 20 let, ale já bych řekl, že to je 5 let, jo, že to hrozně jako uteklo, a vím, že už byl ve vápně Míra Miller a tam se to nějak odrazilo, Rajny hlavičkoval. Moc si to už taky jako také nevybavuju, ale vím, že tam byli Míra v tu dobu, Rajny hlavičkoval, golman to vyrazil. Já jsem to dorazil a euforie obrovská asi pro všechny, a pak jsme rozehráli a byl konec, že jo.
1: Po konci utkání vládla obrovská euforie.
3: Všichni měli obrovskou radost, nikdo to od nás nečekal, a myslím si, že to je pro nás jako pro všechny ty kluky, když se některý dostali ještě někam vejš, tak obrovský zážitek, na který nezapomenu nikdy jako.
4: 2-1 jsme prohrávali, tak si myslím, že už jsme tomu úplně jako nevěřili, ale pak se nám podařilo vlastně penalta, to jsem dal, pak na 3-2, a už to už jsem věřil, že nás vlastně i diváci dotlačí, protože tady snad bylo 9000 lidí, když stadion je pro 5. Povedlo se nám to a ještě dneska vám musí kůži z toho.
1: Navázal dvougolový střelec postupového večera Radim Holub. Hrdinou dvojzápasu byl také golman Miroslav Miller. Rozhodně se mu nerozklepala kolena a z hvězd na soupice soupeře. Tou největší byl Frank Ribéry.
5: Tak nerozklepali, tak my jsme tady byli mladý tým, takže jsme si věřili na každýho, chtěli jsme si užít tu slávu, a když jsme vlastně Marseille prohráli 1-0, tak jsme věřili, že se to dá zvládnout, a zvládli jsme to a zažili jsme ten největší vlastně zážitek, co tady byl. No.
1: Možná tým z Marseille Mladou Boleslav podcenil. Odvetu zkrátka Francouzi nezvládli.
5: Je to možný, tak asi nás určitě nikdo neznal. Byli jsme po první rok v Evropě, přijeli jsem do Boleslavy, když viděli podle mě tady ten stadionek, tak si mysleli, že to bude procházka růžovým sadem, ale narazili a pak šli zklamaný a ani drzy si sama nevyměnili po zápase.
1: Jeden muž tehdejší sestavy pak ještě dodnes v klubu působí. V pozici vedoucího prvoligového týmu je to Marek Matějovský.
6: Člověk by si to přál, aby třeba i ty mladší kluci zažili něco podobného. A především ten plný stadion a ta podpora těch fanoušků byla skvělá. Přáli bychom si, aby se to sem zase vrátilo.
1: Dodal na závěr pohárových oslav Marek Matějovský. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.

0: České hokejistky čeká v tomto týdnu druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Svěřenkyně amerického trenéra Idalského se od středy představí v Lahti, kde se na druhé akci seriálu Eurohockey Tour postupně utkají s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Na severu Evropy se pokusí vylepšit srpnovou bilanci z Klotenu, kde skončili s jedinou výhrou poslední. Idalský tentokrát bude mít k dispozici všech 9 z 10 hráček, které působí v elitní zámořské lize PVHL.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Z centra Locika děkuji za váš čas, naslyšenou.
3: Děkuji, na shledanou.
4: Je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím upřesnili počet obětí dronového útoku, který včera zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 utrpělo zranění. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny anebo zkomplikovat dopravu. A do korunní komory v katedrále svatého Víta se ráno vrátily české korunovační klenoty. Na výstavu klenotů ve Vladislavském sále, která skončila večer, dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc.
1: Sport.
5: Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezóny NHL přesunuli z prvního týmu Floridy Panthers na farmu. Florida dnes zahájí nový ročník zámořské soutěže na ledě obhájců titulu Caroliny. Oba čeští hráči v NHL debutovali v minulé sezóně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále neprůjezdná D11 na trase z Hradce do Prahy u Poděbrad. Těsně před sjezdem na 39. kilometru dnes ráno bouraly dva kamiony. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Na Prahu se stále nedá projet, jen občas vypustí z kolony pár vozidel. Dlouhá fronta před oficiálním odklonem před exitem 42 Jičín se táhne téměř od sjezdu na Městec Králové. Nákladní soupravy se řadí okolo 49. kilometru. Osobní auta v levém pruhu zpomalují na 45. Ucpaná zůstává i silnice 32 mezi dálnicí a kruhovým objezdem u Poděbrad, poté i 611 mezi Vystrkovem a Lídlem na konci města. Ke zvážení je sjíždět už na exitu 50 Městec, jet na Kolín a pak po silnici 38 zpět k dálnici. Na exitu 39 se podle našeho zpravodaje dá najíždět bez potíží, jak v osobním, tak nákladním vozidle. A D1 z Ostravy do Brna, trvající silný tranzitní provoz, kamiony zastavují už před Vyškovem na kilometru 232. Plný je i sjezd z D46 od Prostějova na D1. Kolona je hodně roztrhaná, chvílemi se jede plynule, pak zase brzdí až do zastavení, v tomto duchu až do zúžení u dálnice D2. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Ve 12 hodin a 36 minut na Radiožurnálu Sport nabízíme exkluzivní rozhovor s fotbalistou Antonínem Barákem, mužem, který odehrál za reprezentaci 44 zápasů. Od Eura 2024 se už ale v národním dresu neobjevil. Právě tím začíná rozhovor, který s Barákem natáčel reportér Karel Schamberger.
1: Antonín Barák, fotbalista, který strávil 9 let v Itálii, v létě ale vyměnil Apeninský poloostrov za Kypr a aktuálně už obléká dres Apoelu Nikeozie. Je s námi na Radiožurnálu Sport právě na Kypr. Zdravím Antonína Baráka, přeji vám hezký den.
2: Mám taky krásný den, děkuju moc.
1: Rád bych ale začal tím, co jsem nezmínil, a tím je česká fotbalová reprezentace. Jak vy to vlastně máte s reprezentací? Poslední zápas na Euro 2024, reprezentační konec kariéry jste neohlašoval?
2: Ne, neohlašoval. Nejsem ten typ, co by něco říkal, protože vím, že u mě se to často mění a jednu chvíli to člověk cítí nějak, pak za nějakou určitou dobu to vezme čas, můžou nastat nějaký změny a člověk třeba by potom litoval nějakého rozhodnutí, takže já si myslím, že já oficiálně reprezentační kariéru nikdy neukončím. Ukončím až tu svoji profesionální kariéru jednoho dne, ale prohlašovat, že skončím v nároďáku, tak to asi ode mě neuslyšíte.
1: Chápu to tak, že jsou vaše dveře do reprezentace otevřené?
2: Já je nechávám otevřený, určitě. Já si nechávám dveře otevřený všude. Přijde mi hloupý si je někde zavírat, alespoň u mě, protože vím, že jsem to párkrát v životě udělal a nejen jenom ve fotbale a potom mě to třeba zpětně mrzelo, takže nechci. Já ani nemám rád tu mediální stránku, já moc nejsem člověk, který by úplně rád se někde ukazoval, mám rád svoje soukromí, nechci se úplně prezentovat, i vlastně po dlouhý době dávám nějaký rozhovor, takže těchto těch věcí se spíš nechci říkat vyhýbám, ale mám rád takovej svůj klid.
1: O to víc si vážíme toho, že právě Antonín Barák, fotbalista s 44 reprezentačními starty, je s námi právě teď na Radiožurnálu Sport. Národní tým převzal zahraniční kouč Santi Denia. Proběhl z jeho strany k vám nějaký kontakt? Čekal jste vůbec, že se ozve?
2: Ne, neproběhl kontakt. Nečekal jsem, život mě trošičku naučil, že já nic nečekám, takže když něco přijde nebo tohle, tak jsem za to hrozně rád. Hrozně si toho vážím, když si na mě někdo vzpomene, ale na druhou stranu jsem to nečekal, ani jsem to nějak neřešil, abych pravdu řekl. Jediný vlastně, jaký kontakt proběhl, tak je to trošičku sranda, že vlastně teďkon přes léto jsme byli s rodinkou v Česku a já, když už jsem přestoupil sem do Apoelu, tak někdy začátkem září, kdy vlastně byl oznámen i nový realizák reprezentace pana trenéra Denní, tak jeho asistent, tak dával akorát jeho kluka trénovat na Duklu, kde trénoval můj nejstarší syn pod mým tátou a bavil se tam vlastně asistent trenéra reprezentace s mojí manželkou, tak se nějak bavili, takže to byl jediný kontakt, který proběhnul mezi náma, ale se mnou osobně nikdo nemluvil.
1: Antonín Barák aktuálně s námi živě na Radiožurnálu Sport. Možná i vzhledem k tomu, že Česko má premiérového zahraničního trenéra, Španěla Santiho Deniu, by někteří třeba mohli čekat, že bude mít kouč minimálně zájem o kontakt s technicky vybaveným záložníkům, kterých si troufám tvrdit, v Česku až tolik nemáme. Jaký je ten váš pocit?
2: Je to zajímavá otázka, asi je to taková realita teďkon. Trenéři se nějak teďkon rozhodli. Já si myslím i upřímně, že já jsem teď ani pro ně moc nedával smysl, protože jsem po 4 měsících teďkon nastoupil do zápasového vytížení. Přes léto jsem vlastně ani netrénoval s týmem. To je vlastně lehce jakoby zjistitelný, takže oni asi ani nepotřebovali se mnou komunikovat, pokud vůbec nade mnou přemýšleli, což ani sám nevím. Takže teď to asi nedávalo ani smysl vůbec.
1: Antonín Barák s námi na Radiožurnálu Sport. Určitě se chci dostat k vaší aktuální kariéře, která tady po 9 letech v Itálii nabírá obrátky aktuálně na Kypru v Apoelu Nikosie. Chci se zeptat ale ještě k té reprezentaci, protože u té chápu, že trenér Santi Denia je teď nově několik měsíců, ale už nějakou dobu u ní je generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Shodou okolností hráč, který také spojil svou kariéru s Itálií, stejně jako vy, tak ani ten s vámi nemluvil?
2: Ne, s Pavlem Nedvědem já jsem se nikdy nebavil ohledně reprezentace. De facto skoro po každém zápase v Itálii jsme se bavili, když jsme hráli proti Juventusu, tak když hráli oni u nás, nebo já jsem hrál vlastně u nich, tak vždycky jsme se po zápase potkali, prohodili pár slov, ale vlastně ohledně reprezentace jsme se nebavili. Nebavili jsme se, poslední době jsem ohledně reprezentace s nikým nekomunikoval a ani s panem Nedvědem jsme to nikdy neřešili.
1: Vaším posledním reprezentačním zápasem tak zůstává ten z Eura 2024, poslední zápas ve skupině s Tureckem 1-2. Antonín Barák, červená karta ve 20. minutě. Když se to takhle řekne, jak moc silnou emoci to ve vás vyvolává teď po více než 2 letech?
2: Asi jako tak vždycky to vyvolá samozřejmě tu negativní emoci. To bych lhal, kdybych řekl, že teďko jako se tomu směju, nebo že mi to je jedno, to tak není. Měl jsem to v sobě, že bych nerad končil kariéru tímhletím zápasem reprezentačním. Je možný, že to možná byl můj reprezentační poslední zápas, to se nedá nic dělat, jsou horší věci na světě, ale beru to tak, jak to je, ale samozřejmě mě to mrzí, nebo určitě jsem si to představoval jinak, protože to první euro, který jsem měl možnost absolvovat s nároďákem po tom covidu v tom roce 2021, tak zase zanechalo ve mně hrozně pozitivních vlastně zážitků a tak jsem se na to druhý těšil i vlastně po té době, kdy jsem nějakou dobu právě v nároďáku nebyl. Bohužel to euro se seběhlo hrozně blbě a asi to tak mělo být, takže to nedopadlo, ale i dneska mě to nějakým stylem mrzí, ale samozřejmě bolí to mnohem míň, protože ten čas tomu pomohl.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
4: Díky vám stále rosteme.
5: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte nás ve 12 hodin a 43 minut a na Radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s fotbalistou Antonínem Barákem. Stále na téma reprezentace si s ním povídal kolega Karel Schamberger.
1: Chci se dostat k hrdosti reprezentovat. Když řeknu tato dvě slova, hrdost a reprezentace, co se vám s tím spojí?
2: Jo, tak mě asi mraky jakoby momentů. Já mám strašně moc jakoby silných zážitků s nároďákem. Já jsem odehrál 44, jak jste zmínil, už zápasů, ale já jsem i třeba byl na několika srazech, kdy jsem vlastně do některých zápasů nenastoupil. Já jsem fakt měl možnost jako to mraky s nároďákem procestovat, zažít a zažil jsem tam vlastně de facto úplně všechno. Nejradši asi vzpomínám třeba, když budeme mluvit o hrdosti a o reprezentování, tak na zápas na Euro 2020, který se odehrál v roce 2021, osmifinále s Holandskem, kde vlastně jsem měl všechny nejbližší kamarády na tribuně, měl jsem tam taťku, měl jsem tam prostě lidi, na kterých mi strašně záleží a ten zápas se tak povedl po všech směrech a vlastně i jak to bylo po tom covidu, že po delší době pustili vlastně celý stadion, tak i ten vlastně fanoušek podle mě si to užil šíleně moc, protože jak nemohlo se na ty stadiony a to, tak to vlastně jako to bylo něco neskutečného a říkal jsem, my jsme se o tom bavili s Páťou Šikem, s mým kamarádem, který vlastně ukončil tu repre kariéru a jo, když se vždycky o tom bavíme, říkáme, ale prostě zápas jako s tím Holandskem asi už nikdy nic lepšího nezažijem. A to podle mě jakoby vystihuje všechno. Bylo to tak silný, že to jsou krásné momenty. Já jsem byl vždycky hrdej, jsem hrdej prostě Čech, miluju tu zemi, mám to tam hrozně rád, je to pořád můj domov a reprezentovat bylo vždycky skvělý, i když samozřejmě by lepší období, horší období, to tak prostě v životě je. Ale zas na druhou stranu si toho vážím a vždycky, když jsem měl možnost, tak jsem tam měl hrozně rád na tu reprezentaci.
1: Antonín Barák mluvil také o svém kamarádovi Patriku Šikovi, který ukončil právě po mistrovství světa reprezentační kariéru. Tušíte proč?
2: Tuším.
1: A prozradíte?
2: Ne, já o tom nebudu mluvit. My jsme to s Páťou řešili několik let, si troufnu říct. Na hodně srazech spolu bavili jsme se o tom. Nebylo to o tom vůbec, že by třeba Páťa nebo ani já jsme nechtěli reprezentovat. Samozřejmě, ale některé věci nás mrzely. Ale to je každého rozhodnutí a já vůbec nikoho za nic nesoudím. A vlastně neříkám, jestli něco je dobře, něco špatně. Prostě ten člověk se takhle rozhodl. Šiky určitě má proto svý důvody. Já nebudu mluvit, co si myslím, co by to mohlo být. Protože to je naprosto jeho věc a osobní a pokud on to bude jednou chtít říct, tak ať to řekne on. Určitě jako jeho nebudu rozebírat, protože myslím si, že to je dost jakoby osobní věc a pokud by to chtěl říct, tak by to řekl.
1: Vy ho ale chápete?
2: Jo, ale já chápu každýho. Já jak jsem řekl, já nesoudím prostě lidi, já beru prostě každý rozhodnutí, kdo co udělá sám za sebe, tak proto má určitý důvody. A já prostě nebudu říkat, jestli to je dobře nebo špatně, prostě ten člověk to tak udělal, tak to tak je. Já to beru, že to prostě tak je, takže jsem s tím úplně OK, jako se vším ostatním.
1: Antonín Barák je stále s námi na Radiožurnálu Sport. Teď v reprezentaci přes 2 roky nejste, stále se ale mluví o tom, v čem je největší problém národního týmu. Často se skloňuje třeba komunikace. To byl problém už za vaší éry v reprezentaci?
2: Jo. Tak bylo určitě. Já si myslím, že ty problémy jsou jakoby velice podobný. Troufnu si říct, že v dnešní době všichni prostě mají na všechno nějaký názor a nic není dobře. Ať člověk udělá cokoliv, tak to není dobře. Takže vždycky prostě mně přijde, že dneska se víc hledají ty negativní věci, nebo se hledají spíš jenom jakoby ty věci a furt se řeší nějaký problémy, než aby se řešily třeba právě nějaké jakoby hezký věci a něco, co právě funguje. Ale komunikace určitě byla jedna z těch věcí, která nefungovala. Ale záleží zase, s čím porovnáváme. Když přišel jakýkoliv novej realizák, což já jsem zažil vlastně realizák pana Jarolíma, zažil jsem realizák pana Šilhavýho a zažil jsem realizák pana Haška. Tyhle ty 3 realizáky u národního týmu. A každý ten realizák vlastně chtěl těm klukům ze zahraničí, řekněme, který mají tu možnost působit v tom evropském světovém jakoby fotbale, v tom nejvyšším měřítku, tak chtěli, aby prostě ty podmínky jak byly jako v těch prostě klubech, kde jsou. Což samozřejmě nejde, protože ten národák je něco jiného. Nemáme třeba český národní tým, nemá svoje tréninkové centrum a bylo tam jakoby mraky věcí a prostě to se nedá vůbec srovnávat. A já si nemyslím, že to je dobře nebo špatně. Si myslím, že tohle to by se vůbec nemělo řešit. Bohužel i jakoby jsme se trošičku jako moc porovnávali s tím klubovým fotbalem a nějakým stylem. Prostě jsme nedokázali sami sobě jakoby si to říct na rovinu, že prostě tohle to není ta cesta, ale spíš jsme hledali, jako kolikrát se hledali i zbytečný jako nějaký chyby.
0: Teď už Sean Mendes a za moment závěrečná část rozhovoru s Antonínem Barákem, taky o jeho aktuálním angažmá na Kypru.

0: interním radiožurnálu Sport nabízíme závěrečnou část rozhovoru s Antonínem Barákem, s fotbalistou, který hrál 9 let v Itálii, ale aktuálně působí v kyperském Apoelu, si povídal Karel Schamberger.
1: Antonín Barák s námi na radiožurnálu Sport. Pojďme do aktuálního prostředí. Národní tým převzal Španěl Santi Denia. Jaký si myslíte, že to je krok? Vy jste zažil během své kariéry řadu zahraničních koučů, protože jste Čech, strávil jste 9 let v Itálii. Tak co si myslíte, že to může reprezentaci dát?
2: Já si myslím, že to může dát reprezentaci strašně moc. Já jsem nadšený z toho. Já z toho mám takový to vlastně prvotní jako nadšení, protože si myslím, že to může být jenom krok kupředu, pokud přesně ten trenér bude mít to skills a vlastně ty kvality toho tomu týmu prostě dát něco, co ty český trenéři třeba momentálně nemůžou dát, tak to bude jenom ku prospěchu a musí se tam sejít hrozně věcí. Já doufám, že ho podpoříme jako národ, že ho podpoří i média, protože to je strašně důležitý, aby měl i ten čas, ta trpělivost tam byla, ale zároveň, aby prostě jakoby co nejdřív začal ukazovat jeho kvality a proč vlastně si ho český národní tým vybral.
1: Antonín Barák stále s námi na radiožurnálu Sport. Vy jste to trochu zmínil, ale chci se k tomu dostat více. Myslíte si, že může jeden zahraniční trenér u národního týmu změnit vůbec to nastavení reprezentace? Myslíte si, že na to Santi Denia bude mít schopnosti?
2: Pokud se budeme bavit čistě o reprezentačním Ačku, tak určitě. Ten tým může určitě změnit. Co za mě bude hrozně důležitý, aby mu vtisknul co nejdřív jakoby svoji tvář, čím se chce prezentovat, aby přesně jakoby tam byl vidět rukopis, co přesně jakoby chce od toho týmu, nějaký prostě návyky a potom samozřejmě, aby měl šťastnou ruku i prostě na hráče, aby měl co nejkvalitnější materiál pro to, co chce hrát, ale určitě si myslím, že dokáže sám jakoby to změnit hodně. Pokud se budeme bavit o českém fotbalu nebo nastavením jakoby nějak fotbale, tak tomu upřímně moc nevěřím, že jeden člověk to dokáže. Myslím si, že je to skoro nereálný, protože je to tak velká firma, když to tak nazveme. Prostě jeden člověk to nedokáže. Může nějakým stylem dát tomu tím Ačkem jako směr, může tomu dát nějaký i nadšení třeba do budoucí práce, ale samozřejmě ty lidi prostě kolem něj a i na tom svazu musí chtít jít stejnou cestou a musí to chtít taky, jinak prostě celkovej ten balíček zůstane velmi podobný.
1: Poslední otázka na českou fotbalovou reprezentaci k Antonínu Barákovi, protože právě Češi nastoupí v Edenu proti Anglii v elitní divizi Ligy národů. Vy jste, pokud jsem se díval správně, proti Ačku Anglie nikdy nehrál. Na Euro 2021 jste sledoval prohru 0-1 ve skupině z lavičky. Tak co si myslíte, že národní tým čeká?
2: Máte pravdu, ne? Nastoupil jsem proti Anglii. Myslím, že to bude hrozně těžký zápas. Tak jsou to bronzoví medailisti z mistrovství světa. Ten tým je skvělej. Mají neskutečně individuální jakoby, kvalitu. Ty hráči hrajou v obrovské kulech. Je to fakt jakoby, špička. Je to špička světová, totální. A nečeká samozřejmě nás nic jednoduchýho, ale zas doma prostě je to, určitě se hraje doma jinak než venku, než kdyby se hrálo ve Wembley, což nás potom čeká hned ten další týden. Říkal jsem si, že kdyby z tohohle srazu jsme udělali de facto jeden bod, tak to bude povedený sraz. Protože se všema těma změnama, s těma zápasama, co nás čekají, tak jsem klukům nejvíc věřil v pozitivní výsledek s Chorvatskem, což nakonec nedopadlo, ale dvakrát s Anglií a venku se Španělskem ty tři zápasy, to je strašně těžký a upřímně budu strašně rád, když by kluci něco uhráli, ale já sám tomu úplně tolik nevěřím.
1: Antonín Barák stále s námi na radiožurnálu Sport, pojďme k vám. Po 9 letech jste na dobro opustil Itálii, z Fiorentiny jste přestoupil do Apoelu Nikosie. Jaké období teď zažíváte?
2: Zažívám krásné období. Já si fakt jako nemůžu na nic stěžovat. Tady na Kypru se mi s rodinkou hrozně líbí. Užíváme si to tady, máme krásný počasí, což je skvělý a překvapil mě i ten tým, protože jsem hodně hráčů neznal, mých spoluhráčů. Překvapilo mě, jak je ten tým kvalitní a jsou tady velký, dejme tomu, sportovní vyhlídky pro tenhle rok hlavně, takže doufejme, že se nám povede naplnit cíle a že to bude i úspěšný rok po sportovní stránce.
1: Jaký krok je to ve vaší kariéře? Jak byste ho pojmenoval?
2: Velká životní změna, protože po 9 letech opustit Itálii určitě nebylo jednoduchý, ale na druhou stranu já si myslím, že to byla potřebná změna a že to může být velmi, velmi dobrý nový impuls prostě do dalších let ještě v té kariéře.
1: Antonín Barák v létě vyměnil Itálii za Kypr, aktuálně už obléká dres Apoelu Nikosie. Co bylo ještě na stole? Byl třeba na stole návrat do České ligy pro vás po mnoha letech?
2: Byl určitě, jo, kontaktovali mě nějaký kluby. Jeden klub dokonce s velmi, velmi štědrou nabídkou finanční, která i třeba byla lepší než tady z Apoelu, ale vlastně rozhodl jsem se, že ne. Mě zaujal to, co chce vlastně Apoel jakoby teďkon dokázat v tomhletom roce, protože slaví 100 let od založení klubu a chtěli by vyhrát 30. titul, 3. hvězdu na dres a dostat se do Ligy mistrů. Takže to mě hrozně lákalo, tady ta vlastně myšlenka, i když vím, že to bude hrozně těžký, no, tak prostě ve fotbale to tak je. Návrat do Čech byl možností, ale nakonec ještě ne teďko a uvidíme.
1: Odkud ty nabídky z Čech byly?
2: Nebudu prozrazovat ty kluby. Jednu nabídku jsem měl od kamaráda u Příbrami, ty hrál asi 7. ligu, tak mi říkal, že tam, že bych jim možná pomohl. Ale že neví, jestli po té přípravě, kterou se neobsoval s týmem, se jich na to měl. A pak ještě něco i z první ligy bylo. Takže tak nějak jako ze všech pater.
1: Antonín Barák teď trochu zavtivkoval na Radiožurnálu Sport. Jak vy to vlastně berete? Budete se chtít vrátit do Česka třeba ještě před koncem kariéry, anebo určitě po konci kariéry?
2: Jo, to je super otázka. No já nevím, kdy tu kariéru končím. Ne, vždycky to záleží na nabídkách. To záleží prostě, já vlastně v tomhle tom nedokážu nic říct, protože dneska to je nějak a za půl roku je to nějak a za rok nějak, takže bude hrozně záležet. Já fakt vůbec nedokážu říct, jak dlouho chci vydržet ještě v zahraničí, jak dlouho i budu mít možnost vydržet v zahraničí, protože člověk se může dostat do bodu, že potom už třeba žádnou zajímavou nabídku nemá, že ho to třeba dožene. Ale to já taky nechci za každou cenu být v zahraničí, protože nám se v Česku líbí. Samozřejmě je to něco jiného se rozhodovat bez dětí a potom se třema dětma. Takže člověk už má i jiný priority a řeší to trošku jinak. Ale do Česka se určitě budeme vracet. Určitě z nějaký části roku tam budeme žít.
1: Antonín Barák, bývalý fotbalista například Udinese, Verony nebo Fiorentiny, to bude tedy ten výčet italských klubů, za který si zahrál, ale bylo toho mnohem víc. Teď s námi byl na Radiožurnálu Sport. Antoníne, díky moc za váš čas a ať se vám daří na Kypru.
2: Já vám moc krát děkuju a mějte krásný den.
0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
3: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
4: Radiožurnál je 13. Kateřina Causidisová a zprávy. Do Česka míří italská premiérka Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce. Stávka ve Francii ochromila veřejný sektor, protestují hasiči i učitelé. Fotbalisté Česka večer přivítají Anglii v Lize národů. Po nehodách jsou neprůjezdné dálnice D1 na Prahu na Šmejkalce i D11 na Prahu před Poděbrady. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty kolem 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Ve Francii stávkují zaměstnanci veřejného sektoru, včetně hasičů, zdravotníků a učitelů. Vstup na některé střední školy je zabarikádovaný. Zrušené jsou i některé lety na letištích v Paříži a v Marseille. Odbory požadují od příštího roku zvýšení platů a lepší pracovní podmínky.
8: Hasiči, kteří se na protest shromáždili v Paříži, požadují posílení vlastních řad nebo lepší ochranné pomůcky. Letošní sezóna požárů byla podle nich extrémní, přibylo výjezdů a i přesto musí hospodařit se stejným rozpočtem. Studenti mezi tím popelnicemi zablokovali vstup před některými středními školami a požadují více peněz na školství. Kromě letišť v Paříži a Marseille může být omezený i provoz na těch menších, třeba ve Štrasburku. Na železniční dopravu ve Francii by stávka ale neměla mít vliv. Vláda ve čtvrtek předloží návrh rozpočtu na příští rok a kvůli vysokému deficitu počítá se zmrazením platů ve státní správě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Lidecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Zdravotníkům právě takové prostory při covidu chyběly, říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.
9: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu. Sport.
10: Fotbalová reprezentace nastoupí ke druhému utkání elitní divize Ligy národů. Bude hostit bronzový národní tým z mistrovství světa Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Živě ho odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Začíná nová sezóna hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině českého času rozehraje ročník proti Floridě. V noci na středu se pak budou hrát další čtyři duely, včetně utkání Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. Mezi nejzkušenější hráče týmu patří i Charlie McAvoy a Pastrňák před vstupem do sezóny o spolupráci s 28letým obráncem mluvil.
11: Máme skvělý vztah a jsme v Bostonu už dlouho, není to souboj mezi námi, nic se nemění jen proto, že jsem kapitán já. Oba jsme lídři, tým vedeme spolu a v tom budeme pokračovat.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Neprůjezdná D1 na Šmejkalce i D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 z Brna na Prahu čekejte stojící kolonu už skoro od exitu 29 Choceradi. Tam je poslední možnost sjet. Dál je kolona bez pohybu, protože v omezení za mostem na Šmejkalce na 23. kilometru havaroval kamion a osobní auto. Provoz je úplně zastavený.
13: Kamion převrátil osobní auto. Jsou tam hasiči, policajti, řidičová záchranka.
12: A taky na D1 v opačném směru z Prahy na Brno začíná kolona za sjezdem na Velké Popovice kolem 17. kilometru, zatím se sune asi 20 minut na 23. Tam je v místě zmíněné nehody zabraný levý pruh.
13: Stojí policejní auto a je to hasičské, takže to projede jenom pravým pruhem.
12: Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu po tragické havárii dvou kamionů na 39. kilometru stále uzavřeno před sjezdem na Poděbrady. Odklon předtím na exitu 42, to je sjezd na Jičín, a před ním vzniká kolona. Kamiony zastavují už skoro u exitu 50 Městec, osobní auta potom tvoří kolonu ze zhruba 45. kilometru a ta fronta pokračuje desítky minut celou objížďkou přes Poděbrady. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: 13 hodin 5 minut úterý 29. září. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, české fotbalové reprezentaci. Ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii bude scházet obránce Vladimír Coufal, ten má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a taky křídelník Martin Schubert. A Angličanům v Praze bude chybět levý back Nico O'Reilly. Nominaci k utkání nově zveřejňuje dopoledne před jednotlivými duely na svém webu UEFA. V pražském Edenu se začne hrát ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál Sport pochopitelně bude přímo na místě u toho.
5: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: Limp Bizkit dohrávají v úterním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin 10 minut. České fotbalisty čeká večer druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. V pražském Edenu přivítají bronzové medailisty z posledního světového šampionátu, tedy Angličany. My to teď probereme s bývalým útočníkem Liborem Kozákem, který ve své kariéře nastupoval mimo jiné za Aston Villu. Přeju hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, dobrý den.
0: Libore, jaký máte s odstupem 2,5 dne dojem z toho úvodního vystoupení fotbalové reprezentace pod novým koučem Španělem Santim Deniou? Jenom připomínám, Češi v sobotu večer prohráli s Chorvaty 1-2.
1: Pozitivní dojem. Samozřejmě jsme po jednom zápase, řekněme, v nové éře, ale i tak ten dojem je pozitivní. Nějaké změny se udály, které byly potřeba, které byly prostě volány, aby se staly, a bude to samozřejmě chtít čas, ale ten dojem je pozitivní a samozřejmě to bude chtít navazovat na to.
0: A když, Libore, říkáte, že máte pozitivní dojem, tak můžu vás poprosit, abyste byl konkrétnější. Viděl jste v něčem konkrétním zlepšení české reprezentace oproti třeba mistrovství světa?
1: Asi bych řekl takové první, co mi napadne, sebedůvěra, sebevědomí, že vlastně kluci tím, že věděli, co dělat, víc si věřili a vlastně ten nějaký začátek toho všeho, aby si věřili, aby věřili tomu procesu, aby věřili té změně, aby věřili, že můžeme hrát jiný fotbal třeba, nebo ne jiný fotbal, ale můžeme hrát jiný systém, můžeme tam mít jiné věci, ale všechno to začíná v té hlavě a v tom, že si budeme jako mužstvo věřit, jako mužstvo, jako realizák, jako celý tým a z toho to bylo cítit a na to se potom samozřejmě navazují další věci, některé víc povedené, některé míň, ale tohle takovej dobrý, řekl bych, začátek.
0: Libor Kozák s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme na ten dnešní večer. V Edenu se totiž představí Angličané. Tak očekáváte, že to bude náročnější než ten sobotní duel proti Chorvatům?
1: Opravdu těžko predikovat. Samozřejmě se týká hráčů, individualit, tak asi ano, ale vlastně i Chorvaté ukázali obrovskou sílu a tu kvalitu, ale samozřejmě u Angličanů se s tím víceméně počítá, takže v tom je možná trošičku naopak výhoda, když řeknu blbě, že samozřejmě ten zápas jsme opravdoví, řeknu blbě, outsideri a Anglie musí, takže to nám může třeba dneska vyhovovat a můžeme překvapit, tak jako se nám to jednou proti Anglii povedlo, ale samozřejmě, co se týká individuality, tak Anglie je opravdu daleko.
0: Když jsem pročítal britská média, tak třeba BBC píše o tom, že trenér Thomas Tuchel má spíše problémy s defenzivou, tak souhlasil by Libor Kozák s tím, že Angličané teď víc, řekněme, vyčnívají ofenzivně než defenzivně?
1: Asi ano, viděl jsem kousek zápasů jejich vlastně a v prvních půl hodině vlastně proti Španělům nabídli Španělům 3 tutovky po takových jako lehkých individuálních ztrátách, kdy opravdu Španělsko mohlo vést 3-0, ale ty šance nějak přežili a potom vlastně ukázali dopředu obrovskou kvalitu a ten zápas ve finále mohli zvládnout. Takže si myslím, že ta jejich síla dopředu, samozřejmě s Cadem, s Bellinghamem, netřeba ani říkat, ale říkám, mohlo by se dneska opakovat pro nás a my bychom mohli těch chyb využít, jestli nějaký přijdou.
0: Jude Bellingham i Harry Kane by měli být připraveni v Edenu naskočit. Když se zastavíme na chviličku o kapitána, Harry Kane určitě si tu pozornost zaslouží. Aktuálně hráč Bayernu Mnichov v historii Bundesligy vytvořil nový rekord vůbec nejrychleji ze všech. Dokázal v nejvyšší německé fotbalové soutěži vstřelit 100 branek, tak podle Libora Kozáka, co jsou vlastně největší přednosti Harryho Kanea?
1: To už jsme tady byli dlouho. Ne, je to samozřejmě naprosto komplexní útočník. Vlastně není to jenom typická devítka vepředu, ale všichni ho známe, jestli umí se skakovat pro ty balony nízko, umí to rozehrávat, umí. Ta fotbalová inteligence jeho prostě na totálním pro mě vrcholu a on si krom toho, že dává góly za gólem, tak umí i v té hře fungovat naprosto skvěle pro ten tým, aby to tomu týmu pomohlo, plus on tomu dodává ty góly, takže tam je opravdu všechno a i dneska pro naše kluky to je prostě obrovská výzva, motivace, tam prostě to pro ně zároveň musí být zážitek hrát takovej zápas a já si myslím, že to bude podle toho to bude i vypadat.
0: A Libore, já vím, že vy sledujete dál po kariéře anglický fotbal, tak kromě těch největších hvězd, které jste už zmiňoval, upozornil byste na někoho z té anglické reprezentace, kdo osobně vám se třeba líbí?
1: Tak samozřejmě teď už to není žádný nováček toto, ale samozřejmě znám dobře, nebo znám dobře, sledu Rodgerse, takže od toho očekávám vlastně jako moc, že přebere do budoucna nějaký i ty lídrovské otěže herní vlastně v té Anglii, takže na něj jsem dneska zvědavý, jestli jak moc dostane vůbec prostoru a jak ho využije.
0: No a s tím by Libor Kozák byl dnes večer spokojený, těšíte se na sebevědomý výkon Čechů proti Angličanům?
1: Tak, přesně jak jsem říkal, chtěl bych vidět prostě, kluci si věří, že to prostě do toho jdou a že tam je ta návaznost, co po nich chce trenér realizák a že to prostě bude fungovat. Samozřejmě nějaké chyby budou, to je jasný. Výsledek je taky druhá věc, jo. Bude opravdu záležet, ať nechají ten dojem, jaký nechali minimálně ten druhý poločas s Chorvatskem, kdy opravdu šlo vidět, že to tam je a potom klukům nikdo nic nemůže říct a samozřejmě ještě proti takovým týmům, takže přesně vidět sebevědomý výkon a ať už to dopadne jakkoliv.
0: Česko-Anglie dnes v pražském Edenu od 20 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď jsme o tom mluvili s Liborem Kozákem. Libore, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
1: Děkuji za pozvání, mějte se, nasadanou.

Joan Osborne, Oneová z 13 hodin 21 minut. Posloucháte úterní vysílání radiožurnálu Sport. Připravovaný stadion pro univerzitní hokej v Praze by podle nového návrhu měl vzniknout v oblasti Pelc Tyrolka nedaleko Štvanice. Praha podle radního pro školství, sport a volný čas Antonína Klecany za hnutí STAN potřebuje i další sportoviště, zejména bazény, které jsou potřeba mimo jiné kvůli výuce plavání pro základní školy. Město proto připravuje hned několik projektů a Praha chce taky pořádat více významných sportovních akcí, které mohou přilákat mladé lidi ke sportu. Několik z nich má nyní naplánovaných na příští roky. Politici to dnes řekli novinářům.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci z každého zápasu základní části playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než i ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám do Autoritnál. Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice.

0: Zůstává taky mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Poslanci začnou už za půl hodiny jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu anebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský taky dodal, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky nábor dalších cizinců. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich více než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic teď upravuje 27 stanic. Ty budou po dokončení prací lépe přístupná pro lidi na invalidním vozíku anebo rodiče s kočárky. Sport. Vedoucí tým hokejové Tip Sport Extraligy Třinec zabojuje o prodloužení série bez porážky. Bude hrát s Kladnem. Zápas začne v 17 hodin. Půl šesté pak nastoupí Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. A od 18 hodin bude Olomouc hostit Vítkovice, Pardubice České Budějovice a Hradec Králové pražskou Spartu. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za hokejem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 na Šmejkalce, uzavřená D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov čekejte kolony ze 35. kilometru kamiony, potom za sjezdem na chodce Rady z kilometru 28,5 i osobní auta, ta se vlečou asi půl hodiny za most na Šmejkalce na kilometru 23. V zúžení se tam po havárii kamionu a osobního auta projíždí jenom levým pruhem a pouze osobní auta. V místě nehody je na 23. zabraný levý pruh i ve směru opačně z Prahy na Brno. V koloně od sjezdu 15 Velké Popovice strávíte kolem 35 minut. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy vzniká velmi dlouhá místy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu už od sjezdu z D46 u Vyškova z 230. kilometru až k D2. Beze změny D11 z Hradce na Prahu před sjezdem na Poděbrady po tragické nehodě uzavřená na 39. kilometru odklon exitem 42. Kolona kamionů od sjezdu 50 Městec, osobní auta v levém tvoří kolonu z kilometru 44. Ucpaná je objížďka přes Poděbrady zabere i přes hodinu a kolony jsou i na druhé trase z Ovčár do Kolína, popoždí se minimálně půl hodiny. A dlouhé kolony taky na 33 před náchodem z Polska a na 35 před Litomyšlí od Janova. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách dnes naměříme kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Chris Ria dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 13 hodin a 37 minut. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. 3 dny po prohře s Chorvatskem 1-2 znovu v pražském Edenu. Je dnes večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeká Anglie. Podrobnosti řekne na úvod sportovního přehledu Christian Šveda. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Angličané vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou s mistry světa ze Španělska 2-3 a utkání studoval i český reprezentační trenér Santi Denia.
2: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon, proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
1: Anglický obránce Louis Hall hraje na klubové úrovni v Newcastlu a tak mluvil i o svém spoluhráči a českém brankáři Lukáši Horníčkovi.
2: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.
1: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií ve 20 hodin a 45 minut. Vy ho můžete poslouchat v přímém přenosu, protože vám ho na radiožurnálu Sport nabídneme.
0: České reprezentaci bude ve večerním utkání chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Angličanům bude v Praze scházet levý back Nico O'Reilly. Nominaci k utkání nově zveřejňuje dopoledne před jednotlivými duely na svém webu Evropská fotbalová unie UEFA.
1: Od fotbalu teď pojďme k hokeji, protože začíná nová sezóna NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině českého času rozehraje nový ročník proti Floridě. V noci na středu se pak budou hrát další 4 duely, včetně utkání Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák a mezi nejzkušenější hráče týmu patří i Charlie McAvoy. A tak Pastrňák před vstupem do sezóny o spolupráci s 28-letým obráncem mluvil.
3: Máme skvělý vztah a jsme v Bostonu už dlouho. Není to souboj mezi námi. Nic se nemění jen proto, že jsem kapitán já. Oba jsme lídři, tým vedeme spolu a v tom budeme pokračovat.
1: Doplním, že obránci Floridy Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezony NHL přesunuli z prvního týmu právě z Floridy Panthers na farmu do AHL. Oba v NHL debutovali v minulé sezóně.
0: Hokejová Tip Sport Extraliga dnes nabídne celkem 6 zápasů. V 17 hodin nastoupí Třinec proti Kladnu od 17:30, Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. Na ledě Středočechů zahájí Plzeň sérii 3 venkovních zápasů. Mluví o tom gólman Západočechů Nik Malík.
4: Krom toho cestování asi to nevadí, jako zas potom, když se to otočí, tak budeme hrát hodně doma. Já to asi mám radši takhle, že teďka hrajeme venku, potom budeme hrát hodně doma, což je vlastně jako super, že potom, když to bude navazovat na to playoff, jestli ho uděláme, tak to je super. Ale nic to neznamená, prostě musíme vyhrát jak doma, tak venku.
1: V 18 hodin pak odstartují duely Olomouce s Vítkovicemi, Pardubic s Českými Budějovicemi a Hradce Králové se Spartou. Na utkání 6. kola se těší královéhradecký obránce David Sýkora, který do svých 14 let právě ve Spartě vyrůstal.
5: Myslím si, že to jsou pro mě osobně takový lehký druhý Pardubice, jak jménem, tak historií. A zároveň jsem tam strávil nějakou dobu, takže pro mě o to větší motivace konečně vyhrát a ukázat doma, že jsme silnější.
1: Na radiožurnálu Sport samozřejmě můžete poslouchat od 17 hodin pořad s mikrofonem za hokejem. Každý ze zápasů jednotlivě a bez přerušení pak najdete třeba na webu irozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
0: To byl sportovní přehled, připravil ho Christian Šveda. Děkujeme.
1: Hezký den.
0: A tohle už jsou Coldplay.

Coldplay dohrávají v úterním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásné odpoledne ve 13 hodin a 46 minut. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Ve středu přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jenom o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Výběr trenéra Michala Bílka kvalifikaci rozehrál výborně třemi výhrami. V dalších pěti utkáních ale zvítězil jenom jednou. Ještě připomenu, že Lvíčata skupinu zakončí za týden v Portugalsku, a to ve středu hostí beznadějně poslední Gibraltar, proti kterému s největší pravděpodobností potvrdí přímý postup na šampionát. Bulhaři se potom doma příští úterý utkají se Skoty. Teď už Robert Palmer.

0: Krásné úterní odpoledne přejeme všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport ve 13 hodin a 50 minut. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy už oslaví 46. narozeniny. Španěl oznámil, že prodloužil svoji smlouvu s týmem Aston Martin.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Tohle je Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci se právě scházejí k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Polsko bojovým pilotům usnadnilo sestřelování nebezpečných letounů. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií. Stále zavřená je po nehodě dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu před Poděbrady. A bude jasno v Čechách přechodně polojasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vysoký schodek navrhovaného rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. To jsou důvody, které vedou opozici ke druhému pokusu o svržení vlády ANO, SPD a motoristů. Jednání sněmovny začíná právě teď a je tam reportérka Jana Čermáková.
3: Opozice i koalice připouštějí, že jednání bude dlouhé. K samotnému hlasování se zřejmě poslanci dostanou až zítra večer, někteří mluví i o čtvrtku. Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu 9 koaličních poslanců. Svých má totiž 92 a potřebuje nejméně 101 hlas. A to se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná a opoziční pokus považuje jen za předvolební gesto. Podle opozice je ale nutné mimo jiné na zadlužování státu dál upozornit. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů, jak připouští. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
4: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
5: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačen, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku stále nenašla. Jana Šerjeníková odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
6: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
7: Sport. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu tentokrát vyzvou Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy podlehli domácím 1-2. Na pomáté utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
8: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velké vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
7: Českým fotbalistům bude ve večerním utkání scházet bek Vladimír Coufal. Mimo nominaci jsou i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Informovala o tom Evropská fotbalová unie UEFA. Zápas Česko-Anglie si od 20 hodin a 45 minut můžete naladit v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D11 u Poděbrad, nehoda na D1 na Šmejkalce. Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu před exitem 39 Poděbrady nadále uzavřená po tragické havárii dvou kamionů. Sjíždí se exitem 42, objížďka přes Poděbrady kolabuje, zabere i hodinu a půl osobním autem. V koloně z dálnice ze 43. kilometru kamionům to zabere ještě výrazně déle, stojí ze 49. A kdo sjede exitem 50 na Kolín, před ním se taky situace zhoršuje, kolona už před Ovčáry asi na 50 minut. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Divišov ze 38. kilometru se sune kolona kamionů, kolem 31. se přidávají i osobní auta v levém pruhu, táhnou se minimálně půl hodiny za Šmejkalku na 23. Tam se to teď rozjíždí, nabouraný kamion odjel, osobní auto už je z hasiči u kraje a tak už projíždí i kamiony, zatím ale jenom jedním pruhem. Opačný směr z Prahy na Brno už je na 23. nějakou dobu bez omezení v souvislosti s nehodou, ale kolona zůstává od sjezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru až na 40 minut. A na silnici 16 Slaný Mělník před Velvary vážná nehoda osobního a nákladního auta, průjezd Kyvadlově výrazně omezený, kolony dlouhé až na půl hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy.
10: 14 hodin 6 minut po zprávách dál posloucháte úterní radiožurnál Sport a já vás znovu pozvu na hokejovou Tip Sport Extraligu, která dnes nabízí celkem 6 duelů. Začne se hrát v 17 hodin i tady na radiožurnálu Sport samozřejmě. Na všech stadionech budeme přítomni. Třinec Kladno, to je ten duel, který to dnes všechno odstartuje. O půl hodiny později se začne hrát taky v Litvínově, kam přijedou hráči Liberce, a v Mladé Boleslavi, kam dorazí Plzeň. No a od 18 hodin se potom do legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem přidají další tři extraligové stadiony. Mountfield Hradec Králové hostí dnes pražskou Spartu. Olomouci zahraje s Vítkovicemi a Pardubice nastoupí proti českým Budějovicím. Já ještě připomínám, i když to určitě velmi dobře víte, že každý zápas zvlášť můžete pochopitelně poslouchat přes internet, až už přes naše stránky rozhlas.sport.cz i rozhlas.cz, a nebo třeba v naší aplikaci Můj rozhlas. Tady samozřejmě na radiožurnálu Sport nabídneme pořad s mikrofonem za sportem, s mikrofonem za hokejem, kde budeme pravidelně extraligové stadiony střídat. Teď už Alice Cooper, hezké odpoledne.
2: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Alice Cooper ve 14 hodin a 11 minut, krásné úterní odpoledne dál všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. 3 dny po prohře s Chorvatskem 1-2 nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Bronzoví medailisté z letošního mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech a výběr kouče Denny by na poslední vzájemný zápas určitě rád navázal.
1: Vasopus už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle. Jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon, proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Eric Clapton, 14 hodin 17 minut, příjemné úterý 29. září všem posluchačům radiožurnálu Sport. Fotbalisti a příznivci Mladé Boleslavy si připomněli jeden z nejslavnějších okamžiků klubové historie. Včera totiž uplynulo 20 let od okamžiku, kdy Středočeši vyřadili v prvním kole poháru UEFA slavný Olympique Marseille. Jako trenér Středočechy vedl Dušan Uhrin mladší, navázal tak na otce, který pro změnu se Spartou vyřadil francouzský velkoklub už v roce 1991. Dušanem Uhrinem mladším natáčel Pavel Petr.
1: Dušane, tím bych vlastně začal. Má vaše rodina nějaký recept na to, jak poslat ze hry tento slavný francouzský klub?
2: Tak asi jsme něco měli společného s tátou. Byli jsme každopádně na tyto dvou utkání dobře připravení, jak teda tátový mužstvo, Sparta, ale my jsme v podstatě vyhráli víc doma, my jsme dali 4 góly, takže my jsme pokořili tenhle ten tým, který je velice slavný a byl. Samozřejmě vzpomínáme na to rádi, nicméně už je to 20 let.
1: Řekněte mi, jak se vlastně tehdy mladoboleslavský tým na tu odvetu připravoval? Co jste od utkání očekávali a jak moc jste si tehdy věřili?
2: My jsme vůbec nevěřili tomu, že bychom postoupili, ale k tomu utkání jsme přistoupili zodpovědně, i když začátek se nám nevyvedl, prohrávali jsme 2-1, ale o poločase jsme si řekli, že bychom měli zabrat, že prohráváme, že nás podcenějí. Podcenil nás i trenér, který vystřídal Ribéryho a to byl takový klíč k tomuhle tomu utkání, který hrál velice dobře. No a já jsem střídal taky, vystřídal jsem, dal jsem Holuba na hřiště, který pak dal 2 góly a opravdu jsme Marseille dostali od obrovské tlak a povedlo se nám to.
1: Nebylo třeba v kabině, řeknu, krotit trošku euforii před tím zápasem, přece jen proti tak zvučnému soupeři se nehraje každý den?
2: Euforii určitě ne, pamatuju si, že kluci měli obavy z toho, že zase prohrajeme, protože venku jsme prohráli 1-0. My jsme k tomu přistoupili opravdu tak, že hrajeme doma, že nejsou zvyklí na takhle malý stadion, že budou překvapený, že nás trošku podceněj a asi se tomu tak stalo. V podstatě, jak jsme prohrávali 2-1, tak došlo k úplnému podcenění, nicméně my jsme zvýšili opravdu aktivitu a tvrdost a to se nám vyplatilo.
1: Mladá Boleslav otočila tehdy ten výsledek v poslední půlhodince, tak co se vybaví vlastně z tohoto zvratu a z toho závěru utkání?
2: Tak mi se vybaví dvě věci. Střídání Holuba, který nám opravdu velice pomohl a samozřejmě ten konec, kdy jsme mohli dát i víc gólů, ale dali jsme ten gól v posledních vteřinách a to se jen tak nestává a dát Marseille 4 góly, tak to si myslím, že se žádným mužstvu ani nestane teďka.
1: Jak vy osobně jste prožíval ten závěr, ten hektický závěr utkání a samozřejmě ten čtvrtý gól, který padl do sítě Marseille?
2: Já si pamatuju, že jsme se chovali jak blázni, všichni vlítli na hřiště a radovali jsme se. Pamatuju si jenom tohleto, protože člověk měl takový určitý zatmění, kdy tomu nemohl věřit.
1: Kam vyřazení Marseille řadíte ve své trenérské kariéře? Bylo to to nej?
2: Bylo to si v podstatě to nej a pak druhý vyřazení Šachtjoru Doněck, který chtěl vyhrát Evropskou ligu, takže to bylo další taková pěkná fáze mýho trenérského života.
1: Při poslední otázce se vrátím vlastně na začátek k vašemu tatínkovi. Byl na památném zápase v Mladé Boleslavi. Případně co vám řekl poté, co z toho v tomto směru následoval?
2: Já si myslím, že tady nebyl, že byl v zahraničí a volal manželce, jak to dopadlo. Nemohu uvěřit tomu, že jsme vyhráli, takže my jsme takový byli rozdělený vždycky, buď to on byl v zahraničí nebo já. My jsme se strašně málo vídali.
1: Říkal Dušan Uhrin mladší, strůjce úspěchů fotbalistů Mladé Boleslavi v pohárové Evropě. Z Mladé Boleslavi Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Thank you.

0: Radiožurnál je 14.30. Zprávy pro vás má Kateřina Cousidisová.
1: V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují, hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až kolem 70 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny anebo zkomplikovat dopravu. Thajsko bojuje s nejvyšším. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny anebo zkomplikovat dopravu. Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let.

0: podporu většiny. A děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstaly doma. Více než 350 jich loni mělo od minulého týdne zažívací potíže. Potom, co v jídelně snědli špagety s prošlými vejci. Zítra se žáci do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé. Sport. Španělský jezdec Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok. Tomu bude 46 let. Dvojnásobný mistr světa prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin. Stáj o tom informovala na svém webu. Smlouvu prodloužil taky Alonsův týmový kolega Kanaďan Stroll.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále neprůjezdná D11 tu Poděbrad a nehoda na D1 na Šmykalce. D11 z Hradce na Prahu před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru po tragické nehodě pořád uzavřená, odklon na 42. trvá. Před ním se do kolony řadí kamiony už za sjezdem na Městec na 49. kilometru, osobní auta na 43. a jim průjezd přes Poděbrady zabere i přes hodinu a půl. O moc lepší to není ani na druhé možné trase přes Kolín. Před ním se popojíždí až hodinu od Ovčár. Na D1 z Brna na Prahu už se za Šmykalkou na kilometru 23 po nehodě kamionu a osobního auta projíždí 3/4 hodiny aspoň jedním pruhem, už i kamiony. Teď dorazil odtah. Kolona se sice zepředu rozjíždí, ale na svém konci spíš natahuje. Už je od exitu 41 Divišov, místy tam různě brzdí i osobní auta. Za sjezdem na Sázavu potom pozor, v té koloně hlásíte navíc na kilometru 32 další nehodu v levém pruhu. Zdržení pro osobní auta celkem narostlo k 50 minutám. Tam může být samozřejmě i delší pro ty, kdo stáli v koloně v době, kdy byla dálnice uzavřená. Kolona před Šmykalkou zůstává na D1 i směrem z Prahy na Brno od pražského okruhu na 40 minut. A na D1 před Brnem z Ostravy vzniká velmi dlouhá kolona kamionů od Vyškova od sjezdu z D46 z 230. kilometru, místy roztržená až k D2. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude jasno, v Čechách i polojasno, teploty v noci klesnou na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme kolem 5 a ojediněle hrozí taky přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Rekordní plat Martina Nečase, kapitánské C-čko Davida Pastrňáka nebo další úbytek Čechů v zámořské NHL. Dnes začne nový ročník nejlepší hokejové ligy světa a mluvit o tom budeme s Anou Skalovou. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Kdo se utká na úvod nové sezony NHL?
1: Hned první zápas základní části by měl nabídnout kvalitní hokej. Ve 23 hodin českého času se totiž sejdou obhájci trofeje z Caroliny se šampiony z let 2024 a 2025 z Floridy. Favoritů v nadcházejícím ročníku je ale víc. Úspěch chce určitě nejlepší tým základní části minulé sezony Colorado nebo některý z kanadských celků. Ty se můžou dočkat triumfu v NHL po dlouhých 34 letech. Naposledy totiž slavil Montreal v roce 1993.
0: O dvou nejvýraznějších českých hokejistech v NHL se před sezonou docela dost mluví. Proč se teď řeší Martin Nečas a David Pastrňák?
1: Začnu Nečasem. Útočník Colorado je nově 12. nejlépe placeným hráčem soutěže. V ročníku si vydělá 14 milionů dolarů, tedy v přepočtu nějakých 300 milionů korun, což je nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Podle někdejšího útočníka Václava Nedorosta, který se zahrál i v NHL, ale nebude taková částka vytvářet na Nečase tlak navíc.
2: Zcela zaslouženě dostal tyhle peníze, protože jeho výkony v posledních letech byly tak dobrý, že si o tyhle peníze vlastně mohl říct. Na tuhle cifru se dostanou vždycky na tom týmu 3-4 hráči a ten tlak je prostě spojený s tím, že se očekává, že ty výkony zopakují. Ten tlak si myslím, že je na to zvyklý, protože v těch posledních letech prostě v téhle roli už byl.
1: To byla slova Václava Nedorosta z raního vysílání naší stanice. Úplně nejlépe placeným hráčem celé NHL je nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů, což je přibližně 445 milionů korun a zároveň taky maximum platového stropu. Ten se má v příští sezóně zvýšit a i s tím Václav Nedorost souhlasí.
2: Ta liga vydělává, ten hokej tam táhne, ta show, která se pro ty lidi dělá, je tak dobrá, že prostě opakovaně na ty zimáky chodí, platí velký peníze ze vstupního. Když vidíte, kolik berou ty nejlepší hráči v basketbalové americké lize nebo v americkém fotbalu, tak je to pořád jenom zlomek toho, co si vydělají tam. Takže já si myslím, že to jde správným krokem.
0: Tolik Václav Nedorost o platovém stropu a taky o Martinu Nečasovi a pojďme k Davidu Pastrňákovi.
1: Ten vstoupí do své 13. sezony v barvách Bostonu Bruins a to se změnou na svém dresu. Nově bude mít totiž na hrudi kapitánské C-čko a stane se šestým Čechem, který bude v NHL stálým kapitánem. Nejdřív to byl Jágr, pak Eliáš Holík, Hejduk a Gudas. A o nové Pastrňákově roli mluví Václav Nedorost.
2: Je to nejlepší hráč Bostonu, ten tým táhne, sbírá 100 bodů každou sezonu posledních, já nevím, 5-6 letech. Sbírat body, když prostě jste tam na mužce každý zápas, není jednoduchý a myslím si, že Davida čeká zase velká sezóna.
1: Pastrňák navíc může dosáhnout na jeden velký milník, protože bude útočit na hranici 1000 bodů v zámořské soutěži, kterou může překonat jako třetí Čech po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi. Chybí mu 67 bodů.
0: Doteď jsme vesměs mluvili o českých pozitivech před startem NHL, ale musíme připomenout i to, že tuzemských zástupců v nejlepší hokejové lize světa znovu ubylo.
1: Do posledních dvou ročníků zasáhlo shodně dohromady 29 Čechů, což bylo nejméně od sezony 1994-95. Situace je teď ale ještě horší. Na soupiskách v elitní zámořské soutěži je aktuálně jen 19 tuzemských hokejistů. Jde o 4 brankáře, 5 obránců a 10 útočníků. A další víc než 20 hráčů čekají na svoji šanci v nižší AHL. Podle Václava Nedorosta je úbytek Čechů v NHL trendem, který půjde jen těžko zastavit.
2: Sice jsme měli úspěchy v těch juniorských kategoriích, ale moc těch kluků zatím ten krok dál do té NHL neudělalo. Je potřeba doma dělat lepší podmínky tomu hokeji, aby nám rostli další hokejisti, aby dostávali šanci, ale to se nestane z roku na rok.
1: Doufejme, že se tedy situace Čechů v hokejové NHL zlepší. Do té doby snad alespoň budeme moct sledovat co nejlepší výkony Nečasů, Pastrňáků, Dostálů, Gudasů a tak podobně. Připomínám, že nová sezóna začíná v zámoří dnes ve 23 hodin českého času duelem Caroliny s Floridou.
0: Probrali jsme s Anou Skalovou, díky.
1: Naslyšenou.

Druhý nejlepší střelec v historii francouzské fotbalové reprezentace Olivier Giroud, který ve středu oslaví 40. narozeniny, po sezóně s největší pravděpodobností ukončí kariéru. Útočník Lille to řekl v rozhovoru pro deník L'Équipe. Připomeňme, že nastupuje druhou sezónu za Lille, dříve nastupoval za Montpellier, Arsenal, Chelsea, AC Milan. Reprezentační kariéru ukončil předloni s bilancí 137 zápasů a 57 gólů, tehdy ještě jako nejlepší střelec národního týmu. Od té doby ho předstihl Kylian Mbappé, který má na kontě branek 67. Za chviličku po skupině Green Day budeme naopak mluvit o muži, který rozhodně ještě končit nehodlá.

0: Green Day je 14 hodin 50 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Před chviličkou jsem říkal, že Olivier Giroud pomalu, ale jistě končí, pokud jde o profesionální svoji kariéru, no ale kdo ještě končit nehodlá, to je dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso, a tak jsem rád, že tu se mnou ve studiu je David Prouza. David, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak příští rok 640 let bude Fernando Alonsovi a pořád nemá dost.
1: Nemá dost, ale ono je to vlastně, pro mě není tak překvapivé to, co se dnes stalo, protože v posledních letech je to vlastně stále stejná písnička a my si můžeme teď pustit krátkou ukázku, protože tohle Aston Martin dnes zveřejnil na svých sociálních sítích.
2: I will retire from Formula One, but not yet. I still feel fast, motivated and huge passion for Formula One and for the sport.
1: Udělali to hezky, takže si možná někdo mohl myslet, že už to přijde, ale jak Fernando říkal, stále cítí, že je rychlý, stále má velkou vášeň a prostě miluje Formuli 1. Když se podíváme čistě na ta tvrdá data, tak on prostě se svými stávajícími kolegy neprohrává a je úplně jedno, kolik jemu let. Lance Stroll dostává na bančíno od Fernanda Alonsa v Astonu Martin už několikátou sezónu po sobě a zřídka, kdy se stává, že ho porazí, třeba v kvalifikacích vlastně víceméně dvě sezóny ho Alonso porážel a teď jednou v tomto roce, kdy Aston Martin výkonnostně úplně, ale úplně mimo šachovnici, dá se říci, tak jednou dokázal Alonso porazit. Takže on zkrátka tu rychlost má, Strollovi není ani 30 let a je rychlým jezdcem bez ohledu na to, co se o něm občas říká, jak se o něm vtipkuje, tak pořád je to jezdec, který závodí ve Formule 1, který tam i udělal nějaké úspěchy. Přesto na Alonso nemá a on prostě věří, že to, že přišel Adrian Newey, co by nový šéf do Astonu Martin, takže znamená, že dřív či později ten mistrovský vůz, ten vůz, který mu ještě nabídne šanci bojovat o titul, přijde a prostě to takhle natahuje už tedy do 46. roku života. V momentě, kdy to rychlé auto bude mít, tak prostě Fernando Alonso bude bojovat o tituly. To jsme viděli před pár sezónami, kdy Aston Martin měl dobrý vůz a Alonso v prvních 7 závodech stál 6x na stupních vítězů a víceméně se dělil o první místo, byť o pár bodů zaostával, tak byl velmi vysoko. Takže prostě on tu kvalitu má obrovskou, je to dvojnásobný mistr světa. Vyhrál 32 závodů ve Formuli 1. Jediné, co prostě úplně neumí, tak to je vybrat si ve správnou chvíli správný tým, protože on prostě často přišel do týmu s potenciálem, který ale se vůbec nenaplnil a ať už v minulosti v McLarenu nebo teď v Astonu Martin jezdí na chvostu startovního pole, což je prostě obrovská škoda a nezaslouží si to Fernando Alonso, ale zkrátka takové jsou jeho volby, takže on raketově vstoupil do Formule 1, udělal 2 tituly v roce 2005 a 6, ale od té doby střídá spíše ty horší sezony s těmi lepšími, ne kvůli tomu, jak by jezdil on, ale kvůli tomu, v čem jezdí.
0: Takže Fernando Alonso končí, ale ne teď, takový ten známý mím, zavolejte sanitku, ale ne pro mě, povídáme si o tom s Davidem Prouzou, tak David, ale Fernando Alonso to v poslední době není jenom Formule 1, on se taky posadil za jiné volanty.
1: Je to tak, někdy během sezony Formule 1, někdy, když si dal pauzu úplně od tohoto, od této disciplíny, takže je to třeba dvojnásobný vítěz závodu Mán, byť v Toyotě, kdy tam naopak se trefil výborně do týmu, Toyota byla v podstatě neporazitelná a s Alonzem už teprve ne. Jezdil také, nebo jel na rally Dakar velmi dobře v kategorii aut a nebýt jednoho karambolu v dunách, tak si troufám tvrdit, že by skončil třeba třetí, možná by i zvítězil, jel opravdu fantasticky. Takže je to takový ten čistý talent, do čeho se posadí, s tím je schopný jezdit na vysoké úrovni a pro Formuli 1 jenom dobře, že tam zůstává někdo z té staré doby, protože ten sport se hodně mění, fanoušci přicházejí noví, ale ti staří už jsou hodně, řekl bych, takový, jak to říct, opatrní ohledně Formule 1. Úplně se jim nelíbí ten směr, kterým se vydává ten sport jako takový, že se hodně spoléhá na vlastně baterie v monopostech a tak dále. A tím, že tam zůstávají takovýhle pardálové jako Alonso nebo Hamilton, kterému je taky přes 40, tak to pořád podle mě drží určitou věkovou skupinu fanoušků u tohoto sportu, což je prostě dobře. Takže těšíme se na to, že Fernando Alonso za rok pojede znovu. Věřme s rychlejším Astonem Martin, aby mohl bojovat minimálně o body, protože i když teď Aston Martin je absolutně, absolutně nemožný, extrémně pomalý, je pomalejší než vozy Formule 2 na některých okruzích, tak stejně má 3 body. Stejně dokázal prostě vydolovat 3 bodíky, vedle toho Lance Stroll ještě nedokončil pořádně závod.
0: Fernando Alonso pokračuje, mluvili jsme o tom s Davidem Prouzou. Moc díky.
1: Hezký den.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
7: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Dodávky katarského plynu do Asie a k italskému odběrateli budou zastavené i na podzim. Hokejová Typ Sport Extraliga nabídne 6 zápasů, Mladá Boleslav se střetne s Plzní. Po nehodě neprůjezdná dálnice D5 z Plzně na Prahu za mýtem a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce očkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
8: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
9: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
8: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
10: To, co mohu ovlivnit, taky maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
8: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
7: Dodávky katarského skapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
11: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
12: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů. A nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
7: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní.
13: Sport. Šesté kolo hokejové Tip Sport Extraligy dnes v 17 hodin odstartuje utkání Třince proti Kladnu. O půl hodiny později nastoupí Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. Na ledě Středočechů zahájí Škoda sérii tří venkovních zápasů. Pokračuje gólman Západočechů Nik Malík.
14: Krom toho cestování asi to nevadí, jako zas potom, když se to otočí, tak budeme hrát hodně doma. Já to asi mám radši takhle, že teďka hrajeme venku, potom budeme hrát hodně doma, což je vlastně jako super, že potom, když to bude navazovat na to playoff, jestli ho uděláme, tak to je super, ale nic to neznamená, prostě musíme vyhrávat jak doma, tak venku.
13: V 18 hodin pak odstartují zápasy Olomouce s Vítkovicemi, Pardubic s Českými Budějovicemi a Hradce Králové se Spartou. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. Tři dny po prohře s Chorvatskem rozehrají ve 20 hodin 45 minut na stadionu v pražském Edenu utkání s Anglií. Na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu ho uslyšíte v přímém přenosu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Neprůjezdná D5 umítá a naopak zprůjezdněná D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu za exitem Mýto na 49. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Provoz úplně zastavený, povolaný vrtulník záchranné služby. V době jeho příletu odletu může být zastavený provoz i opačným směrem na Plzeň. Kolona vzniká směrem na Prahu zatím z kilometru 54. Sjíždějte už na 62. na Rokycany, pak silnicí 605 přes Mýto k Cerhovicím, tam zpátky exitem 41. D11 z Hradce Králové na Prahu byla u Poděbrad na 39. kilometru od dopoledne uzavřená. Před čtvrt hodinou následky po tragické nehodě dvou kamionů odklidili provoz plně obnovený. Rozjíždí se zbytek kolony kamionů za exitem 50 Mýto v pravém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy zůstává velmi dlouhá kolona kamionů do zúžení u D2 místy roztržená, ale už od Vyškova od sjezdu z D46 z kilometru 230, to je nějakých 34 kilometrů. Na D1 z Brna na Prahu už po dořešených nehodách na kilometrech 23 a 32 zůstává roztrhaná kolona, začíná za sjezdem na Vlašim kolem 44. kilometru, různě rozdělená na několik částí se táhne na Šmejkalku osobním autem celý úsek 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
17: 15 hodin 6 minut. Dál posloucháte úterní Radiožurnál Sport. Je 29. září a španělský tenista Alejandro Davidovič ve finále v Chengdu porazil ve dvou setech Huberta Hurkáče z Polska 6-4 a 7-6. Znamená to, že získal svůj druhý titul na ATP Tour.
15: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Tři dny po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech a výběr kouče Denny by na poslední vzájemný zápas určitě velmi rád navázal.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debutant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle. Jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon, proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: V našem vysílání si teď připomeneme jednoho kdysi nadějného fotbalového brankáře, který mohl chytat i za Bayern Mnichov, ale rozhodl se jít jinou cestou. Bývalý golman Lutz Pfannenstiel byl opravdovým světoběžníkem, s výjimkou Antarktidy hrál fotbal na všech kontinentech. Jeho neuvěřitelný životní příběh teď připomeneme v magazínu Zapomenutí hráči. Ve studiu se mnou Anna Skalová. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Lutz Pfannenstiel byl talentovaným brankářem, který nastupoval i za německou reprezentaci do 17 let. Když mu bylo 19, tak dokonce dostal nabídku od slavného Bayernu Mnichov. Měl jít hrát do Bčka s tím, že možná v budoucnu dostane šanci i v A týmu. Většina fotbalistů by nejspíš neváhala, ale rodák z bavorského města Zwiesel byl tak trochu jiný. O německou Bundesligu se mu nechtělo bojovat a zamířil do Malajsie.
0: Což je hodně netradiční fotbalová destinace, proč jel zrovna tam?
1: Argumentoval tím, že chtěl pravidelně chytat, což mu v Bayernu Mnichov nikdo nezaručil. Dalším argumentem pro odchod z Německa byla záliba v prozkoumávání nových destinací. Po konci v Malajsii se vydal do anglického Wimbledonu a Nottinghamu Forest, jenže nedostal šanci ani v jednom soutěžním utkání. Ale Premier League si přece jen zachytal. Akorát to nebyla ta slavná anglická soutěž, ale šlo o singapurskou Premier League. Na angažmá v týmu Geelong International ale nevzpomíná v dobrém. V roce 1999 ho totiž zatkli kvůli ovlivňování zápasů.
0: No a jaké zápasy konkrétně ovlivňoval?
1: Mělo jít o 3 zápasy singapurské nejvyšší soutěže, ale háček byl v tom, že on v těch utkáních chytal podle názoru soudce dobře a jeho tým dvakrát vyhrál a jednou remizoval. Takže německého golmana po zhruba 3 měsících propustili z vězení a očistili jeho jméno. Ale úplný svatoušek to zase nebyl. Měl poměrně střeštěné nápady. V Singapuru si na tržnici koupil 2 opice a vzal si je domů jako spolubydlící. Odměnou mu byl zničený byt. Obecně měl Lutz Pfannenstiel zvířat hodně rád. Když hrál o něco později na Novém Zélandu, tak se mu zalíbil jeden tučňák, kterého spatřil na exkurzi v národním parku. A nenapadlo ho nic lepšího, než chráněné zvíře unést k sobě domů. Po intervenci klubového šéfa ale tučňáka vrátil.
0: Všechno dobře dopadlo, alespoň pro tučňáka. Na začátku jsme zmínili, že hráč, o kterém se tady teď bavíme, kromě Antarktidy opravdu hrál na každém světovém kontinentu, tak kde všude vlastně Lutz Pfannenstiel působil.
1: Vedle už zmíněných destinací hrál také v Jihoafrické republice, ve Finsku, v Norsku, Kanadě, Albánii, Arménii, Brazílii a jeho poslední angažmá bylo v roce 2011 v Namibii. Stal se tak historicky prvním profesionálním fotbalistou, který hrál ve všech 6 konfederacích FIFA. Po kariéře se sklidnil, o svých zážitcích napsal knihu a začal se věnovat charitativním projektům. Stal se z něj ochránce přírody a finančně podporuje nejchudší země světa.
0: No a jak to má s fotbalem? Zůstal u něj v nějaké jiné formě?
1: Ano, nejprve dělal skauta, pracoval třeba pro německý Hoffenheim, do kterého přivedl pozdější hvězdu Liverpoolu Roberta Firmina, ale vyskautoval ho poměrně netradičně. Našel ho v počítačové hře Football Manager. Nicméně zafungovalo to a potupně se Lutz Pfannenstiel vypracoval a dnes dělá sportovního ředitele ve skotském Aberdeenu.
0: Teď jsme ho připomněli s Annou Skalovou. Moc díky.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny Fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Vy posloucháte úterní Radiožurnál Sport a to byl Brian Adams, který nás dovedl skoro až k 15:30. Jsou tu aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Sausidisová a zprávy.
4: Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok. Ten má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební mítink. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. Somálská pobřežní stráž osvobodila další ropný tanker a jeho 17člennou posádku. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo zajali somálští piráti v dubnu. Loď plula pod vlajkou Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze tří plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili. Ve 52 letech zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažili násilí v rodině, nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity a poskytuje advokátní pomoc. Kvůli nedostatku vody

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D5 za mýtem a nehoda na D1 za sjezdem na Vlašim. Na D5 z Plzně na Prahu sjíždějte na exitu 62 Rokycany a jeďte k Cerhovicím, jinak je na dálnici kolona z 55. kilometru k exitu 50 Mýto, kde provoz odklánějí. Na 49. je provoz úplně zastavený po havárii dvou kamionů. A kvůli odletu vrtulníku záchranné služby byl zase krátce pozastavený i provoz směrem opačně na Plzeň, kolona ze 47. kilometru se teď rozjíždí. Na D1 před Brnem se do zúžení u D2 sunou dlouhé kolony kamionů pravým pruhem. Směrem z Ostravy je to už od Vyškova z 230. kilometru, směrem z Prahy od exitu 182 popůvky fronty jsou místy roztrhané. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Vlašim čekejte kolonu ze 46. kilometru asi 35 minut, je to osobním autem těsně před sjezd na Divišov. Na kilometru 41,5 se po nehodě projíždí složitě jenom jedním pruhem. Na D1 z Prahy na Brno zůstává kolona před Šmejkalkou stále od sjezdu 15 Velké Popovice na 35 minut. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav se tvoří kolona od sjezdu na Nymburk ze 40. kilometru k nehodě na 42. v levém pruhu zdržení čtvrt hodiny. A v Praze na východním okruhu směr Smíchov kolona od Hradecké D11 k nehodě na jižní spojce za sjezdem na Zahradní město minimálně na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Taky zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Metallica dohrává v úterním radiožurnálu Sport, je 15 hodin a 39 minut. Čeští fotbalisté přivítají večer v pražském Edenu bronzové medailisty z letošního mistrovství světa. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v Lize národů proti Angličanům v přímém přenosu našeho rádia. No a půjde o druhý zápas národního týmu pod španělským koučem Santim Deniou. Ve studiu je se mnou Pavel Tilšar. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pavle, řada fotbalových expertů mluvila po té sobotní prohře s Chorvatskem 1-2 o zlepšené hře národního týmu v porovnání s výkony české reprezentace. Na mistrovství světa podobné názory se objevovaly docela často i na sociálních sítích. Projevilo se to nějak i v datech?
1: Datový analytik David Macháček sobotní utkání porovnal se zápasy národního týmu pod bývalým koučem Miroslavem Koupkem v baráži o mistrovství světa a taky na samotném světovém šampionátu. A podle Macháčka je s příchodem španělského trenéra Santiho Denii největším rozdílem kombinace po zemi a ústup od dlouhých nákopů. A projevilo se to právě i v číslech.
2: Pod trenérem Koupkem hrál národní tým často velmi přímočaře a podíl dlouhých přihrávek se držel vysoko. 19% proti Dánsku, 17% proti Jižní Koreji. Češi se pod novým koučem snažili o mnohem konstruktivnější rozehrávku po zemi, což se projevilo i na vysoké úspěšnosti přihrávek, 83%. Pod Miroslavem Koupkem přitom parametry kontroly hry extrémně kolísaly. Od 52% držení míče proti Irsku až po pouhých 25% s úspěšností přihrávek 63% proti Dánsku.
1: Řekl radiožurnálu Sport David Macháček, bývalý mládežnický reprezentant, který se po konci profesionální kariéry věnuje datové analýze ve fotbale. Změna trenéra podle něj naopak zatím nepřinesla výrazný posun v agresivitě napadání. Národní tým v defenzivě primárně vycházel ze zataženého bloku i v souboji s Chorvatskem pod novým koučem Španělem Deniou. A ofenzivně se dál trápí i při vytváření šancí v prostoru kolem pokutového území. Moderní je statistika očekávaných gólů, která vyjadřuje, s jakou číselnou pravděpodobností skončí dané střely brankou. Češi ani v jednom utkání mistrovství světa nepřekročili očekávaný jeden gól na zápas. Proti Chorvatům měli XG žádná celá 77 setin branky na utkání.
0: Uvidíme, jestli se to dneska večer proti Angličanům změní. Pavle, když se ještě podíváme do budoucnosti, víme, kdo proti Anglii nebude hrát?
1: Vladimír Coufal, útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. To vyplývá ze soupisek, které dopoledne zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA. V sestavě je nahradili kapitán Ladislav Krejčí, útočník Daniel Vašulín a záložník Ondřej Linger. Kdo bude dnes v základní sestavě, to se dozvíme zhruba hodinu před výkopem, tedy asi ve 7:45 večer.
0: Když budete poslouchat radiožurnál Sport, teď jsme o tom mluvili s Pavlem Tilšarem, moc díky.
1: Pěkné úterý.

0: Brazilští fotbalisté porazili v dalším přípravném zápase Austrálii 4-2, gólem z penalty na 2-2 k vítězství přispěl kapitán Rafinha, ale v poločase vystřídal kvůli potížím s pravou nohou. V sobotu čeká brazilské fotbalisty utkání s Indií v Kalkatě. My se ale pojďme vrátit zpátky do Česka. Českou fotbalovou reprezentaci, jak velmi dobře víte, čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů v Edenu. Ve 8:45 přivítají Češi Angličany. No a dění kolem reprezentace sleduje leckdo a mezi nimi taky Antonín Barák, který odehrál v českém dresu 44 zápasů, ten poslední potom před 2 lety na evropském šampionátu.
1: Kadilu na levé straně si obhodil Baráka, ten si vypomohl rukama, tak už je rovnou žlutá karta pro Baráka.
2: Čeští fotbalisté podlehli v posledním utkání na Euro 2024 Turecku 1-2. Turnaj pro ně tak skončil. Vůbec nejhorší vzpomínky na tento zápas má nejspíš Antonín Barák, který dostal 2 žluté karty a po 20 minutách šel ze hřiště.
3: Tak vždycky to vyvolá samozřejmě tu negativní emoci. To bych lhal, kdybych řekl, že teďkon jako se tomu směju, nebo že mi to je jedno, to tak není. Měl jsem to sobě, že bych nerad končil kariéru tímhletím zápasem reprezentačním. Je možný, že to možná byl můj reprezentační poslední zápas, to se nedá nic dělat.
2: Říká s 2letým odstupem od posledního zápasu za reprezentaci Antonín Barák. Od tohoto vyloučení na Euru se Barák v národním týmu neukázal, ačkoliv konec reprezentační kariéry neohlásil.
3: Ne, neohlašoval. Nejsem ten typ, co by něco říkal, protože vím, že u mě se to často mění a jednu chvíli to člověk cítí nějak, pak za nějakou určitou dobu to vezme čas, můžou nastat nějaký změny a člověk třeba by potom litoval nějakého rozhodnutí, takže já si myslím, že já oficiálně reprezentační kariéru nikdy neukončím.
2: Chápu to tak, že jsou vaše dveře do reprezentace otevřené?
3: Já je nechávám otevřený, určitě. Já si nechávám dveře otevřený všude. Přijde mi hloupý si je někde zavírat, alespoň u mě, protože vím, že jsem to párkrát v životě udělal a nejenom ve fotbale a potom mě to třeba zpětně mrzelo.
2: Dodává Antonín Barák k reprezentaci, kterou aktuálně trénuje Španěl Santi Denia. Právě pod jeho vedením čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii.
3: Myslím, že to bude hrozně těžký zápas, tak jsou to bronzoví medailisti z mistrovství světa, ten tým je skvělej, mají neskutečně individuální jakoby kvalitu, ty hráči hrajou v obrovské kulech, je to fakt jakoby špička, je to špička světová, totální a nečeká samozřejmě nás nic jednoduchýho, ale zas doma prostě je to, určitě se hraje doma jinak než venku, než kdyby se hrálo ve Wembley.
2: Dodává Antonín Barák v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport prozradil, jestli ho Santi Denia kontaktoval, jak se aktuálně na reprezentaci kouká, nebo to, jak se mu žije na Kypru po 9 fotbalových letech v Itálii. Povídání najdete na webu i rozhlas.cz. Karel Schamberger, radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Utendorovská a zprávy.
2: Sněmovna jedná o nedůvěře vládě. Školák ve slovanském Staškově napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich útok nepřežila. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií. Chybět bude Coufal. Po nehodě je uzavřená dálnice D5 z Plzně na Prahu za sjezdem na mýto. A zítra bude jasno až polojasno. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci začali jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi svolali opoziční strany. Hlasy na svržení kabinetu mít s největší pravděpodobností, ale mít nebudou. Ve sněmovně reportér Vojtěch Tomášek.
4: Ta schůze začala zhruba před 2 hodinami. Na úvod vystoupil Martin Kupka, předseda ODS, za opozici jako navrhovatel té schůze. Shrnoval 3 hlavní důvody pro svolání. Je to právě rozpočet, údajný střet zájmů premiéra, anebo taky útoky na státní instituce. Koalice tu kritiku odmítá. Vystoupil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ten mluví stále a popisuje, co se vládě podařilo, a taky kritizoval ten minulý kabinet za to, co způsobil. Tedy například i za ten státní dluh, který tomuto kabinetu přenechal. Kdyby mohlo dojít na to samotné hlasování, to zatím nevíme. Očekává se, že schůze se protáhne nejméně do zítřka, možná třeba i do čtvrtka. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Kontaminaci vody olovem u Odolany vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů.
5: Úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se Středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
2: Voda v oblasti Odolana, voda není pitná od čtvrtka, omezení se týká 12 obcí. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky. Jedna z nich nepřežila. Na místo neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok, který poděkoval záchranným složkám.
6: Moje poděkování patří aj pedagogům, kteří se snažili jej život zachránit, samozřejmě záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, kteří na místě této tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pri tom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
2: Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně v jídelně zatím bude zavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
7: Dohodli jsme se o tom, jaký bude mechanismus toho, jak se budou moct děti navracet do školy, jakým způsobem bude řešeno stravování. Samozřejmě budou zvýšená hygienická opatření v rámci průběhu příštích minimálně 14 dnů.
2: Nákaza se ve škole objevila v úterý. Hygienici později zjistili, že zaměstnanci jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti.
3: Sport.
8: České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem přivítají od 20 hodin a 45 minut v pražském Edenu Anglii. V sestavě jim večer bude chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Angličanům bude v Praze zase scházet levý bek Nico O'Reilly. O utkání s velkým favoritem mluvil český reprezentační kouč Santi Denia.
9: Anglie je jedním z nejlepších týmů na světě. Má neuvěřitelné hráče a skvělého trenéra. My se ale soustředíme na svůj výkon. Zápasy s takovými soupeři nám můžou pomoct růst.
8: Utkání Česko-Anglie uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D5 omítá nově D2 před Brnem a taky trojka v Mirošovicích. Dálnice D5 z Plzně na Prahu na 49. kilometru zůstává neprůjezdná po havárii dvou kamionů, odklon před tím exitem 50 míto, před ním kolona na 3/4 hodiny z 56. kilometru, sjet se dá exitem 62 Rokycany, vzíto přes míto na Cerhovice zpátky na dálnici. Nově je zastavený provoz i na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy na kilometru 7,5 se vedle kolony kamionů srazila v levém pruhu 3 auta, fronta stojí od exitu 11 Židlochovice a natahuje se. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy vzniká dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu místy roztrhaná, začíná za Vyškovem kolem 225. kilometru a kolem sjezdu na Slavkov u exitu 210 je fronta i v levém pruhu. Na D1 z Brna na Prahu se teď kolem exitu 49 u sjezdu na Vlašim rozjíždí kolona, po nehodě na kilometru 41,5 už je všechno odklizené. Na D1 z Prahy na Brno zůstává kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku na 24. do zúžení asi 20 minut, ale stojí to ve sjezdu z dálnice na silnici 3 směr Benešov. Tam je úplně zastavený provoz na výjezdu z Mirošovic kvůli požáru dodávky. Kolona bez pohybu je i směrem na Prahu od 4 kol. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.
12: 16 hodin 6 minut, příjemné úterní odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře s Chorvatskem 1-2 nastoupí večer ve 25:40 v našem přímém přenosu znovu v Edenu proti Anglii, která na letním mistrovství světa skončila třetí. O českém výběru si s někdejším asistentem reprezentačního trenéra šilhavého Jiřím Chytrým povídal reportér Lukáš Michalík.
13: Pane Chytrý, vraťme se ještě k té sobotní porážce národního týmu s Chorvatskem. Nový, poprvé zahraniční trenér Denia, všichni byli zvědaví, někteří měli velká očekávání. Co vám ten zápas ukázal?
14: Já si právě myslím, že ty velké očekávání z hlediska jako fanoušků chápu, a z hlediska nějaké odborné veřejnosti prostě budeme muset chvíli počkat a dát tomu nějaký čas, protože vlastně na prvním srazu na tak krátkou dobu, tak si myslím, že trenér maximálně stihl nastínit nějaký základní jako nosné věci, který bych chtěl s tím týmem realizovat, ale prostě v praxi není možný, aby to na hřišti jako bylo vidět v takhle krátkém čase. Prostě na to hodnocení si myslím, že bude potřeba nějaký jakoby další čas, aby se ukázalo vlastně, do jaké míry se třeba ta herní tvář toho českého týmu promění nebo ne.
13: Bylo každopádně znát, že Češi oproti dřívějšku chtějí hrát hodně kombinačně, někdy možná až na příliš velké riziko, ale s minimem nákopů. Je to podle vás dlouhodobě udržitelné? Jinými slovy, má na takový styl Česko hráče?
14: Obecně platí ta odpověď, že vlastně vy musíte udělat to rozhodnutí, jestli tou cestou chcete jít nebo ne. Teďka vlastně vedení fotbalové asociace se rozhodlo, že tou cestou jít chce, no tak potom vlastně se tomu musí dát právě ten prostor, o kterým mluvím, a musí se to vyhodnotit nějakým jako dlouhodobějším horizontu, jestli to možné je nebo ne. Za mě obecně určitá změna herního stylu možná je, ale samozřejmě to přesně vyžaduje prostě určitý čas.
13: A když vezmeme váš osobní názor, asi jste měl taky nějaká očekávání, tak co jste říkal na ten výkon?
14: Za mě ten výkon jako dobrý nebyl, jo. Mě jako překvapují takový teďka nadšený hodnocení jako nevím čeho, protože vlastně ten jeden gól si udělal Hložan sám, kdy vyhrál dva souboje po autu, který podcenili ty chorvatský stopeři, A druhý gól byla dobrá breaková situace, výborná přihrávka Slámy a zase Hložan fantasticky. A nakonec bohužel kvůli offsideu jako neplatil, ale to byla jako pěkná akce. Viděl jsem tam pozitivní tu snahu o tu změnu toho způsobu hry. Obecně právě jsem pro. Na druhou stranu jakoby to nesoudný nadšení jako po tom zápase s Chorvatskem si myslím, že taky není úplně jako v pořádku, protože to jako úplně dobrý zápas to nebyl. Hlavně první poločas jsme byli hodně pasivní, hráli jsme v hlubokém bloku asi 30 metrů od brány, druhá půlka zlepšení, ale jak říkám, prostě bude to chtít čas, aby jsme to mohli hodnotit.
13: Někdejší asistent trenéra fotbalové reprezentace Jiří Chytrý je s námi na Radiožurnálu Sport. Trenér Denia v rozhovoru pro španělskou Marku kritizoval určitý nezájem některých hráčů reprezentovat. Připomínám, že po mistrovství světa ukončili kariéru v národním týmu třeba Patrik Šik s Václavem Černým. Potýkali jste se s něčím takovým i vy s trenérem Šilhavým?
14: Já bych řekl, že ano, ale prostě tady bych to dal do té roviny, že právě bychom se měli zamyslet, bych řekl, v českém fotbale, proč tenhle problém jakože máme, a viděl bych ho spíše na úrovni právě to, co naznačovali kluci asi po mistrovství světa, že prostě tam není úplně v pořádku, bych řekl, spousta věcí kolem reprezentace, takhle to asi řeknu, a pokud budeme chtít, aby tyhle prostě kluci a všichni sem jezdili rádi, tak už nemůžeme spoléhat na to, že bez toho, aby se zabezpečil prostě ten servis a všechny ty věci tak, jak by to mělo být. Potom to ty hráče nutí k tomu zvažovat prostě, jestli jim to za to stojí a jestli třeba neriskují jako zranění a ty podmínky prostě, jestli jsou adekvátní a tak dále. Já si myslím, že prostě ta doba pokročila a i ten jako servis komplexní kolem té reprezentace, že se musí změnit.
13: Vy jste mluvil o tom, že ale i za vaší éry jste se s určitým jako nezájmem setkali, tak bylo tehdy
14: no,
13: taky něco špatně?
14: Nezájmem, ale ono se to jako tak nějak jako neříká, ty hráči jsou pod tlakem. Jakože v těch klubech prostě reprezentace obecně začala být vnímaná už za nás jako takový nutný zlo, to si musí jako přiznat. V tom nejsou jako jenom hráči, je to prostě to prostředí, včetně jako klubů kolem. Začíná to od termínového kalendáře UEFA, který za mě je nesmyslně přepácaný, a ty kluci se dostávají pod enormní tlak. Kluby je živý, tam mají spoustu zápasů, ty, co hrají evropský poháry, což jsou většinou reprezentanti, no tak hrají dvakrát v týdnu celý rok. Do toho kalendáře jako nároďáků a dostáváme se jako na hranu vlastně zdraví, což přímo ohrožuje jako kariéru těch hráčů. Tam se musí do toho vložit asociace, tlakem třeba na tu UEFA, na ty termínové kalendáře, do toho i kluby a tak dále. Dohromady musí najít ten konsenzus, aby ty hráči jako nebyli ti poslední, které jediný to na konci jakože odskáče.
12: To říká asistent bývalého trenéra fotbalové reprezentace Šilhavého Jiří Chytrý, který už za chvíli promluví taky o Patriku Šikovi a jeho konci v národním týmu, nebo o práci generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda.
3: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

0: odpoledním radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s bývalým asistentem kouče fotbalové reprezentace Jiřím Chytrým. Ke konci útočníka Patrika Šika v národním týmu se vrátil v rozhovoru s Lukášem Michalíkem.
1: Zastavil bych se ještě u Patrika Šika, kterého jste společně s trenérem Šilhavým měli v reprezentaci dlouho. Mimochodem právě pod vaším vedením dal na Euro 2021 5 gólů, nejvíc s Portugalcem Ronaldem. Tohle období asi nemyslel, ale pro podcast Fortuny Šik řekl, že mu reprezentace víc brala, než dávala a že se hráči na ní jezdili spíš znehodnotit. Tak jak se vám to četlo nebo poslouchalo?
2: Nesouhlasím s tím právě, když někdo jako říká, že repre nedokázala vytvořit Šikový servis, že to je ten důvod, protože přesně, jak říkáte, za nás byl vlastně s Ronaldem nejlepší střelec Eura a v tomhle já bych problém jako vůbec neviděl. Já se tady nechci pouštět jako do nějakých věcí, co bylo, ale prostě jenom když vnímáte ty prohlášení po mistrovství světa v Americe, kdy šlo o volbu tréninkového centra, prostě délku a způsob cestování těch hráčů, vím, že nebylo v pořádku ani ubytování a tady tyhle věci, tak pokud ten hráč vlastně po něm chcete, aby podával jakože špičkový výkony a teď vlastně to od nich čekají všichni, když to řeknu celý národ a on se trmácí někde před zápasem, letadlem, autobusem a tak dál 12 hodin, no tak samozřejmě ten výkon nepodá a tím se potom ale v očích vlastně veřejnosti té odborné i té fanouškovské znehodnocuje a myslím si, že myslel tohle Patrik.
1: To, o čem jste mluvil, servis pro národní tým, to je něco, za co by měl zodpovídat hlavně v mých očích tedy generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. To jeho působení u národního týmu zatím i v očích fanoušků budí trochu rozpaky. Jak to vnímáte vy?
2: Od něho bych očekával, že vlastně jako bývalý skvělý hráč bude schopen tohle vykomunikovat s těma lidma kolem, aby jim vysvětlil prostě, že v dnešní době ten servis je takhle důležitý a nezbytnou součástí celého toho procesu a to je to, co bych od něho očekával v té roli, ve které nasvazuje.
1: To říká Jiří Chytrý, bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého, který je s námi na radiožurnálu Sport. Co vůbec říkáte na to, že český fotbal se poprvé v historii rozhodl jít cestou veskrze zahraničního realizačního týmu?
2: Kdybych to jako měl zjednodušit, tak řeknu jako proč ne. Trošku mi tam ale chybí vlastně taková jasnější představa, protože teďka takový ty jako obecný zjednodušení, že vlastně jakoby trenér bude hrát jako španělský fotbal, tak to jako nestačí, že vlastně tam by měla být jasná definice, co od toho trenéra čekáme nebo toho realizačního týmu, co mají přinést, aby jsme pak mohli zpětně jako vyhodnotit, jestli teda se to povedlo nebo ne, ale obecně si myslím, že to není špatně, že to prostě může přinést zase nové věci, obohacení a speciálně Španělsko je určitě fotbalová velmoc, takže si myslím, že když budeme jako otevření, tak určitě je spousta věcí, které můžou přinést a vlastně inspirovat jakoby další věci u nás, takže jako obecně jsem pro, to mi nevadí, akorát mi chybí zase jakoby ta jasná představa toho, co vlastně od toho očekáváme, jak bychom k tomu měli dojít a tak dále. No.
1: Po nástupu trenéra Denny se mimo jiné řešila funkce kapitána. Když jste společně s trenérem Šilhavým působili u reprezentace vy, byl vaším kapitánem Tomáš Souček, teď je to Ladislav Krejčí. Je to ten ideální hráč pro tuto pozici? Taky jste ho zažil?
2: Určitě. Láďa Krejčí má určitě všechny předpoklady, aby tu štafetu po Tomášovi Součkovi přebral. Prostě je to lídr jak na hřišti, tak vlastně i v té šatně, takže on je určitě, bych řekl, tou správnou volbou, která by mohla na Tomáše Součka navázat.
1: Když se ještě vrátím k tomu zápasu s Chorvatskem, tak vzhledem k tomu, že Ladislav Krejčí nebyl v nominaci s kapitánskou páskou, do něj vyběhl Vladimír Coufal. Taky to trošku vzbudilo emoce, protože má za sebou nějaké eskapády v národním týmu, vy to sám dobře znáte, kauza Belmondo. Jste s tím v pohodě, že měl kapitánskou pásku?
2: Odpovím jednoduše ano, protože vlastně Láďa Coufal je, bych řekl, celoživotně prototypem toho pravýho profika, který k tomu vždycky přistupoval na 120%, zazněl jako eskapády, prostě měl jednu, tady tuhle aféru Belmondo. Já mám od něj ještě soukromou jakoby SMS-ku velice dlouhou, kdy vlastně on sám, když to zjednoduším, se jakoby omlouval a psal mi vlastně, že vůbec nechápe, jak k tomu mohlo dojít, ale prostě udělal chybu a v momentě, kdy jsme se rozhodli, že dostal druhou šanci, tak si myslím, že by to mělo být s čistým štítem a že je taky přesně tím profilem toho hráče, který za nároďák vždycky jakoby přijel, nechal tam všechno a já osobně s tím nemám sebe menší problém, tak za mě to taky jeden z těch typů jako správná volba.
1: Já bych vysvětlil to množné číslo, tak jsem měl na mysli tu relativně nedávnou neděkovačku po kvalifikačním zápase s Gibraltarem, kdy vlastně předstoupil s Tomášem Součkem před kotlem.
2: Jo, a tam právě bych řekl přesně, že se stalo něco, co třeba tady si myslím, že to byla chyba, na které se podíleli třeba manažer reprezentace Pavel Nedvěd, kdy ty vlastně hráči jako udělali chybu, ale vlastně byla to chyba celého toho realizačního týmu, kdy oni v dobré víře právě to vzali na sebe, ale špatně se rozhodli, s tím já souhlasím, že to neudělali jakoby dobře, ale přesně předtím vlastně by tam měli být ty lidi, kteří tyhle špatné rozhodnutí třeba v těch emocích těch hráčů vlastně vůbec nedovolí a tyhle věci právě by neměli řešit hráči za mě a vlastně oni se dostali do toho průšvihu vlastně se Sukem právě proto, že cítili tu zodpovědnost, chtěli se nějak vyjádřit a nebyl tam vlastně nikdo, na koho by se mohli obrátit a kdo by to řešil, vlastně kdo to řešit má. No.
0: Poslední část rozhovoru s fotbalovým trenérem Jiřím Chytrým, který coby asistent v minulosti působil u české reprezentace, uslyšíte po skupině Keen.

0: Čeští fotbalisté dnes v Lize národů nastoupí proti Anglii. Ta se v Česku naposledy představila před 7 lety, kdy její výběr tehdejšího kouče Šilhavého v kvalifikaci mistrovství světa porazil 2-1. A v roli asistenta trenéra tehdy u týmu byl i Jiří Chytrý, kterého se nejen na památný duel ptal reportér Lukáš Michalík.
1: Co všechno se musí sejít, aby se něco takového povedlo?
2: Tak musí se sejít za prvé kvalitní týmový výkon, ze kterého musí vyskočit, bych řekl, třeba individuální výkony, ať už je to třeba střelec branky nebo brankář, který podrží v těch klíčových momentech, a i trocha toho sportovního štěstí. Prostě to jako se soupeřema na téhle úrovni, vy musíte hrát opravdu na svým jako maximu a musí tam být jako v tom utkání vlastně všechno. Jednak to, co pro to můžete udělat vy, a někdy trochu i ty okolnosti, aby vám pomohly.
1: Anglii už tehdy střelecky táhl kapitán Harry Kane, který je jasnou útočnou jedničkou týmu pořád. Vzpomenete si, jak jste se na něj tehdy chystali, na co jste hráče upozorňovali?
2: Nemusíte moc upozorňovat konkrétně na Kane jako ty hráči, ale jako jo, třeba tam bylo specifický, že tenkrát a teď to vlastně v Bayernu plní tu roli, kdy on se z pozice té devítky stahuje trošku do hloubky a právě od něj potom přicházely takový smrtící přihrávky na vlastně Raheema Sterlinga na ty kraje, a tenkrát i proti nám tohle používali, že Kane se stahoval jako do hloubky a vytvářel z té druhé vlny ty průnikové přihrávky na ty rychlý křídla, takže vlastně stopeři měli za úkol tam být natěsno s ním, nenechat ho otáčet a samozřejmě potom v boxu jako se ho snažit pokryt, ale jak se bavíme, to je prostě světový hráč. Vy se připravujete na něj a ne vždycky se nám to podaří, ale tak nám se to v tom utkání právě podařilo a i to bylo, bych řekl, velkým dílem, jak to zvládli stopeři, že zvládli tu svoji roli a neprosadil se.
1: Fotbalový trenér Jiří Chytrý, který dělal Jaroslavu Šilhavému asistenta u národního týmu, je s námi na Radiožurnálu Sport. Po utkání s Anglií čeká české fotbalisty zápas ve Španělsku. Taky s úřadujícími mistry světa i Evropy máte zkušenost. V elitní skupině Ligy národů v roce 2022 jste se Španěli nejprve doma remizovali 2-2 a v Malaze pak prohráli 0-2. Tak na ta utkání proti naprosté špičce si asi taky vzpomenete, že?
2: Jo, krásný zápasy. Vedenu jsme byli asi 30 vteřin od vítězství, kdy pak vlastně ta vyrovnávací branka tu odmával pomezní, který možná jediný na stadionu viděl, že balon přešel brankou čáru, byla jako hlavička od břevna dolů. Takže tam jsme byli kousíček od vítězství a tam jsme hráli doma, tak hráli jsme dva různý zápasy, to si vybavu dobře, protože právě jsme si chtěli vyzkoušet. Doma jsme hráli kompaktněji z takového vlastně středního bloku a dařili se nám vlastně protiútoky poměrně dobře. A byli jsme nebezpeční a zase v Malaze jsme si vyzkoušeli jako vysoký pressing na to Španělsko a myslím si, že jsme si nevedli úplně špatně v tom zápase, ale tam jsme nebyli třeba efektivní a to nás stálo nějakou šanci na výsledek.
1: Může být podle vás pro Čechy drobnou výhodou, že mají španělského trenéra Deniu v tomto případě, který spoustu hráčů soupeře vedl v těch mládežnických reprezentacích, nebo oni mají takovou kvalitu, že
2: může
1: je to vlastně
2: být výhoda pro trenéra, bych řekl, že prostě jednak ví perfektně do detailu vlastně způsob hry nebo co čekat, znají ty jednotlivce, ale pak je samozřejmě jako velká otázka ta míra toho přenosu na ty hráče, protože na tu přípravu máte, jako tím to třeba ukážete na tom videu, trenér jim to řekne, ale úplně jako, že by díky tomu, jako by ty kluci to nasáli a vstřebali, to asi bylo potřeba třeba více těch konfrontací, víc si na to zvyknout, připravit se prostě přímo na tom hřišti. Ale co se týká jako rozboru toho soupeře, informací do zápasu a tak dál, tak samozřejmě asi není povolanější osoba než španělský trenér, aby ty informace poskytl tomu týmu.
1: To říká fotbalový trenér a někdejší asistent reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 16 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorfská.
4: Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude jednání pokračovat. 1 miliardu a 300 milionů korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly získat nemocnice, pokud příští rok zvýší počet lékařů a sester očkovaných proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. V amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TAS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu. A společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970.
0: Sport.
4: Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezóny NHL přesunuli z prvního týmu Floridy Panthers na farmu do Charlotte do nižší AHL. Oba čeští hráči v elitní zámořské soutěži

0: Jiří si jíždět už exitem 62 Rokycany, i před ním už je fronta za 63. kilometru. A na objížďce k Cerhovicím jsou ucpané jak Rokycany, pak i silnice 605 před Holoubkovem. Na D2 z Bratislavy na Brno čekejte kolonu od exitu 11 Židlochovice, pomalu se začíná dávat do pohybu, na kilometru 7,5 byl provoz úplně zastavený po srážce 3 aut, teď už pouštějí levý pruh. Na D1 před Brnem z Ostravy dlouhá kolona kamionů do zúžení u D2, místy roztrhaná, první část už za Veškovem na kilometru 225, za Rousínovem z 213. se plní i levý pruh Krohlence. Na D1 za Prahou směr Brno kolona od exitu 15 z Velké Popovice 20 minut na Šmejkalku a taky se popojíždí z dálnice na silnici 3 do Mirošovic, kde hořela dodávka. Teď už se projíždí Kivadlově kolona i směrem z Benešova od Čtyřkol. A po Praze bezpočet kolon ucpaný východní okruh od Novopatské dál na jižní spojku směr Smíchov k nehodě za Zahradním městem 50 minut, další kolona z Barandovského mostu přes Zmrazovku do Strahovského tunelu, kde je další nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude jen kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 20 až 24 stupňů a místy bude taky větrno. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře s Chorvaty 1-2 nastoupí večer znovu v Edenu proti Anglii, třetímu týmu z letního mistrovství světa. Největší ofenzivní hvězdou ostrovanů je kapitán Harry Kane, který se trefil i v sobotu proti Španělsku.
1: Kane se s přispěním obránce Kukureji trefil ve 40. minutě a poslal Angličany do vedení 2-1. Krátce po změně stran ale zkušený kanonýr neproměnil penaltu. Úřadující mistři světa zvládli skóre otočit a ve Wembley vyhráli 3-2. Na klubové úrovni Kane čtvrtou sezonu nastupuje za mnichovský Bayern a před reprezentační pauzou nejrychleji v historii Bundesligy dosáhl mety 100 vstřelených gólů. Stačilo mu k tomu jen 98 zápasů.
2: Milestone for Harry Kane. Porovnání s těma nejlepšíma je to, co vyhledávám v tom sportu, co na tom fotbalu miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle mohl zažít a dokázat se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít. Cítím to jako velkou motivaci.
1: Přiznává reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Kane patří dlouhodobě k nejlepším útočníkům světa. V soutěžních zápasech dal už přes 500 branek, z toho 680 v národním týmu. Trefil se i v kvalifikaci mistrovství Evropy před 7 lety v Edenu. Češi vedení koučem Šilhavým tehdy vyhráli 2-1 i přesto, že Kane hned v úvodu z penalty poslal favorita do vedení.
3: Kane a proti němu Tomáš Vaclík. Harry Kane, bomba a gól.
4: V Bayernu plní tu roli, kdy on se z pozice té devítky stahuje trošku do hloubky. Tenkrát i proti nám tohle používali, že Kane vytvářel z té druhé vlny ty pronikové přihrávky na ty rychlé křídla, takže stopeři měli za úkol tam být natěsno s ním, nenechat ho otáčet a samozřejmě potom v boxu jako se ho snažit pokryt, ale to je prostě světový hráč.
1: Vzpomíná asistent někdejšího reprezentačního trenéra Šilhavého Jiří Chytrý. Za víc než 10 let v klubu se stal Kane legendou Tottenhamu, s londýnským celkem ale nevyhrál žádnou trofej. To si vynahradil až po přestupu do Bayernu, se kterým dvakrát ovládl Bundesligu a jednou domácí pohár. S reprezentací kromě třetího místa na posledním mistrovství světa došel hned dvakrát do finále Eura.
5: Harry Kane, vynikající fotbalista, vlastně legenda anglického fotbalu. Tenhle hráč prostě chodí do každého zápasu, aby dal gól a ten tým vyhrál.
1: Říká bývalý reprezentant a hráč Brightonu nebo Millwallu Jiří Skalák. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Skupina Killers dohrává v 16 hodin 44 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Už to nebude trvat moc dlouho a tady dostane velký prostor na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Šesté kolo hokejové Tip Sport Extraligy. V 17 hodin začne první z dnešních šesti duelů. Jako první se začne hrát v Třinci, kam přijedou kladenští hokejisté, a to v 17:00. O půl hodiny později se přidají i tady ve vysílání radiožurnálu Sport už do pořadu s mikrofonem za sportem nebo za hokejem. Chcete-li další dva stadiony, Litvínov bude hostit liberecké hokejisty a Mladá Boleslav přivítá Plzeň. No a v 18:00 potom se začne hrát taky v Hradci Králové, kam přijedou hokejisté pražské Sparty, v Olomouci, kam přijedou Vítkovičtí, a Pardubice přivítají České Budějovice.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 16 hodin a 49 minut, úterý 29. září. Z vítězné tenisové výpravy z poháru Billie Jean Kingové se do Česka vrátila jenom kapitánka Barbora Strýcová. Hráčky totiž pokračovaly na další turnaje v Asii. Ona ale z letiště zamířila rovnou před novináře.
1: Prostě já chci vyhrávat. Mě to baví.
2: Vítěznou mentalitu má pořád. Tentokrát si ale roli kapitánky užívala i z jiné perspektivy. Nejen při zápasech. Stejně důležité pro ní bylo, co se podařilo vytvořit mimo kurt.
1: Bejt v tom týmu a mít tam takovou jinou srandu a chodit na ty večeře společně a tý šatně prostě bejt.
2: Právě jedna ze společných večeří se po finále změnila v místo vítězných oslav. Češky už dopředu věděli, kam vyrazí.
1: Jsme tam často jako chodili do takový turecký restaurace, kde byli jako strašně příjemní lidi a byli to Turci, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali, tak jsme domluvili tam po tom finále, že tam jakoby zajdeme na večeři.
2: Žádná divoká noc bez hranic se ale nekonala. Hráčky dobře věděli, že i po posledním míčku je čekají další povinnosti.
1: Přece jenom holky jako věděli, že je čeká další turnaj, takže úplně jako nemůžou se odrovnat, a takže to bylo takový jako příjemný hrozně.
2: Úplně bez vítězného přípitku to ale kapitánka nenechala a výjimku tentokrát musela udělat i Marie Bousková.
1: Maruška nepije alkohol, ale my jsme ji tam tak jako donutili, tak jako, aby se napila piva, že je to dobrý jonťák, tak to udělala.
2: Řekla po návratu z vítězného Billie Jean King Cupu kapitánka českého týmu Barbora Strýcová. Z pražské Štvanice Lukáš Antoš, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zraně, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál sport.cz.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
2: Hezký den posluchačům Radiožurnálu, přesně 17 hodin, v tolik posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, na kterém teď zvýšíme množství mluveného slova, a to proto, že začíná náš populární pořad.
1: S mikrofonem za hokejem.
2: A konkrétně na Radiožurnálu Sport začínáme v 17 hodin na tom jediném stadionu, kde se začíná tradičně právě v 17 hodin, tedy v Třinci. Třinec Kladno, zápas, na kterém je David Procházka.
3: Právě padlo úvodní buly mezi Třincem a Kladnem, uspěl Kanaďan Odet, to znamená Kladno mělo první možnost zaútočit, ale rozehrávka přes červenou čáru znamená zakázané uvolnění, takže jen 5 sekund odehráno a Třinec už se dostává do útočného pásma. Bude se vhazovat po pravé ruce brankáře Adama Brýzgaly, který dnes dostal přednost před Dominikem Pavlátem v brance. Domácích zase došlo ke změně, Marek Mazanec se vrací po tom úvodním zápase, kdy vychytal čisté konto proti Karlovým Varům, pak byl v druhém utkání proti Kometě Brno za stavu 2-5 střídán. Od té doby chytal Ondřej Kacetl, který dnes tady je náhradníkem, a kladenští jsou útoku. Konkrétně Marcel se snažil po levém mantinelu prosadit nějakou přihrávkou do předbrankového prostoru, ale tam Kotouč neprošel, a tak kladenští museli vycouvat. Teď má Kotouč Kempný v mezikruží na vlastním obraném pásmu, čekal na prostřídání svých spoluhráčů. Už je na ledě druhý útok, přikryl, nahazuje do obraného pásma třineckých ocelářů. Mají na ledě také druhý útok a Kuběsa s Daněm už míří dopředu. Na pravém křídle jim sprintuje teď Galvas, který hodně podporuje ofenzivu, ale puk nedostal, až teď ho vybojoval na pravém mantinelu opět pro Třinec. Kuběsa v souboji s Mendlem za kladenskou brankou a Blaine dává puk po levém mantinelu ven z pásma. To se ale nepovedlo, protože Koch zastavil ten Kotouč ještě před modrou čárou třineckýho obránce a ještě se pokračovalo chvilku v ofenzivě z pohledu třineckých, ale teď už přikryl, opět nahazuje pro Kladno do útočné třetiny, ale puk od zadního mantinelu, od zadního plexiskla se odráží do střední třetiny. A třinečtí zase zkoušeli projít přes modrou čárou, to se jim sice povedlo, ale už nemají Kotouč na svých hokejkách a Forman dostává přihrávku přes diagonálu na levý mantinel na útočnou modrou a kladenští vybojovali Kotouč. Teď ho předává Procházkovi. Forman znovu u Kotouče v mezikruží, Pietro Niro na modré čáře, ale neměl volnou cestu k bráně, takže nahodil jen na zadní mantinel a tam odtud ho Lisler vytahoval do zakončení, ale nakonec třinecká hokejka mu to nahození bližší tyči směrem na Mazance zamezila. Máme za sebou 2 minuty zápasu přesně teď, v tuto chvíli. Kladno hraje zatím nerozhodně v Třinci 0-0. Kladenští mají Kotouč za vlastní brankou, Brýzgala pozoruje, co vymyslí obránce Houdek, který rozehrával. Jandus posouvá, bude to znovu zakázané uvolnění. Jak teď signalizuje Vladimír Rožánek, jeden z čárových rozhodčích, dnes hlavními Adam Kika a Tomáš Sabák, na čarách Vladimír Rožánek a Michal Axman. Po druhé tedy v úvodních 2 a čtvrt minutách zakázané uvolnění na kladenské straně. A na buly teď přichází Bláha za Kladno, to znamená čtvrtý útok jak Třince, tak také Kladna v tuto chvíli na ledě. Chlán napoprvé dostal Kotouč za sebe, ale čárový rozhodčí Michal Axman nebyl spokojený s tím, jak vhazování proběhlo, takže se bude opakovat mezi Bláhou a Chlánem. Chlán posunul puk dozadu na červenou čáru a odtud už Adámek nahazuje znovu za Kladenc.
2: Třetí minuta utkání, Třinec Kladno zatím nerozhodně 0-0, žádný rychlý gol v tomto zápase. Třeba se dočkáme v zápasech dalších, ještě se jich dnes bude hrát celkem 5. Další 2 začnou v 17 hodin a 30 minut. Litvínov přivítá Liberec a Mladá Boleslav se střetne s Plzní. V 18 hodin potom startují 3 zápasy. Mountfield Hradec Králové bude hrát proti pražské Spartě, Olomouc proti Vítkovicím a Pardubice se střetnou s českými Budějovicemi. Už v tabulce není nikdo, kdo by nezískal žádný žádný bod po vítězství Vítkovic, ale zatím je tu jeden tým, který žádný bod nestratil. A to je Třinec, který všechny zápasy dosavadní vyhrál v základní hrací době a dnes se snaží třinečtí prodloužit tuhle sérii v utkání proti Kladnu. Tedy utkání Třinec Kladno, začátek zápasu a komentář Davida Procházky.
3: Už běží čtvrtá minuta zápasu, zatím 0-0, první dvě střely na branku si připsali Třinečtí, ale blízgala tu první lehkou od Chlána. Chytil a také tu už o poznání nebezpečnější od obránce Galvase. Teď dostali kladenští puk jen do středního pásma, Třinečtí střídají, Majko Touč na hokejkách, Hudáček nechává na modrou čáru v útočném pásmu pro Daňa, ale Daňo nedostal backendem puk dopředu, do předbrankového prostoru, a tak Ryšavý už míří dopředu s Přikrylem a také Klímou. To je druhý kladenský útok, který teď se snaží spoza branky vymyslet nějakou akci, nějaké zakončení, ale Třinečtí ten předbrankový prostor hlídají velmi pečlivě. Znovu Přikryl u vlastní modré čáry, kladenští se otáčejí, ještě jedna klička dozadu a teď od červené čáry nahození, teď to bylo v pořádku, jak rozpažili čárový rozhodčí. Pátá minuta už začala zatím mezi Třincem a Kladnem 0-0. Voženílek poprvé na ledě. Voženílek se snažil středem protlačit přes Janduse a Kempného do zakončení, ale dva kladenští obránci na něj byli v tuto chvíli moc. A tak Kempný spolu s Formanem míří dopředu po levém mantinelu, ale také Třinečtí teď byli v obraně pevní. A první zákrok domácího Mazance, který vyrazil ránu od levého mantinelu. Teď Růžička může jet sám na brankáře Brýzgalu, ale musel si přehodit puk z backendu na forehand a pak netrefil už tísněný Formanem. Netrefil kladenskou branku, najížděl z levé strany, takže nejel úplně přes osu hřiště, musel se na ní nejprve dostat a to pomohlo kladenským k tomu, aby se dostali na kontakt s Růžičkou a vyvedli ho z klidného zakončení. Přesně 5 minut hry za námi, Třinec Kladno nerozhodně 0-0. Teď pár odrazů ve středním pásmu a kladenští získali Kotouč, konkrétně Mendl, který dá velmi dobrou přihrávku na útočnou modrou a další Mazancův zákrok, střela od pravého mantinelu z úhlu, ale vypadala nebezpečně, ale Mazanec vytěsnil. Na druhé straně Kurovský, který se vrací do sestavy, po zadním mantinelu posouvá na Kocha, Koch vrací za kladenskou branku a teď už má Kotouč Ondřej Kovařík, ale neudělal kličku Redlichovi a Mendl teď může podpořit ofenzivu, ale kladenští střídají, takže Mendl byl osamocen. Teď se ještě drží s třineckým Chlánem za hokejku, nevím, kdo koho držel, oba dva se přichytili a nestrašil, to zkoušel přes Pietronina na Brýzgalu. Brýzgala přizvedl ten Kotouč do ochranné sítě, takže je tady přerušení. 14 minut a 15 sekund zbývá do konce první třetiny, to znamená, že už pomalu končí šestá minuta utkání Třinec Kladno 0-0. A teď se bude vhazovat pod dohledem Michala Axmana na levém kruhu z pohledu brankáře Brýzgaly. Tentokrát vyhraný puk pro obránce Tomka. Pietroniro se snažil rozehrávat, trošku mu puk sjel po patce čepele, ale nic závažného se prokladno dít nebude, protože ten Kotouč už byl venku z pásma ve střední třetině. Michal Kovařík teď nastřeloval Kotouč na svého bratra Ondřeje, ale kladenští už znovu míří dopředu, je to gol. Ojameky dostal Kotouč za modrou čáru, přichystal si ten Kotouč na střelu švihem, je to pravák držením, takže si zamíchal backhand forehand a pak vystřelil přes obránce k levé tyči na vyrážečku Marka Mazance a v sedmé minutě Kladno vede 1-0, byla to střela přes bránícího Adámka, dobrá kolmá přihrávka a jenom naznačení, zastavil si obránce Adámka a pak kolem jeho nohy vystřelil na brankáře Mazance, který nezasáhl vyrážečkou. Takže 1-0 pro Kladno v sedmé minutě, už začala sedmá minuta, 6 sekund ze sedmé minuty za námi a Ojameky dostává Kladno do vedení 1-0. A je tu zakázané uvolnění Třince hned po rozehrávce ze středového kruhu, ještě spoza červené čáry nahazovali Třinečtí, konkrétně to byl obránce Musil, nenašel žádnou hokejku svého spoluhráče, která by tečovala ještě za červenou čarou a tak je to zakázané uvolnění. Kladno vede ve Verkaréně 1-0 po trefě Ojamekyho. Před malou chvílí se hosté dostali do vedení a Kempný může znovu mířit na branku, stejně tak Jandus, který dostal puk od Kempného na modré čáře. ale Třinečtí teď ten puk ze vzduchu dokázali bruslemi dostat do středního pásma a Daňo může hledat Kuběsu před brankou. Kuběsa dává zpětnou přirávku. Hudáček tam dojížděl, ale měl hokejku proti hráče na ledě, takže nemohl zakončit úplně tak, jak chtěla. Brýzgala teď ve velkých problémech. Daňo dorážel, Brýzgalova hokejka je za kladenskou brankou a Třinečtí se můžou dostat do tlaku. Vypadá to, že ale Kladenští jsou ve třech teď u modré čáry a povede se jim vyhodit do středního pásma. Hudáček teď musí ven ze třetiny a Kempný má puk za brankou Brýzgala, stále bez hokejky, ta leží za jeho brankou a teď si, nevím, jestli si Brýzgala zajedá, no teď ano, protože teď je puk za Třineckou brankou a neměli ho Třinečtí, ještě ho museli dojíždět, takže Brýzgala to stihl. Nicméně Daňo už opět, ne, Galvas to je, přejíždí modrou čáru, ale puk končí u kladenského Mendela, který má klid na rozehrávku, formanci najíždí a puk dostává Blaine a pak už zastavený Lisler na modré čáře jen backendem ometl kotouč po levém mantinelu za Třineckou brankou a teď je tam Procházka, který dělá oblouček za kolem Galvase za Třineckou brankou. Dva kladenští proti Galvasovi využili početní převahy a získali na moment kotouč znovu do svého držení. A ještě Mendel se uvolňuje a zase křížná střela po ledě k pravé tyči a Třinec se teď zakázaně uvolní. Jeden puk ale nakonec zbrzdil před brankovou čarou, takže se nepíská. Čároví rozpažili. 8 minut téměř za námi v první třetině zápasu 6. extraligového kola mezi hokejisty Třince a Kladna. A Kladno vede 1-0 po gólu Ojemekyho a další šance kladenských. A je to další gól. Tak teď nevím, jestli tam byl Bareš. Ano, Bareš byl u pravé tyčky z velkého úhlu. Ten kotouč se k němu odrazil od třineckých obránců a Mazanec nestihl uzavřít prostor u pravé tyče. Takže Třinec už prohrává s Kladnem 0-2 v deváté minutě, v začínající deváté minutě. 11 minut a 56 sekund zbývá do konce. Tak na dvakrát to byl Bareš. Poprvé byl ještě za brankovou čarou, potom odrazu od třineckých obránců, jen si naklepl puk o pravý beton Mazance, no a pak už si ten kotouč na čepeli trošku podržel, připravil si ho a na podruhé už se mu to podařilo. Dokonce Mazancovi ten puk poskočil nad betony už za ním, takže od jednoho betonu do druhého se ten puk odrážel ven z branky, ale přijel tam znovu Bareš a dostal Kladno do vedení 2-0, tak Adam Bareš dává druhý gol a už je v brance opět Ondřej Kacetl, takže Marek Mazanec se nevrátil do branky na dlouho a Ondřej Kacetl, oba dva brankáře, dnes jsem přijel do Třince hodně brzo, tak jsem viděl, jak přicházeli do haly zhruba po druhé hodině odpolední, tak už asi věděli, kdo bude chytat, ale teď je všechno jinak. A první Kacetl v zákrok lapačkou, Kladno opět přejelo modrou čáru a hned vystřelilo a Mazanec už je venku z branky. Kacetl, první zákrok, 11 minut 38 sekund do konce první třetiny, Třinec Kladno 0-2, je tady komerční přestávka.
2: Tak uvidíme, jestli Třinec neplánuje něco podobného jako v pátek, kdy Vítkovice do jeho sítě také dostali dvakrát kotouč a nakonec odjížděli s 8 inkasovanými brankami. Zatím Kladno vede v Třinci 2-0. Krátká odbočka na basketbal, protože se dnes bude hrát druhé kolo Euroligy a po druhé bude hrát tedy také Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským, který by chtěl svůj první bod v dresu izraelského celku. Zatím v minulém utkání euroligovém odehrál skoro 16 minut bez bodu. Naposledy v ligovém poháru izraelském Hapoel Tel Aviv se Satoranským v základu vyhrál výrazně o 18 bodů nad Hapoelem Beersheva, ale Tomáš Satoranský za 13 minut na palubovce také žádný bod. Tak teď snad třetí zápas a do třetice se to Tomáši Satoranském povede bodovat v dresu izraelského celku. Hapoel Tel Aviv bude hrát na palubovce Červené zvězdy Bělehrad. Kromě toho se bude hrát dalších 8 zápasů. Například Barcelona bude hrát v Dubaji a Real Madrid na palubovce Anadolu Efes. Na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 13 minut se vracíme do Třince na hokejovou Tipsport Extraligu. Třinec Kladno, reportér David Procházka.
3: Už se opět hraje po komerční přestávce v hazování v obraném pásmu Třince. Dopadlo lépe pro domácí, ale jejich útočná snaha kousek za útočnou modrou skončila. Tam přišli totiž o kotouč. A Odet s Marcelem, tedy první útok kladenských, už je opět v útočné třetině. A řekl bych nejen díky těm dvěma gólům, ale celkově to je zatím zápas pro Kladno lepší. Kladno je nebezpečnější v útočné třetině, i když Třinec už také z začátku měl dvě střely na Brýzgalu. Ta druhá vypadala z hole Galvase hodně nebezpečně, ale Kladno dalo dva góly a teď zlomená kladenská hokejka zůstala na ledě, přerušená hra. Kacetl si opět chytil puk do lapačky, tak abych se v těch úvodních desítkách sekund, kdy vystřídal Marka Mazance po dvou obdržených gólech, dostal rychle do pohody. A tak se opět hra přerušila a vhazovat se bude v obraném pásmu Třince po pravé ruce brankáře Kacetla, který drží v pravé ruce vyrážečku na rozdíl od Mazance, který na té straně má lapačku. Teď přikryl, vyhrál vhazování opět pro Kladno a Blaine nahazuje do hlouby útočného pásma. Ondřej Kovarčík přišel o puk a také o stabilitu u modré čáry, takže Kladno díky Mendelovi ještě udrželo a Blaine teď nahazuje na Kacetla, ten vyrážečkou vyráží do rohu obraného pásma a zatím Třinečtí teď je trošku ve zmatku v obraně, ale už jsou vepředu. Už se píská offside, teď se mi nezdá, že by to offside byl, protože Michal Kovarčík se dostal do útočného pásma, pak přihrál zpátky na modrou čáru a ten puk nebyl rozhodně venku z pásma. Ať se ještě Ondřej Kovarčík dotazuje hlavního rozhodčího Adama Kiky, ale to bylo v kompetenci čárových, konkrétně zapískal Michal Axman offside, takže se bude vhazovat ve středním pásmu. Lisler proti Chlánovi. Na ledě je čtvrtý útok třineckých ocelářů a třetí útok kladenských. Pietro Niro musí hrát za kladenskou brankou před Lazovským. Povedlo se mu dostat kotouč i za pomoci spoluhráčů do středního pásma a zůstává tam ležet jeden z kladenských hráčů. Nevím, to bude patrně Procházka z třetího útoku Kladna na pravém mantinelu, když se snažil prodloužit to vyhození kladenských poza vlastní branky po pravém mantinelu, tak tam byl v kontaktu s třineckým hokejistou, možná jestli tam nedošlo k nějakému píchnutí, protože se drží za bok, někde za žebra, tak možná nějaký náraz do žeber. 10 minut 26 sekund zbývá do konce první třetiny, Třinec prohrává s Kladnem v šestém extraligovém kole 0-2 a už teď zraněný hráč za pomoci ošetřujících.
2: Zatím se tedy nehraje v Třinci, byť jak naznačuje David Procházka, za chvíli znovu bude, tak si jenom připomeňme, co nás čeká přibližně za 3,5 hodiny, tedy utkání fotbalové ligy národů Česko-Anglie. Velmi zvučný zápas pro české barvy a snad úspěšný pro trenéra Santiho Deniu, poté co Češi prohráli v úvodním utkání stejné soutěže s Chorvaty 1-2. Tak teď tedy Angličani, souběžně se bude hrát duel mezi Španělskem a Chorvatskem. Oba zápasy začnou shodně ve 20 hodin a 45 minut. A na Radiožurnálu Sport se chystáme po 20. hodině tomuto duelu velmi často věnovat. Zpátky ale teď na hokejovou Tipsport Extraligu, zpátky do Třince. Třinec Kladno, David Procházka.
3: Martin Procházka už je na střídačce, už je ošetřovaný, opravdu se držel za levé žebra, tam někam schytal nějakou ránu. A teď Bareš, střelec druhého kladenského gólu v konfliktu s Lazovským Střince, teď se bude vhazovat pro změnu před brankářem Brýzgalou, který zatím drží čisté konto, ale Třinec ho až na možná první dvě minuty příliš nezaměstnal. Teď se hrálo spíše v obraném pásmu Třince a během té pasáže Třinec dvakrát inkasoval, minuta a 58 sekund. Tolik dělilo dva góly, Oja Mekyho na začátku 7. minuty a pak Bareše na začátku 9. minuty. Teď se blížíme k polovině hrací doby v první třetině. Ještě 3 sekundy zbývají a kladenští opět nahazují do útočného pásma. Tam Marcel, který dojíždí puk, přihrává před branku a bude se vylučovat. Vypadá to, že ven by měl jít kladenský Oja Meky, který tedy hodně drsně narazil domácího Kocha na mantinel. Ten také odchází patrně s úderem do hlavy, možná jestli drží se za bradu. Tak nevím, jestli to bylo vysoká hůl, spíš si myslím, že to bylo něco jako nedovolené bránění. Uvidíme. bude se zkoumat, možná u videa, teď jsem nerozuměl hlavním rozhodčím, ale vypadá to tak ano. Jdou se oba dva dívat na video, tak šel tam loktem do obličeje Oyameky. Byl ještě v souboji s dalším třineckým hráčem, no a pak narazil možná loktem, nevím, byl ten záběr úplně průkazný, ale byl trošku vyosený a do kocha šel vlastně jakoby s nataženou rukou s tím loktem. Tak uvidíme, jestli střelec prvního kladenského gólu, Finn Niko Oyameky, dostane jen dvouminutový trest. Teď je odehráno 5 sekund z druhé poloviny první třetiny, to znamená, že už začala 11. minuta. Kladno vede v gólech právě Oyamekyho a Bareše 2-0 a rozhodčí teď zkoumají ten zákrok na videu.
2: Tím pádem můžeme informace od Davida Procházky přerušit těmi, které přišly ze světa Formule 1. A sice, že dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso právě v tomto sportu světový šampion bude závodit ve Formule 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin, oznámila to Sky na svém webu. Alonsovým kolegou zůstane Kanaďan Lance Stroll, syn majitele týmu. V létě Alonso připustil, že se blíží konec jeho kariéry, nyní v týmovém videu ale uvedl, že si vzal čas na rozmyšlenou, zda bude pokračovat, nakonec kývl a příští rok ho čeká 24. sezóna v seriálu Formule 1 a 5. v týmu Aston Martin. Na Radiožurnálu Sport můžeme ale v 17 hodin a 20 minut zpátky zamířit za Davidem Procházkou a dozvědět se, co rozhodlo video v utkání mezi Třincem a Kladnem. Davide.
3: Ještě nic, stále 9.55 do konce první třetiny, stále platí skóre 0-2 z pohledu třineckých ocelářů v zápase s Kladnem a stále také probíhá to zkoumání na videu, ale teď během té pauzy jsem si všiml Martina Procházky, kladenského zraněného útočníka, před malou chvílí už zkoušel brusit na ledě a pokyvuje souhlasně na kladenské střídačce, že bude moci pokračovat, i když nějaké obtíže tam ještě jsou, ještě se snaží protahovat Martin Procházka. Teď už rozhodčí přicházejí na led a rozvíme se ten verdikt. Bude to Adam Kika. Tak jste to slyšeli sami, doufám, 5 minut a do konce utkání, takže Niko Oyameky, střelec úvodního pěkného gólu, kdy vystřelil přes obránce Adámka a nachytal brankáře Mazance střelou někde kolem levé půlky těla, kolem vyrážečky, tak teď zápas pro něho končí. Teď si ještě klepe s realizačním týmem. Ten záběr, který jsem viděl předtím, tak nebyl úplně jednoznačný, takže bych se za ten 5minutový trest rozhodně podle toho záběru nepostavil, ale rozhodčí viděli patrně nějaký lepší. No, asi tam viděli snahu zasáhnout kocha loktem nebo rukou do obličeje. Takže 5+ do konce utkání a Třinec má teda i výjimečnou možnost ukázat, jaké má přesilovky. V tom posledním domácím utkání Vítkovicím střelil hned 5 přesilovkových gólů. Dalvas udržel, neudržel modrou čáru, teď hrábnul po puku, který mu přeskočil lehce přes čepel a už hrál podle čárových rozhodčích ve středním pásmu. Takže 8 sekund z té přesilovky je pryč, ale Třinečtí mají ještě hodně času. 4 minuty a 52 teď v tuto chvíli. Vyhrané buly pro Třinecké a už Galvas nahazuje za Brýzgalu. Brýzgala se snažil pomoci svým spoluhráčům, posunul puk po mantinelu, ale Růžička, kapitán Třince, zastavil, ale Jandu ze vzduchu si sklepl, Růžička také ze vzduchu rukavicí posunul a teď tam byl další zákrok, po kterém by Třinečtí chtěli přesilovku 5-3, ale Kempný nakonec vyhazuje. Teď neměli Třinečtí tu situaci rozehranou tak, aby se usídlili v útočném pásmu. 9 minut 18 sekund zbývá do konce první třetiny, Kladno vede 2-0, ale střelec prvního kladenského gólu Niko Oyameky dostal před malou chvílí 5+ do konce utkání, takže už další gól nepřidá a naopak Třinec může začít ten zápas zase otáčet. Teď zase ta skvělá přihrávka kapitána Růžičkina nestrašil z levého kruhu na pravý, nestrašil, pálil z voleje, ale těsně minul kladenskou branku. Teď znovu puk ve středním pásmu, kladenští se na chvíli ubránili, můžou trošku prostřídat. Odet pouští do hry Lislera a Ryšavého, naskakuje také Pietro Niro a Tomek. To je kladenská čtveřice, která bude bránit další část té pětiminutového oslabení, pětiminutové přesilovky Třince. Třinečtí už mají na ledě Hudáčka, Hudáček na Michala Kovařčíka a Puk je v útočném pásmu a je na modré čáře. Teď hraje znovu Hudáček na levém mantinelu, Daňo je v předbrankovém prostoru. Michal Kovařčík pálí z pravého kruhu, tečovaná rána obrusle Pietronira těsně vedle kladenské branky Kuběsa za kladenskou brankou. Hudáček, Michal Kovařčík a na modré čáře Pirochta. Michal Kovařčík vrací Pirochtovi, Pirochta nabíjí Hudáčkovi, teď je znovu pokus o křížnou přihrávku, ale Puk sražený k modré čáře, kam si dojel Michal Kovařčík. Na modré čáře Pirochta a znovu Hudáček. Pirochta bude střílet po té, co mu nabídl kotouč Hudáček, ale znovu kladenská čtveřice ubránila, zblokovala tu ránu do sítě nad brankou a tak je tady komerční přestávka 7 minut 52 sekund před koncem první třetiny. Bude pokračovat ještě téměř 3 minuty. Ta přesilovka Třince po komerční přestávce, ale Třinec prohrává s Kladnem 0-2.
2: Vyplňme komerční přestávku informací z fotbalového prostředí. Němec Thomas Müller stráví také příští sezónu v zámořské Major League Soccer v dresu Vancouveru Whitecaps. 37letý útočník prodloužil smlouvu o další půl rok a po novém roce absolvuje s kanadským týmem překlenovací zkrácený ročník. Vancouver o tom informoval na klubovém webu. Müller přestoupil do Vancouveru loni v létě z Bayernu Mnichov, ve kterém strávil celou předchozí kariéru a získal s ním 34 trofí, včetně 2 z Ligy mistrů. Pokud vás zajímá, co znamená překlenovací zkrácený ročník, tak jde o to, že od února do května se odehraje takzvaná v úzovkách zrychlená sezóna. Každý tým čeká v základě.
4: Takže si představíme rozhodčí, když můžeme.

Hezký podvečer ze zimního stadionu Ivana Hlinky, kde za chvíli odstartuje zápas 6. kola hokejové typ sport extraligy mezi Vervou Litvínov a Bílými tygry Liberec. Hosté už jsou na ledě a za chvíli přijdou na hrací plochu také domácí hráči. Pojďme si představit sestavu Liberce, který zatím vyhrál pouze jeden z pěti zápasů, když bral body možná překvapivě na ledě mistrovských Pardubic. Dnes v brance Petr Kváča, připravený Hamalčík, v obraně Šimek, Galvas, Zile, Zeman, Ejhek, Ivan a Kachlíř a liberecké útoky Sandberg, Najman, Lenz, Faško Rudáš, Filipy Rychlovský, Pitlík, Musil, Špilka a Procházka, Petrovský, Hujer. Litvínov už také, domácí jsou na ledě, v brance Pavel Čajan, připravený Kubík, litvínovské obrané řady Husinecký, Moravčík, Jaks, Čučmen, Baláš, Polášek a Titl s Beranem a litvínovské útoky Maštalířský, Kempf, Ondřej Kaše, Pištěk, Sukel, Koblasa, Gut, Jícha, Šámal a Šprinar, Jurčík, Urban. Hlavními rozhodčími tohoto zápasu Jan Jaroš a Lukáš Květoň a na čarách Jiří Ondráček a Josef Špůr. Tribuny jsou prořídlé, řekl bych nejslabší návštěva na domácí zápas v tomto ročníku extraligy. Na Brno, Pardubice i Spartu dorazilo více fanoušků než právě dnes, ale přeci jen je úterý všední den, takže očekávám, že v neděli, kdy Litvínov nastoupí proti Kladnu, tak bude návštěva zase o něco vyšší. Litvínov vyhrál dvakrát v novém ročníku extraligy, Liberec, jak už jsem říkal, pouze jednou, což je nepříjemný start pro Tigry, kteří mají zase vysoké cíle, ale rozjezd sezóny se jim zatím nepovedl. První formace už jsou na ledě. Ta liberecká, Galvas, Šimek a Najman se svými křídly Sandbergem a Lencem, domácí samozřejmě na úvod útok vedený Davidem Kempfem. Rozhodčí Jiří Ondráček hodil kotouč a mají ho hosté, Najman byl úspěšný a tak liberečtí jako první zahájí útok. Z levé strany nahození na brankáře Čajana, ten vyrazil do pravého rohu a kotouč se odráží k obránci Šimkovi, ten si nahodil kotouč na zadní mantinel, pak si ho dojel a už je za brankou. Přihrávka před bránu, ale Najman byl zablokovaný, nakonec se ale ke střele přes Husineckého dostal a to je velká chyba Husineckého, který se nechal přetlačit v předbrankovém prostoru a Liberec vede 1-0, tak to bylo opravdu rychlé a tohle byla velká rubice litvínovského beka, který se nechal opravdu přetlačit před brankovištěm a Najman zblízka překonal litvínovského golmana. Tak Liberec vede rychle 1-0, to je samozřejmě ideální scénář pro hosty spod Ještědu. Ano, opravdu velmi zhurta Liberec vede už 1-0, protože hned v první minutě se hosté prosadili. Adam Najman dostal přihrávku před brankáře Čajana a tam přetlačil doslova domácího obránce Husineckého a přes něj dokázal zblízka překonat litvínovského golmana. Takže Liberec teď ve 29. sekundě už vede v Litvínově 1-0. Teď je ale ošetřovaný liberecký hokejista, který klečí na ledě a už k němu přijel zdravotní doprovod, takže teď odjíždí za pomoci svého spoluhráče na střídačku liberecký hokejista, ale pro domácí tedy mizerný vstup, naopak pro Liberec perfektní rozjezd zápasu. Na buli půjde Filipy a proti němu Sukel. 29 sekund za námi a pokračujeme. Liberec vede 1-0.
Do touče v litvínovském obraném pásmu Čučmen si pro něj zajíždí, výjíždí z pravé strany, je ale atakovaný Faško Rudášem, ale domácí přeci se dostali dopředu a teď už zleva Sukel. Přihrávka na Koblasu, jenomže toho obral

přidávka po mantinely a už zase liberečtí pod tlakem, jenomže vyřešili to perfektně a tak můžou jít dopředu. Musil už je v útočném pásmu, vystřelil za pravým kruhem, ale trefil připraveného brankáře Čajana, pak ještě Polášek odtlačil hostujícího hráče, který se chystal na dorážku, ale Čajan měl kotouč ve své výstroji a tak se bude vazovat v litvínovském obraném pásmu. Druhá minuta, Liberec vede 1-0 po gólu Adama Najmana a bude se tedy hrát zase před litvínovským gólmanem. Domácí vyhráli a vyhodili kotouč, Ivan už hraje ve středním pásmu, přihrávka, Ejhek a puky zase v litvínovské obrané třetině. Domácí vyhodili, ale Ejhek ve středu pole sbírá kotouč rychle. Teď se snažil přihrát Musil a hosté, střela z levé strany, ale nad litvínovské břevno. Teď kotouč zase u mantinelu, hosté jsou aktivní, samozřejmě je povzbudil ten dobrý začátek, teď špatně vyhodil Polášek a litvínovští stále jsou ve svém obraném pásmu. Jurčík v zápětí už hraje Hujer a litvínovští stále se nemůžou dostat k puku, navíc tam litvínovský hráč ztratil hokejku a málem dostal kotouč osamocený liberecký hráč. Za chvíli vstup pro Radiožurnál. Teď ale ještě Beran, litvínovský obránce brání. Třetí minuta a Liberec vede v Litvínově 1-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Domácí mají puk, Jurčík ale nemá síly. Byl proti Šimkovi, ale netroufl si na souboj 1-1, protože předtím musel bránit, takže liberečtí můžou jít dopředu. Přihrávka do útočného pásma, ale tam jí sebrali domácí a tak z levé strany, jenomže chyba. Zápětí ale domácí napravili, takže se dostali z obraného pásma. Kachlíř ale rychle vrací kotouč zase za litvínovskou klec a Moravčík se tam teď zbavil svého protivníka, vyváží z pravé strany, přihrává o mantinel, ale nepřesně. Dobrá poziční práce Šimka. A tak zase Moravčík to zkouší zleva, ale ta přihrávka nebyla přesná a Sandberg jede za kotoučem, Rychlovský, je tam Maštalířský, ale kotouč má Rychlovský, přimáčkl ho Moravčík a domácí mají kotoučkem, vdává o mantinel, Maštalířský, jenomže u něj je natěsno liberecký obránce a tak domácí vrací kotouč za bránu. Titul vyváží, přihrávka nakrátko, Ondřej Kaše chytá rychlost a přejíždí obloučkem, přihrává na pravou stranu, kde je Kempf, ten dává Maštalířskému, rychlá přihrávka na Ondřeje Kašeho, ale byla tam hokejka libereckého Filipiho. Teď kotouč se odrazil od Zileho, ale za branku, kde je Maštalířský, je tam Ondřej Kaše, domácí mají kotouč, jsou v útočném pásmu, Ondřej Kaše dává za branku, ale tam byl Zile se svou dlouhou hokejkou. Litvínovští ale stále mají puk, Sukel objíždí pásmo, přihrává Ondřej Kašemu, ten si sváží kotouč na pravou stranu, ale Rychlovský je mu v patách a nakonec se liberečtí díky jeho dobré práci dostali ke kotouči a teď už se bude hrát zase v litvínovském obrané pásmu, kde Čučmen si zajel propuk, hosté prostřídali, domácí také a zleva teď Sukel. Jenomže rychle ho zastavili liberečtí, Špilka, ale v zápětí Jaks vyřešil tuhle situaci, ale liberečtí mají zatím úvod zápasu pod kontrolou a domácí se zatím nedostali k ohrožení liberecké branky. Mají velké problémy. Ovšem teď mají příležitost se usadit v libereckém obraném pásmu. Úvod uslyšíte sami. Dvě minuty podražení pro Adama Musila. Takže Litvinov bude hrát první přesilovku v tomhle zápase. Kempf na buli proti Faško Rudáši a Ondřej Kaše. Přihrávka. Ale na střelu si netroufl Sukel. Nakonec, jak to zkusil, ještě se tam puk odrazil a raději ho chytá do své lapačky Petr Kváča, takže se bude zase za chvíli vazovat v libereckém obraném pásmu po pravé ruce libereckého gólmana. Teď tam možná mohl vystřelit Sukel, který dostal dobrou přihrávku. Zase litvínovští, ale teď dobrá práce hostů a Šimek už rád vyjazuje přes všechny čáry k brankáři Čajanovi, jak si jede propuk, ale musí si dávat pozor, protože tam ještě přijel liberecký hráč, ale ten už jde střídat a litvínovští jdou dopředu. Ondřej Kaše, Sukel a litvínovští jsou v útočné pásmu. Jenomže kotouč tam neudrželi a málem Lenz poslal do breaku Sandberga, který teď to zkoušel backendem, ale nakonec ještě vydoloval kotouč, který Čaje neudržel pod lapačkou a tak hosté mají puk. Ve středním pásmu, ale to jim nemusí vadit, Ivan přihrává nalevo, teď hosté sbírají cenné vteřinky, litvínovští stále za svou brankou, Jaks

50 sekund už uplynulo z litvínovské přesilovky a zatím nic vážnějšího se neuskutečnilo před libereckou brankou. Nahození za bránu Liberce. Domácí teď bojují o kotouč úrazení, ale liberečtí byli důrazní, ale teď udělali chybu. Šance David Kempf, jenomže tam lehl mu pod nohy brankář Petr Kváča a udělal to výborně, protože Kempf ještě vracel puk před bránu, jenomže Kváča se tam roztáhl a puk zachytil pod své tělo, takže z toho nic nebylo. 6. minuta a 1-0. Nezměnilo, Litvínov hraje první přesilovku, před malou chvilkou David Kempf byl sám před brankářem Kváčou, jenomže ten padl pod jeho nohy a nakonec kotouč ukryl pod svou výstrojí, takže v 6. minutě Liberec vede stále 1-0 po gólu Najmana hned z první minuty. Domácí teď sice hrají přesilovku, ale jsou ve svém obraném pásmu, přihrávka rychle dopředu a Guty jede za kotoučem, jenomže je tam také Šimek, ale domácí mají puk, jenomže špatná přihrávka a tak Faško Rudáš snažil se hezky přihrát na Petrovského, jenomže přihrávku domácí zastavili. Každopádně dobré vteřinky zase pro liberecký tým, který už jenom 15 sekund se bude bránit ve čtyřech. Přihrávka na pravou stranu, domácí už jsou v útočné pásmu. Pas před bránu, ale Gut neměl ideálně připravenou hokejku a kotouč mu projel mezi nohama. Tohle mohla být velká šance. Čajan už má kotouč u sebe, to znamená, že liberečtí zase vyhodili až k litvínovskému golmanovi. Už jsou liberečtí zase v plném počtu a Polášek Litvínov Skýbek rozjíždí akci. Jícha přihrává středem, ale nepřesně. Takže liberečtí můžou jít dopředu. Filipy nahazuje za litvínovskou branku, ale tam je Polášek a teď už hrají zase litvínovští, jenomže špatná přihrávka Baláže, který dostává ještě druhou šanci, ale zase odevzdaný kotouč, takže může hrát Zeman, toho napadá Šprinar. A Polášek, litvínovský obránce, se díky tomu dostal k puku. Polášek je za brankou, je tam sám, už přijíždí Pytlík, který ale jenom teď přijel a zase odjel a tak litvínovští. Nahození Jíchy ze středního pásma na brankáře Kváču, ten se nenechal ale nijak překvapit, takže liberečtí se bez problémů ubránili a můžou zaútočit. Kachlíř z pravé strany vystřelil, ale puk se odrazil od nohy litvínovského obránce Čučmena a skončil nahrazení. Pytlík hraje za litvínovskou brankou, drží si kotouč stále u hokejky, přihrává na Kachlíře, na modrou čáru, ten dává nalevo, střela, kotouč se tam odrazil od Musila, ale litvínovská obrana už dobře zakročila a dopředu jde Urban z pravé strany. Přibrzdil a dává puk za bránu a tam už je Kachlíř, teď si ale nedával pozor, takže najednou se k puku dostal Čučmen, jenomže v zápětí špatná přihrávka a liberečtí se zase ubránili, poslali puk přes všechny čáry, zakázané uvolnění, ale co je podstatné, Liberec vede 1-0 v 8. minutě, když dokázal tedy skórovat hned v úvodu Adam Najman po 21 sekundách. Vazuje se po pravé ruce Kváči, domácí úspěšný, Čučmen přihrává k mantinelu, zase se mu vrací přihrávka na hození, ale trefil pouze Maštalířského a navíc domácí hráč byl v brankovišti, takže hraje přesunuta do středního pásma a první komerční přestávka tohoto zápasu. Hraje se i v Třinci, kde Kladno vede na konci první třetiny 3-1 a Plzeň vede v Mladé Boleslavi v 7. minutě 1-0. Tady v 8. minutě Liberec vede také 1-0.

už se bude vazovat ve středním pásmu David Kempf a proti němu Servác Petrovský. Takže čtvrtá formace Liberce na první Litvínovskou a Petrovský si připsal cenný skalp na buly. Liberečtí můžou rozjet akci. Puk míří nalevo, ale tam je Polášek, takže Litvínovský obránce hezky přidál do středu a tam už je Maštalířský, který projíždí na levou stranu, dává před bránu, ale tam byly liberecké hokejky. Kempf nabral puk, přihrává na Titla, Titl názuje, ale Kváča chytá do své lapačky puk, který se od nikoho neodrazil, a tak úspěšný zákrok libereckého golmana. V deváté minutě za stavu 1-0 pro Liberec. Domácí střídají i hosté. Posílají teď na hřiště formaci vedenou jediným střelcem Najmanem, ale litvínovští na chvilku měli puk, ale v zápětí už se těmu dostali liberečtí a vyhodili. Moravčík Husinecký přihrává po mantinelu. A tam už zase byli liberečtí a tak Lenz jenom nahazuje o mantinel na pravou stranu, kde je Najman, ale je tam také Sukel, ale liberečtí zase teď Lenz se tam přetahuje se Sukelem za bránou a Moravčík, jenomže odevzdal puk, v zápětí se liberečtí snažili přihrát před bránu a zase domácí neudrželi puk, no a je z toho pro ně šlamastika ve vlastním obraném pásmu. Tentokrát to ale dopadlo pro ně lépe než hned v úvodní minutě. Šámal dává na pravou stranu, Koblasa jede za pukem, bude se hrát dál, zakázané uvolnění se nepíská, ale Faško Rudáš to udělal výborně, přihrál na pravou stranu Filipy a přihrávka míří nalevo. Faško Rudáš už je v útočném pásmu z levé strany, vystřelil, ale minul pravou tyčku, kotouč končí na pravém mantinelu a tam už je Rychovský, který se snažil přihrát před bránu, jenomže neprotlačil kotouč. Teď ale rána libereckých. Z levé strany od mantinelu, ale mimo litvínovskou klec, hosté ale stále v útočném pásmu, přihrávka před bránu, ale kotouč projel, přestože tam byli tři hráči, tak od žádného se puk neodrazil. Jak zdává na Čučmena a ten z pravé strany přihrává nakrátko na Jíchu, jenomže ten přihrává do středu na Pytlíka a ten neobléká litvínovský dres, přestože o něj Litvínov stál před minulou sezónou, tak Pytlík hraje za Liberec a tentokrát získal puk pro své barvy. Přihrávka po levé straně, kotouč už je za brankou a Čajan musí pomoci s rozehrávkou, rychle tam ale přijeli liberečtí a teď velká šance, Kachlíř dává gól, puk se k němu dostal najednou na pravý kruh a Kachlíř se nerozpakoval, tenhle ten mladíček se tam objevil z čista jasna a potrestal další hrubici litvínovské obrany, která úplně zapomněla na libereckého obránce, no a ten byl na pravém kruhu úplně sám a dokázal tedy skórovat, takže už 2-0 pro Liberec. A jsou na tom ještě lépe, protože vedou už 2-0 v desáté minutě. Před malou chvilkou totiž domácí obrana vyrobila další minelu, když ponechala úplně volného na pravém kruhu mladíčka v liberecké obraně Lukáše Kachlíře. Ten možná byl sám překvapený, že se k němu kotouč dostal, no ale nerozpakoval se, rychle vystřelil a trefil se přesně pravděpodobně mezi betony litvínovského brankáře Čajana. Takže liberečtí využili svou druhou šanci v tomhle zápase a zaslouženě vedou 2-0, protože litvínovští zatím mají velké problémy se do nějaké šance dostat. Teď zase pálí Kachlíř za pravým kruhem, ale těsně vedle levé tyčky a tak domácí můžou zaútočit, ale jsou dost opaření už od začátku, když inkasovali gól v 21. sekundě a opravdu to jejich výkon poznamenalo, přestože hráli už jako jediní zatím v tomhle zápase přesilovku, tak opravdu litvínovci žádnou velkou šanci zatím nevypracoval. Liberečtí teď zase dobře brání, litvínovské drží ve svém obraném pásmu, litvínovští teď rozjíždí akci z levé strany, puk míří o mantinel, Maštalířský už za ním jede, jenomže je tam Kváča, ten přihrává na druhou stranu a tak se liberečtí ubránili, ale jen na chvilku, zase litvínovští Kaše pálí a teď ramenem nebo možná i cinkl puk o masku, ano, kontroluje si Petr Kváča, snad bude jeho ochrana hlavy v pořádku. 11 minut za námi, Liberec vede 1-0 a máme tedy 2-0 a máme tady komerční přestávku. Chvíli se hrát nebude, takže
Liberecký golman může zatím dát svou masku zkontrolovat Kustorovi a už tak také činí, aby ještě se podíval, zda všechno drží po té střele z pravé strany, kterou vyslal Ondřej Kaše, ale byl to jeden z mála pokusů litvínovských, který ohrozil libereckého golmana a zase je to o tom, že hrozí prakticky jenom ta formace, ve které je David Kempf a Ondřej Kaše společně s Maštalířským, protože i ta předchozí situace, kdy musel skočit Kváča pod nohy litvínovského centra, tak to byla jedna ze dvou šancí, které si Litvínov vypracoval, ale ani jedna neskončila gólem, naopak liberečtí dokázali své dvě gólové příležitosti využít a proto v 11. minutě vedou 2-0. Za malý okamžik vstup pro Radiožurnál.

už se hraje v libereckém obrané pásmu, ale teď tu pro Radiožurnál. 12. minuta, Liberec dvě velké šance využil, hned po 21 sekundách se trefil Adam Najman a v 10. minutě Lukáš Kachlíř, a proto liberečtí Tygři vedou v Litvínově zaslouženě 2-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Litvínovští v útočném pásmu Ondřej Kaše, teď za bránou, zbavil se Galvase, přirává, Kemp střílí, ale trefil libereckého obránce Zileho, zase Kaše za bránou. Tenhle ten útok trápí libereckou obranu. Přihrávka na modrou, Čučmen přihrává, vypadá to, jako by Litvínov hrál přesilovku, ale hosté hrají v plné počtu. Maštalířský za bránou, už má u sebe dva hráče, přihrává k modré čáře. Tam si sjel jak zdává před bránu, ale tam byl Zile. V zápětí zase málem se domácí dostali k puku, ale teď už liberečtí vyhodili a museli si oddechnout. Tohle bylo dobré střídání litvínovské sestavy. Puk je za bránou, jak se přebral kotouč, už k němu přijíždí Rychlovský, ale jak to zvládl, přihrává za branku a litvínovští teď Sukel přihrál zpátky Jaksovi a přihrávka míří na levou stranu, kde je Šámal. Šámal nahodil skákavý puk, ale Kváča ho odrazil do rohu kuřiště. Šámal teď na levé straně a litvínovští Sukel, jenomže neuspěl proti libereckým, ti se ke kotouči dostali a nakonec ho vyhodili až k litvínovské brance. Domácí přihrávka, teď Koblasa se vyhl libereckým, ale v zápětí proti němu byli tři liberečtí hráči a ti zahustili prostor natolik, že nedokázal Koblasa projít dopředu. Puk míří na bránu Kváči, teď se nepříjemně pro liberecké odrazil, ale nakonec zvládl tuhle situaci liberecký obránce Zeman, který vyhodil kotouč raději přes celé hřiště a Litvínov bude pokračovat v útočném pásmu. Na konci 13. minuty Liberec vede 2-0 a po zakázaném uvolnění se tedy bude vazovat v litvínovském útočném pásmu. Ondřej Kaše už je připravený s Davidem Kempfem, který je na buli proti Musilovi. Po pravé ruce brankáře Kváči, ještě si tam promlouvá Jiří Ondráček s hráči navazování, ale puk už mezi ně hodil a Zeman. Přihrávka o mantinel a vyhodil opět přes všechny čáry, takže zakázané uvolnění. A bude se třináctá minuta, Liberec vede v Litvínově 2-0 a vazuje se v libereckém obraném pásmu. Kempf, kotouč zůstal mezi ním a protihráčem a liberečtí můžou jít dopředu 2-2. Zeman, najíždí mu Procházka, Zeman z pravé strany přihrával, ale kotouč srazil. Čučmen, ještě se tam dostal Petrovský k odraženému puku. Mezi kruhy rychle vypálil, ale trefil brankáře Čajana, který se musel oddechnout, protože najednou tam Petrovský byl úplně sám, kotouč se k němu odrazil trošku se štěstím, no ale tohle nebyla vůbec špatná příležitost libereckých na to ještě vylepšit vedení v tomhle zápase. Už vozeno po pravé ruce brankáře Čajana, liberečtí prohráli buly, takže domácí můžou jít dopředu, jenomže přihrávka nemířila na hokejku, ale jenom do prostoru a ten zaplnili liberečtí hokejisté, takže už můžou jít do útoku právě oni. Domácí ale sebrali puk a tak v obraném pásmu s ním manipuluje Moravčík, přihrávka na pravou stranu, Šprinal prodloužil a teď je za pukem jede Kachlíř a Gut. Kachlíř rychle odehrál puk od hokejky a udělal dobře. Liberečtí se ubránili. Litvínovští mají puk, ale jsou zase ve svém obraném pásmu. Přihrávka Jichy nakrátko na Moravčíka. Moravčíka už nepronásleduje liberecký útočník, tak Moravčík zajel za branku. Teď vyjíždí z levé strany a hledá některého ze svých spoluhráčů. Přihrávka dopředu, Šamalý zpracoval, ale mezi tím se dobře zase vrátili liberečtí a odehráli puk na litvínovskou střídačku. Takže v 15. minutě komerční přestávka další a 2-0 pro Liberec. Skóre tohoto zápasu. Střely na branku 9-6 pro domácí. Statistik. Domácí pětkrát pálili ze slotu, hosté dvakrát, ale hosté zvládne perfektně.
obě své šance. 2-0 tedy. Skóre pro Liberec. Nejaktivnější je ta formace, o které jsem mluvil, vedená Davidem Kempfem, ale gól zatím nedala, takže Liberec vede 2-0. Končí nám komerční přestávka a bude se vazovat v libereckém obraném pásmu. Sukel na vazování a proti němu je Najman a Galvas najednou jede, přidává na pravou stranu, přidávka Sandberg, krásná akce a je to 3-0. Tak Lenz přidává gól, hosté rozebrali litvínovskou obranu, Galvas přihrál Sandbergovi. Tak další pohroma pro domácí. Liberec vede už 3-0. Hosté sehráli parádní akci. Na jeden dotek skvělá akce opravdu hostů, kteří vyjeli do útoku. Galvas přihrál na pravou stranu na Sandberga. Ten vrátil mezi kruhy na Lence a vyšachovaná litvínovská obrana kapitulovala po třetí, protože Radan Lenz rychle uklidil ten puk za litvínovského brankáře Pavla Čajana, takže Liberec vede v 15. minutě už 3-0 a tohle byla opravdu hokejová lahůdka. Krásná kombinační akce libereckých a pro domácí opravdu krutý vývoj skóre. Už se zase hraje, Čučmen dává na pravou stranu o mantinel a Zeman teď rychle dostal puk do středního pásma. Liberečtí teď zadovka, opravdu samozřejmě nabili sebevědomí, ten start zápasu jim k tomu nahrává. Litvínovští zase za brankou a jak si neví, co s tím mají dělat. Přihrávka, jak se přes celou, ona to nakonec nebyla přihrávka, takové nastřelení na brankáře Kváčů, no a ten vyhodil puk zase zpátky do litvínovského obraného pásma. Tam už hraje Husinecký, který zajel za branku a rozlíží se na domácí. Přijíždí Ondřej Kaše a David Kempf. Jedině tahle lajna snese měřítko a vlastně jako jediná dokáže zaměstnat zatím libereckou obranu, ale gól nedala. Hosté teď už zase se chopili kotouče. Pitlík po pravé straně zaútočil, puk je ale uhrazení. David Kempf je tam také. Moravčík a litvínovští uspěli v tomto souboji, můžou zaútočit. Husinecký má puk, na zádech má libereckého hráče, tak ho radši odehrál do libereckého obraného pásma, jenomže tam byli hosté. Ovšem Kempf už má puk na levé straně, přihrávka na krátko a k puku se dostává litvínovský obránce. Střela před bránu, ale blok libereckého zadáka a tak zase litvínovští musí hrát ze své obrané třetiny. Ondřej Kaše dostal puk, přihrává na pravou stranu, střela, ale zase se odrazila od libereckého Ejheka a tak Liberec vede stále 3-0 a teď situace 2-1. Procházka, přihrávka před bránu, ale tam byl pokrytý teď liberecký hráč a posunutá litvínovská branka, kam přijížděl ještě další hráč, ale tohle hrozilo dalším gólem. Nakonec se Petrovský k zakončení nedostal. V 16. minutě tedy vede Liberec stále v úvozovkách jen 3-0. Teď mohl klidně přidat totiž další gól. Tak úprava branky.

0: bude se vazovat po pravé ruce litvínovského golmana. Liberec vede tedy 3-0 a už se hraje v litvínovském obraném pásmu. Přihrávka, teďko touč ohrazení, Maštalířský, Mápuk přenechává. A dopředu jde Ondřej Kaše, který najížděl teď, ale nezakončil. Kachlíř mu byl v patách a nakonec Ondřej Kaše nahazuje před bránu a gól. Cukel tečoval a pravděpodobně tedy v 17. minutě domácí snižují na 1-3, i když to vypadalo, že Ondřej Kaše možná opustil útočnou třetinu, ale nakonec ještě tedy pravděpodobně zachytil kotouč na modré čáře a 1-3 pravděpodobně tam byla teč libereckého hráče. A hosté kontrolují. Tak jsem sám zvědavý, protože zdálo se mi to opravdu těsné. Určitě půjde offside. To ještě uvidíme, 17. minuta, na ukazateli skóre 1-3, ale bude se zkoumat ta situace, která předcházela pravděpodobně gólu Sukela, který tečoval střelu Ondřeje Kašeho od modré čáry, jenomže Ondřej Kaše zachytával puk ještě u modré čáry a mně se zdálo, jestli pak náhodou už nevěl kousek do středního pásma, pak by se jednalo o offside, no a tohoto mínění jsou pravděpodobně také liberečtí, takže tahle situace se bude nějakou chvilku zkoumat, jestli gol bude platit nebo ne. Bude to určitě těsné a musíme si tedy počkat na rozhodnutí. Teď vidím vedle video, rozhodčí kontroluje situaci a měří tam, jestli tam byla mezírka, nebyla ta mezírka mezi pukem a modrou čárou. Je to opravdu hodně hraniční, ale jestli dobře vidím, tak tam mezírka asi byla. Takže pravděpodobně, sám jsem zvědavý, jestli gol bude platit nebo ne. Samozřejmě také záleží o to, jaký je to úhel. Každopádně na ukazateli 1-3, ale možná se dlouho domácí radovat z téhle trafy nebudou. Tak si počkejme ještě. Rozočí zkoumají, teď video rozočí jim nafotil situaci, ještě přiblížil mobilem z obrazovky, aby to bylo pořádně vidět. Opravdu je to těsné. Ta modrá čára už v 17. minutě je hodně také rozježděná. Takže to může zkreslovat. A domácí postávají u své střídačky, rozhodčí už mají jasno a za chvíli se tedy dozvíme, jak ta situace dopadla. Rozhodčí už se poradili a počkáme si na verdikt. Asi jste slyšeli sami rozhodčího Jana Jaroše, gól neplatí, offside. Ondřej Kaše vyjel už opravdu do středního pásma, takže tam mezírka malá byla a domácím tedy zkazila gólovou radost a byl by to důležitý gól, protože by domácím určitě dodal nějakou euforii, jenomže takhle skore zůstává v 17. minutě 0-3. Kváča už zase v akci, přihrávka nalevo, Zile, ale nevyhodil z obraného pásma, domácí se drží a Sukel otočil se, jenomže kotouč mu zůstal pod hokejkou, mezi tím se Zile vrhl na něj, ale Zile ztratil hokejku a sápal se tam po litvínovském hráči a rozhodčí odpískal držení. Tak teď Zile opravdu si všímal Sukela víc, než bylo v duchu pravidel a dostává 2 minuty. Litvínovští budou hrát druhou přesilovku v tomhle zápase za stavu 0-3. Bude se vazovat po pravé ruce libereckého gólmana Kempf na buli a proti němu Musil a puk mají liberečtí. Šimek nezazmatkoval a vyjíždí z levé strany, přihrává napravo, Pytlík se dostal už do útočné třetiny, přihrává před bránu, ale tam bylo Musil pokrytý, takže hraje Šimek na levé mantinelu a Musil teď je Nechci se příliš chválit, ale viděl jsem dobře a gól neplatil. Byl to opravdu offside. Rozhodčí tedy nakonec rozpažili a skóre teď v 18. minutě je stále 3-0 pro Liberec. Domácí hrají druhou přesilovku v tomhle zápase, ale zatím se jim nedaří. A teď je tam taková přetlačovaná po 45 sekundách u liberecké střídačky, ale chyba a Kempf jede sám, vystřelil a dává gól. Tak tohle byla chyba. Kotouč tam najednou vypadl z toho hloučku a za libereckou obranou se ocitl David Kempf, který vystřelil přesně k pravé tyči a překonal libereckého golmana Petra Kváču, tak možná přeci jen tady bude trošku dramatičtější ten zápas, než by se mohlo zdát. V 18. minutě Litvínov prohrává s Libercem 1-3, když po druhé v sezóně skóroval David Kempf a litvínovští využili přesilovku, byť to nebyla žádná přesilovková akce, ale víceméně taková šťastná situace, kdy Kotouč se z čista jasna dostal do středu kluziště a ostatní hráči byli u mantinelu a toho využil David Kempf jako zkušený hráč, který má to hodně za sebou v NHL. Vozeno Kotouč míří za litvínovskou branku, takže se zase hra rychle přestěhuje před tu libereckou a Litvínov může pokračovat v aktivitě. David Kempf navazování a litvínovští mají puk, Moravčík přirávka na Ondřeje Kašio, ten dává za bránu a litvínovští teď, ale liberečtí dostali puk do středního pásma. Moravčík přihrává o mantinel, Ondřej Kaše ale trefil brusle libereckého hráče, takže litvínovští to musí zkoušet znova. Teď ale přihrávka na hokejku Ondřeje Kašio nebyla přesná. Husinecký ten puk poslal mimo hůl litvínovského útočníka a je z toho zakázané uvolnění, to znamená, že se bude vazovat v libereckém útočném pásmu, kde už je připravený Najman a Faško Rudáš tam teď k němu přijel. Kotouč se odrazil teď k libereckému golmanovi Petru Kváčovi, který přihrává rychle nalevo. Galvas ale předal to a domácí mají šanci střela, ale teď Šámal nedokázal usměrnit Kotouč v poměrně těžké pozici. Čučmen, Šámal dává před bránu, ale Kváča vyrazil. Možná nevěděl, jak před ním stáli dva hráči, ale co je důležité, tak Kotouč dostal tam, kam potřeboval a teď už hraje Šimek, který vyhazuje raději do středního pásma a osvobodil teď liberecké, kteří byli pod tlakem. Litvínovští se vrací do útočného pásma, rychlá předávka, Sukel tam nabruslil, dává Jaksovi, ten pálí, ale vedle pravé tyčky. Domácí každopádně ožili po tom gólu na 1-3 a Jaks teď jede za pukem, který se odrazil až do litvínovské obrané třetiny. Jaks dává o mantinel, jenomže tam číhá Zile ve středním pásmu, od kterého se puk odrazil a litvínovští jdou ze své obrany. Gut nahazuje si puk na brankáře Kváču, jede za ním, Kváča rychle rozehrál, Gut narazil protivníka na mantinel a hraje se v rohu kluziště, kde jsou teď čtyři hráči, liberečtí mají puk a zatím ho ale nevyhodili, až teď do středního pásma, kde je Polášek. Polášek rychle vrací Kotouč a za chvíli vstup pro Radiožurnál. Poslední minuta úvodní třetiny, Litvínov prohrává s Libercem 1-3, zápas Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirth. Domácí jsou v útočném pásmu, přihrávka, střela a Kváča zase vyráží. Tak tohle jsou nejlepší momenty. Litvínova v tomhle zápase nebyli daleko domácí od toho, aby ještě zamotali více skóre, ale zase litvínovští jdou z obraného pásma. David Kempf, přihrávka na pravou stranu, narazil si, Šámal jede z pravé strany, před bránu a výborný zákrok Kváči, Kotouč se tam ještě odrazil. Domácí máchají rukama po tom zákroku na litvínovského Šámala, ale rozhodčí nevylučují ani trestné střílení, hodně rozlobený je Ondřej Kaše. První třetina skončila a Litvínov prohrává po 20 minutách 1-3, ale pokud bude pokračovat ve výkonu, který předvádí v posledních 5 minutách, tak má ještě nějakou naději s tím zápasem něco udělat. Každopádně Liberec vede po první třetině 3-1 a zhruba za 18 minut se budu těšit opět na slyšenou.
1: Thank you.

Hokej.cz. Kapitolíci, kouzy, příslušenství.

zase.

Thank you.

Zhruba za minutku nám začne druhá třetina zápasu mezi Litvínovem a Libercem. 3-1 pro Liberec, který vedl už o 3 góly, ale za domácí snížil v přesilovce David Kempf na 1-3. Za Tigry skórovali Adam Najman už po 21 sekundách, pak Lukáš Kachvíř a Radan Lenz. Takže v 15. minutě už hosté vedli o 3 branky. Na buly půjde Kempf a proti němu Adam Najman. Hlavní rozhodčí Jan Jaroš zahájí druhou třetinu. Vozeno, puk mají domácí. Maštalířský dává na Moravčíka, který přihrává na Husineckého, ten dává na pravou stranu. A Litvínovští teď Maštalířský, ale neprotlačil puk na Ondřeje Kašeho. A tak Liberečtí odvrátili puk a mají ho teď na hokejkách. Přihrávka, ale sebral ji Ondřej Kaše, který je v útočné pásmu. Dává na Kempfa, ten dává na Ondřej Kaše, objíždí bránu, přihrávka před bránu, ale Maštalířský nezakončil a hosté už můžou jít dopředu. Možná tam domácí už mohli vystřelit, ať už Ondřej Kaše nebo David Kempf. Teď přihrávka o mantinel, ale zase hrozba téhleté formace. Hosté teď v útočné pásmu. Kotouč má Rychlovský, ale vzal mu ho Ondřej Kaše. 2-1. Teď s Davidem Kempfem, ale zatáhl se tam ještě na poslední chvíli Zeman a díky němu a Zilemu nakonec přestáli Liberečtí tuhle situaci. Teď Faško Rudáš z pravé strany střela, ale vedle. David Kempf leží v útočném pásmu. Hosté jsou na opačné straně a teď tam povalil litvínovský hráč Faška Rudáše, je to Michal Moravčík, tak tohle byl chvat jak od Lukáše Krpálka a tohle musel rozhodčí potrestat za 2 minuty jednoznačně. Tohle byl ale zbytečný faul domácích, první v tomhle zápase a hosté si zahrají přesilovku a důležitý moment, protože můžou vzít zase domácím elán. Poté, co Litvínov snížil, tak si vypracoval několik zajímavých příležitostí, ale další gol nedal a teď se bude muset bránit. Jurčík, pro něj těžké, na ledě moc času není, takže není v tempu. Galvas už má puk, poté, co domácí vyhodili, dává za sebe. Tam je Rychlovský a Rychlovský se rozjíždí teď přes střední pásmo. Přihrávka Najman na levé straně, Galvas přihrává napravo a hosté jsou v útočné pásmu. Galvas přihrává zase na pravou stranu. Je 22. minuta, Liberec stále vede 3-1, když hosté přestáli šanci domácích a teď hrají první přesilovku v tomhle utkání. Lenz dává na Galvase, který si sjíždí do středu, dává na Najmana. Najman vystřelil, ale proti němu byli dva litvínovští hráči. Polášek ale netušil, kam se puk odrazil, takže liberečtí pokračují, stále jsou u litvínovské branky. Najman, přihrávka a břevno. Teď to byla šance, hezká přihrávka zpátky, Rychlovský pálil a tahle rána se otřela o horní tyčku. Domácí se ubránili a teď dopředu ještě jde, kdo pak to je, Jícha. Zblokovaná rána končí v ochranné síti, takže domácí teď si odpočinou chvilku a ještě minutku se budou bránit v oslabení. Ve 23. minutě prohrává Litvínov 1-3 s Libercem, no ale před malou chvilkou Bílí Tygři mohli zvýšit svůj náskok zase na 3 góly. Ovšem nepovedlo se a tak litvínovští budou hrát teď v útočném pásmu, přestože jsou ve 4. Hosté musí vyměnit hráče na vazování, protože vykázal rozhodčí a rychle domácí vystřelili po buly. No, ale už mají puk zase liberečtí, Pytlík. Stále ale jsou hosté v obrané pásmu, teď krkolomně se dostávají dopředu, Faško Rudáš, přihrávka nalevo, tam je Filipy a Filipy dává na pravou stranu, liberečtí už jsou v útočné pásmu. Na pravé straně tam teď přeskočil hokejku, ale liberečtí udrželi Kotouč na svých hokejkách, Šimek přihrává puk napravo, tam je Filipy, Šimek, střela, ale nesedla teď Filipimu a litvínovští už teď soupeře drží na mantinelu, teď Gut přitiskl Filipyho a mezi tím rozhodčí ukazuje přihrávku
rukou a vykázal teď liberecké hráče do středního pásma. Takže na konci 23. minuty 3-1 pro Liberec a 13 sekund ještě by měl být na trestné lavici litvinovský obránce Michal Moravčík. Střídají obě strany, domácí už tam zase mají Davida Kempfa a teď se domácí dostali k puku, vyhodili a Kempf má šanci, vystřelil, nebyl to Maštalířský, puk se k němu odrazil od branky, od brankové konstrukce a najednou byl Maštalířský sám před brankářem, jenomže mířil vedle levé tyčky, tohle byla velká šance v oslabení a Maštalířský ji nevyužil, takže stále skóre 3-1 pro Liberec. Domácí navazování, ještě 5 sekund, bude Moravčík na trestné lavici, Ondřej Kaše jde na buly, vyhrál si ho pro sebe, dává puk před bránu a brankář Kváča kotouč podržel pod svou rukavicí, ale tohle udělal výborně teď litvínovský útočník Ondřej Kaše, který hraje výborně v tomhle zápase opět, tak jako v celé téhle sezóně. David Kempf na buly. Vyhrál a jak střela. Trefil pouze liberecké hráče a tím můžou jít teď dopředu. Hujer jenom nahodil puk za litvínovskou branku, tam je Čajan a kotouč už má Moravčík, který se vrátil z trestné lavice. Přihrávka na pravou stranu, ale musí se pro ní vrátit. Ondřej Kaše nedostal puk do jízdy a v zápětí ho odevzdal, jenomže výborně zapracoval Maštalířský a v zápětí puk se odrazil mimo hřiště, takže se bude za chvíli vazovat ve středním pásmu. 24. minuta, Liberec vede 3-1. Se bude za chvíli vazovat ve středním pásmu. 24. minuta, Liberec vede 3-1.

Jak se Koblasa se snažil protáhnout kolem Zileho, ale nakonec byl otlačený za branku a teď je na mantinel a už je tam zase přetlačovaná uhrazení. Takže za chvíli vstup pro Radiožurnál. V 25. minuta Liberec vede v Litvínově 3-1 utkání Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirth. Na ledě teď liberecký Kristaps Zile, který už se ale zvedá, snad bude v pořádku, tenhle bývalý hráč Litvínova. Už odjíždí po vlastních na střídačku, i když se netváří úplně bezbolestně, ale nevylučuje se a bude se vazovat v libereckém obraném pásmu po pravé ruce brankáře Petra Kváči. Už vozeno, domácí mají puk, ke kotouči se dostal teď a gól, tak zničil nic Michal Gut, Šprinar nahodil před bránu, Michal Gut, kotouč zpoza branky. Pravděpodobně trefil do brankáře Kváči a od něj se odrazil kotouč do brány, takže ve 25. minutě 2-3 z pohledu domácích, no a liberečtí tedy budou muset zase přidat, hodně polevili po tom, co se dostali do tříbrankového trháku a teď je tedy, je to tak, Gut šťastný gól zpoza brány. No tady už je zaděláno na drama, protože ve 25. minutě Litvínov prohrává už jenom 2-3 a to ještě několik zajímavých situací domácí nevyužili. Branka padla tak, že Jan Šprinar nahodil od modré čáry na bránu Liberce, kotouce dostal vedlení, tam byl Michal Gut, no a ten vystřelil a trefil puk dozad pravděpodobně brankáře Petra Kváči a od nich se odrazil puk za jeho záda. Takže nakonec šťastný gol domácích, chytrost litvínovského útočníka Guta a ve 25. minutě už Litvínov prohrává pouze o jeden gol. No a Liberec 15 minut vládl v tomhle zápase, domácí k ničemu nepouštěl, vedl o 3 góly. No a najednou je to dramatičtější, teď ale střela Ejheka před litvínovskou branku, ale tam už je Ondřej Kaše, ale přerušená hra a bude se vazovat v litvínovském obrané pásmu. 26. minuta, Liberec tedy vede. Vozeno a domácí dostali puk do středního pásma. Ale zase Jaks, přihrávka nakrátko na pravé straně a Jurčík jde za pukem, jenomže má ho Zeman. Přihrávka na Kachlíře, Kachlíř vyhazuje po mantinelu, tam je ale Beran. Jurčík, litvínovští teď ale nemohli jít dopředu, protože v útočném pásmu byl Urban. Jaks dobře zapracoval na modré čáře a Jurčík jde za kotoučem, jenomže ten se odrazil mimo hřiště a tak se bude vazovat ve středním pásmu. Domácí ožili po tom gólu na 1-3 a od té doby jsou mnohem aktivnějším týmem v tomhle utkání. Sukel, navazování, ale puk má Galvas, přihrává na pravou stranu, Šimek nahazuje za bránu a liberečtí budou muset zase se vrátit do utkání. Šámal z levé strany, kotoučku přeskočil okejku, ale Moravčík ho jistil, takže litvínovští můžou jít dopředu, Sukel prodloužil a puk za bránu, teď tam málem zavrávoral. Brankář Kváča nakonec nespadl, ale nevyhodili liberečtí ze svého pásma. Koblasa ztratil hokejku, ale liberečtí mají puk na hození, Koblasa už má hůl ve své ruce, přihrává na modrou čáru, Moravčík pálí a kotouč přeletěl přes libereckou branku, Husinecký na pravé straně, přihrávka před bránu, kotouč se tam odráží a Šámal se po něm sápe. Puk už je za bránou, domácího ale mají, Koblasa teď je může přihrát na obránce, Moravčík, Baláš pálí, ale nebyla to ostrá.

Rána, takže Kváča jí vyrazil, ale Litvínovští v útočné pásmu. Kotouč má Koblasa v rohu kluziště, ale teď už jsou tam Liberečtí. Domácí ale dobře napadají a až teď to udělal výborně Šimek a Liberečtí se osvobodili. Dělali to šikovně, zakázané uvolnění není a Liberečtí se už mohli sformovat. Baláš, přidávka dopředu, Jícha protačoval a za pukem jede Šprinar. Je tam ale také liberecký obránce Ivan. Ivan se teď zbavil litvínovského hráče, takže Liberečtí se ubránili a uprostřed Baláš, přihrávka nalevo, Šprinar, Jícha a Jícha nahazuje před brankáře Kváču a ten rychle rozehrává, protože cítí, že jeho spoluhráči jsou pod tlakem. Šprinar ale vydoloval puk. Přihrávka za bránu, domácí teď dobře bruslí v útočné pásmu, Jícha na zádech má Ivana a nakonec Filipy vyhazuje do středního pásma. Hosté pod tlakem, domácí zvýšili intenzitu. Přihrávka Kempf se ale přetlačuje v rohu, přihrávka před bránu, ale tam byli zase litvínovští hráči a Polášek vyváží kotouč do útočného pásma. Už je v něm, jenomže je odpískaný offside, komerční přestávka, 28. minuta a Liberec vede v Litvínově 3-2. Střely na branku 21-8. Tak litvínovská převaha je významná. Na dalších stadionech Třinec Kladno 3-3 po dvou třetinách. Mladá Boleslav Plzeň v 31. minutě 1-1. Hradec Králové Sparta ve 20. minutě 3-1. Olomouc Vítkovice po první třetině 1-0. A Pardubice České Budějovice na konci první třetiny 1-1. Tady se uklízí stále ještě. A Liberečtí budou muset zvýšit svou aktivitu v tomhle zápase, jinak jim nemusí ten třígolový náskok stačit, který měli a už se stenčil na rozdíl jedné branky. Tak máme uklizeno a bude se vazovat ve středním pásmu Kempf a proti němu už se postavil Adam Musil. Ještě musíme ale počkat na kameramana, který natáčel střídačky a až teď odjíždí. Tak a můžeme hrát. Kempf, Musil a puk mají Liberečtí. Šimek přihrává nalevo na špilku. Kotouče na levé straně je tam Kempf, který pokryl Musila. A jak se přihrává na Kempfa, který je za brankou. Kempf byl v oslabení proti dvěma libereckým hráčům, ale domácí se dostali k puku a můžou jít dopředu. Čučmer už je v útočné pásmu. Litvínovský obránce přihrává před bránu, ale Jax byl pokrytý. Teď zaútočili dva litvínovští beci, trošku netradičně. Jax zase v útoku, Ondřej Kaše tam číhá na puk a už se k němu dostal. Přihrává zpátky, teď puk míří k modré čáře, ale Maštalířský to udělal nepřesně. Moravčík nemohl chytit puk a tak Moravčík nahazuje z obraného pásma. Tedy ze středního pásma. Domácí Ondřej Kaše, ten je aktivní, teď objíždí bránu, přihrává přední, ale pokrytí tam byly. Ondřej Kaše zase se dostal k puku. Jede středním útočným pásmem, předává kotouč Šámalovi, jenomže ten končí na zemi, bude se vylučovat Ondřej Kaše v útočném pásmu. Přihrávka na Moravčíka těžká, ale prošla. Moravčík dává k mantinelu. Tam výborně puk zpracoval Kempf, který dává na Husineckého. Domácí hrají bez brankáře Čajana, mají výhodu. Husinecký u modré čáry zjíždí si středem a ztratil kotouč. Snažil se tam obtočit, využít to, že hráči Liberce se rozestoupili k litvínovským hráčům, ale nevyšla mu tahle individuální akce. A tak hosté budou hrát v oslabení. Musil dostává dvě minuty. Podrážení, ano, dvě minuty, 29. minuta a za stavu 2-3 Litvínov bude hrát přesilovku. Jurčík je na buli.
A domácí mají puk. Moravčík vystřelil a přestřelil. Gut, ale rychle vrací puk. Výborný zákrok. Kváči, který se rychle přemístil. Ejek tam teď mačká Guta, který nebezpečně pálil z pravé strany, ale výborný zákrok libereckého golmana Petra Kváči, protože to byla opravdu pohotová rána. Teď přetlačovaná v rohu kluziště. Je tam hned 6 hráčů. A puk už má Moravčík, litvínovský obránce, který je u modré čáry. Přidává na pravou stranu. Maštalířský tomu se puk zamotal mezi rukama, ale udrželi litvínovští puk. Gut má kotouč, jenomže teď už Ejhek ho sebral a vyhazuje do středního pásma. Moravčík jede za pukem, musí pospíšit, protože za ním jede Procházka a domácí rozehráli na Sukela. Sukel z levé strany už projel do středního pásma, najíždí do útoku Kaše u modré čáry, přidává zpátky, protože proti němu byli dva liberečtí hráči a nebylo kudy dostat puk na svého spoluhráče. A liberečtí teď dobře získali puk a ještě zlobí litvínovské hráče, kteří ne a ne se uklidit, stále jsou v obraném pásmu. A teď David Kempf si sjel pro puk, přidávka nakrátko, ale litvínovští mají problém se dostat do útoku. Offside. Minuta 15 utekla z téhle přesilovky, která se litvínovským vůbec nedaří. A liberečtí se zatím v klidu brání. Vazuje se ve středním pásmu David Kempf. Napravo tady číhá Ondřej Kaše trošku v zábuku. Pravého mantinelu David Kempf. Ještě v rozmluvě s rozhodčím. A přidávka právě na Kašeho od Jakse. Kaše už je v útočné pásmu. Třicátá první minuta, 2-3 a co není může být, rána těsně vedle pravé tyčky, málem Ondřej Kaše vyrovnal. Teď stále domácí hrají přesilovku a jsou v útoku, Jaks přidává na pravou stranu, kde je Sukel, puk se vrací Jaksovi, další rána a je vyrovnáno. Petr Koblasa z levého okruhu a Litvínov je definitivně zpátky. V tomhle zápase potrestali domácí vyloučení Adama Musila a Litvínov tedy vyrovnává na 3-3 v 31. minutě a hosté tedy opravdu nebrali vážně to varování, kdy polevili po 15. minutě, kdy se dostali do vedení 3-0, no ale teď už tedy se začíná prakticky od nuly, protože litvínovští vyrovnali na 3-3, no a teď budou v mnohem lepším rozmaru právě litvínovští hokejisté, kteří poté, co snížili na 1-3, tak opravdu se vůbec nevzdali a přestože se trápili, nešlo jim se dostat do nějakých šancí, tak nakonec se probudili, no a liberečtí teď budou mít velké problémy ještě z tohoto zápasu něco uhrát. Samozřejmě teď se může zase karta obrátit, ale litvínovští teď mají opravdu ten zápas zase zpátky dobře rozjetý. Bude se vazovat před libereckým golmanem, protože hosté se provinili zakázaným uvolněním a tak do útoku už zase půjdou litvínovští, kteří vystřelili 23krát na bránu, liberečtí pouze 8krát v tomhle zápase. Takže udělejte si obrázek, Liberec vedl 3-0, přestože na čísla to tak jednoznačné nebylo. Zase litvínovští se rychle sjeli kolem libereckých hráčů a už Litvínovští Jícha přihrává na levou stranu, Baláš nahazuje a Šámal teď za brankou, jenomže je tam také Galvas. Galvas pod tlakem a litvínovští mají zase puk na svých hokejkách a málem se tam probil do šance Šprinar, ale Galvas na poslední chvilku a hosté můžou jít dopředu. 2-2, teď už střela a výborný blok Jíchy, takže domácí se ubránili, nepustili za svá záda domácí střelu Sandberga. Kotouč míří za libereckou branku a liberečtí teď přihrávka. Filipy už má puk a jde teď do útočného pásma. Hezky se tam zbavil jednoho hráče, ale přes druhého už neprošel a litvínovští Urban jede za pukem a v rohu kluziště se před něj dostal Ivan. Je tam také Faško Rudáš a liberečtí se zmocnili kotouče a můžou hrát z levé strany. Jenomže domácím zase sebrali puk. Jurčík za brankou. Ivan je tam s ním. Přihrávka na Berana. Beran jede s pukem, zasekl puk a teď přihrávka o mantinel. Husinecký dává před bránu, ale Kváča vyrazil, ten puk nikdo netečoval, litvínovští ale v útočné pásmu. Urban, předávka, Husinecký nahazuje, jenomže vedle levé tyčky a liberečtí se
ubránili. Teď si tam dobře najížděl Rychlovský, ale puk nedostal. Musel si za ním teď až zajet za Litvínovskou branku. Přihrává Musilovi. Musilecká střela před bránou. Tam byl Faško Rudáš, ale domácí ustáli tuhle situaci. Zase Musili. Puk se tam odrazil a Čajan chytá, ale teď dobré chvilky libereckého útoku, kdy Adam Musil tam přihrával před bránu a dělal to moc dobře. A domácí se štěstím zvládli tyhle ty situace. 33. minuta, Litvínov Liberec 3-3 a komerční přestávka. Teď vstup pro Radiožurnál. Třicátá minuta, samé trojky, skóre 3-3, domácí prohrávali už o 3 góly, ale dokázali vyrovnat zápas Pardubice České Budějovice a Otaku Tvirt. Tak rychle projedeme ostatní stadiony. Třinec, Kladno, 40. minuta po dvou třetinách, 3-3. Mladá Boleslav, Plzeň, 35. minuta, 1-1. Hradec, Sparta, 3-1. To bude po prvních třetinách. Olomouc, Vítkovice, 1-0. A Pardubice, Budějovice, 1-1. Hosté už se vodilo a puk míří za Litvínovskou branku. Přihrávka na pravou stranu a tam už je Maštalířský, který čeká na své spoluhráče. Čučmen vyjíždí dopředu, jenomže je tam Šimek v zápětí David Kempf z levé strany, ale tam už zase jsou domácí. Ondřej Kaše. Domácí stále. 33. minuta končí 3-3 a domácí zase v útočné pásmu a nebezpečná trojka. Teď Ondřej Kaše vystřelil vedle pravé tyčky, nemusel zasahovat Kváča. Domácí ale se drží stále. V útočné pásmu hosté nevyhodili. Ondřej Kaše předává na Kempfa, ten dává na modrou čáru, jenomže se trefil mezi dva litvínovské beky a tak s kotoučem už hraje brankář Čan, který rychle vyhodil dopředu, jenomže puk jenom protečoval Šámal a rozhodčí ukazuje offside, takže přerušená hra, 34. minuta a 3-3. Liberečtí ale potom gólu na 3-3 měli také dvě dobré příležitosti, když Adam Musil názoval puk před bránu, kde bylo poměrně rušno a Pavel Čajan, litvínovský gólman, měl co dělat, aby se ty puky, které se odrazily před ním, nedostaly za jeho záda. Ale nedostaly a proto je skóre 3-3 a teď domácí neuspěli navazování ve středovém kruhu a Liberečtí se můžou zase tlačit dopředu. Jenomže rychle ztratili puk a tak Šámal už jde do útoku, to je litvínovský útočník, teď do něj drcel liberecký obránce a tak liberečtí mají puk a může hrát Hujer, jenomže ten v zápětí ztratil kotouč, takže zase litvínovští. A může pálit Baláš, vystřelil, ale trefil pouze libereckého hráče, který obětavě lehl do rány a připsal si úspěšný blok. Zile, liberecký obránce, vyváží kotouč přes červenou čáru a už ujel dopředu, jenomže tam jsou také dva litvínovští hráči. Teď je přetlačovaná, puk zůstal ležet a vzali si ho domácí. Sukel přihrává nakrátko Poláškovi, domácí v obrané pásmu, ale Polášek z pravé strany o mantinel vyhodil puk do liberecké obrané třetiny. Tam už jsou zase hokejisté Liberce, Kachlíř dává napravo, kde je Najman a přihrávka měla mířit před bránu, kde je Lenz k tyči. Lenz dostává puk, jenomže musel zjistit za litvínovskou klec. Lenz se teď zbavil litvínovského hráče, ten se vrací do hry, kotouč se odrazil a Čajan chytá do lapačky. Ten puk tam poskakoval vedle jeho levé tyčky. Lenz to dělal výborně, ale nenašel žádného ze svých spoluhráčů v předbrankovém prostoru a proto je to ve 35. minutě 3-3, ale řekl bych, že liberečtí ožili po tom gólu na 3-3. Možná jim paradoxně pomohlo to, že přišli o ten náskok, který bránili dosti pasivně a tak teď už zase můžou začít útočit. Najman ztrácí v hazování, takže hraje Moravčík, který přihrává po levé straně a už hraje Ivan. Přihrávka na levou stranu, kde je
Galvas a puk ale neudržel na hokejce, teď Sandberg. Může hrát zase Galvas, hezky prostrčil puk na Najmana. A Najman přihrává na levou stranu. Tam je Sandberg, jenomže před něj se dostal Husinecký. Husinecký, Sandberg, tomu odletěla hokejka až do ochranné sítě. Hraje se dál, Sandberg už má puk, ta se těmu vrátila jak v pohádce. A puk se teď odrazil od mantinelu. Hosté už jsou v útočné pásmu, ale je tam Moravčík. Moravčík přihrává. A Litvínovští dostali puk a málem teď Urban poslal do breaku Jurčíka, ale liberecká obrana dobře zasáhla. Jurčík musí hrát ze svého pásma, pronásleduje ho Faško Rudáš. Přihrávka na Urbana a už hraje Galvas. Galvas přihrává na pravou stranu, jenomže tam jsou Litvínovští. Jurčík názuje a půjde střídat, má toho dost. Za pukem jede Koblasa, který pak narazil libereckého hráče a liberečtí. 36. minuta, pas na Faško Rudáše, ale ten ostrou přihrávku nedokázal sklepnout ze vzduchu a liberečtí teď přišli. Opuk Koblasa a dopředu jde Šámal. Šámal z pravé strany, přihrává zpátky, Sukel vystřelil, ale ta rána od mantinelu skončila v lapačce libereckého golmana. Takže se bude vazovat v libereckém obraném pásmu, komerční přestávka a skóre 3-3 na konci 36. minuty. Střely na branku 25-10, celkem 44-23. Pohledy na statistiky zajímavá, jak si vedou jednotlivé formace. Ta liberecká Filipy Rychlovský, Faško Rudáš vystřelila třikrát, ale proti její lajně domácí pálili 15krát a právě tahle formace je tedy pod největším tlakem. Litvínovský první útok 15 střel oproti 6 libereckým. Teď právě elitní formace Litvínova je na ledě, Kempf a s Maštalínským a Ondřejem Kašem vazuje se po levé ruce brankáře Petra Kváči. Budeme ještě opakovat vazování. Kempf musí z buly a místo něj přichází Maštalínský. Vozeno, liberečtí využili téhle změny a můžou zaútočit. Jenomže Čučmen ve středním pásmu trefil teď do obliče libereckého hráče a rozhodčí teď už má ruku nahoře, Petrovský tam dostal nechtěně do obličeje a Litvínov bude hrát v oslabení a v lepším případě to budou 2 minuty pro domácí, v horším to bude vyšší trest. Krev tam není. Čučmen dostává tedy trest pravděpodobně na 2 minuty. Je to tak, nechtěně, ale tady není o čem diskutovat, jasné 2 minuty a tohle by mohlo Litvínovské trošku přibrzdit a naopak liberecké nastartovat a zase katapultovat zpátky do sedla. Najman jde na buly proti Jurčíkovi, 37. minuta, 3-3. Liberečtí, ale prohráli vazování a může teď jít dopředu Sukel. Proti němu ale Galvas, který je rychlý, přihrávka Sukela na Jurčíka, jenomže se tam dobře zatáhli liberečtí a tak už můžou jít dopředu. Procházka přihrává o mantinel na Najmana, u něj ale jsou rychle litvínovští hráči, ale nevyhodili. Galvas, přihrávka na levou stranu, puk je za litvínovskou brankou, ale tam jsou už zase litvínovští a vyhodili puk až za libereckou klec. Byl to Husinecký, který vyhodil a teď už zase hrají liberečtí. Přihrávka krátká, Filipy už je v útočném pásmu. Nahodil si puk do středu, tam byli domácí, ale puk se odrazil na liberecké hokejky. Musil přihrává na Galvase.
Faško Rudáš sjíždí si, přihrává k čáře. Tam je Sandberg, Faško Rudáš střela vedle levé tyčky. Čajan nemusel zasáhnout, puk je na levé straně a domácí ho vyhodili díky Gutovi. Takže minutka z přesilovky už je pryč a hraje Kváča, který přihrává Faško Rudáši. Ten tam musel puk zpracovat za bránou, trošku mu tam přeskočil hokejku a dopředu už jde Pytlík, dává na Šimka. Šimek přihrává na pravou stranu, kde je Filipy. Filipy se otáčí, jenomže David Kempf mu tam sáhl do puku jednou, dvakrát, ale Liberečtí se udrželi. Teď je mezi tou skrumáží hokejek, nakonec Liberečtí získali puk. Hosté, přihrávka, velká šance a 38. minuta, 3-3, ale teď měl obrovskou šanci Adam Musil. Liberečtí mají přesilovku, Musil dostal přihrávku mezi kruhy, byl sám před brankářem Čajanem, jenomže ho nedokázal prostřelit. Takže velká šance pro Liberecké a domácí se ubránili. Ještě 23 sekund bude na trestné lavici litvínovský obránce Čučmen a Liberečtí teď tedy v přesilovce byli blízko k tomu, aby se zase vrátili do vedení v tomhle zápase. Liberečtí vyhráli, vazování, Sandberg vystřelil a dává gól! Prostřelil brankáře Čajana, který pozdě sklapl betony a teď si jde vidět, že si vyčítá ten gól, protože tohle se asi dalo chytat a z řeči těla tak je evidentní, že Pavel Čajan si tenhle gól rozhodně za rámeček nedá. Střela Sandberga, možná tam byla teď, těžko říct. Každopádně ve 38. minutě Liberec zase vede v tomhle zápase o gól 4-3, když dokázal využít přesilovku při vyloučení Čučmena. No takže litvínovští už zase mají o zábavu postaráno. Dohnali tříbrankovou ztrátu, no tak teď je před nimi jednogólová, tak uvidíme, jak s tím naloží. Liberečtí už po naučení, tak také bude zajímavé sledovat, jestli budou hrát aktivněji, nebo jestli budou čekat na to, co s nimi litvínovští provedou. Pokuš letí za libereckou branku, tam je Ejhek, ale rychle se k němu sjel Gut a je tam také Ondřej Kaše, odražený kotouč, má Koblasa u modré čáry. Jak snázuje, puk proletěl, jenomže na rozdíl od Čajana, tak Kváča zcvakl své betony a kotouč skončil v jeho výstroji, takže rychle vyrovnání nepřišlo, bude se vazovat v libereckém obraném pásmu. Na boli jde Gut. Po levé ruce brankáře Liberce, kotouč tam zůstává, Ondřej Kaše ho vydoloval, přijel tam ještě Koblasa, ale puk odehráli Liberečtí, jenomže stále nevyhodili. Přetlačovaná a teď už mají Liberečtí puk. Ten si hodil Pytlík, Čučmen, ale ten vrátil zase Pytlíkovi, Koblasa, přihrávka na Jakse z pravé strany, teď Jak s obloučkem vyhazuje na druhou stranu, kde je Koblasa, jenomže toho Liberečtí ubránili. A tak můžou zautočit právě Bílí Tygři, jenomže Pytlík jenom nahodil puk za bránu, kde je Jaks a ten čeká na to, až domácí ještě dostřídají. Čučmen dává Ondřej Kašemu, ten už nabírá směr zprava doleva a je v útočné pásmu. Prohodil se puk mezi nohama, přihrává před bránu, jícha, od něj se puk odrazil u modré čáry. Dobře, Husinecký trefil ale libereckého hráče před sebou a litvínovští se drží v útoku, jenomže teď už neudrželi puk na svých hokejkách, hosté vyhodili a ubránili se. Poslední minuta druhé třetiny začala. Litvínov ...56 sekund do konce druhé třetiny, Liberec vede 4-3, když se dokázal vrátit do vedení před malou chvilkou při přesilovce. Teď se ale bude vazovat v libereckém obraném pásmu. Kempf na buli už je připravený po levé ruce, proti němu Najman, domácí mají puk, střela, jenomže Husinecký to měl tak, že před ním stáli asi půl metru všichni hráči, takže trefil jednoho z nich a od něj se puk odrazil a Liberečtí už mohli zaútočit. Lenz z levé strany, puk letí
letí napravo, kde je Sandberg, u něj je ale Husinecký, který přimáčkl švédského útočníka na hrazení a bude hrát už Sukel, který je za litvínovskou brankou, obtočil se tam, zmátl dva liberecké hráče a tak můžou hrát litvínovští hokejisté. Dlouhý pas dopředu, ale tohle bude zakázané uvolnění, protože domácí nebyli na tuhle situaci připravení a David Kempf nepočítal, že Michal Moravčík přihraje takhle dlouhý puk. Takže 26 sekund do konce druhé třetiny a bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu po pravé ruce brankáře Čajana. Střela. A za chvíli bude vstup pro Radiožurnál. Poslední minuta druhé třetiny, Litvínov prohrává s Libercem 3-4, utkání Pardubice, České Budějovice a Otagu Tvirt. Domácí si ještě komplikují tenhle zápas, zase zbytečné tresty. Maštalířský dostává 2 minuty a opět hra vysokou holí. A Litvínov tedy bude posledních 17 sekund se bránit v oslabení ve druhé třetině. Střelcem gólu nakonec Sandberg. Po střele Šimka. Tak, vozeno domácí nevyhodili, přestože mohli. A tak liberečtí mají kotouč. Ještě střela. Ještě ne, 5 sekund, Liberec hraje přesilovku a pokusí se ještě ohrozit. Puk nakonec neprotlačil teď z pravé strany před bránu Najman, takže už další zakončení nepřišlo. Až teď skončila druhá třetina, zajímavý zápas, zatím vede Liberec 4-3 po dvou třetinách. Domácí srovnali z 0-3 na 3-3, jenomže pak v přesilovce udeřil bývalý litvínovský hráč Sandberg, takže Liberec vede po 40 minutách 4-3 tady v Litvínově. Tolik dění v úvodních dvou třetinách a zhruba za 18 minut se budu těšit opět na slyšenou. Zatím Litvínov Liberec 3-4.

0: je tam král. Jsou se stavě král, tam je. Dostal. No, základ.
1: Ani netrénoval.
2: Так, так, так, так, так.

Za minutu začne třetí třetina zápasu mezi Litvínovem a Libercem. Hosté vedou 4-3, když vedli 3-0 a domácí srovnali na 3-3, ale ve 38. minutě Filip Sandberg, bývalý litvínovský útočník v přesilovce, dal gól na 4-3. Zase pro Liberec. A liberečtí budou začínat přesilovkou i poslední třetinu. Minuta 43 sekund. Tak dlouho si bude přát litvínovský útočník Matěj Maštalířský, aby zůstal na trestné lavici. Poté, co se provinil faulem vysokou holí.

Rozhodčí jsou připravení a začne třetí třetina dramatického zápasu. Hozeno. Liberečtí mají puk, Najman ho získal a může hrát Galvas. Galvas zacouval zpátky, přihrává nalevo, dostává zpátky, puk na svou hokejku a Urban ho pronásleduje. Hosté protečovali za Litvinovskou branku, kam jde Husinecký, je tam také Polášek a Husinecký vyhodil puk o mantinel, jenomže uhrazení dobře číhal Lenz a tak může hrát právě on a Rychlovský. Teď už Galvas u modré čáry, přihrávka napravo, Lenz dává k brankové čáře a hosté jsou v útočném pásmu. Lenz, přihrávka, střela a vedle. Rychlovský pálil prudce, ale vedle pravé tyče. Tohle nebyla vůbec špatná pozice, puk ale letěl tak rychle, že se odrazil od hrazení až za libereckou branku. Sandberg přihrává, jenomže nepřesně, a tak Litvínov teď se ubránil. Kotouč míří za branku, kde si musí dávat kváč a pozor. Přijel tam totiž litvínovský útočník a liberečtí. Přihrávka k modré čáře a zpátky zase do obraného pásma. Rozjetý Faško Rudáš už je v útočném pásmu, vystřelil Baláš stečoval puk, který na zadním hrazení a domácí vyhodili. Takže liberečtí musí zase zpátky. Šimek zajíždí pro kotouč, pronásleduje ho Jícha, rychlá přihrávka na levou stranu, Filipy. Filipy dává pas na pravou stranu a Faško Rudáš už jde do útoku, teď padá na led. Zazněl pískot, ale to bylo z hlediště, trošku mě to zmátlo. A liberečtí mají puk. Pytlík, přihrávka na modrou čáru, rychlá souhra, střela a vedle levé tyčky litvínovské branky, liberečtí stále v útočném pásmu. A Šimek, přihrávka na levou stranu, přihrávka před bránu, ale neprošla. Musil, nemohl zakončovat, domácí už jsou v plné počtu, liberečtí jdou střídat. Dva hráči se ještě s litvínovskými přetahují za brankou, dělají to teď výborně a litvínovští by si měli pokrýt ty hráče, kteří přijíždí před bránu. Zeman už tam číhá a stále se bojuje u zadního hrazení za litvínovskou klecí. Výborně to tam teď udělal Musil, který stále drží kotouč a litvínovští ne a ne mu ho vzít a nakonec můžou hrát liberečtí. Zeman, přihrávka na Zileho, ten dává na levou stranu, střela ale mimo litvínovskou branku. Odražený puk má Zeman, který dává pohrazení na pravé straně. Procházka, sjíždí si, přidává před bránu. Teč Zileho, ale domácí. Nakonec se brankář odolal tomuto tlaku libereckých, ale dobrý nástup Liberce do poslední třetiny. A litvínovští jdou teď dopředu. Nahození, střídání, domácí musí srovnat řady. Maštalířský teď sebral puk libereckým, kousek od jejich branky. Je tam také Ondřej Kaše, který teď vydoloval dobře puk a litvínovští můžou hrát. Kempf dává na Jakse. Jaksa, ale špatná přihrávka, tak liberečtí přihrávka. Sandberg vystřelil a přestřelil litvínovskou branku. Tohle nebyla vůbec špatná střelecká pozice, ale musel rychle zakončovat švédský útočník. 44. minuta, Liberec vede 4-3, domácí vyhazují, ale nástup do třetí třetiny zatím lepší pro liberecké. Bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Pravé ruce brankáře Čajana, Mozeno a Čajan. Ten puk se těmu odrazil, tak pomohl s rozehrávkou Moravčík. Ondřej Kaše proplácl puk až ke Kempfovi, jenomže v zápětí už zase liberečtí rychle vrátili puk. Teď už zase liberečtí v útočném pásmu, ale Šámal se tam dostal k puku a tak litvínovští můžou zaútočit, jenomže Ondřej Kaše nedosáhl na puk a tak zakázané uvolnění bude se vazovat před litvínovským brankářem. No a litvínovští se ne a ne dostat do tempa. Ve třetí třetině samozřejmě může za to i ta přesilovka, kterou liberečtí vstoupili do poslední části a ta je dostala do herní pohody. Musil navazování, ale domácí Sukel proti němu uspěl.
jenomže puk je ve středu. Tam je Šimek. Šimek dává na Galvase. Toho porazil litvínovský hráč a tak litvínovští se dostali k puku. Jak se přihrávka na pravou stranu, Šámal ale nezpracoval. A tak Galvas jde do útoku, musil z levé strany. Přihrávka před bránu, šance a výborný zákrok Čajana. Tohle byla obrovská příležitost. Liberec mohl navýšit svůj náskok, ale neuspěl tam. Pitlík to byl pravděpodobně, který se dostal po skvělé souře před litvínovského golmana, ale ten předvedl možná velmi důležitý zápas, zákrok z pohledu vývoje zápasu. Litvínov prohrává stále 3-4 a tohle byla velká šance na to, aby Liberec zvýšil svůj náskok. Domácí Šprinar prodloužil puk, ale domácím se nedaří stále dostat do útočného pásma. Teď puk od Baláže míří do míst, kde byli zase liberečtí, ale teď už litvínovští. Z pravé strany Šprinar vystřelil, dobrý zákrok, teď vyrážečkou Kváči. Dobrá střela Šprinara z pravého kruhu, ale výborný zákrok libereckého golmana, který dokázal vyrazit tenhle ten pokus. Bude se vazovat po levé ruce libereckého golmana. Kempf. Ondřej Kaše má puk na pravé straně, sjíždí si za bránu a snažil se tam puk si orazit o klec, jenomže nebyl přesný a tak se liberečtí ubránili, jak zdává puk, ale dává Faško Rudáši, ten přidává pod sebe, Procházka, ne, byl to Rychlovský, přidávka po mantinelu a Faško Rudáš, ale neuspěl teď v souboji, jenomže jen tak, že Čučmen neudělal chybu, domácí ale můžou dát. Jak se přidávka po mantinelu Maštalinský protečoval a za pukem jako první, ale dorazí Zeman. A ten hraje, jenomže u něj je Kempf. Je tam také Kaše, ale hosté sebrali puk a jdou 3-2. Musil přihrávka, ale proletěla kolem hokejky libereckého hráče a tak se domácí ubránili. Pitlík nemohl hrát, protože ten puk nespracoval. Takže už zase hrají litvínovští. Přihrávka do středu, tam je Polášek. Rychlá souhra a v útočné pásmu už je Urban. Vystřelil a Kváča chytá do lapačky. Takže jeho rukavice vylétla včas a chytila puk, který letěl od litvínovského útočníka Urbana. 46. minuta, Litvínov prohrává 3-4 a snaží se tlačit do útočného pásma, ale zatím v tom domácí příliš úspěšní nejsou. Sukel, navazování, Musil a puk je ve středním pásmu. 46. minuta, Liberec vede 4-3 a klidně mohl vést už 5-3, protože před malou chvilkou byl před brankářem Čajanem Pitlík, ale nedokázal zakončit, takže stále domácí mají naději opět v tomhle zápase vyrovnat. Teď jsou v útočném pásmu, kde ale nepobývají moc často. Ve třetí třetině Liberec zpevnil své obrané řady a litvínovští mají problémy se dostat nějakému zakončení. Teď přetlačovaná v rohu kluziště a stále tam liberečtí a litvínovští bojují o kotouč, který zůstává uhrazení, mezitím tam kousek od nich šťouchají do sebe Šprinar a Ejhek a nakonec Ejhek má kotouč, Šprinar se o něj zavěsil, ale už se musí vracet, protože liberečtí jdou dopředu. Sandberg puku se nedostal, byl tam Husinecký a právě Husinecký teď dostává kotouč zpátky od svého spoluhráče a litvínovští budou útočit od své branky. Moravčík výjíždí zprava, dává nalevo, Urban je v útočné pásmu, vystřelil a Kváča chytá tenhle pozdrav do lapačky. Nebylo to nic vážného, takže se bude vazovat zase v libereckém obraném pásmu, ale až po komerční přestávce. Ve 47. minutě 3-4, tady se chvilku hrát nebude, protože tady se bude upravovat led. Pojďme na další stadiony. Třinec, Kladno, 6-4 nakonec. Domácí otočili skóre. Mladá Boleslav, Plzeň, 52. minuta, 1-2. Hradec Králové, Sparta, 35. minuta, 3-2. Olomouc, Vítkovice po dvou třetinách, 2-3. A Pardubice, České Budějovice, ve 39. minutě, 2-2.

Ve třetí třetině aktivnější Liberečtí nastřeli 7-3, i když nastřeli na branku 3-2 pro Litvínov. Tak, Kempf navalí Liberečtí nastřeli 7-3, i když nastřeli na branku 3-2 pro Litvínov. Tak, Kempf navazování a proti ně.

47. minuta, Liberec vede v Litvínově 4-3, utkání Pardubice České Budějovice a Otaku Twirt. Bude se vazovat po pravé ruce libereckého gólmana Sukel a Musil. Jdou proti sobě, domácí uspěli, Koblasa vypálil těsně vedle pravé tyčky z jeho pohledu levé Kváči. Puk míří za bránu, ale tam je první Galvas, který sebral puk, rychle rozehrává, jenomže domácí se dostávají ke kotouči. Koblasa, přihrávka na modrou čáru, Usinecký dává na Moravčíka. Moravčík před bránu, jenomže nikdo netečoval, a tak liberečtí se osvobozují a vyhazují až do litvínovského obraného pásma. Tam je Moravčík. Přihrávka na Sukela, ten ale nepřihrál ideálně, puk se odrazil od Musila až na libereckou střídačku, takže přerušená hra a bude se za chvíli vazovat ve středním pásmu. Čárový rozočí. Josef Špůr už si vzal puk do své pravé ruky a za chvíli vhodí tedy mezi Jíchu a libereckého Najmana. Liberečtí získali kotouč, rychlá přihrávka dopředu, ale Jícha pokryl právě Najmana. Jenomže dobrá práce Lence. Takže hosté jsou v útočné pásmu, ale teď už Šámal a v zápětí Jícha sebrali puk. Šámal, ale hosté stále mají puk v útočném pásmu, domácí tam do něj plácají a Baláš musí hrát, Polášek v zápětí, ale u modré čáry dobře hlídkuje Galvas, který udržel útočné pásmo, a litvínovští stále v problémech. Baláš tam svírá libereckého hráče a hosté jsou v útočné pásmu, jenomže teď Najman se tam neotočil kolem Poláška, který si zkušeně počkal na libereckého útočníka, jenomže stejně tak se dá říct, že si Zile počkal na Šámala, teď zkušenost hrála významnou roli v těchto dvou osobních soubojích, ale domácí stále v problémech, nedaří se jim vyhodit, přidávka, střelá Faško Rudáš, ale Čajan chytá puk do své hlapačky, bude se ale vazovat v litvínovském obraném pásmu po dobrém střídání Liberce. 49. minuta, Liberec vede 4-3 a ve třetí třetině je lepším týmem. Domácí ne a ne se dostat stále do takové vlny, která je provázela potom při té cestě za vyrovnání. Puk je za brankou, jsou tam liberečtí, Rychlovský. Na zádech má Jakse, ten spadl na led, Rychlovský se otočil a už ho teď zase Jakse přišpendl na mantinel. Další dvojice je tam Faško Rudáš, Jurčík, ale liberečtí mají puk, střela, puk je za bránou a tam je Urban, který uklidňuje situaci, liberečtí jdou střídat a Litvínov začíná zase ze zadu. Jakse přihrává do středu, kde je Čučmen, Urban. A teď už hraje s pukem zase litvínovský útočník Beran, který jinak hraje obránce, ale dneska zaskakuje v útoku. Moravčík, přihrávka na pravou stranu, Ondřej Kaše nabírá rychlost, jede středem, nahazuje, ale trefil pouze holeně soupeře, ale od nich se puk k němu zase zpátky odrazil, takže litvínovští jsou v útočném pásmu, Maštalířský u modré čáry teď operuje Husinecký a puk se už odrazil do liberecké střídačky a přerušená hra. Bude se vazovat v libereckém obraném pásmu, zdá se. Litvínov tam má svůj nejúdernější útok. Kempf jde na vazování proti Musilovi. Ten je vykázán, takže tentokrát Musila bude muset nahradit Pytlík. A ten ale získal puk. Jenomže v zápětí domácí zase vybojovali a tak můžou rád Čučmen po té, co Maštalířský dával před bránu, ale tam nikdo nebyl. Teď Maštalířský za bránou dává Kempfovi. Kempf má na zádech Šimka, ale drží stále puk. Teď se snaží zbavit libereckého hráče Maštalířský, jenomže domácí hrají u mantinelu, Čučmen, puk teď se snesl z výšky, Kempf stále má puk, přihrávka nakrátko. 50. minuta, 4-3 vede Liberec, domácí ale v útočné pásmu Ondřej Kaše, tam teď štrikuje s pukem, vystřelil, trefil ale hráče před sebou, puk se odráží k Čučmenovi, jenomže ten ho nezachytil u modré čáry, takže domácí musí znovu do útočného pásma. Přihrávka napravo, Ondřej Kaše, jak snahazuje.

před bránu, puk se odrazil, šance a gól! Tak Ondřej Kaše se dočkal, vloupil do puku a přehodil libereckého gólmana Petra Kváču. 4-4 už se zdálo, že tenhle dlouhý pobyt Litvínova liberečtí ústojí vyhodili do středního pásma, jenomže domácí rychle otočili hru a už tam zase byl aktivní Ondřej Kaše, no a nakonec je z toho tedy vyrovnávací branka na 4-4 a po druhé v tomhle zápase tedy Litvínov vyrovnal, tentokrát tedy ne na 3-3, ale na 4-4 a liberečtí tedy zase vypadají opařeně u své střídačky a rozhodčí je chce vyhnat na ledovou plochu, ale zatím se libereckým vůbec nechce. Až teď už přichází liberecká parta zpátky na ledovou plochu, vyrovnáno tedy 4-4 a bude to zase zajímavé. Liberečtí vypadalo, že mají ten zápas dobře rozjetý ve třetí třetině, byli lepší, litvínovští se nemohli prokousat do nějakých vyložených šancí, no ale stačili jim pak jeden nebezpečný pobyt v útočném pásmu a bylo z toho vyrovnání. Už se zase hraje, Galvas přihrává, rychlá souhra libereckých za brankou, ale domácí zachytili útok hostů ve středním pásmu, kam se vrátil Sukel a ten rychle zase nabírá směr liberecké obrané pásmo. Moravčík, protože liberečtí zachytili Sukela. Takže teď zase Litvínov začíná od své branky. Přihrávka na levou stranu, kde je Gut a Gut teď nahazuje za bránu, protože zblokovali liberečtí jeho pokus. Na pravé straně hraje Koblasa, puk tam propadl, Koblasa hraje stále na pravém hrazení a přijel tam také Gut. Ožili také litvínovští fanoušci. Zile přihrává po pravém mantinelu, ale tam rychle přijel Jícha, přijel tam také Baláš a puk končí až za litvínovskou brankou. Zakázané uvolnění. 52. minuta a skóre tedy vyrovnané 4-4. Domácí uspěli navazování, Jícha vystřelil z levé strany, puk už má Polášek. Polášek dává po hrazení do útočného pásma, ale tam teď se nedostal k puku Šámal. Hraje brankář Kváča, přihrává o levý mantinel a liberečtí nevyhodili. Až teď se jim to povedlo, ale teď Sandberg výborně to udělal. Proskočil tam kolem Baláže, ale vrátili se další dva litvínovští hráči. Ale výborná práce Sandberga, přihrává před bránu, Najman pálí a trefuje rozklek brankáře Čajana, ale skvělá práce Sandberga. Proti třem získal puk, který nabil pak svému spoluhráči, který ale nedal. Komerční přestávka, skóre tedy 4-4, když za domácí vyrovnal Ondřej Kaše, který před brankovém prostoru se dobře zorientoval a dorazil tam puk. 4-4. Střely na bránu 35-17 v tomhle zápase. 52. minuta, Litvínov Liberec 4-4. Tady máme uklizeno a začne poslední pasáž třetí třetiny. Možná budeme pokračovat v prodloužení, protože tenhle dramatický zápas nemusí skončit po 60 minutách, takže budeme znát vítěze tohoto utkání. Bude se vazovat v litvínovském obranné pásmu po pravé ruce brankáře Pavla Čajana, který sice nemá dnes úplně svůj den, ale důležitou akci chytil, když za stavu 3-4 zneškodnil tutovku Pytlíka a díky tomu domácím dal šanci na vyrovnání a litvínovští ji využili a Ondřej Kaše tady srovnal na 4-4. Liberečtí v útočné pásmu, Sandberg přidávka, Najman dává před bránu, ale nedokázal len stečovat, přestože se tam hezky sápal po přidávce, tak
nedokázal zakončit, Liberečtí ale zůstávají v útočném pásmu. Přihrávka za bránu, aktivní Sandberg, který v tomhle zápase už dal gol a na dva přihrál, dává přihrávku, Ivan pálí, ale kotouč proletěl kolem pravé tyčky, ale tohle je zase dobré střídání libereckého týmu, který se stále drží v útočném pásmu na pravém mantinelu Ejek, ale rozhodčí ukazuje hra vysokou holí, už mu to tam gestikuloval také litvínovský obránce a přerušená hra. 53. minuta, 4-4. A bude se vazovat ve středním pásmu. Teď to domácí docela zachránilo, tahle ta situace. Vazuje se po levé ruce litvínovského golmana. Kempf a Faško Rugáš proti sobě. Hápuk má Filipy, vystřelil, ale pravý beton litvínovského golmana. Vyrazil puk. Teď další rána libereckých, těsně vedle levé tyče, ale dobré. Momenty libereckého týmu domácí ale vyhodili. Mimo, takže přerušená hra. Zůstává stále dění v litvínovském obraném pásmu po levé ruce litvínovského golmana Faško Rudáš a tentokrát proti němu ale uspěl Sukel. Kotouč ale míří za branku, kde nejsou litvínovští hráči, naopak tam přijeli liberečtí, jenomže pak se tam vrhl litvínovský hráč jako beran do litvínovského libereckého hráče a litvínovští se dostali k puku, ale stále nevyhodili. Šimek, hezká přidávka, střela, puk zůstává před bránou, teď se tam motal puk další, jenomže ho tam liberecký hráč dostal na brusle. To byla škoda, Liberec ale teď opravdu hodně zahrozil před litvínovskou brankou, to bylo výborné střídání. Už jsou ale liberečtí ve svém obraném pásmu, Pitlík z pravé strany, ve prostřed hřiště se mu snaží vzít puk Urban. Padesátá čtvrtá minuta, skóre 4-4, ale Litvínov teď byl v úzkých. Liberečtí předvedli výborné střídání a domácí jen se štěstím neinkasovali pátý gól v tomhle zápase. Teď zakázané uvolnění. Zase po tom gólu na 4-4 liberečtí ožili a dvakrát se opravdu velmi nebezpečně usadili v litvínovském obraném pásmu. Páleli tam na bránu a pak tam byla skrumáž před bránou, kdy se tam hledali do střeleckých pozic hosté, jenomže kotouč v ten klíčový moment skončil na brusli libereckého hráče místo na hokejce a tak hosté nezakončili a díky tomu se litvínovští ubránili. Teď ale liberečtí vyhrávají v útočném pásmu často Buly a zase můžou pokračovat. Lenz pálí z levého kruhu, ale Čajan vyrazil kotouč vyrážečkou. Domácí se ubránili a musí hrát Ivan, který zaváží puk za bránu, vyjíždí z pravé strany, přidává zpátky za bránu a domácí budou také muset zintenzivnit trošku svou hru, protože liberečtí teď vypadají dobře. Sandberg, přidávka na levou stranu, tam rychle se snažil protáhnout Najman, jenomže Jaks proto neměl pochopení a přišpendlil libereckého hráče na mantinel a ještě ho tam drží, teď už ho pustil a liberečtí se budou muset bránit, protože domácí zaútočí. Jenomže jim to překazila špatná přihrávka obloučkem a tak zakázané uvolnění, hra se opět přestěhuje zpátky do litvínovského obraného pásma. 55. minuta, 4-4 a vhazuje se před brankářem Čajanem po jeho pravici. Ještě budeme, ale muset si počkat na vazování. Už vozeno. Domácí uspěli a Jaks vyhazuje, jenomže nevyhodil přes modrou čáru. A velká šance hostů, střela, tak teď to byla škoda, protože tam, kdo to byl, Rychlovský mohl přihrát. Dva hráče tam měl na zadní tyči, ale neudělal to a střílel sám relativně z úhlu. Čejan to chytil, ale tohle byla velká šance. Rychlovský jede za pukem, pronásleduje ho Jaks, ale liberečtí opravdu teď mají dobré příležitosti. Zase jsou v útočné pásmu, ale dobrý blok Ondřej Kaše obětavě. Teď se vrhl proti střele Zileho a od jeho výstroje se kotouč odrazil do středního pásma. Jaks jede za pukem po... Přihrává teď Ondřej Kašemu, ten hezky uvolnil Šámala, jenomže ten musel zpracovat puk
Kempf a Šámal teď brání liberecké hráče, ti mají zase puk, přihrávka, ale dobře postavený Kempf odvrátil kotouč do litvínovského útočného pásma. Teď zase Ondřej Kaše se zmocnil puku ve středním pásmu a litvínovští, jenomže chyba. Moravčík měl štěstí, že se k němu puk vrátil a domácí nahazují za branku. Jede tam Šámal a je tam jako první liberecký obránce, který přihrál nakrátko. Najman přidává na levou stranu a dopředu už jde Galvas. Ten nahazuje za litvínovskou klec, kde je ale Moravčík. Moravčík dává zkušeně na Husineckého. Ten se ale nepodíval za sebe, naslepo přihrál, jenomže přihrál u mantinelu stojícímu libereckému hráči a tak se liberečtí na chvíli dostali k puku, jenomže teď už to domácí zase vyželili, konkrétně Husinec a v zápětí Moravčík, který počká na své střídající hráče. Začíná 57. minuta, skóre 4-4, ale opravdu v posledních minutách vypadá živěji, nebezpečněji Liberec, který dvakrát přišel o vedení v tomhle zápase. Teď ale litvínovští se cpali dopředu, jenomže neuspěli, neprošli přes modrou čáru a tak se jim puk vrátil zpátky k brankáři. Urban, diváci pískají, ale rozhodčí nepískají, zakázané uvolnění a tak liberečtí můžou zautočit, střela. A teď Čajan možná ji vyrazil, možná letěla vedle levé tyčky, každopádně vypadala dosti nebezpečně. Puk nahazují domácí za branku, přijíždí tam Urban, ale je tam také Zile a teď už je tam Kempf, přihrávka Ondřej Kaše, přihrává Kempfovi, ten je z nulového úlu, dává před bránu, jenomže liberečtí tam pokryli litvínovské hráče. Urban drží puk v rohu kluziště, Kempf teď do něj plácl a Ondřej Kaše tam přijel jako třetí hráč, nabíjí střela, jenomže rána Poláška končí nad bránou, byla pravděpodobně zblokovaná. A tak v 57. minutě je skóre stále nerozhodné 4-4, ale po delší době dobré střídání litvínovského týmu na ledě byla ta nejúdernější formace a hned to bylo znát. Liberečtí se v obraně zapotili, ale teď si můžou trošku odpočinout, protože tady máme komerční přestávku a tak 3 minuty a 9 sekund před koncem třetí třetiny je skóre 4-4. Desátá, sedmá minuta, tady je skóre nerozhodné, Litvínov Liberec 4-4, zápas Pardubice České Budějovice a Otaku Twirt. Tři tisíce 610 diváků, tak mluvil jsem o tom, že dnes je ta návštěva nejslabší, což potvrdil i tento statistický údaj. Máme uklizeno a bude se vazovat v libereckém obraném pásmu. Kempf půjde na Buly a proti němu Musil. Do base přetlačovali opuk, který zůstal zhruba 20 cm nad ledem a liberečtí mají šanci, před bránou střela a výborně se tam vrátil Čučmen, který teď znesnadil zakončení libereckému hráči, ale tohle byla velká šance. Liberečtí se teď musí bránit, Maštalínský přidávka před bránu, puk tam se z hokejky sklouzl, ale Kváča byl pozorný, další šance, Kaše objíždí bránu, přijíždí mezi kruhy, přidávka střela a tečovaný puk, ale Kváča výborný zákrok, Maštalínský uhrazení, je tam také Kempf, ale hosté vyhodili a přežili tuhle nebezpečnou situaci. Za bránu jede Čučmen, který zaparkoval za svou klecí a přihrává na levou stranu. Domácí vyváží kotouč, Jurčík ale ztrácí ve středním pásmu, jenomže liberečtí také neudrželi puk na svých hokejkách. Husinecký dává na Koblasu a ten má puk, dává do útoku, Jurčík pronásleduje Ivana a Ivan stále má puk na hokejce, sjel za bránou a nakonec zvládl dostat ten puk z obraného pásma. Teď se hosté tlačí dopředu a celkem se jim to daří, jenomže už se litvínovští ubránili. Poslední dvě minuty třetí třetiny. Sandberg přihrává na levou stranu a liberečtí jdou do útoku na hození.
59. minuta a stále 4-4, teď zahrozil Faško Rudáš, před chvílí zase Litvínovští byli v útoku, teď je Liberečtí, ale litvínovská obrana nakonec teď se ubránila a tak můžou jít dopředu domácí. Koblas asi navádí puk napravo, jenomže Faško Rudáš mu do toho sál, ještě přihrávka před bránu, ale ta byla zblokovaná, Sukel hraje v rohu kluziště, přihrávka u mantinelu, Baláš tam šťouká do puku a ten dostali Liberečtí až do litvínovského obraného pásma. Minuta 10 sekund do konce třetí třetiny, 4-4 a litvínovský obránce Polášek je za svým brankářem Kaše, už je na hřišti Kempf a Kaše se rozjíždí, Kempf jede doleva a teď přijel červenou čáru, nahodil do útočného pásma a litvínovští jedou napravo. Kempf si dojel, puk přihrává na obránce, jak zdává na Čučmena. Čučmen zaparkoval, vystřelil, jenomže tam byla chyba, protože tam nebyl žádný litvínovský hráč před brankářem Kváčou. Čučmen hezky si to zasekl kolem libereckého útočníka, kterého poslal k zemi, jenomže pak byl příliš rychlý a jeho spoluhráči nestačili přijet před libereckého gólmana a Liberečtí se tak ubránili. Teď je oddechový čas a 50 sekund před koncem třetí třetiny za stavu 4-4, tedy odpočinek pravděpodobně pro libereckou sestavu, která teď byla pod tlakem domácích.

50 sekund do konce třetí třetiny. Kempf opět proti Musilovi. Po pravé ruce brankáře Kváče. Už se vhodilo. Domácí ale nezískali puk, takže Zile hraje za bránu, přihrává o mantinel, ale Litvínovští u modré čáry vrací puk do útoku, jenomže museli se vrátit. 35 sekund do konce třetí třetiny, 4-4, Liberečtí teď vyhodili puk, který byl tečovaný, takže se nejedná o zakázané uvolnění a Litvínovští budou útočit od své branky. Čučmen přihrává Kempfovi, který se rozjíždí, dává Kašemu, který přihrává zpátky zase na Čučmena, ten nahazuje po mantinelu, puk se odrazil a jako první je u něj Zile. Zile vyjíždí z levé strany, přihrává Lencovi, jenomže tomu přeskočil puk hokejku ve středním pásmu, takže se zdržel a nemohl rychle jít do litvínovské obrany. Hosté ale jsou za brankou. Sandberg, jenomže toho okradl opuk Kempf a tak Litvínovští ještě zaútočí, vystřelil Ondřej Kaše, ale konec třetí třetiny. Tady se bude prodlužovat po 60 minutách, skóre nerozhodné 4-4 a myslím si, že nakonec vlastně zaslouženě domácí byli aktivnější, střelecky prohrávali 0-3, vrátili se do zápasu, pak prohrávali 3-4, vyrovnali na 4-4. Nakonec tím střelcem vyrovnávací branky pravděpodobně bude určený Viktor Šámal a teď se tedy půjde do prodloužení. Řekl bych, že v tom posledním úseku hry byli o něco nebezpečnější Liberečtí, takže si oba týmy body nějakým způsobem rozdělí, nikdo nevyjde na prázdno a za chvíli tady začne tedy prodloužení.

Tak za chvíli začne prodloužení. Rozhodčí čekají na hráče ještě ve středovém kruhu. Časomíry a pojďme se tedy podívat na další výsledky. Třinec, Kladno 6-4, konec. Plzeň vyhrála v Mladé Boleslavi 4-1. Hradec Králové vede nad Spartou 4-2. Olomouc prohrává s Vítkovicemi ve 48. minutě 2-3 a Pardubice zatím hrají nerozhodně s Českými Budějovicemi 2-2 ve 45. minutě. Střely na branku nakonec 38-22, opravdu ve třetí třetině. Hosté trošku vylepšili statistiky. Ale nakonec svůj náskok nedokázali ubránit. A proto budeme prodlužovat. Najman, Rychlovský a Šimek na jedné straně, Ondřej Kaše, David Kempf a Jax na druhé. No tak to jsou opravdu silné trojky. Můžeme se těšit na jejich měření sil na začátku prodloužení. Vše připraveno a za chvíli tedy začne nastavení za stavu 4-4. Na buly jde Najman a Kempf. Tak ještě musíme počkat. A snad už budeme moci začít. David Kempf už je nervózní, už natěšený. Ano, právě začalo, 3 sekundy odehrány, Litvínovští vyhráli vazování a tak Ondřej Kaše, který je na ledě s Jaxem a Davidem Kempfem, na začátku nastavení můžou rozjet útočnou akci. S pukem vyjíždí Jax, který ale čeká na své spoluhráče. David Kempf nabral puk v obraném pásmu a teď už míří do útočného. Prohodil si puk kolem Šimka, ale Šimek zkušeně otlačil litvínovského hráče do rohu kluziště a liberečtí se dostávají ke kotouči. Šimek to udělal výborně, přirává na Rychlovského, ten vrací Šimkovi, hosté střídají. Sandberg už je na ledě, ale teď zase litvínovská sestava zastavila libereckého hráče. Kempf to oplatil Šimkovi a teď Sukel, jenomže tady v problémech, na zádech měl Sandberga a Kempf se vrátil, pomohl svému spoluhráči, takže Kempf teď čeká ještě na prostřídání, jak si jede za bránu. Vypadá to zatím docela dost neurovnaně, ten začátek prodloužení, přeci jen Litvínovštího ještě v téhle sezóně nehráli a jde to trošku poznat. Koblasa dívá se za záda, ale tam má Faško Rudáše, velká chyba, hosté mají loženku, jenomže špatná přihrávka. Zůstávají v útočné pásmu. Ivan, tak teď to hosté nevyřešili dobře, tu velkou hrubku Koblasy tedy nedokázali potrestat. Lenz jede za pukem, na zádech má Ondřeje Kašeho, ale Lenz udržel puk, dělá to skvěle a teď přihrává za bránu. Tam teď zavrávoral liberecký hráč, který ztratil puk a naopak dopředu můžou domácí. Ondřej Kaše prohodil si puk, ale ztratil ho a tak velká šance. Lenz střela, zkoušel to mezi betony, jenomže tam byl připravený Čajan. Lenz přeci jen už neměl sílu a nakonec přihrává až k brankáři Kváčovi, ale jsou to docela velké chyby, které jsme viděli v prodloužení od litvínovské sestavy. Teď Galvas zabrzdil u modré čáry a projíždí, teď přihrává napravo, dává Pitlíkovi. Galvas jede zase za pukem, jenomže Čajan dobře přečetl hru a vyjel za své brankoviště a vyhodil kotouč. Takže zakázané uvolnění po tom odpálení litvínovského brankáře Čajana. 2 minutky z prodloužení za námi. Liberečtí už měli 2 velké šance. Litvínovští zatím ani jednu. Ještě se nedostali do dobré střelecké pozice. Bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Zase liberečtí mají puk, Galvas za brankou, krátká přihrávka, za chvíli vstup pro Radiožurnál. Teď šance, Fedle, Filipy pálil, hezká akce, ale netrefil branku.
Třetí minuta prodloužení, Litvínov Liberec nerozhodně 4-4. Utkání Pardubice České Budějovice a Otaku Tvirt. Domácí jdou dopředu, Husinecký projel až před bránu, ale zakončit už nestihl, protože tam zabránil liberecký hráč, ale liberečtí už teď mají puk zase na svých hokejkách za bránou. Přihrávka na levou stranu a přihrávka teď na Šimka do středu. Šimek už jede do útočného pásma, jenomže netroufl si na akci, jede na jedno, takže raději přihrává na svého spoluhráče doleva, Rychlovský, oblouček a vrací se zpátky. Teď vyjel z útočného pásma. Čtvrtá minuta prodloužení 4-4, Sandberg v útočné pásmu. Otáčí se tam s pukem, přihrává, ale nepřesně, takže Kotouč se od mantinelu odrazil až k brankáři Kváčovi a bude hrát liberecký obránce Ivan Hosté. Teď poslali puk na Lence, který jede proti dvěma litvínovským hráčům. Lenz, Sandberg v útočné třetině. Sandberg hezky se otočil, vystřelil a přestřelil litvínovskou branku, ale to už je dobrá čtvrtá šance libereckých v prodloužení, kde to je zatím jednoznačná partie pro bílé tygry, a tak s ohledem na prodloužení by bylo možná trošku nespravedlivé, kdyby liberečtí tenhle zápas nakonec nevyhráli v nastavení, protože opravdu Litvínov ještě neohrozil Kváču, ale liberečtí už měli 4 dobré střelecké pozice v nastavení, takže klidně mohli už dát gól. Teď vhozeno zase v litvínovském pásmu před brankářem Čajanem a domácí nemají puk. Ten mají Hosté, Filipy jde za branku, Čučmen ho pronásleduje, Filipy stále dribluje s Kotoučem, dává na Ivana, Ivan si sjíždí na pravý kruh, proti sobě má Koblasu, Ivan zabrzdil, mění směr, dává na Filipyho, Filipy z pravé strany, přihrávka před bránu, ale tam byl beton a domácí můžou jít 2-1. Do brejku Koblasa a Čučmen. Koblasa, Čučmen a nedal. Takže vyrazil pravděpodobně brankář Kváča. Tohle byla první obrovská šance Litvínova. Minutu před koncem prodloužení. Čučmen ale nedokázal vstřelit svůj první gol v sezóně. Podle mě tam byl zákrok brankáře Kváči. Od něj se puk odrazil. Takže ano, opravdu ramenem vyrazil Kváča tuhletu střelu zblízka a bude se vazovat tedy v libereckém obraném pásmu. Minutka do konce nastavení. 4-4. Litvínov Liberec, Kempf a proti němu je Najman. Vozeno, liberečtí už zase získali puk a můžou jít dopředu 2-1 teď. Jak se brání a brání úspěšně, dokonce tam teď Kotouč ze vzduchu dokázal stáhnout, chvíli si s ním pinkat, no a teď už zase ale liberečtí, ale faul, tak pozor. Libereckým se to komplikuje, protože budou hrát v oslabení. Diví se tam liberecký útočník, tuším, že to je Rychlovský, ale na zem tam spadl Ondřej Kaše a 2 minuty pro libereckého hráče, ano, je to Rychlovský a Litvínov. 46 sekund do konce prodloužení a Chemici budou hrát tedy přesilovou hru. No a najednou se může vše otočit v jejich prospěch, přestože v tomhle zápase prohrávali 0-3, pak 3-4. V prodloužení přežili 4 velké šance Liberce. No tak nakonec mají velkou příležitost ten zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Mají na to 46 sekund. Pokud pak budou nájezdy, tak samozřejmě pro Liberec škoda, že by nemohl jet střelec Rychlovský. Ale to bychom ještě předbíhali. Vazuje se po pravé ruce Kváči, domácí získali vazování, jak se na modré čáře, má puk stále na okejce, přihrává Kašemu na levé straně, Kaše dává Jaksovi, Jaks vystřelil, před brankářem tečuje Kempf, ale netečuje nakonec puk tak zdařile, aby skončil za libereckým golmanem, ten chytá puk do lapačky, takže se bude pokračovat v libereckém obraném pásmu. 34 sekund do konce prodloužení, 4-4 a Kempf jde zase na vazování proti Musilovi po pravé ruce golmana. Domácí uspěli, ale rozhodčí tam viděl problém. David Kempf jenom vrtí hlavou, není s tím vůbec ztotožněný a tak místo něj půjde na buli Sukel. Takže zůstává samozřejmě Musil, Sukel úspěšný a Jaks má puk u modré čáry. Jaks přihrává nalevo, kde Ondřej Kaše jako pravák. Ondřej Kaše ale teď ujíždí do středu, přihrává.
A rychlá výměna, jak spálí, ještě tam stínuje Sukel, hosté ale odpálili puk, Jaks přihrává Ondřej Kašemu, teď pálí Kempf, jenomže mu rána nesedla, takže liberečtí vyhodili, ne, nevyhodili, Ondřej Kaše chytil na modré čáře puk, posledních 5 sekund, ještě Sukel, přihrávka, ještě to bude na střelu, nebude, liberečtí se ubránili, tak... Teď to domácí trošku překombinovali a liberečtí díky velké obětavosti dokázali zvládnout ty poslední vteřinky, přestože domácí je tam svírali před jejich bránou, tak tenhle zápas vítěze po 65 minutách hry nenašel a proto uvidíme samostatné nájezdy, už přijede ještě rolba, takže tady se bude pokračovat až za chvilku, zatím tedy před prodloužením Litvínov Liberec 4-4.

Tak kapitáni Šimek a Sukel už se domluvili na průběhu. A uvidíme, kdo začne penaltový rozstřel. Prolbu máme stále na ledě. Vyžehlí ten prostřední proužek, aby přeci jen hráči měli lepší led. To hřiště už je dost rozbité po třetí třetině a prodloužení. Pojďme si tedy zatím projet vývoj skóre. Liberec vedl už po 21 sekundách, kdy skóroval Adam Najman. V 10. minutě Lukáš Kachlíř zvýšil na 2-0. Pro Liberec v 15. minutě Radan Lenz 3-0 a vypadali domácí naručník, jenomže v 18. minutě David Kempf dal na 1-3, v 25. minutě Michal Gut na 2-3 a v 31. minutě Petr Koblasa vyrovnal na 3-3, jenže ještě i do druhé přestávky šli domácí se ztrátou, protože Filip Sandberg poslal Liberec zase do vedení 4-3 v přesilovce, jenže v 51. minutě vyrovnal Viktor Šámal. Takže skóre je 4-4. Další gól totiž nepadl, přestože šance byly na obou stranách. Řekl bych, že těch větších pak už bylo spíše na straně Liberce. Rolba stále na ledě. A samostatné nájezdy už začnou. Jako první pojede Jax. Litvínovský obránce. Jax, který už se teď rozjíždí z obraného pásma proti Petru Kváčovi, jede víceméně ze středu zleva. Není to rychlé tempo, vystřelil a vedle levé tyčky, takže neohrozil libereckého golmana. Tohle nebyl povedený nájezd od lotyšského zadáka a Faško Rudáš se teď vydá na opačnou stranu proti litvínovskému golmanovi Pavlu Čajanovi. Rudáš jde z pravé strany jako pravák, navádí si puk do středu, vystřelil a dává gól. Tak Faško Rudáš posílá Liberec do vedení 0-1 tedy po první sérii a teď pojede Urban, litvínovský útočník, tedy dostává důvěru proti libereckému golmanovi a teď tedy tenhle ten mini souboj. Tomáš Urban jede také z levé strany a dává gól, prostřelil, našel tam místečko pod betonem libereckého golmana, trošku překvapivé zakončení a dává gól tedy na 1-1. A teď už zase pojedou tedy hosté. Radan Lenz se rozjede na litvínovského golmana Čajana, zatím tedy vysoká úspěšnost, ze tří nájezdů dva skončili v brance. Lenz zprava zabrzdil před brankářem a trefuje jeho pravý beton. Takže máme skóre srovnané po druhé sérii 1-1 a Ondřej Kaše už je připravený proti svému protivníkovi v brance Liberce. Ondřej Kaše si teď navádí kotouč středem hřiště, opravdu jede ve středu, trošku mu ujel puk, ale klička, backhandové zakončení, blafák a krásně pověsil puk pod víko, takže Litvínovi vede 2-1. Skvěle to teď udělal Ondřej Kaše, který vypadalo, že mu kotouč trošku přeskočil hokejku mezi kruhy, jenomže dokázal puk pak zpracovat a to zakončení bylo brilantní. Petrovský se teď rozjíždí proti litvínovskému golmanovi z pravé strany do středu a trefuje lapačku litvínovského golmana, no takže najednou je na tom lépe
Litvínov 2-1 po třetí sérii a pojede David Kempf teď proti libereckému golmanovi Petru Kváčovi. David Kempf z volna teď nabral puk a také jede středem hřiště, zabrzdil před brankářem, Klička, a teď nezasunul, už si tam poslal, jak se říká, golmana na párek, jenomže pak puk šel 10 cm vedle pravé tyčky, Kempf tam nezasunul, tak tohle už bylo ložené a velké zklamání teď ve tváři Davida Kempfa a teď liberecký obránce, útočník Galvas, který se rozjíždí z levé strany. Tomáš Galvas, ten má sebevědomí, rychlý nájezd a dává gol. Přehodil ten puk přes beton litvínovského golmana. Výborné zakončení, tenhle kluk, ten snad nemá žádné nervy a proto je skóre 2-2. Za Litvínov teď kobla se opravdu dramatické penalty a v pátá série je tady za stavu 2-2. Petr Koblasa už si bere puk, jede z levé strany jako pravák, zaprzdil před brankářem a udělal to skvěle, rychlá taková Klička, vymíchal tam brankáře Kváču tak nějak jako David Kempf, jenomže Petr Koblasa pak už dokázal ten kotouč zasunout správně na rozdíl od Davida Kempfa a tak Litvínov vede 3-2, no a Liberec bude muset udržet v zápase útočník Najman, je to, který jede a nedává, Čajan ho vychytal a Litvínov nakonec tedy bere 2 body v tomhle zápase. Litvínov po samostatných nájezdech porazil Liberec 5-4, Filipy to byl, kdo neuspěl v tom posledním nájezdu, takže střelcem rozhodující branky Petr Koblasa, Litvínov porazil po nájezdech Liberec 5-4. Tolik derby mezi Litvínovem a Libercem, které nakonec dopadlo lépe pro domácí barvy. Díky za pozornost a brzy se budu těšit opět na slyšenou. Hezký zbytek dne.

0: míří pomalu za 3 body, ale teď by mělo utkání vrcholit a taky tlak Sparty v útočném pásmu. Sparta je nastěhovaná na levé straně útočné třetiny na buli Veselainen, který vyhrává buli za sebe, ale tam je jako první hradecký Myškář, který vyváží puk až do střední třetiny. Krejčík s Pisikem se stahují, tedy obránci Sparty, do svého obraného pásma a dopravují kotouč zpátky do útočné třetiny pražské Sparty. Puk vyletěl z rohu do ochranné sítě a tak se musí znovu přerušit hra 3 minuty a 28 sekund před koncem třetí třetiny, ale tohle by měla být další situace, po které se bude vazovat v útočném pásmu Pražanů, konkrétně na pravé straně. Střídání na obou stranách, elitní spartianská formace míří na led. V té elitní spartianské formaci je nově Jiří Sekáč, poprvé v této sezóně a poprvé od té doby, co posílil pražskou Spartu, tak v soutěžním utkání je na křídle první formace s Michálem Špačkem a Filipem Chlapíkem. V obraně tam jsou Jakub Krejčík a Mark Pisik, kteří se teď budou snažit dostat kotouč. Pisik ho má na modré čáře, přesouvá rychle na Chlapíka na pravou stranu. Chlapík ale nahazuje pouze za brankou, kde puk přebírají královéhradečtí. Myškář se ho snažil vyvést pryč, ale teď přihrávka mezi kruhy pro Filipa Chlapíka, který nebyl úplně přesný se svojí střelou. Hradec Králové může vyvést pryč 4-3 pro Hradec Králové 3 minuty před koncem základní hrací doby. Jiří Sekáč ten teď získal puk ve střední třetině, ale nepřihrál ideálně to, až teď dostává puk na Filipa Chlapíka, který přejíždí do útočného pásma, hezky si obhodil Vrajícího Vukojeviče a vracel za sebe, ale kotouč prosvištěl až do obraného pásma pražské Sparty. Další střídání na obou stranách a Mark Pisik bude zakládat další útočnou akci Pražanů 2 minuty a 40 sekund před koncem základní hrací doby. Z otočky ze středního pásma Michal Řepík nahazuje do útočné třetiny. Blimel drží kotouč v souboji s Klímou, předává do levého útočného rohu, kde je jako první Devin Shore, ten v první třetině dostal kotoučem do obličeje, museli mu šít tržnou ránu v obličeji a zbytek zápasu hraje s celoobličejovým krytem. Teď musí pryč z útočného pásma, protože byl jeho tým v offsideovém postavení, Hradec Králové se osvobodil z obranné třetiny, teď tady domácí diváci protestují proti údajnému faulu na domácího hráče, ten ale rozhodčí nepískají. V útočném pásmu ale Hradec Králové a tvrdá rána Kaliny daleko od modré čáry a zákrok Josefa Kořenáře. Necelé 2 minuty do konce třetí třetiny Hradec Králové stále drží jednogolové vedení nad pražskou Spartou. A teď taky útočné pásmo. Je tam souboj 3 Spartanů proti jedinému hradeckému, který srdnatě drží ten kotouč. Ten teď ale vyjíždí až do obraného pásma Hradce Králové, kde puk sbírá královéhradecký obránce Kok. A ten teď dostal otevřenými vrátky puk mimo hrací.
1: 59. minuta utkání Hradec Králové vede v hokejové Tipsport Extra lize nad Spartou 4-3. Omlouváme se hokejovým fanouškům, ale avizovali jsme, že od 8:45 budeme vysílat fotbal.
2: Přímý přenos radiožurnálu Sport.
1: Začíná totiž druhý zápas českých fotbalistů v Lize národů. V Praze budou hostit Anglii. Přímý přenos komentují reportér Lukáš Michalík a pětinásobný mistr české fotbalové ligy a náš fotbalový expert Pavel Horvát.
3: Hezký večer z pražského Edenu, kde se aktuálně tleská. Tleská se Luďku Mikloškovi, bývalému skvělému brankáři, který bohužel před nedávnem zemřel. Samozřejmě Luďka Mikloška velice dobře znají i v Anglii, protože dlouhé roky hrál za West Ham United, kde později také trénoval brankáře, takže zaplněné tribuny stadionu v Edenu teď tleskají této velké osobnosti českého fotbalu a legendě nejen ostravského Baníku, ale také londýnského West Hamu. My se pomalu, ale jistě za zvuku tohoto potlesku můžeme přesunout k základním sestavám obou týmů. Začneme tou českou, v ní jsou 3 změny oproti předešlému utkání s Chorvatskem, které Češi prohráli 1-2 na úvod elitní skupiny Ligy národů. Na lavičce je připravený golman Horníček, zraněný obránce Coufal úplně mimo nominaci a mezi náhradníky je Lukáš Ambros, v brance národů národního týmu bude Matěj Kovář, do sestavy se vrací kapitán Ladislav Krejčí a šanci od prvních minut dostane také Matěj Radosta. V brance Čechů Kovář, před ním čtveřice obránců, zprava Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma, ve středu zálohy trojice Červ, Sadílek, Šulc, na křídlech Radosta s Karabcem a na hrotu útoku Adam Hložek. Teď ještě sestava Angličanů, kteří rozehráli elitní skupinu Ligu národů doma porážkou 2-3 se Španěli. Oproti tomuto zápasu jsou v sestavě 4 změny. O'Reilly je zraněný, Konca, Kuencach i hvězdný Bellingham jsou na lavice náhradníků. Místo nich hrají Hall, Čalobach, Alexander Arnold a Rodgers. V brance Angličanů Trafford, obrana zprava Alexander Arnold, Čalobach, Gehy, Hall, ve středu zálohy trojice Anderson, Lewis Kelly, Rodgers, na křídlech Saka s Gordonem, na hrotu útoku Harry Kane. Utkání začalo, první minuta, Česko-Anglie 0-0. Češi budou vazovat z levé strany po té, co zamířili tedy Angličané ve své rozehrávce do zámezí. Jiří Sláma už je připravený u levé postranní čáry, čeká na pohyb svých spoluhráčů. Dlouhý aut směrem na Hložka, ten Rudý sklepává pod sebe, ale našel pouze protihráče, takže na tahu jsou Angličané, konkrétně Alexander Arnold. Teď už má míč stoper Manchester City Gehy, který kombinuje s Čalobahem. Angličané jsou teď pozorní v kombinaci. Alexander Arnold přidává do středu hrací plochy, kde je Anderson. Angličané to budou zkoušet tedy teď od svých obranných řad. Pavle, je to tak, jak si predikoval skutečně Štěpán Chaloupek dnes tedy na pravém kraji obrany, takže podle očekávání?
4: Jo, myslím si, že jo. Tak bylo to vidět v té Rosnice samozřejmě. Čekali jsme tam možná, že tam bude nějaká lumpačina, bych řekl, ale logicky i podle rozestavení soupeře si myslím, že je to správně, že prostě Chali je schopný odehrát jakýkoliv post. Tohle fantastická fáze, si Kane odskočil z takový jako jednoduchý situace, podkouznul mu balón, ale byl úplně sám na chvilku. Myslím si, že tohle určitě v taktických plánech nebylo a Láďa Krejčí nebo Robin Hráč budou muset s němu vystupovat.
3: Harry Kane se i v Bayernu Mnichov často stahuje do hlouby pole a následně tedy rozehrává do křídel. Polovina druhé minuty, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Druhé utkání českých fotbalistů v elitní skupině Ligy národů Česko-Anglie. Zatím 0-0, Angličané opět u balónu. Další akci rozehrává střední záložník Anderson, který čeká na to, kdo se mu nabídne. Přidávka napravo, kde Alexander Arnold. Zatím se Angličané nikam neženou. To se dá ale říci o českých hráčích, kteří nějak aktivně nenapadají. Angličané jsou hodně přesní v kombinaci. Opět může hrát Anderson. Po levé ruce má volného Gehyho a na levé straně může hrát s balonem u kopaček Hall, což je obránce Newcastle, takže klubový spoluhráč brankáře Lukáše Horníčka. Angličané stále kombinují na své vlastní polovině, takže hrát teď může Čalobach, přihrávka do středu hřiště, kde je Lewis Skelly. No a na levé straně opět může hrát Anderson. Gordon se také zapojuje do kombinace a Hall se snaží utrhnout na levé straně, dostal se také k přihrávce a k balónu, ale míří s míčem směrem dozadu, takže Češi zatím aktivně napadají, posouvají se v obraném bloku, ale zatím mají dost sil, asi si Češi v tomto utkání nechci předbíhat, zase s balónem tolik nezahrají.
4: No, vypadá to samozřejmě, zatím ten blok je kolem poloviny, teď dobře Pavel Šulc.
3: Teď výborně Pavel Šulc, který vybojoval míč na Alexandru Arnoldovi a hrát může ve středu hřiště Sadílek, po něm na levé straně Sláma, který ještě přihrál do středu hřiště Sadílkovi a hrát může také uvnitř středového kruhu Lukáš Červ, takže dobrá pasáž od českého týmu, který poprvé v tomto zápase delší čas drží míč na svých kopačkách. Třetí minuta končí, Česko-Anglie stále 0-0 v elitní skupině Ligy národů a teď bez balónu běhají Angličané, ale nemusí se úplně strachovat, protože Češi se vyhnali až k vlastnímu brankáři Kovářovi. Ten přihrává před sebe, kde je Lukáš Červ, který se dobře otočil s balónem a snaží se nastartovat Šulce, který má dobrou rychlost, ale Trafford byl včas ze své branky a za malou chvíli bude rozehrávat a to konkrétně na stopera Čalobaha, kterého napadá Šulc. Teď zpětná přidávka na golmana Trafforda, který se rozhlíží kolem sebe. Zatím zápas nemá a takové tempo, je to asi takové to úvodní učukávání.
4: Určitě, tak já si myslím, že oba týmy se na sebe připravovali. Přesto to poznání na tom hřišti je malinko jiným. Pozor, teď Slámovi utíká Saka.
3: Pozor, protože Kejnova přihrávka doputovala ke kopačkám Bukaya Saky. Čtvrtá minuta, Česko-Anglie 0-0. Saka to zatím bere na sebe, centruje do pokutového území. Na zadní tyči Gordon trochu přistrčil svého strážce, ale ve hře se stále pokračuje. Saka se obratem vrací k míči a levačkou pálí, ale s touto ranou, která míří mimo tři tyče, Matěj Kovář nebude mít výraznější problémy, ale nechat rozběhnout Saku, to by, Pavle, mohl být problém.
4: No určitě, tak bylo to na jedné straně, na druhé straně. po levý straně to s holem nevyužili Angličani, tady už se Sakou ano a samozřejmě to nepřinos. Teď
3: ztráta v rozehrávce od českého týmu, ale příkladně zabojoval Lukáš Červ. Sláma se snaží vysunout Šulce, který může mířit sám na bránu. Pavel Šulc má potřebnou rychlost, už by se mohl dostat do zakončení. Nakonec ve skluzu se dostal ke střele, ale měl to na dlouhou nohu a navíc trefot byl včas ze své branky a poté přišel faultu. Je velká škoda.
4: Velká škoda je, já si myslím, že Šulcik byl malinko faulovaný, ale chtěl to ustát, protože tohle byla jasná červená karta. Samozřejmě respekt k tomu, že to chtěl dohrát, ale už to měl daleko, šel do skluzu a vlastně s Traffordem jen tak jako doklouzal do něj a ani to nebyla střela.
3: Ale první výrazný náznak od českého týmu, který hraje svůj druhý zápas elitní skupiny Ligy národů v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Česko-Anglie. Zatím 0-0, teď se Češi opět dostali včasným napadáním k míči, ale netrvalo to úplně dlouho. Angličané zabojovali zpět a teď mohou kombinovat na vlastní polovině. K míči se opět dostává Harry Kane, který teď volí dlouhý pas na pravou stranu, protečovaný míč na Saku, který se teď snaží rozkývat slámu, zpětný pas pod sebe, kde je Alexander Arnold. Jeho průniková přidávka na Rodgerse, který si vyměnil balón s Kaneem. Ještě přidávka na Saku, který už je v pokutovém území z pravé strany centru pod sebe, ale tam včas zasáhl Michal Sadílek. Na levé straně teď může hrát Karabec, který to udělal šikovně, protože otřel balón o svého protihráče a Češi budou vazovat, ale Harry Kane v podstatě mezi stopery rozehrává.
4: Fantastický balón, tak tohle, já si myslím, že na tohle se kluci připravovali. Tohle si myslím, že patří do toho jeho dovedností, jenom samozřejmě pro slámu velmi těžký, ale já jsem spíš čekal, že Saka bude ho obcházet jeden na jedno a zatím tam byly dvě přihrávky do prostoru, který sláma bohužel nezachytil.
3: Samozřejmě velmi složité to chytat Bukaya Saku, ale věřme tomu, že to Jiří Sláma nějakým způsobem bude zvládat. Češi se dostávají k míči. Adam Hložek uvnitř středového kruhu na pravé straně má rozběhnutého Radostu, ale zatím to Hložek bere na sebe, až teď rozbíhá Radostu, který je na hranici 16, už je v pokutovém území. Zpětný pas ale našel pouze anglického stopera Gehiho a následně Hložek povalil dalšího anglického fotbalistu. Takže ho stále budou rozehrávat.
4: Výborný vyvedení míče Adamem Hloškem, utek tam jednomu z Angličanů, nevím, kdo to byl. Myslím si, že to bylo ono to jedno asi, ale byl to Lewis Kelly. Radost tam měl čas na dva doteky a musím říct, že tady teď se projevilo, že Adam Karabec není ten dravec z druhého křídla, vlastně jenom jako doběh do toho vápna. Myslím si, že kdyby to bylo třeba v obráceně, že Radost by se dostal až do toho prostoru, odkud se dá zakončit, Adam Karabec jenom se dostal k vápnu a tam vlastně nebyla šance, aby se vůbec dostal k míči.
3: Tribuny stadionu v Edenu už jsou opravdu výrazně zaplněné. 8. minuta se hraje tady na domovském stánku pražské Slávie. Češi hrají v elitní skupině Ligy národů s Angličany. Zatím bez branek a teď se posouvají po dráze letu míče, protože kombinují Angličané, ale udělali chybu v rozehrávce. Mark Gehy si vůbec neporozuměl s čelobahem a Češi se zadarmo dostali k míči a budou vazovat z levé strany. Karabec přenechá exekuci autu Jiřímu Slámovi, který bude vazovat poblíž půlící čáry, tedy z levé strany. Pod sebou má Volného Krejčího, který zakombinuje s brankářem Kovářem. 8. minuta, Česko-Anglie stále 0-0. Kovář se teď nikam nežene, čeká, kdo se mu nabídne, kudy se mu otevře nějaký prostor. Nakonec takový oblouček nadýchaný na Hloška, který ale hlavou neprodloužil mít za sebe. Teď se ještě vysvětluje celou tu situaci s Kovářem. Viditelně chtěl Hložek balon do nohy. Angličané mohou kombinovat. Ve středu hřiště může hrát Anderson. Po levé ruce má Volného Gehyho, ale nemají Angličané taky moc, kudy. Anderson se dostává k míči. Přidávka na Gordona, který balon pustil pod nohama, ale tam už nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Teď ale může hrát Hall, který se dostal k balonu. Stále může hrát Lewis Hall, který teď rozehrává na levou stranu, kde se dostává k míči Gordon. Ten se snaží rozkývat svého strážce, kterým je v tuto chvíli Radosta. Zpětný pas na Gehyho, ale hra je přerušená, protože jeden z českých hráčů zůstává ležet v pokutovém území, že by to byl Robin Hranáč.
4: Ne, je to Lukáš Červ.
3: Je to Lukáš Červ, přiznám se, že jsem neviděl.
4: Ani já, ale podle mě to byl krvelačný zákrok Harryho Kanea.
3: takže to zřejmě nebylo úplně nic moc strašného. 9. minuta, Česko-Anglie stále 0-0. Ve druhém zápase svěřenců kouče Denny v elitní skupině Ligy národů už jsme viděli jednu výraznou šanci českého týmu, kdy se Pavel Šulc řítil sám na branku, ale úplně mu nevyšel krok ani dotek a dostal se do takového drobného zakončení v pádu, ale v tu chvíli už byl ze své branky včas anglický golman James Trafford. Dlouhý nákop Matěje Kováře na Radostu, který se snaží dostat za záda svého strážce, kterým byl v tuto chvíli Hall. Radosta ho povalil, ale navíc byl ze své branky včas opět Trafford, který teď rozehrává nakrátko přes Andersona, ten si vyměnil míč s Lewisem Skellym, po pravé straně má volného Chalobaha, ten má před sebou Šulce, ale ten nějak aktivně nenapadá, do kombinace se zapojil také Rodgers, ale stále jsou Angličané s míčem u kopaček na vlastní polovině. Na levé straně teď může hrát Gordon, kterého se snaží atakovat Radosta, ale k míči se nedostal, byl tam také Chaloupek. Angličané opět mohou kombinovat, teď už na pravé straně, kde je stoper Chalobah, Saka mu vrátil z prvního dotyku balon. 10. minuta už se hraje tady na stadionu v Edenu, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Česko-Anglie zatím 0-0 a zatím pokračuje taková uspávací kombinace anglického celku. Na pravé straně Alexander Arnold, další zpětný pas na Chalobaha. Pavle, jak náročné je takto několik desítek sekund běhat bez balónu?
4: Je to velmi nepříjemný, samozřejmě to takhle vypadá hrozně jednoduše, ale ty musíš být furt prostě v absolutní koncentraci, protože ty hráči ti rotujou, odskakujou, přebíhají, což vidíš, Gordon teďka je třeba na pozici jako v podstatě hrotovýho útočníka vedle Harryho Kanea. Ty hráči musí komunikovat mezi sebou, samozřejmě se na něco připravujou, ale ta realita na tom hřišti, zase znovu řeknu, tady od nás je to takový, jako, jak jsi to řekl, takový okoukávání, oťukávání.
3: Na hřišti to je fofor.
4: Neskutečně rychlý. No.
3: Polovina 11. minuty, Česko-Anglie stále 0-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Angličané už mají možná dobré 2 minuty balón na svých kopačkách, ale jsou hodně daleko od branky Matěje Kováře. Na pravé straně může hrát s míčem u kopaček Alexander Arnold. Teď už se těžiště hry přesunulo na stranu levou, kde je Gordon, zatím to bere na sebe. Teď už kombinuje s Hallem jeho zpětný pas na Gehyho. Češi se stále trpělivě v kompaktním bloku posouvají za balónem. Teď pokus o průnikovou přidávku na Kanea, ale Andersonovi to úplně nevyšlo. Po něm může hrát Gehy, stále pokračuje kombinace na malém prostoru. Nesmírně vysoký počet krátkých přihrávek ze strany Angličanů. Teď otočení těžiště hry na pravou stranu, kde Alexander Arnold, ale přišla technická nedokonalost. Ten pas na Alexandra Arnolda nebyl úplně přesný a Češi budou vazovat.
4: Omlouvá, jsem viděl samozřejmě tyhle ty top trenéři, to je poker face a viděl jsem Tomase Tuchela. A asi, aby nebyl vidět jako směrem do hřiště, tak se otočil jako směrem ze hřiště a tak kroutil hlavou prostě.
3: Že i Angličané můžou udělat chybu, ale teď velmi dobrá práce Adama Hloška ve středu hřiště, který na pravé straně startuje Radostu. Radosta má hodně rychlé nohy a teď to také prokazuje v souboji s Hallem. Centr do 16, tam se dral do zakončení. Ještě odražený míč, který napálil Lukáš Šerf. To byla parádní rána, která skončila vedle branky. Pavel Šulc se předtím dral do zakončení, nedostal se do něj, ale poté se k odraženému míči dostal Lukáš Šerf. No, utěšená bomba.
4: Adam Hložek nám ukázal, že je rychlejší než zadáci Anglie. Matěj Radosta a už i Pavel Šulc, takže ještě Adam Karabec, ale to samozřejmě není jeho velkou předností. Jo, teď Harry Kane znovu hluboko. Teď
3: ale Češi vybojovali balón, Pavel Šulc se řítí k brance, ještě má po pravé ruce Hložka, Šulc to bere na sebe, pálí, ta rána byla zblokovaná, škoda, to měl Pavel Šulc nahrávat, ale ještě zmatky před pokutovým územím Anglie můžou pokračovat. Dobrá pasáž českého týmu, Chaloupek a na pravé straně Radosta, který už by mohl centrovat, ještě zpětný pas na Sadílka, Chaloupek se dostává k míči, 13. minuta ve své polovině, Česko-Anglie 0-0 a svěřenci kouče Denny teď zmáčkli svého soupeře před jeho pokutovým územím. Hraje na levé straně. Sadíle kombinuje s Karabcem, po něm může hrát Sláma, který dává pod sebe, tam je volný Ladislav Krejčí, uvnitř středového kruhu hranáč, ale Krejčí to zatím bere na sebe, opět Sláma na levé straně. Teď už se Češi trochu zatáhli a jsou na vlastní polovině, ale Pavle, škoda, že Pavel Šulc nahrával. Byl na hranici 16.
4: Já si myslím, že měl moc času, že to ono to někdy vypadá, že je to jednoduchý, ale když máš moc času, tak máš právě těch moc myšlenek. mohl nahrát Adamovi Hloškovi, ale určitě měl v hlavě i to zakončení, protože on taky je střelec a bohužel se rozhodl špatně.
3: 14. minuta Česko-Anglie v elitní lize národů, zatím 0-0. Připomeňme, že naposledy, když se Angličané tady v Edenu představili, tak to bylo před 7 lety v kvalifikaci mistrovství Evropy a tehdy výběrkou Češilhavého senzačně 2-1 zvítězil. Tehdy u toho byl na hřišti třeba Harry Kane, který hraje i dnes. Trafford, anglický brankář, teď přihrává pod sebe, kde je úplně volný Gehy, teď už se hra přesouvá více na pravou stranu. Anderson ve středu hřiště, po pravé ruce má volného Chalobaha, také se dostává Saka teď k míči, který se z křídla dostal až do středu hřiště, následně ho zatahal za dres Jiří Sláma. Jak říkal Pavel Horvát, Angličané hodně mění pozice a o to složitější je bránit asi.
4: Určitě, no, tak samozřejmě se na to nějak připravuješ, teď zase levej obránce je až veprostřed, prostě hraje vlastně jako středního záložníka a Gordon je vlastně až u lajny. Jo, tady prostě ta rotace je evidentní a samozřejmě těžko se i s postupem času na tohle reaguje.
3: 15. minuta Česko-Anglie, stále 0-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Alexander Arnold přihrává z pravé strany do středového kruhu, kde je volný Gehy, který kombinuje s Lewisem Skellym, který je teď v pozici v podstatě levého stopera. K míči se dostává Anderson ve středu hřiště. Češi zatažení a posouvají se za balónem v opravdu celistvém bloku. Angličané se snaží najít nějakou skulinku. Chalobah přihrává na pravou stranu, tam je Alexander Arnold, ten mu vrací z druhého doteku balon a teď jsou Angličané uvnitř středového kruhu, kde je Gehy, po pravé ruce má volného Chalobaha, opět může hrát Alexander Arnold, který si dal dotek směrem do středu hřiště a na chvilku utekl Karabcovi. Angličané zůstávají u balónu. Miles Lewis-Skelly může hrát, průniková přihrávka na Gordona, který už je na hranici 16 z levé strany, stále Anthony Gordon, zpětný pas do pokutového území, kde přichází zcela tyč, kterou nastřelil Rodgers, ještě odražený balon a Bukayo Saka pálí z hranice v podstatě prodloužené čáry malého vápna, ale ta rána byla zblokovaná. Teď to byl tedy obrovský tlak Anglie, který může trvat.
4: No, je to na dvě přihrávky, prostě vidí, že pak samozřejmě držení toho míče se říká, že není k ničemu, ale ona pak ta pozornost malinko opadne a teď jsme získali balona. Adam Hložek je nejvyšší hráč. A
3: teď se Češi dostávají k míči, ale bohužel neměl podporu.
4: Je to ta ztráta, samozřejmě tohle je velmi těžký, když jsi ten nejvyšší hráč a vlastně před sebou nikoho nemáš komu nahrát. A slítává se na tebe trs soupeřících hráčů, není to jednoduchý ten balon udržet, to se teďka nepovedlo a teď je ta situace, že předtím vlastně 2 minuty držení míče Angličanů, tři obrovské šance během 10 vteřin a teď máš další ztrátu, vidíš třeba Pavel Šuc teďka přestal běhat, musíš si odpočinout malinko. No.
3: 17. minuta Česko-Anglie, stále 0-0, před malou chvílí hosté trefili tyč, kterou navstřelil Rodgers a teď pokračuje jejich tlak a obléhání české branky, kombinace z prvního doteku. Na pravé straně může hrát Alexander Arnold, který se snaží ještě obloučkem vysunout Kejna, kterého ale přeskočil Ladislav Krejčí. Ten se snažil okamžitě nastartovat Šulce, který svádí souboj s Chalobahem, ten končí na trávníku a je odpískaný nedovolený zákrok. Ještě můžeme představit hlavního rozhodčího tohoto zápasu, kterým je Turek Umut Meller, který si tedy všiml nedovoleného zákroku Pavla Šulce. Angličané budou opět u balónu. 17. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 3 dny po prohře s Chorvaty 1-2 v elitní skupině Ligy národů hrají Češi v Edenu s Angličany, zatím bez branek. Hosté u balonu teď se vyhnali až k vlastnímu brankáři Traffordovi, který je teď už mimo své pokutové území, ale nikdo z českého týmu ho nenapadá, takže má dost času na to, aby si rozmyslel, kudy rozehraje. Zatím ta aktivita jeho spoluhráčů není taková. Přidávka na levou stranu, kde vyplaval úplně volný Hall, který má před sebou hodně volného místa, stále může pokračovat Lewis Hall, který kombinuje s Gordonem, proti němu chaloupe. Gordon dělá kličku do středu hřiště a zůstává u balonu, stále křídelník Barcelony, který si zasekl Hloška a kombinuje s Kaneem, který je teď znovu hluboko zatažený, po něm může hrát Gehy a také Chalobah. Angličané se blíží stále víc pokutovému území českého týmu. Alexander Arnold má pod sebou opět Chalobaha, další posunutí po levé ruce na Gehyho a hra se přesouvá na stranu levou, kde je Hall, teď také Gordon, který si naběhl na přihrávku přihrávku, oklamal tělem svého strážce, ale následně se Češi dostali k míči. Radosta přidává do středu hřiště, tam to velice dobře udělal Adam Hložek, který vrací Radostovi. Teď to je situace v podstatě 3-3, ale spolu chvíli Matěj Radosta zůstává u balonu. Přihrávka do středu hřiště, ještě může rád Karabec, po něm Hložek, který je na hranici 16, mohl by vypálit, ale má to složité, nakonec se do zakončení nedostane. A pozor na break Angličanů, Rogers se dostává k míči, končí na zemi, nepíská se, takže Češi mohou hrát. Adam Karabec může sklidnit hru. 19. minuta, Česko-Anglie 0-0. Na pravé straně Radosta, který vrací balon do středu hřiště, Sadílek. Teď by bylo potřeba, aby Češi byli klidní na balonu a vážili si ho.
5: Určitě, ale za těch necelých 19 minut si troufnu říct, že máme žhavý zboží, protože Matěj Radosta jako úplný nováček prostě předved už do téhle doby 3 nebo 4 skvělé věci do ofenzivy. Rychlostně. Teď se prohodil Pavel Šulc na levém křídle, Matěj Radosta je pod hrotem a vlastně Adam Karabec je napravo. Teď nám to úplně nevyšlo, ale myslím si, že prostě předvádí velmi zajímavý výkon a pokud tady jsou manažeři, jakože teď tady určitě na takovémhle zápase budou, tak i pro ně tenhle neznámý hráč už předved něco, po čem já bych jako scout toužil.
3: Začíná 20. minuta, Česko-Anglie v Lize národů 0-0. Hosté jsou u balonu ve středu hřiště, kde je Lewis Skelly, který míří s míčem blíže puktovému území českého týmu. Teď už roztahuje hru na pravou stranu, kde je Saka. Proti němu Sláma, ale Saka nemá rychlost, v podstatě ve statické pozici. Kombinace Angličanů pokračuje Gehy, ale další jeho trochu nepřesná přidávka, ale Hall ho zachránil, po něm Anderson. Angličané se teď vytlačili na vlastní polovinu a dokonce až ke svému brankáři Traffordovi, který je hodně vysoko ze své branky, snaží se ho napadat Hložek. Přidávka na pravou stranu, kde je Čalobach, ten také nikam nespěchá, nemá kolik možností kudy přihrát. Nakonec si vybral Alexandra Arnolda, který volí průnikovou přidávku na Gordona, ale to včas zakřižoval z pozice pravého obránce Štěpán Chaloupek, který si vysloužil potlesk zaplněných tribun tady na stadionu v Edenu.
5: Musím říct, že další hráč, na kterýho jsem byl zvědavý, kterýho jsem neviděl naživo, je Alexander Arnold, protože je v Realu Madrid. Já jsem si říkal, jak je to možný, a už za těchto pár chvil ukázal, jak je technicky na výši. Samozřejmě teď neberu rychlost a to, ale jak vnímá hru, jak umí reagovat na to, kde jsou spoluhráči, výborně.
3: Teď Michal Sadílek, jeho dobrý obranný zákrok proti Rodgersovi, ale balón se štěstím opět odrazil k Angličanům, kteří teď mají míč u Gehyho, ten přidává na levou stranu, kde je Hall, ale znovu Hall míří s míčem u kopaček jen na polovinu Anglie, kde je teď už připravený Trafford, tedy golman anglického národního týmu. 21. minuta je ve své polovině, Česko-Anglie stále 0-0 v elitní skupině Ligy národů. Připomínám, že před 3 dny Češi tady v Edenu podlehli Chorvatům 1-2. Čalobach si musí dávat pozor na napadajícího Radostu, ale nakonec to zvládl. Po něm už může dát Alexander Arnold, který se snažil otočit na levou stranu, ale teď mu ta přihrávka úplně nevyšla. I mistr Tesař se zkrátka někdy utne a Chaloupek tu situaci dobře přečetl, ale přišla jen taková přidávka na zdařbu, takže Angličané se opět tedy dostávají k míči, jsou na vlastní polovině, k balónu se dostává Rogers po pravé ruce, má volného Čalobaha, teď už může hrát Lewis Skelly uvnitř středového kruhu, po levé ruce volný Gehy, Češi teď jsou vlastně v kompletním složení na vlastní obrané polovině. Angličané to budou mít složité se dostat do té skonsolidované obrany. Snaží se s tím něco udělat Lewis Skelly, ale nakonec o balon přišel. Sadílek si teď musí dávat pozor na chybu Sláma na levé straně poblíž pokutové území a jeho nepřesná přihrávka, protože Saka dobře napadal.
5: Teď bylo vidět jasný taktický záměr náš po zisku. Matěj Radosta okamžitě bez ohledu na to, že nevím, kdo to byl, jestli Sadílek přihrával zpátky, tak kdyby zahrál za tu obranu, tak by to bylo pro Anglii velmi nepříjemný, protože Radosta byl rozeběhlý, pozor.
3: Teď pozor, ztráta, Angličané jsou poblíž pokutového území, Gordon může pálit a je to těsně mimo, to byla velmi zajímavá příležitost a to je to, o čem jsme s Pavlem samozřejmě mluvili, jakmile přijde v nebezpečném prostoru ztráta, tak je to hrozně nebezpečné. Jo. Oni se dostanou do zakončení v podstatě hned.
5: Určitě, je to fakt jako rychlý a myslím si, že teďka možná to byl malinký faul na Adama Karabce, ale vlastně rozhodčí se rozhodl, že to není faul a okamžitě byla šance.
3: Češi opět ale kombinují a rozehrávají konstruktivně. Nakonec to zvládl Michal Sadílek v kombinaci s Hranáčem. Opět se k míči dostává golman Matěj Kovář z 23. minuta Česko-Anglie 0-0. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na levé straně Krejčí, který přidává do středu hřiště Červovi, ten ještě kombinuje se Slámou. Přidávka na Šulce, který chybuje v rozehrávce. Anderson může hrát. Mohla by přijít karta, která přijde pro Pavla Šulce. To byl tvrdý zákrok.
5: Já samozřejmě nemám video, ale trošku se bojím, protože tam Šulcík byl pozdě a aby tam nešel hodně podrážkou, protože tam byl opravdu pozdě.
3: To by byla opravdu velká komplikace, tak nepřivolávejme nic vážného, ale byl to tedy jednoznačný faul z boku, no, tak doufejme, že se k tomu video nevrátí. Každopádně Pavel Šulc prvním napomínaným hráčem tohoto zápasu a teď si česká defenziva bude muset dávat pozor, protože i anglické standardní situace můžou být nebezpečné.
5: Ale jde se podívat rozhodčí na video.
3: A rozhodčí se jde podívat na video. My už tady máme opakovaný záběr a to se obávám, že bude červená karta, protože Pavel Šulc šel kolíkama napřed v podstatě někam na úroveň achilovku. Nad kotník tedy a to nevypadá tedy vůbec dobře. Ten zákrok nevypadal taky dobře. Stačí, že jste
5: už v reálu to bylo vidět, že tam jde špatně, je tam pozdě a bohužel, tady si myslím, že nevím, co by se muselo stát, aby tohle nebyla červená karta.
3: A rázem to bude samozřejmě hodně složité, ale přeci jen ještě máme určitou šanci, že Pavel Šulc nebude potrestán červenou kartou, ale ta šance se právě teď nějakým způsobem rozdmíchala a Pavel Šulc půjde do kabiny. Bohužel, čeští fotbalisté proti Angličanům od 25. minuty budou dohrávat o 10 poté, co byl za hodně nešetrný zákrok po zásahu asistenta u videa vyloučený Pavel Šulc, ale musíme to uznat po zásluze.
5: Musíme uznat, že to je jasná červená karta, tam Pavlovi to odskočilo a chtěl to dohnat tím skluzem, ono to tak někdy bývá, ale prostě musíš dobře vidět, co může následovat, obzvlášť tady v těch zápasech, kde je to opravdu exponovaný a hodně vidět a tady to bylo bez debat.
3: Velká škoda, protože do této chvíle Češi nebyli rozhodně bez šance, také měli některé zajímavé příležitosti, končí 25. minuta Česko-Anglie 0-0, Češi o 10 bez vyloučeného Šulce budou bránit standardku, kterou rozehrává Alexander Arnold, centr do pokutové území defenzivě českého týmu, teď pomohl Adam Hložek, odražený míč pro Angličany, kteří si teď samozřejmě budou užívat balón a jeho držení, Lewis Skelly ve středu hřiště.
5: No, bohužel, já musím říct, že vlastně ani jako nás to netěší i z pohledu toho, že chceš vidět prostě vyrovnaný zápas. Samozřejmě bychom byli pod tlakem, ale teď od toho jednoho hráče míň, to bude vlastně opravdu jenom o té defenzivě a jestli k tomu Angličani přistoupí tak, jak by měli, tak samozřejmě ten zápas bude vypadat tak, jak to vidíme teď a budou přibývat šance, bude přibývat tlak a samozřejmě na tohle úplně není recept a ještě další věc je, že nás čeká další zápas zase za pár dní a většina těchto hráčů pravděpodobně bude hrát od začátku i příští zápas a tohle to ti bere hodně sílu.
3: Pokračuje kombinace Angličanů na polovině Česka, Lewis Skelly na ose hřiště, po pravé ruce má volného Trenta Alexandra Arnolda, který si vyměnil balon se Sakou. Teď Češi dobře napadají, ale Angličané nechybují, naopak přesouvají hru na levou stranu, kde je Gordon, který to zkusí v souboji s Chaloupkem 1-1. Gordon se zbavil svého strážce, ale Chaloupek se vrátil do toho souboje. Velmi dobrá práce českého obránce, nicméně přichází jen odkop do zámezí, takže Angličané budou vazovat 27. minuta Česko-Anglie 0-0 v Lize národů a v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, ale podstatná informace v 25. minutě dostal červenou kartu a Pavel Šulc. Angličané opět u balónu, Čalobach, po něm může hrát Lewis Skelly. Češi se teď výhradně soustředí na defenzivu, vlastně nemůžou nic jiného dělat, nenapadají, hrají o jednoho muže méně. Alexander Arnold na pravé straně, pod sebou má volného Rodgerse, stále Morgan Rodgers vymýšlí, kudy by mohl zahrozit Kane. Uvnitř pokutového území převzal předávku a okamžitě sklepl na Lewise Skellyho. Teď je to opravdu velký zámek. Rodgers se snažil protečovat míč na Alexandra Arnolda, ale Sláma se dostal k míči, nicméně jen odevzdal Angličanům, takže anglický nápor může pokračovat. Opět může hrát Rodgers, po pravé ruce má Alexandra Arnolda, trefuje ale pouze Karabce. Další odkop Jiřího Slámy, ale znovu končí jen u půlící čáry, kde je připravený Gehy. 28. minuta Česko-Anglie 0-0 v Lize národů. Češi hrají od 25. minuty o 10 bez vyloučeného Šulce. Anderson přidává na levou stranu, ale ta přidávka nebyla přesná. Teď se Češi dostávají k míči, ale v podstatě Lukáš Červ neměl vůbec s kým hrát. Chtěl si obhodit tedy svého strážce. Byl to nakonec Matěj Radosta, ale to se mu nepovedlo. A teď pozor, hol má otevřenou levou stranu, už by mohlo centrovat. Centruje na zadní tyč, ale tam byl připravený Ladislav Krejčí, který balon odhlavičkoval, ale Češi si ho neužili úplně dlouho, a tak může hrát hol na podruhé a mohl by centrovat svojí levačkou a také tak činí, ale česká defenziva si znovu poradila, nicméně opět jen odkop do autu.
5: Musím říct, že tohle bude nuda a
3: to je v podstatě hokejová přesilovka.
5: Samozřejmě bylo by dobrý, kdyby lidi fandili, myslím si, že ty výkony kluků v defenzivě zatím jsou výborní, dělají všechno pro to, aby se Angličani do šancí nedostali, a samozřejmě bylo by dobrý, kdyby cítili podporu i z toho hlediště, zatím je to takový jenom ten kotlík za tou bránou Angličanů, a to si myslím, že je škoda.
3: 29. minuta, Česko-Anglie stále 0-0 ve fotbalové lize národů. Angličané teď kombinují na polovině Čechů, kde je Lewis Skelly. Po pravé ruce má volného Trenta Alexandra Arnolda, který centruje do pokutové území, tam je připravený Krejčí, ale k odraženému míči se opět dostávají Angličané, konkrétně Lewis Skelly. Snažil se napadat Adam Hložek, ale zhruba dva kroky mu chyběly a tak se musí znovu zatáhnout a pomoci svým spoluhráčům v defenzivě. Gordon sklepává pod sebe, tam je Anderson, který už se blíží pokutovému území českého týmu. Na levé straně hol, další přidávka do středu hřiště, kde je Kane. Po pravé ruce má volného Čalobaha. Češi stále trpělivě v kompaktním bloku posouvají se za míčem, ale nemají sílu napadat. A teď krásná kombinace Angličanů, ještě přihrávka na saku z levé strany od hola, ale té situaci předcházel offside, ale to byl v podstatě biliár.
5: Ano, na jeden dotek samozřejmě zapojený Kane a ta jeho fotbalovost je prostě výborná, hezky se na to kouká. Samozřejmě já jsem takovej teďka zklamaný, protože takhle, máme hezký drezy. Jako opravdu máme krásný drezy, červený drezy, modrej spodek celý, musím říct, že jsem rád za tuhle změnu a líbí se mi to.
3: Ale i ten výkon do 25. minuty byl určitě nadějný, no. Ale připomínám, že poté dostal červenou kartu Pavel Šulc, od té doby je to v podstatě na jednu bránu. Češi se teď dostali tedy na polovinu Angličanů a stále jsou u balonu, konkrétně Krejčí, teď ze středového kruhu vysunul slámu na levou stranu, teď zasažil z prvního dotyku, možná trochu zbytečně okamžitě centrovat, a znamená to odevzdaný míč, teď to chtělo víc odvahy, balon si zpracovat.
5: Odvahy, dovednosti samozřejmě možná i ta únava, jo, to no, samozřejmě zase tady odsaď to nevypadá, máme 30 minut, já si myslím, že naši hráči budou někde na 4, možná přes 5 kilometrů některý a to už seš prostě unavený.
3: 31. minuta, Česko-Anglie ve fotbalové lize národů stále bez branek, ale znovu to musím připomenout, Angličané od 25. minuty hrají přesilovku poté, co za nešetrný zákrok dostal po zásahu videa přímou červenou kartu a Pavel Šulc. Angličané u míče, na pravé straně Alexander Arnold, který se dostává k míči, snaží se teď vysunout Rogersa, který už je v pokutovém území, balonci zpracoval, ještě se dostal do zakončení a vyprodukoval z úhlu něco mezi přihrávkou a střelou, každopádně trefil prostor, kde byl připravený Matěj Kovář, a ten teď startuje. Je Chaloupka na pravé straně, který posílá dlouhý nákop na Radostu. To je samozřejmě jedna z variant, že když Češi do nějaké polootevřené obrany Angličanů zaútočí, ale teď pozor, protože krásný balon teď převzal Anthony Gordon, který pálí z úhlu. Krásná předávka ze středu hřiště od Eliota Andersona, ale Matěj Kovář byl připravený na přední tyči. Chtěl jsem říct, že to by mohl být jeden z receptů, když se Angličané pozapomenou zkrátka nakopnout míč na Radostu.
5: No, ale je to málo. Je to vlastně jediný.
3: Teď může hrát Matěj Kovář, 32. minuta, Česko-Anglie stále 0-0, nákop na levou stranu, ale nebyl přesný.
5: Jsme
3: teď
5: viděli, ten balon letěl asi metr nad sakou a jeho předností určitě není hra hlavou. Ten odhad nebyl dobrý, bylo to v podstatě trošku srandovní, že takovýhle hráč vlastně neodhad to, že ten balon o metr přeletí a skákal po něm, takže na téhle úrovni je to trošku úsměvný samozřejmě.
3: Morgan Rogers teď může hrát před pokutovým územím českého týmu, teď Bukayo Saka v pozici, kdy to má raději, tedy s míčem u kopaček. Saka si zasekl slámu, teď má balon ve statické pozici, s míčem si samozřejmě velmi dobře rozumí. Lewis Skelly sklepává pod sebe, tam je Čalobak, znovu může hrát Bukayo Saka, znovu před ním sláma, Saka se ho snaží rozkývat, přidává do pokutové území, kde je Rogers, k toho přeskočil sice na první dobrou Karabec, ale Češi se následně balonu zbavili, takže opět mohou hrát Angličané, Čalobach, po něm Gehy, 33. minuta stále 0-0 v souboji českých a anglických fotbalistů. Lewis skvělý před hranicí 16, vymýšlí, kudy přihrát. Přihrává po své levé ruce, tam je Anderson Hall na levé straně, opět Anderson, pokračuje obléhání české branky. Z pohledu Angličanů teď může hrát také Gordon, opět na ose hřiště Gehy, po něm Čalobach. Je to takové monotónní, ale dá se předpokládat, že podobný obrázek budeme sledovat drtivou většinu zbytku tohoto zápasu. 33. minuta, Česko-Anglie 0-0, Česko se stále brání. Saka si zasekává svého strážce, přidává Rodgersovi, ten už je v pokutovém území. Hned kolem něj je trojice českých fotbalistů, teď už je to skutečně hodně zhuštěné před pokutovým územím českého týmu. Angličané se opět dostávají do levé strany, kde je Hall, proti němu Radost, Hall dělá kličku, po něm Gordon center do pokutového území, ale na zadní tyč, kde nebyl vůbec nikdo.
5: Bylo malinko vidět, že Láďa Krejčí si Harry Kanea přidržel za dres, ale ten balon letěl 2 metry za ně a za tohle určitě penalta nebude. Ten blok se samozřejmě zmenšuje, no. Bavili jsme se o tom na začátku, jsme byli kolem poloviny, teď už vlastně 34. minuta, byli jsme na 20 metrech a bylo tam všech 20 hráčů v poli, takže to není úplně jednoduchý se prokombinovat, ale samozřejmě to mužstvo Anglie je natolik zkušený, že ví, že prostě ty okýnka se tam nějak budou dělat.
3: Věřme tomu, že se dělat nebudou, ale samozřejmě nelze tomu asi úplně zabránit. 34. minuta, Česko-Anglie v Lize národů stále 0-0. Můžeme se podívat telegraficky také na ten druhý zápas té v úvozovkách české skupiny, Španělsko-Chorvatsko, 33. minuta 2-1. Připomínám, že Španělé před 3 dny zvítězili v londýnském Wembley nad Angličany 3-2. Pojďme se vrátit k tomu, co se děje v Edenu. Česko-Anglie stále 0-0. Češi se dostali až k vlastnímu brankáři Kovářovi, který si dovolil kličku a přihrál na pravou stranu, kde je Chaloupek, který ještě přihrává Radostovi. Míči se poté dostal Hranáč. Další zpětný pas na Kováře, který si teď zasekl Rodgerse, který už chtěl vlastně vystihnout dráhu letu přihrávky.
5: Tohle je dobrý pro fanoušky, tohle je prostě dobrý pro fanoušky. Já vím, že jako jsme se zatím nikam neposunuli, ale teď jsme Angličanům už dobrou minutu nepůjčili míč.
3: A Matěj Kovář si samozřejmě natrénuje hru nohama, kterou už tak má velice dobrou. Sláma z levé strany přidává do středu hřiště, tam je Červ. Jeho nákop na Karabce, ale ten se k míči nedostal. A teď pozor na faul, aby nepřišla další červená karta. To byl další nešetrný zákrok. A sám jsem zvědavý, byl to Saka?
5: Máme tam Lukáše Červané, nebyl to Saka.
3: Tak to byl Rodgers nejspíš.
5: Byl to 16.
3: Tak to byl Lewis Skelly. Lewis Skelly fauloval. A jsem zvědavý, jestli i na tento zákrok se podívají asistenti u videa, protože tam došlo taky k dohrání, k jednoznačnému. Hlavní rozhodčí Meller ukázal tedy jasnou žlutou kartu. Ladislav Krejčí se hádá, přišla nějaká karetní dohrávka také na českou lavičku.
5: Lukáš Červ to prodá, to je jasný. No pozor, jako jsem tady viděl pod námi.
3: To byl také velice ošklivý zákrok na kotník.
5: A pozor, rozhodčí už ukázal rukama, že...
3: To byl jasný zákrok na kotník, který tedy udělal Miles Lewis Skelly, který trefil Lukáše Červa, tak toho teď nemůžeme podezřívat.
5: To ne, to určitě ne.
3: Z toho, že by něco přihrával, to byl velmi nešetrný zákrok a vůbec bych se nedivil, kdyby to Lukáš Červ odnesl nějakým vážnějším zraněním. No, z mého pohledu 50-50.
6: Já bych tasil
3: taky zcela objektivně, samozřejmě. 36. minuta, Česko-Anglie, stále 0-0. Připomínáme, že v 25. minutě byl vyloučený po zásahu videa Pavel Schulz po velmi ostrém zákroku někam nad oblast kotníku, ale teď to nebylo o nic v podstatě horší od Lewise Skellyho. Nicméně to zatím úplně nevypadá, že by...
5: Škoda, že nemáme mikrofony.
3: Že by asistenti... U videa nějakým způsobem zasahovali, tak bohužel Češi budou dál pokračovat v oslabení. 37. minuta, Česko-Anglie 0-0. Matěj Kovář má míč ve vlastním pokutovém území a samozřejmě nemá tolik variant, kudy rozehrát. Nakonec na Adama Hloška, který dobře sklepl pod sebe na Červa, ten už je schopný pokračovat ve hře, ale nevyšel mu dotek.
5: Ne, ale to bylo bez doteku, to šlo zahrát z jedný, tam byl Štěpán Chaloupek úplně sám. Velká škoda, protože ten přechod byl výborný, balon od Kováře do Hloška fantastický, to samý sklepnutí a Lukáš Červ bohužel potřeboval použít 2 doteky.
3: Saka přihrává do
5: ještě nemá tu španělskou školu.
3: Tam je Anderson, po něm Lewis Skelly na hranici tedy pokutového území, byť tedy více za ní. Teď už může hrát na levé straně Gordon, který si také hodně dobře rozumí s míčem, stále Anthony Gordon, jedna zasekávačka, druhá zpětný pas na Gehio, který je z pozice stopera hodně vysunutý, opět může hrát Gordon, který si prohnal okolo chaloupka, centruje do 16 a teď pozor, aby si Karabec nedal vlastní gól, nakonec to tak nedopadlo a Adam, respektive Matěj Kovář, mohl schovat míč v rukavicích, ale tak
5: na
3: tuhle bránu, klika.
5: Na tuhle bránu mu to jde, tak zaplať pámu, že to nevyšlo 100%.
3: 38. minuta. Česko-Anglie v Lize národů stále 0-0. Teď se probouzejí i domácí příznivci, ale Češi ztrácejí balon. Hrát může Anderson, teď je trochu rozháraná ta česká defenziva, ale už se Češi vracejí do bloku. Hrát může Luis Skelly, který čeká, kdo se mu nabídne, nakonec kombinuje s Gordonem na ose hřiště Anderson, který by do toho klidně mohl prásnout, ale zatím se mu do toho nechce. Na pravé straně Saka, proti němu Karabec. Bukayo Saka versus Adam Karabec. Saka míří více do středu hřiště, čeká na tandemový náběh od Alexandra Arnolda, který přišel, ale Saka stále ten balón přidržuje až teď. Vyzval ke spolupráci Alexandra Arnolda, ten vrací Sakovi, po něm Anderson. Harry Kane se teď pohybuje okolo pokutového území a jeho hranice a ukazuje svým spoluhráčům, kudy by si představoval, že by měla vést další kombinace. Pak přišla ztráta, takže to dobře dopadlo.
5: Tak tady může samozřejmě dojít k nějaký frustraci nebo podcenění a pak bude možno, že ty Angličani trošku vypadnou z toho rytmu, ale samozřejmě jsou to opravdu zkušený hráči, takže uvidíme, jak to bude vypadat. No.
3: 39. minuta, čeští fotbalisté hrají s těmi anglickými ve druhém zápase elitní skupiny národů, zatím Ligy národů, zatím bez branek, ale připomínám, že od 25. minuty hrají bez vyloučeného Pavla Šulce v oslabení. Teď pozor na chybu Ladislava Krejčího, hlavně tedy na podklouznutí Matěje Kováře.
5: Ale teď Robin Hráč úplně zbytečně pospíchal, my potřebujeme tu hru rozkouskovat a Robin Hráč chtěl rychle rozehrát, ale rozehrál na Láďu Krejčího, který byl už pod tlakem a z toho vznikla ta zpětná přihrávka na Kováře, který podklousil, naštěstí ten balon odehrál bezpečně do autu.
3: Angličané umí čelují Skelly a po něm Gehy na levé straně, teď pokus o náběh Hola, ale Gehy ho nevyslyšel. Hoši bojovat zní tady tribunami stadionu v Edenu. Alexander Arnold na pravé straně dobře přičukl Andersenovi, který centruje do 16, přizvedl balón Krejčí, odražený míč znovu pro Angličany, konkrétně pro Gehyho, který má po levé ruce Hola a také Gordona. Gordon kombinuje s Holem, po něm znovu může hrát Gehy, opět tedy Češi přikovaní v kompletní sestavě před pokutovým územím. Na pravé straně je teď Rodgers, který se snaží rozkývat Adama Karabce, stále Morgan Rodgers a udeřil českého záložníka do obličeje, takže Češi si teď mohou vydechnout na malou chvíli, ale bude to ještě hodně zapeklitý a těžký závěr prvního poločasu. Myslím si, že řada hráčů už se těší do kabiny, tedy těch českých.
5: No, jako jo, souhlasím, prostě samozřejmě je to zápas za národní tým proti Anglii, každý si ho představoval jinak, já jsem přesvědčen o tom, že těch 9 hráčů na hřišti a brankář Kovář jsou schopní bojovat opravdu jako lvi, ale samozřejmě ten zápas neprobíhá tak, jak by si chtěl a cítíš to, že vlastně já doufám, že to tak jako úplně nedopadne, ale že je otázka času, kdy prostě Anglie si nějakou šanci vytvoří a promění. Ne?
3: Za tohoto průběhu udělal by si o poločase třeba 2-3 změny?
5: Těžký, asi bych čekal, jak na tom kluci budou, samozřejmě i kondičně, ty, co hráli ten první zápas, opravdu to není sranda.
3: 41. minuta, pomalu, ale jistě se blíží závěr prvního poločasu, čeští fotbalisté hrají s Anglií stále 0-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Angličané opět umíče. Na levé straně rozběhnutý Hall, který má před sebou volného Gordona, který se teď dostal k míči, dělá kličku do středu hřiště, chaloupek si ho hodně dobře střeží, ale zatím to zvládá.
5: Já jenom v rychlosti skočím, tady pod námi klečí Adam Karabec, který byl v souboji s Trentem a zůstává sedět na zemi a volá si ošetření. Je to špatný z toho pohledu, že teď bude muset na minutu pryč a to je přesilovka už o dva hráče a já vždycky říkám, že za tu minutu je opravdu možný, že ten zápas prohraješ, protože proti 10 samozřejmě je to těžký, proti 9 jako v poli je to těžký, ale můžeš to ubránit, ale v 8 vidíš už, jak je zase je tam daleko víc prostoru. No.
3: A teď navíc standardka, 42. minuta, Česko-Anglie 0-0, Angličané umíče, konkrétně Gordon na levé straně pod sebou sebou má volného Gehyho. Teď Češi tedy v dvojnásobném oslabení. Anderson na ose hřiště, hra se přesouvá na pravou stranu, kde má prostor Alexander Arnold, který centruje do pokutového území, kde se dostal k hlavičce Rodgers, pokud se nemýlím, ale branku minul.
5: No, naštěstí.
3: Naštěstí, no
5: Adam Kavrec,
3: sledujme Adama Karabce, stále sedí, nevypadá to úplně dobře a teď je to samozřejmě také složité, protože se blíží konec prvního poločasu, nechcete si lidově řečeno vyplácat ten jeden slot na střídání, ale dost možná nic jiného nezbyde, protože no, hrát třeba, já nevím, 3-4 minuty.
5: No to už je 5 teďka,
3: možná 5 minut.
5: No, samozřejmě, ale Adam Karabec nevypadá dobře.
3: O 9 to by bylo složité a Češi teď o 9 hrají, teď byl ale faulovaný Adam Hložek, takže domácí budou u balónu, 43. minuta Česko-Anglie, 0-0 opět, tedy musím připomenout to, že od 25. minuty hrají Češi bez vyloučeného Pavla Šulce, no a teď už dobrou minutku a půl také bez Adama Karabce, který byl ošetřovaný a je za postranní čarou.
5: A Ondřej Linger přibíhá, jestli se nepletu.
3: A zřejmě se tedy svleče a možná ještě před koncem prvního poločasu vběhne na trávník. My chceme gól, hodně odvážné skandování, ale my bychom ho chtěli taky
5: no,
3: samozřejmě
5: tak
3: do branky Jamese Trefforda. Standardní situace českého týmu z hlouby pole. Centrovat bude Sadílek, který centruje na zadní tyč. Tam je Krejčí, který ještě hlavičku je do pokutového území, ale Trefford vyskočil.
5: Rychle zpátky.
3: Se Češi musí hodně rychle vracet. Trefford si všiml totiž na levé straně úplně volného Gordona, který nabírá rychlost, ale už si balon zasekl, protože se včas němu dostal Hložek, který teď příkladně pomohl defenzivě, ale Češi jsou teď opět pod tlakem. Anderson přidává na pravou stranu. A v osmi samozřejmě v poli. Teď může hrát Alexander Arnold, po něm Anderson a přihrávka na Rodgerse od Luise Skellyho neprošla. Adam Hložek neměl vlastně
5: ne,
3: na výběr.
5: To je lepší, když to kopneš do autu, než když to kopneš, aby jsme i mohli vystřídat prostě. Jo, než když to kopneš jenom dopředu na útočníka, nebo kterýho tam nemáme samozřejmě.
3: Střídání českého týmu. Adam Karabec má dohráno, bohužel se zranil, tedy záložník pražské Sparty a Ondřej Linger se vrací po zhruba roce do zápasu národního týmu. Muž, který přednedávnem se vrátil do Evropy z amerického Houstonu, se dostal do polské Korony Kielce. Teď tedy na trávníku zápasu s Anglií, který je v polovině 45. minuty vyrovnaný 0-0, ale Angličané hrají přesilovku, Češi hrají bez vyloučeného Pavla Šulce. Gordon táhne míč do středu hřiště, pálí přízemní rána, která byla zblokovaná, ještě může hrát, ale Hall na levé straně už v pokutovém území a dobře se zbavil svého protihráče. Hall centruje, hledal Kanea, ale ten se do zakončení nedostal, ještě na opačné straně udržel Alexander Arnold míč na hrací ploše. Angličané kombinují, konkrétně to Anderson na polovině českého týmu, po levé ruce má volného Hola. Ještě 2 minuty se bude hrát nad rámec tedy těch 45 v prvním poločase. Luis Skelly stále 0-0 v souboji českých a anglických fotbalistů. Kane se dostává k míči, pálí Harry Kane a skvělý Matěj Kovář. První příležitost Harryho Kanea v tomto zápase a hned to byla, Pavle, vyložená šance. Rána na zadní tyč.
5: Jo, je to dobrý, je to hezký to takhle vidět, prostě jak je pohotový, ne náhodou prostě má ty čísla, jaký za ním jsou. A je to prostě tak rychlý, je jasný, co udělá, a přesto se mu to povede.
3: Ale výborný zákrok Matěje Kováře, česká defenziva musí zůstat koncentrovaná, je tu rohový kop z pravé strany anglických fotbalistů. Alexander Arnold má skvělou kopací techniku, ukazoval to v Liverpoolu, ukazuje to stále i v Realu Madrid a pochopitelně také v anglické reprezentaci.
5: Teď se bojím nějaký rozehrávky, protože všichni naši hráči jsou od penalty níž.
3: Je možné, že to bude rozehrávka na krátko. Nakonec míč letí do pokutového území, kde je teď připravený jeden z českých fotbalistů, konkrétně Robin Hranáč. Češi reklamují ruku, Saki.
5: Teď si myslím, že si ji vynutil celý stadion. Pozor, teďka by to šlo.
3: By to chtělo zrychlit na Radostu, ale nedivím se tomu, je složité. Asi. Myslíš, proč to nezrychlili Češi?
5: Ne, proč rozhodčí jako ukazoval, aby se nehrálo, jako tomu nechápu.
3: Na píšťalku. Jasně, to je asi trochu zbytečné, protože...
5: No, protože my jsme mohli, jako viděl si sám, že Angličani se vraceli pomalu a Ondra Linger i Radosta se rozebíhali, no.
3: Půl minutka do konce dvouminutového nastavení prvního poločasu Česko-Anglie. V Lize národů stále 0-0, dlouhý pas na Hloška, který má za zády Čalobaha. Ten si poradil, teď může hrát Rodgers, ale před sebe ho nepustil Lukáš Červ, který to udělal velice dobře. A teď Ladislav Krejčí nenechal před sebe sprintovat Bukaya Saku a bez balónu do něj zajel, ale to se dělá. To zkrátka
5: Tomas
3: Tuchel, tak je.
5: Tomas Tuchel je trošku
3: vyrazil.
5: Naštvaný jako.
3: Tomu se samozřejmě nedivím, Ladislav Krejčí šel do toho souboje se Sakou, ale nebylo to zase tak dramatické, bych řekl. Teď vypršelo dvouminutové nastavení, Angličané budou rozehrávat z vlastní poloviny a zřejmě už se nic výraznějšího nestane v úvodní 45 minutovce. Je to tak 0-0 v souboji českých a anglických fotbalistů. V elitní skupině Ligy národů sledujeme hodně zajímavý zápas, který bohužel hodně poznamenala ta červená karta Pavla Šulce z 25. minuty. Museli jsme konstatovat s Pavlem Horvátem, že ale byla zasloužená hodně nešetrný zákrok někam nad kotník. Do té doby Češi sympatický výkon. Pavel Šulc v šanci, Trefort byl včas ze své branky a byly tam i nějaké další příležitosti. No a po 25 minutách to samozřejmě bylo převážně na jednu bránu. Pavle, tvé hodnocení první půle.
4: No, tak já si, jako, asi bych musel zopakovat to, co jsi řekl ty. Samozřejmě velký tlak Anglie, ale troufnu si říct, že kromě té 10 vteřinovky, kdy tam byly 3 zakončení během té krátké chvilky, tak my jsme měli větší šance, protože Pavel Šulc a Novým Hloškem 2-1, Pavel Šulc sám v podstatě na brankaře, Matěj Radosta, celkem zajímavé věci, takže mně se to líbilo, bohužel teď už na ten zápas musím koukat jinak, protože je to prostě nestandardní situace a myslím si, že nebo logicky budeme i ve druhé půli tahat za kratší konec a ten tlak Angličanů bude růst.
3: Česko-Anglie tedy po prvním poločase 0-0, my se s Pavlem Horvátem znovu přihlásíme se začátkem druhého poločasu zhruba za 13-14 minut.
1: Říká Lukáš Michalík, samozřejmě se uslyšíme ještě v poločasovém hodnocení za pár minut s touto dvojicí, do té doby se ale podíváme na NHL a ještě předtím skupina Plesíbou.

0: Tohle byly Plesíbou v 21 hodin a 38 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pokud jste nás naladili právě zrovna teď, tak vězte, že čeští fotbalisté hrají druhé utkání Ligy národů doma v Edenu proti Anglii. O poločase 0-0, přičemž Anglie měla v první půli více šancí, ale co především, tak Češi dohrávají bez vyloučeného Pavla Šulce, který dostal přímou červenou kartu v 25. minutě a od té doby Češi logicky tedy o 10 hráčích proti favorizovaným Angličanům. Na Radiožurnálu Sport se teď ale vrátíme k dnešnímu tématu dne, kterým je start nového ročníku NHL. Rekordní plat Martina Nečase, kapitánské C-čko Davida Pastrňáka nebo další úbytek Čechů v zámořské soutěži. O tom všem teď budeme mluvit s naším kolegou Davidem Prouzou. Vítám tě ve studiu, Davide.
1: Krásný večer.
0: Tak kdo se utká na úvod nové sezóny NHL?
1: Věřme, že i první zápas základní části nabídne kvalitní hokej za hodinku a půl přibližně českého času. Logicky, když říkám za hodinku a půl, se totiž sejdou obhájci trofeje z Caroliny se šampiony z let 2024 a 2025 z Floridy. Favoritů v nadcházejícím ročníku je určitě víc. Uspět chce třeba nejlepší tým základní části minulé sezony Colorado nebo některý z kanadských celků. Ty se můžou dočkat triumfu v NHL po dlouhých 34 letech. Naposledy totiž slavil Montreal, a to v roce 1993.
0: Kdybychom byli právě okolo roku 1993, 96, 8, 99, tak by se mluvilo třeba o 20-30 českých hokejistech. Teď se mluví o dvou nejvýraznějších českých hráčích v NHL, a to o Martinu Nečasovi a Davidu Pastrňákovi. Tak proč se teď řeší?
1: Pojďme začít Nečasem. Útočník Colorada je nově 12. nejlépe placeným hráčem soutěže. V ročníku si vydělá 14 milionů dolarů, tedy v přepočtu nějakých 300 milionů korun, což je nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Podle někdejšího útočníka Václava Nedorosta, který si zahrál také v NHL, ale nebude taková částka vytvářet na Nečase tlak navíc.
2: Zcela zaslouženě dostal tyhle peníze, protože jeho výkony v posledních letech byly tak dobrý, že si o tyhle peníze vlastně mohl říct. Na tuhle cifru se dostane vždycky na tom týmu 3-4 hráči a ten tlak je prostě spojený s tím, že se očekává, že ty výkony zopakují. Ten tlak, si myslím, že je na to zvyklý, protože v těch posledních letech prostě v téhle roli už byl.
1: To byla slova Václava Nedorosta z ranního vysílání naší stanice. Doplním to, že v čisté hře Martina Procházky jsme se také věnovali tomuto

0: o tématu. Úplně nejlépe placeným hráčem celé NHL je nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů, což je přibližně 445 milionů korun. A zároveň taky maximum platového stropu. Ten se má v příští sezóně zvýšit a i s tím Václav Nedorost souhlasí.
1: Ta liga vydělává, ten hokej tam táhne, ta show, která se pro ty lidi dělá, je tak dobrá, že prostě opakovaně na ty zimáky chodí, platí velký peníze ze vstupního. Když vidíte, kolik berou ty nejlepší hráči v basketbalové americké lize nebo v americkém fotbalu, tak je to pořád jenom zlomek toho, co si vydělají tam, takže já si myslím, že to jde správným krokem.
2: Leo Carlson, nejlépe placeným hráčem NHL. Kdyby si mi o tomhle neřekl, tak vlastně vůbec nevím, co to je za hokejistu, a to si myslím, že v NHL jsem se tomu poměrně docela věnoval a zajímali mě jednotliví hráči. Takže Leo Carlson, nejlépe placeným hokejistou právě hrající nebo právě začínající nové soutěže. Pojďme k tomu druhému Čechovi. Mluvil si o Nečasovi, tak co David Pastrňák?
0: Ten vstoupí do své 13. sezóny v barvách Bostonu Bruins a je to, nebo bude to pro něj velká změna. Nově bude mít totiž na hrudi kapitánské C-čko a stane se tak šestým Čechem, který v NHL bude stálým kapitánem po Jágrovi, Eliášovi, Holíkovi, Hejdukovi a Gudasovi. O nové Pastrňákově roli mluvil v našem ranním vysílání Václav Nedorost.
1: Je to nejlepší hráč Bostonu, ten tým táhne, sbírá 100 bodů každou sezonu posledních, já nevím, 5-6 letech. Sbírat body, když prostě jste tam na mužce, každý zápas není jednoduchý. Myslím si, že Davida čeká zase velká sezóna.
0: Pastrňák navíc může dosáhnout na jeden velký milník, protože bude útočit na hranici 1000 bodů v zámořské soutěži, kterou může překonat jako třetí Čech po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi. Chybí mu 67 bodů, tak když se podíváme na ty minulé ročníky, tak si myslím, že to rozhodně je v možnostech Davida Pastrňáka.
2: Tak jsme mluvili o zajímavých pozitivech, velkých věcech, které by mohly čekat nebo čekají Martina Nečase a Davida Pastrňáka, ale jak jsem naznačoval, to jsou dva čeští hráči a musíme připomenout i to, že tuzemských zástupců v nejlepší lize světa znovu ubylo.
0: Je to tak, je to opravdu smutné sledovat, do posledních dvou ročníků zasáhlo schodně dohromady 29 Čechů, což bylo nejméně od sezony 1994-95. Situace je teď ale vlastně výrazně horší, na soupiskách v elitní zámořské soutěži je aktuálně pouze 19 tuzemských hokejistů, jde o 4 brankáře, 5 obránců a 10 útočníků a další víc než 20 hráčů čekají na svoji šanci v nižší AHL. Podle Václava Nedorosta je úbytek Čechů v nejprestižnější hokejové světové soutěži trendem, který půjde jenom těžko zastavit.
1: Sice jsme měli úspěchy v těch juniorských kategoriích, ale moc těch kluků zatím ten krok dál do té NHL neudělalo. Je potřeba doma dělat lepší podmínky tomu hokeji, aby nám rostli další hokejisti, aby dostávali šanci, ale to se nestane z roku na rok.
0: Doufejme tedy, že se situace Čechů v hokejové NHL zlepší, do té doby snad alespoň budeme moct sledovat co nejlepší výkony Nečasů, Pastrňáků, Dostálů, Gudasů a tak dále a tak dále. Pojďme ještě jednou připomenout, že nová sezóna začíná dnes ve 23 hodin zhruba za hodinu a čtvrt, možná s trochu větším zpožděním toho prvního zápasu, tak to bude souboj Caroliny s Floridou.
2: To byl David Prouza, díky.
0: Hezký den.
3: 12. Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk. Když

0: Čeští fotbalisté hrají utkání Ligy národů proti Anglii po prvním poločase 0-0. Druhý poločas komentují Pavel Horvát a Lukáš Michalík.
1: Druhý poločas začne za malou chvíli, angličtí fotbalisté už vbíhají na trávník a dojde k nějakému střídání, to už je evidentní minimálně k jednomu, protože u postraní čáry už je připravený Eberechi Eze.
2: A Luis
1: Kelly,
2: ano.
1: Jde tedy ze hřiště.
2: Logicky takže, za tu žlutou kartu, myslím si, to bylo 100%.
1: Takže je to střídání dvou hráčů, kteří spolu na klubové scéně hrají v Arsenalu. Eberechi Eze už je na trávníku a Pavel Horvát sledoval, že se hodně intenzivně rozcvičoval už také Jude Bellingham.
2: Vlastně jediný z anglických náhradníků, který nejdou na hřiště, tak je v trenkách. Já taky, když jsem třeba byl v této roli a chtěl jsem trenérovi dát najevo, že bych si chtěl zahrát, tak jsem byl hodně připravený, jednak jako co se týká jako oblečení, ale hlavně i vždycky, když jsem viděl, že se na mě koukal, tak jsem se jako hodně rozcvičoval.
3: A ty jsi byl spíš v základu, takže?
2: No, ale taky jsem byl v těch přesně zápasech, v úzovkách jako proti slabším, že tě ten trenér jako šetří, nebo chceš, aby hráli ostatní, no tak chceš si zahrát, nechceš si dělat celý zápas na lovičce, viděli jsme Ronaldo.
1: Druhý poločas začal, zatím tedy Česko-Anglie 0-0 v Lize národů a lopy, to musíme připomenout, že Češi hrají od 25. minuty v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Teď mají out z levé strany, Krejčí se dostává k míči, pod sebou má volného golmana Kováře, který pochopitelně nikam spěchat nebude. Připomínám také to, že Češi už provedli jedno střídání, které bylo vynucené a teď pozor. Na Lukáše Červa a jeho malou domů na Matěje Kováře, která nebyla úplně z nejpřesnějších, ale Kovář si nakonec poradil, Češi mohou hrát. Červ se snaží nastartovat na pravé straně Radostu a po něm může hrát ještě Ondřej Linger, který už by mohl centrovat a centruje také do pokutové území, tam není, ale dostatečná podpora, Angličané si poradili a teď pozor na Rodgerse, který může startovat své, řekněme, spoluhráče a v náběhu byl Alexander Arnold, ale toho před sebe nepustil Ladislav Krejčí. Vrátím se k myšlence. Proběhlo už jedno české střídání vynucené.
2: Zase chyba Lukáše Červa, pardon. Myslím si nevinucená.
1: Pozor na centr z pravé strany, Gordon je pokutovému zemí, hlavičku je gól. 1-0 pro Anglii. A byla to zbytečná chyba.
2: Úplně Lukáše Červa v rozehrávce. Zbytečně vracel Láďovi Krejčímu, mohl se otočit nahoru, mohl hrát cokoliv a dal zpětnou přihrávku, kterou Láďa Krejčí vůbec nečekal a k míči se dostal Trent Arnold a fantastickým centrem
1: na zadní tyči byl Gordon úplně sám.
2: Na zadní tyči uvolnil Gordona, tam Štěpán Chaloupek ani Robin Hráč neměli šanci vůbec zasáhnout a Gordon asi pro něj i nezvykle hlavou do protipohybu Kováře.
1: V podstatě o zem ještě takovým koníčkem
2: prostě krásný gól samozřejmě, ale po naší hlouposti prostě tohle tě naštve nejvíc, kdyby tě někdo rozebral do mrtva, do prázdní brány, tak to.
1: Opravdu velká škoda, teď už tady můžu dokončit myšlenku. Ondřej Linger v závěru prvního poločasu přišel na trávník za zraněného Adama Karabce, to už teď není zase tak podstatné, podstatnější je to, že Češi tedy v úvodu druhého poločasu prohrávají s Angličany 0-1 po té, co se hlavou trefil Anthony Gordon.
2: Řeknu to jako slušně, jo, tohle je prostě k naštvání, ty se tam 15 minut o něco určitě debatuješ, jak to hrát, co neměnit, co měnit a vlastně vlastní chybou se takhle načneš. No.
1: 48. minuta je ve své polovině. Češi hrají o 10 proti Angličanům bez vyloučeného Pavla Šulce a prohrávají v elitní Lize národů 0-1. Před malou chvílí se trefil Gordon a Angličané kombinují a teď si tedy hrají s míčem, na levé straně může hrát Hall, pod sebou má volného Gehyho, který zase také nikam spěchat nebude, Češi s výjimkou Adama Hloška na vlastní polovině, na pravé straně může hrát Alexander Arnold, ve středu hřiště volný Anderson, kolem něj už trojice českých hráčů, ale Anderson to zvládl zpětnou předávkou na Čalobaha, po něm opět může hrát Gehy, kterého napadá Radosta, ale k míči se Češi nedostávají, Angličané se v klidu vrátí až k vlastnímu brankáři Fordovi, který také nikam spěchat nebude. a přihrává na levou stranu, kde je Gehy. Ještě více vlevo je Hall, ale Gehy nakonec přihrává Ezemu, který vystřídal tedy o poločase Luise Skellyho. Hall a jeho průniková přidávka na Kejna, který má teď kolem sebe dost prostoru, a na pravé straně volného Saku, který také převzal přihrávku Bukayo Saka, proti němu chaloupek, Saka to bere na sebe a vyprodukoval něco mezi střelou a centrem. Asi to měl být centr na Gordona, ale ten centr nebyl přesný, míč končí v autu. To znamená, že pro tuto chvíli se Češi ubránili a budou vhazovat z pravé strany. Chaloupkovi se do toho úplně nechce.
2: No, teď jsme viděli takhle z výšky tady jenom popsat na levé straně. Vlastně Gordon skvěle udělal místo Halovi, který se dostal k míči. Tak
1: teď pozor, nepříjemná srážka dvou hráčů. Ondřej Linger se srazil s Andersonem. Jsem zvědavý, jak to vyřeší. Tedy hlavní rozhodčí Ladislav Krejčí oroduje u rozhodčího Mellera za žlutou kartu, ale zřejmě úspěšný nebude. V diskuzi s rozhodčím byl také anglický kapitán Harry Kane, ale zřejmě se to tedy obejde bez karetního trestu. Pavle, můžeš dokončit myšlenku?
2: Vlastně otevřel ten prostor Halovi a ten vlastně takovou 30-metrovou přihrávkou po zemi zase vyzval Kejna do toho odskoku od té obrany, přenesení hry na Saku. Ten v situaci jeden na jednoho centroval pravou nohou, naštěstí pro nás nepřesně, a hrozně rychlá akce, těžko se to brání.
1: Češi u balónu, radostá dává ještě pod sebe, kde je Hložek, který šepok tomu zemi pálí levačkou, ta rána byla zblokovaná. Gehy si teď dobře počínal v defenzivě, ale Češi mohou pokračovat v kombinaci. Krejčí na levé straně už centruje a hledá Hložka, ale ten se nedostal do zakončení. Ještě odražený míč pro Sadilka, po něm opět Hložek, ale nebude z toho žádné zakončení, takže hrají Angličané na pravé straně, ale Češi teď zapnuli a snažili se vybojovat okamžitě balon zpět, nicméně vhazovat budou hráči v bílých dresech, to znamená reprezentanti Anglie, a to z pravé strany.
2: Dobrý tlak i v těch deseti lidech, samozřejmě ono to úplně nejde furt, protože opravdu ten jeden hráč na téhle úrovni ti velmi chybí, ty hráči nejenom Anglie, ale naši jsou prostě tak zdatní, že dokážou využít prostě, že ti ten jeden hráč chybí a ono se to pak fakt jako těžko brání a honí a ty síly nám prostě musí dojít zákonitě.
1: 51. minuta, Česko-Anglie v Lize národů, zatím 0-1. Angličany poslal v úvodu druhého poločasu do vedení Gordon, který je teď také u míče, už poblíž pokutové území z levé strany, stále Anthony Gordon hledá si pozici, ještě přirávka pod sebe a rána Andersona na vzdálenější tyč, respektive byl to Hall, byl to Lewis Hall, který to zkoušel tedy už v 16. na vzdálenější je tyč přízemní ranou. Chyběl kousek.
2: Určitě teď vidím Štěpána Chaloupka, ty si říkal před dvouma minutama, to bylo ve 49. minutě, že se mu nechce úplně házet aut a teď vlastně vystoupil na Hala, ten si to z jedný sklepnul kolem něj a musel sprintovat zpátky a vlastně Gordon skvěle z toho křídla ho uvolnil a byla to velká šance a tohle prostě se těžko brání a ty kluci pak letějí zpátky 50 metrů a to ti fakt ty cíly docházejí. No.
1: V zápětí ztrácejí míč, konkrétně Radosta, Angličané jsou znovu na tahu, konkrétně Alexander Arnold uvnitř středového kruhu a na levé straně znovu prostor pro Anthonyho Gordona, ke kterému se stahuje Radosta, přidávka do středu hřiště, kde je Eze, ten se rozlíží kolem sebe, po pravé ruce má volného Andersona, Angličané to zřejmě dostanou až na stranu pravou přes Alexandra Arnolda, se míč dostává a k Sakovi, ten vrací Alexandru Arnoldovi, po něm Anderson, opět série přihrávek na malém prostoru, Rodgers a po něm Saka na pravé straně, proti němu Sláma, Saka dává na osu hřiště, kde je volný Trent Alexander-Arnold, po něm Anderson, který dává Gordonovi, Anthony Gordon nakonec přišel o balon, dobrá defenzivní práce Hloška, který se snaží prát o balon, ale má to složité, teď byl v oslabení, proti němu hned trojice hráčů v bílých dresech. 53. minuta, Česko-Anglie v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, zatím 0-1, ale teď pozor, Kane a jeho patička na Ezeho, ale nebyla úplně přesná, hrát může Chaloupek, ale nemá příliš variant, nákop, který měl směřovat na nabíhajícího Radostu, ale nakonec Chaloupek trefil před sebou stojícího Gordona. 1-0 vedou Angličané tady v Edenu, konkrétně v 47. minutě se po centru zprava od Alexandra Arnolda trefil hlavou do protipohybu golmana Tovkováře Anthony Gordon. Chaloupek bude vhazovat z pravé strany, dlouhý aut, měl mířit na Hloška, ale toho před sebe nepustil Anderson, po něm už hraje Rodgers, který to zvládá i v souboji s dvojicí protihráčů, ale Češi se teď dostávají k míči, konkrétně Hložek, který natáhl svůj dlouhý krok, marně ho zatím stíhá Rodgers, stále Adam Hložek po levé ruce má volného Slámu, který se dostává k míči proti němu. Saka přidává prostředu hřiště a Michal Sadílek má zdravotní problémy a zřejmě Češi balon zakopnou a bude to Ladislav Krejčí, který si ještě rozmyslel ten odkop, až teď přichází a Lukáš, respektive Michal Sadílek je na nohou, ale viditelně kulhá.
2: No, on tady šel do toho skluzu, kterým vlastně vypíchnul Angličanům míč, ale právě by tam došlo k nějakému kontaktu po tom odehrání, ale rozhodčí se k tomu určitě vracet nebude.
1: Věřme tomu, že se Michal Sadílek zvládne dát do pořádku. Už se to snaží rozběhat. 54. minuta. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání fotbalové ligy národů. Elitní skupiny. Češi po prohře s Chorvaty 1-2 znovu v Edenu hrají s Angličany a prohrávají 0-1. Od 25. minuty hrají ale v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Teď Ladislav Krejčí na levé straně, po něm může hrát Sláma, který ale poslal nepřesnou přihrávku.
2: To jsou ty takový, řekl bych, nováčkovský chybičky, jak Radosti, tak Slámy samozřejmě. Ty hráči samozřejmě jsou zajímaví, jsou to nováčkové, který nemají tu zkušenost a v tomhle zápase i pro ně je to obrovsky těžký.
1: Angličané opět u míče na levé straně, Hall proti němu Radosta, zpětný pas na Ezeho, Angličané mají míč na levé straně, Eze si vyměnil balon s Kaneem, znovu může hrát Ebereči Eze, jeho centr na pravou stranu, kde je v náběhu Saka, který zvládl skrotit ten těžký balon a přihrává pod sebe, kde je Alexander Arnold, který si zasekl svého protihráče a poté centrem tedy trefil svého spoluhráče, ale Angličané se v zápětí dostávají k míči Eze, ale balon ztratil, hrát může Radosta, ale opět v podstatě do čtyř hráčů, zatím balon drží a předal ho Červovi. Na pravé straně může hrát Sadílek, ale nemá moc s kým hrát.
2: Je škoda, že Ondra Linger neběžel, protože Angličani o něm vůbec nevěděli a takový ten náběh přes tu osu se velmi blbě brání a škoda, že Ondra Linger ho neabsolvoval.
1: Právě Linger se teď dostává k míči. 56. minuta, Česko-Anglie 0-1. Sláma mu vytváří náběh na levé straně, ale Linger ten svůj postup směrem vpřed pozastavil a přidává dozadu na Krejčího, po něm může hrát Červ, také druhý ze stoperů Hranáč si zahraje, na pravé straně má Chaloupka, rozběhnutý Radosta, ale ten jen naznačil ten náběh, poté čekal přihrávku po zemi, ale to je samozřejmě složité a teď to Angličané pohlídají, míč končí v zámezí.
2: No, trošku se hrozím toho momentu, až nám dojdou síly, teď střídá Sadílek a myslím si, že bude střídat Radosta.
1: Na trávník míří Alex Král a také Lukáš Ambros. Michal Sadílek už má dohráno. Jeho místo na hrací ploše zaujme Alex Král. A zřejmě to bude skutečně Matěj Radosta, který má dohráno. A jeho místo na hrací ploše zaujme Lukáš Ambros. Alex Král mimochodem je fotbalistou, který zažil před 7 lety to památné vítězství nad Angličany v kvalifikaci mistrovství Evropy 2-1 k podobnému zápasu a výsledku mají ale Češi teď hodně daleko. Teď pozor, Anthony Gordon, že v pokutovém území z levé strany Gordon centruje, ale na poslední chvíli se mu vrhnul pod nohy Štěpán Chaloupek, povinný defenzivní zákrok, Angličané budou rozehrávat rohový kop a uvidíme, kdo to bude. Teď se tedy hraje 57. minuta a Češi stále prohrávají v oslabení 0-1 s Angličany. Rozehrávat bude Bukayo Saka, který čeká možná na někoho na krátkou rozehrávku. Před sebou má Alexandra Arnolda. Dávalo by větší smysl, že by právě zadák Realu Madrid centroval, ale uvidíme, jestli to bude rozehrávka na krátko, nebo Saka pošle míč přímo do pokutového území. Dává si hodně na čas křídelník Arsenalu. Lukáš Ambros se teď snaží nějakým způsobem hlídat Alexandra Arnolda. Nakonec to je rozhrávka na krátko. Arnold vrací Sakovi, dojde asi k přečíslení Eze. Je teď na hranici 16. Ještě nabíjí Holovi, který to zkouší levačkou, ale ta rána mu vůbec nesedla. Zajímavé.
2: Hol není střelec, doufám, že mě nepřekvapí, ale není střelec už s tou první situací, kterou mu Gordon připravil, fantasticky naložil špatně a teď trefil skoro východ u tribuny sever, ale jestli se nepletu, tak jsme trošku změnili to rozestavení, Alex Král a Ježišmarja.
1: Červ?
2: Lukášer zůstali ve prostřed, tak k ním přibyl Ambros a Ondra Linger si stoupnul vedle Adama Hloška, takže hrajeme jako 4-3-2 takový. Samozřejmě jsem zvědavý, co nám to přinese, uvidíme.
1: Teď pozor, Emereči Eze ve středu hřiště vybojoval balón a předal ho pod sebe na Alexandra Arnolda, po něm hraje také Rodgers. Angličané teď nebyli úplně přesní v kombinaci, ale Češi se nezvládli v oslabení dostat k míči. 59. minuta, stále 0-1 z pohledu českých fotbalistů a v souboji s Angličany zatím rozdílovým střelcem Anthony Gordon, který se krátce po změně stran trefil hlavu.
2: Teď zrovna, když ho zmiňuješ, tak samozřejmě já jsem si říkal, jak je to možný, že ho koupila Barcelona, ale tady to dneska jako velmi dobře vidíme. No.
1: Rodgers a jeho průniková přihrávka měla mířit na Kejna, blíže k míči měl Robin Hranáč, ale pak mu nevyšel odkop a je to tak trochu darovaný rohový kop hostujícímu celku z pravé strany. Budou rozehrávat Angličané, opět k míči míří dvojice Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka. Alexander-Arnold by mohl ten míč točit směrem od branky. Ještě si něco vysvětluje se Sakou, takže možná dojde.
2: A teď, než tam dojde Arnold k rohovým praporku, doufám, že Jude Bellingham už se převlíká, protože se rozsvičoval a teď se rozsvičují jenom 4 hráči a on šel na lavičku, tak třeba ho uvidíme.
1: To by byla samozřejmě radost pro nás, nevím jak moc pro české fotbalisty, čerstvý Jude Bellingham do přesilovky Angličanů do zápasu v Edenu. Teď ale pojďme se věnovat rohovému kopu Angličanů, který bude rozehrávat Bukayo Saka, ale ještě předtím si hlavní rozhodčí Umut Meller něco vysvětlí z hráči v pokutovém území. Zdá se, že je už vše tedy tak, jak má být. 60. minuta, Česko-Anglie, stále 0-1. Saka má vedle sebe opět Alexandra Arnolda. Ambros je připravený napadat. Tak uvidíme, jestli to bude rozhrávka na krátko. Nakonec ne, míč letí přímo do pokutového území na Kejna, který končí na trámíku a Krejčí ho viditelně přidržel. To bylo vidět i odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na penaltu málo.
2: Otázku je, jestli vůbec mohl zasáhnout balón. Tohle si myslím, že by bylo jako velmi přísný. Ten balón letěl úplně jinam, než byla ta dvojice.
1: Penalta se tedy pískat nebude, naopak Češi budou rozehrávat a to na krátko. Krejčí přes golmana Kováře, Kane teď nějak aktivně nenapadá, Kovář balon přidržel a dostal Krejčího pořádně potlak, ale ten si poradil oblouček přes celou šíři vápna na Robina Hranáče, kterého napadá Kane, přihrávka na Chaloupka, který dobře ještě předal balon Hloškovi, následný pas na Lingera už ale přesný nebyl. Angličani budou vazovat z levé strany, konkrétně je to Hall.
2: Ale kluci se pokoušejí i v tom počtu o jednoho míň prostě dostat se konstruktivně nahoru, než jenom nákopem. Samozřejmě zatím jim to nevychází, ale je to lepší, než to jenom odkopnout. No.
1: Angličané mají míč na levé straně, kde je opět aktivní Gordon, který táhne míč do středu hřiště, po něm hraje Anderson a Eze se teď přesunul na levou stranu a startuje Hola, který už je před pokutovým územím. Krásný centr, Ladislav Krejčí trefil tyč při obraném zákroku. Tlak Angličanů pokračuje. Na opačné straně tedy pravé Bukayo Saka, který se uvolňuje stále. Saka míří do středu hřiště, nabíjí Gehimu, ještě více na levé straně Hall, který před malou chvíli poslal skvělý centr. Kombinace na malém prostoru, Kane už je v pokutovém území, ale z velkého úhlu, takže do zakončení se nedostal. Zpětný pas na Gehiho, ten přidává na hranici 16, kde byl Gordon. Češi se dostávají k míči, konkrétně Hlože, který teď míří, ale v podstatě do trojice hráčů, a tak volil zpětný pas na Lukáše Ambrose. 62. minuta, Česko-Anglie, stále 0-1. Teď otevřený prostor na pravé straně pro Štěpána Chaloupka, který přidává do středu hřiště, tam je Ambros. Lukáš Ambros vrací Chaloupkovi, ten kombinuje s Lingrem. Teď to je situace 2-1, alespoň chvíli na pravé straně, tak uvidíme, jestli Češi pošlou aspoň centr. Nakonec ještě rozehrávka na krátko. Ambros je na hranici 16, ještě se snaží přihrát přes celou šíři vápna na slámu, ale ten už se k míči nedostal. A teď pozor, protože své rychlé nohy na pravé straně startuje Bukayo Saka. Ladislav Krejčí ho musí nabírat. Uvidíme, co Saka vymyslí. Nakonec ten svůj postup směrem vpřed zabrzdil a Angličané to opět budou zkoušet takzvaně do plné obrany. A ze střední vzdálenosti od Alexandra Arnolda končí mimo branku, Kovář zasahovat nemusel, ale zajímavá pasáž.
2: Štěpán Chaloupek znovu před konu, to jsou ale návraty, je to fantazie, jak jsou ty naši hráči nastavený, prostě samozřejmě asi ne všichni jako Štěpán Chaloupek, prostě to srdce je tam obrovský. Ještě, že Saka neumí pravou nohou, nebo je to prostě jeho slabší stránka, protože Gordon tady jednoznačně Chaloupkovi utíkal logicky, a naštěstí ten balon sem nepřišel pod nás na tu levou stranu z pohledu Anglie a musím říct, že to byla klika.
1: 63. minuta. Hezky. Česko-Anglie stále 0-1, teď povedená kombinace českého týmu. Král si vyměnil míč s Chaloupkem, znovu může hrát Alex Král, dobrá přidávka na Lingra, teď by mohl Hložek startovat, ale nakonec je to Alex Král, který míří s míčem u kopaček, ale zpětná přidávka na Ambrose, která byla trochu nepřesná, ale Ambrose nakonec poradil.
2: No, ono je to těžký, SM, protože před bránou vlastně byl jenom Adam Hložek a tři obránci Anglie, takže to není vůbec jednoduchý, ale myslím si, že trápíme Anglii velmi, protože samozřejmě šance úplně nepřicházejí a naopak my i tím, že přišli Ambrose s Králem, tak prostě jsme přišli k tomu, že jsme nebezpeční a
1: ruka. Teď v pokutovém území Ambrose se snažil dostat do zakončení, ale to se mu nakonec nepovedlo. 64. minuta, čeští fotbalisté stále prohrávají s těmi anglickými 0-1 v elitní skupině Ligy národů, ale teď jsou znovu u balónu a samozřejmě to vycítilo i publikum, no, i Pavel Horváth, který si
2: ne,
1: tlasnul.
2: Teď já nechci kritizovat, samozřejmě na tom hřišti to není tolik věd, ale bylo jasný, že máme na levý straně převahu a Lukáš Čerdal úplně balon stojícímu Alexi Královi, který vlastně neměl žádnou jinou možnost, než mu to vrátit, a v tu chvíli už to Angličani samozřejmě zavřeli.
1: Ambrose kombinuje s Králem, na pravé straně Chaloupek, teď dobrá pasáž českého týmu, souvislá kombinace i o 10 bez vyloučeného Pavla Šulce, který dostal v 25. minutě přímou červenou kartu. Připomínám, že krátce po změně stran otevřel skóre Gordon. Češi stále u balónu, Červ otáčí hru na pravou stranu, kde Ambrose dobře si balón zpracoval, opět Lukáš Ambrose, zpětný pas na hranáče a Angličani se brání. I přesto, že hrají přesilovku, Češi ale musí dávat pozor na chybu. Krejčí dává Červovi a ten šel do hodně riskantní kličky, zase končí na trávníku. Teď se mi to nezdálo nic vážného.
2: Já k tomuhle mám co říct.
1: Lukáš Červ se dostal sám pod tlak zbytečnou kličkou a skončil tedy na trávníku. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to odpískal. Hlavní rozhodčí jako nedovolený zákrok, myslím si, že ne.
2: Ale ten míč byl od Andersona, máme.
1: Takže
2: máme
1: bude out. Následovat out, který bude rozehrávat Štěpán Chaloupek. 65. minuta, Česko-Anglie stále 0-1.
2: No, takhle, já bych samozřejmě si přál, aby kluci vyrovnali, ale toho času je ještě tolik, že já jako samozřejmě doufám, že to fyzicky zvládnem, ale těch sil už kluci moc mít nebudou.
1: Sláma se teď snažil nastartovat Lingra, ale veškeré snažení bylo zbytečné, protože po jeho pasu míč skončil v zámezí, takže out pro Angličany z obrané poloviny hostujícího celku. Alexander Arnold teď našel Čaloba a po něm může hrát Gehy. Angličané se přesouvají na levou stranu, kde je Hall, a po něm opět Anthony Gordon, kterého si nabírá Chaloupek a udělal to skvěle. Štěpán Chaloupek se dostal k míči, ale ten opustil hrací plochu, takže Angličané vhazují. Gordon má pod sebou Hall a ten mu z prvního dotyku vrací balon. Opět kombinace mezi těmito dvěma hráči. Hall, Gordon si teď mezi sebou vyměňují přihrávky do kombinace. Do toho trojúhelníku se zapojil také Eberechi Eze. Po něm už může hrát Anderson. Angličané kombinují poblíž půlící čáry. Na levé straně otevřený prostor pro Halla, který táhne míč více do středu a kombinuje s Gordonem. Anthony Gordon, proti němu Chaloupek, tandemový náběh vytváří Anderson, narážička s Hallem, ale ten nevrátil Gordonovi přesně, takže hrát může Linger, který se snaží je nastartovat Hološka, ale toho před sebe nepustil Gehy, odražený míč pro Halla. Angličané jsou znovu na tahu. 67. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, Anglie Česko 0-1.
2: Ondra Linger, dobrý nástup, myslím si, že tam přinese energii, samozřejmě Alex Král taky v té dvojici s tím Červem v tom prostředku, je to samozřejmě čerstvý, je to vidět a myslím si, že i Ambrose prostě tím, že je kreativní, že je čerstvý, tak samozřejmě s tou defenzou teďka nemá problém a několikrát taky dokázal udržet balón i v tom přechodu a to střídání nám vyšlo dneska zatím.
1: Angličané kombinují poblíž půlící čáry, kde je Čalobach a po něm Gehy. Hra se přesouvá na levou stranu, kam si běhl Eze, proti němu Král. Eze míří více do středu hřiště, už je zdvojený Králem a také Lingrem. Na levé straně Hall a po něm Gordon. Linger se snaží hodně aktivně napadat, ale Angličané teď Čechům nedávají šanci dostat se k míči. Hall se dostává k balónu a po levé levé straně už teď míří blíže k pokutovému území Gordon, proti němu Král. Gordon čeká na náběh gól, ale zatím to bere na sebe. Eze na hranici 16 ještě může nabít Alexandru Arnoldovi, ale balon přidržel. Gordon už je v 16 na levé straně, je to hodně přehuštěné. Hól se snažil nabít Ezemu, ale to se mu nepovedlo. Ložek se dostal k míči a obtočil se kolem dvojice hráčů a tedy v podstatě sám do 4. Teď se tady snaží ještě nastartovat Ambrose, který rychlé nohy má, ale o nic pomalejší není Alexander Arnold.
2: No a i ten balon byl trošku rychlejší, nevešel se do hřiště, nedal Ambrosovi šanci, aby ho doběh, ale Adam Hložek taky velmi dobrý výkon. A velmi dobrý výkon i fotbalový, jako udrží spoustu míčů, vyhl ho z vlastního vápna až na půlku.
1: Teď pozor. A teď pozor, Gordon se rozbíhá po levé straně, marně ho zatím nahání Chaloupek, Gordon si ho ještě zasekl stále. Gordon už je v pokutovém území, kde je to znovu hodně přehuštěné, Gordon hledá cestu z této situace, nakonec nabil Andersonovi, který vypálil, ale vrhnul se mu pod nohy Ondřej Linger, velmi dobrý nástup do tohoto záložníka do zápasu. Ještě centr z pravé strany, který končí na hlavě Ladislava a Krejčího. Linger se ještě teď snaží dostat k odraženému míči, ale včas ho zakřižoval Gehy, takže můžou hrát znovu hosté, konkrétně Alexander Arnold, který otáčí hru více na levou stranu. Tam je Eze nikým neatakován, pochopitelně. Češi znovu hrodně v hlubokém bloku zatažení před vlastní šestnáctkou. I v ní průnikový pas na Rodgerse, kterého odstavil Krejčí, ale k odraženému míči se dostává Harry Kane, který propálil Matěje Kováře. Kanonýrovi Bayernu Mnichov skutečně stačí jen půl metr prostoru.
2: Ten
1: a je to gol.
2: Ten je neskutečný.
1: 87. gól v národním týmu pro Harryho Kanea.
2: Ale skvělej pohyb Angličanů ve vápně a Harry Kane prostě tuší, kam se ten balon může dostat a teďka Rodgers udělal fantastický náběh, takovej vlastně z prostředka hřiště, bych řekl, směrem ven z vápna, dostal výbornou přihrávku od Ezeho, ten balon vlastně v tom souboji zůstal stát, jak Robin Hranáč, tak Ezeho přeběhli a Harry Kane si ho levou nohou našel a prostřelil vlastně Láďu Krejčího i Kováře.
1: Velká škoda, protože Krejčí v tom souboji byl, a pak i s trochou štěstí se balon odrazil zrovna ke Kejnovi. Otázkou je, nakolik to je štěstí, ty už si o tom mluvil. On zkrátka předvídá tu situaci, procedil to mezi nohama Hranáče na zadní tyč, tu svoji ránu. Teď dvojnásobné střídání Angličanů, odchází
2: trojnásobné.
1: Dokonce trojnásobné, odchází mimo jiné teda Anderson, kterého nahrazuje Alex Scott. Odchází také Bukayo Saka, toho nahradí Rion Gumoha. A na trávník míří také Jude Bellingham. A Harry Kane má dohráno, takže se loučí samozřejmě tím nejlepším možným způsobem. Čekáš Pavle Bellinghama na hrotu útoku?
2: No to asi ne, ale samozřejmě těším se. Jako musím na rovinu říct, že jsem ho nikdy naživo hrát neviděl a byť ten zápas bude trvat ještě nějakých 22 minut, možná s nějakým nastavením, tak jsem rád, že ho uvidím hrát. Vypadá to, že se rozeběh opravdu na hrot.
1: No, tak uvidíme, jestli Jude Bellingham bude.
2: A evidentně má chuť.
1: No, je to vidět.
2: Napadá protože sám tři obránce v oběh a
1: míči se nedostal, hrát může naopak Ondřej Linger, který ale končí následně na trávníku a faul se nepíská. Scott se dostal poprvé k míči v tomto utkání, pojďme si to připomenout. 1.70. minuta, čeští fotbalisté prohrávají Fedenu s Angličany 0-2. Připomínám, že od 25. minuty hrají v oslabení bez vyloučeného Šulce. Krátce po změně stran otevřel skóre Gordon a před malou chvílí přidal druhý gol hostujícího celku Harry Kane. Angličané u balonu, Bellingham se zapojuje poprvé do kombinace anglického celku, Eze, po něm Gordon a po něm znovu Eze. Hall se také dostává k míči, Angličané ve třech kombinují na levé straně.
2: Já jenom teď tady ta kombinace jako doplnejch, myslím, že to budou Angličané otáčet, ale Bellingham vlastně opravdu je v té pozici Kanea, takovej jako stažený střední útočník a už několikrát si z té vejšky jako šel do hloubky a už jednou dostal balon, po druhý ne, ale ta pozice pravděpodobně je podobná, je stejná.
1: Teď už může hrát Gumoha na pravé straně, který je také střídající a má hodně sil, střílený pas do pokutového území, kde byl ale připravený Chaloupek a následně došlo k nedovolenému zákroku na Ondřeje Lingra.
2: Já mám, samozřejmě je to 0-2, kluci určitě určitě zase říkám, budou chtít bojovat, ale ten morál tím malinko opadne, protože to, že ten zápas ještě dotáhneš do nějakého výsledku, který by ti přines bod, tak malinko ta myšlenka určitě odchází. Jsem zvědavý, jestli se kluci další ještě dostanou na hřiště a kdo, protože si myslím, že spousta kluků už toho má plný zuby. Když vezmu slámu, teď si myslím, že byl malinký offside, ale hra pokračuje.
1: Hra pokračuje, to nejpodstatnější, 73. minuta Česko-Anglie v Lize národů 0-2. Češi teď před vlastním pokutovým územím, Krejčí a jeho přidávka na Červa, který je opět pod tlakem.
2: On se dostává jako pod tlak, ono je to logický, na téhle pozici vlastně vždycky na tebe někdo jde presovat, teď v té samé pozici Alex Král a není to vůbec příjemný samozřejmě.
1: Teď pozor, nakonec přesná přidávka Robina Hranáča, dobrá práce Krále, který se teď otočil kolem svého strážce dobrou kličkou Krejčí.
2: No, teď si myslím, že kdyby sláma měl síly, tak měl před sebou 30-metrový prostor, ale myslím si, že samozřejmě logicky už ty síly, teď ten balon tam přichází.
1: Nedivím se mu hrát totiž na Arnolda a také na Saku, je to hodně složité.
2: Saku a Saka odešel, teď tam máš čerstvýho divočáka na sebe. No. A roh.
1: Jiří Sláma máme teď roh. Bojuje o to, aby Čechům vybojoval alespoň rohový kop a to se mu povedlo. Takže Pavle, teď centr na Ladislava Krejčího 1-2, ať je to zdramatizované.
2: Já nevím, kdo jde kopat Lukáš Červ ten roh asi teda, nebo nikdo jiný se tam nežene. Tak někdo ho musí kopnout.
1: Někdo ho kopnout musí a dost možná to bude Lukáš Ambros. Chápu, Češi si možná chtějí víc vydechnout. A teď uvidíme, protože Ladislava Krejčího samozřejmě řada anglických hráčů dobře zná z anglické premiéry.
2: Já trošku jsem pesimista, zase vzadu je jenom sláma a na vápně Lukáš Červ.
1: Zavání to rychlým protiútokem.
2: No.
1: Ale věřme tomu, že se Češi dostanou
2: určitě,
1: do zakončení.
2: Pojďme do zakončení.
1: Lukáš Ambros bude centrovat. 74. minuta Česko-Anglie 0-2. Dobrý centr do 16. Anglická defenziva si poradila ještě, ale odražený míč pro Čechy. Ambros možná bude mít ještě druhý pokus, ale nepředbíhejme. Teď se dostává Ambros po zpětné přidávce k míči, ale dobře ještě prostrčil svému spoluhráči. Ambros dostává znovu k balonu a může rávačku vypálit. Ta rána byla zblokovaná. Adam Hložek dobře kombinoval s Ambrosem. Chaloupek se snaží dostat právě balon k Hložkovi a to se mu povedlo. Hned v obležení hned dvojice protihráčů, která to zvládla. Je to znovu čerstvý Gumoha, který následně skončil na trávníku. Škoda.
2: Adam Hložek výborně teďka. Ambros, škoda, že to nebylo z druhé strany. Samozřejmě bylo to z levé strany. Ambros tím, že levák, tak si musel dát ten balon doprostřed na tu svoji slabší nohu, ale i tak to bylo dobrý. Adam Hložek toho má plný zuby, myslím si, že musí jít ze hřiště, aby se nezranil.
1: Teď pozor, průnikový pas na Hola, který se snaží dostat k centru. Robin Hranáč ho zakřižoval, ale offside, balon neodkopl nakonec, tedy offside. Vysvobodil Hranáče, jinak by to byl rohový kop. Klasický offside, 76. minuta, začíná tady.
2: Daniel Vašulín a Macek.
1: Macek a Vašulín se tedy možná brzy dostanou do hry. 18 930 fanoušků dorazilo sem do Edenu, pokud se nepletu, není úplně vyprodáno.
2: A my,
1: ale těch fanoušků je samozřejmě o poznání více než na tom předchozím domácím zápase s Chorvaty. 0-2 z pohledu Čechů. Připomínám, že Češi hrají od 25. minuty bez vyloučeného Pavla Šulce. Udrželi remízový stav až do poločasové přestávky, krátce po ní se ale prosadil Gordon a v 69. minutě přidal gólovou pojistku Angličanů. Nejlepší střelec v historii jejich národního týmu Harry Kane. Angličané jsou teď u balonu, konkrétně Hall, který si přihrává s Gehim. Čalobach se také dostává k míči, no a pomazlí se s ním i Trent Alexander-Arnold. O balonci říkal pohybem Rodgers, ale Alexander Arnold ho nevyslyšel, naopak si vyměnil míč s Ngumohou. Teď už se těžiště hry přesouvá na levou stranu, kde si na dvakrát zpracuje balon Hall. Není nikým atakovaný, kombinuje s Ezem. Teď je to v podstatě kombinace ze Stojata, ale to samozřejmě Angličanům stačí. Scott kombinuje s Alexandrem Arnoldem, Ngumoha na pravé straně, proti němu sláma stále Rion Ngumoha. Teď má proti sobě dvojici protihráčů, ale bere to na sebe tento 18-letý křídelník Liverpoolu. Zpětný pas na Alexandra Arnolda. 70. minuta je ve své polovině, Česko-Anglie stále 0-2. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a teď už by to Pavle asi chtělo rozseknout českým střídáním, ale pozor, protože uvnitř 16 Čechů je Angličan Scott, ale jeho zpětný pas nebyl přesný a teď by Češi mohli vyrazit do rychlejšího protiútoku. Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vystřelí. Hložek pálí. Ještě Ambrose dostává k dorážce a Lindgren v pokutovém území, ten už se do zakončení nedostal. Odražený míč pro Alexe Krále, ještě tlak Čechů může trvat. Červ a na levé straně Ambros, teď by to chtělo dostat balon do 16, kde je trojice českých fotbalistů, asi proti sedmi, pokud správně počítám, ale štěstí přeje připraveným. 78. minuta, Česko-Anglie 0-2, teď už se Češi trochu vytlačili mimo to vážnější nebezpečí, ale Ambros se ještě dostává k míči, táhne míč do středu hřiště, Ambros ještě kombinuje s Hloškem, tento má složité, měl balon pod nohama, Král se dostává k balonu, zatím stále.
2: Zasloužili bychom si gól prostě i pro ty kluky, odměna, teď si myslím, že i fanoušci to pochopili, klobouk dolů, jak zatím válíme v tom oslabení a dá se na to koukat, jsou tam zajímavé situace, škoda, že jsme opravdu nedali gól.
1: Jiří Sláma teď má na levé straně prostor pro to, aby odcentroval dobrý balon do 16, ale bohužel přímo do rukavec Jamese Trefforda, který tak za malou chvíli bude moci rozehrát, ale Adam Hložek i pěkně vypálil. Říkal jsem si, jestli nemá ten balon posunout na Ambrose, ale nakonec...
2: On tohle to má, on takhle to sebevědomí a sílu v těch nohách má, ta střela nebyla vůbec špatná samozřejmě. Možná mohl Ambrose uvolnit, ale vzal to na sebe jako klasický hroťák a dopadlo to, jak to dopadlo, je to škoda, ale ta akce byla super. Znovu trošku jsem ho podcenil, už jsem myslel, že ty síly nemá, ale kopnul do toho a vyndal ze sebe podle mě zbytky sil.
1: Dva reprezentační debitanti, Vašulín s Mackem, už jsou připravený u postraní čáry,
2: už
1: ale
2: teď
1: sledují kombinaci Angličanů, do které se zapojuje také Bellingham. Na ose hřiště má volného Chalobaha, po něm hraje Alexander Arnold, který už centruje do pokutové území, hledal právě Bellinghama, ale ten pas nebyl přesný. Matěj Kovář skryl míč ve svých rukavicích a bude rozehrávat. 79. minuta, přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání elitní skupiny Ligy národů Česko-Anglie 0-2, povídej.
2: Pozor, ztráta teďka od Ládi Krejčího.
1: Teď to je nepříjemná ztráta, hrát může Ngumoha, který je technicky hodně zdatný a teď to také ukazuje, má to na levačku, rána zblokovaná, ještě se balon odrazil, ale k hólovi, tlak Angličanů, který může pokračovat. Gordon na levé straně rozkýval si chalupku a stále Anthony Gordon centruje do pokutové území, kam si naskočil Jude Bellingham a ten měl na hlavě gól, který nepřišel. To byl pěkný výskok.
2: Ale nebyl to Jude Bellingham, jsou si velmi podobní.
1: Byl to Rodgers?
2: Byl to Rodgers, ano. Ale Bellingham byl hned za ním a myslím si, že na tohle hodně spolehají.
1: Teď už střídání, Adam Hložek, zasloužený potlesk.
2: Určitě. A Lukáš Červ.
1: Na trávník míří Daniel Vašulín. Končí také Lukáš Červ, jak už řekl Pavel Horvát. A na trávník míří Roman Macek. Takže dva debitanti. Nebudou to mít jednoduché, ale samozřejmě...
2: To je pěkný debut.
1: Pěkná zkušenost.
2: Určitě.
1: Přijdejí také Angličani.
2: To je dvacítka.
1: Dvacítku vidím.
2: Střídá a jedenáctka Gordon nevidí.
1: Ne, ono to bylo totiž otočené, mi přijde. Dvacítka měla být zelená a jedenáctka červená, takže...
2: Já říkám, kde je dvacítka a odběrná hřiště.
1: Čtvrtý rozhodčí to úplně dobře. Teď řekněme, nenastavil, ale Anthony Gordon má tedy dohráno. A na trávník míří s dvacítkou Morgan Gibbs-White.
2: Taky není úplně pomalej. To se Chalimu nedivím, že si otírá v obličeji drezem.
1: Bude to samozřejmě ještě
2: perných,
1: možná 15 minut, no uvidíme. 13. Každopádně teď se hraje 1.80. minuta. Čeští fotbalisté ve druhém zápase elitní skupiny Ligy národů stále prohrávají s Angličany 0-2, ale musíme to připomínat i dál od 25. minuty. Hrají v oslabení bez vyloučeného Šulce. Teď mají Angličané míč na levé straně, právě Gibbs-White se dostává poprvé v tomto zápase k míči. Jeho zpětný pas na Gehyho, uvnitř středového kruhu už je připravený Chalobah. Ten posouvá na Alexandra Arnolda, který mu okamžitě pozornost vrací, další postupný útok. Svěřenců kouče Tomase Tuchla, Gibbs-White kombinuje s Bellinghamem. Bellingham se ale nedostal přes Romana Macka. Dobrý defenzivní zákrok debitanta ze Sparty, ale Češi v zápětí balon ztrácejí. Hrát může Scott na levé straně. Teď měl až moc sebevědomí, ale Angličané to zvládli. A teď hol rozeběhnutý po levé straně ještě zabral. Vyškrábl zbytky sil a balon udržel na hrací ploše, po něm Gibbs-White, který si narazil s Ezem. Gibbs-White už je v pokutovém území, zpětná přihrávka, ještě Eze pálí a skvělý zákrok Matěje Kováře, který teď chytil jasný gól. Velká šance Angličan.
2: No, je vidět jako klobouk dolů oba krajní obránci, samozřejmě klobouk dolů především, a nicméně oba krajní obránci toho musí mít plný zuby, spoustu zachytávání. No, to není vidět, samozřejmě koukáme hlavně na to, co se děje s balónem, ale ty hráči nabíhají, i když na ně ten balón neletí. Obě křídla vlastně vystřídali a ty naši krajní beci jsou tam celý zápas a v podstatě teďka 60 minut už vlastně o jednoho míň, takže to není vůbec jednoduchý.
1: Už se hraje 83. minuta a čeští fotbalisté v Lize národů stále prohrávají s Angličany 0-2. Teď se budou bránit rohovému kopu Alexandra Arnolda a zvládli to velice dobře. Češi se dostávají klíče, teď ale je hra předušená.
2: Ale to je škoda, jsme zrovna měli jako možnost jít zase do nějakého breaku a...
1: A ta možnost bohužel nevyšla, takže Češi rozehrávali od vlastního brankáře Kováře. Na levé straně je Sláma, jeho zpětný pas na Ladislava Krejčího. Ten přihrává do středu hřiště, kde je Macek, který si nekomplikuje situaci. Další přihrávka na brankáře Kováře a na pravé straně už je s balonem u kopaček Roman Macek, kterého nahání Egypt White. Dlouhý pas na Vašulína, ten se nedostane k míči, ale odražený balon pro Macka. Po něm Král a Krejčí se také dostává k míči. Češi si teď užívají balonu. Linger, dobře, protečoval na Vašulína, který by mohl vystřelit, ale byl v offsideovém postavení. Škoda, že do toho nepráskl, protože těžko by utekl dvěma protihráčům. Vašulín má také jiné přednosti než rychlost, ale nakonec ne, veškeré vzrušení zbytečné.
2: To je dobrý, jak to všechno víme tady odsud.
1: Tady odsud je to samozřejmě daleko jednodušší než ze hřiště. To si dokážu představit a ty to znáš. Na rozdíl ode mě, Angličané se dostávají k míči, ale ještě tedy domávaný offside. Takže Češi budou pokračovat ve hře. Aktuálně už se hraje 84. minuta. Byli bychom rádi, kdyby Češi ještě zdramatizovali ten závěr zápasu, ale bude to samozřejmě hodně složité o 10 proti Anglii, která hodně občerstvila tu svoji sestavu. Češi jsou teď u balónu, konkrétně to Ladislav Krejčí, který čeká na pohyb svých spoluhráčů, nakonec přidává na levou stranu, kde je Král. I on si myslím, že velmi dobře zapadl do toho zápasu, na to, v jaké situaci do něj přicházel. Co myslíš, Pavle?
2: Určitě, já teďka přemýšlím jenom vlastně s jakýma hráčema jsme hráli, koho jsme měli na hřišti a koho tam máme teď. Jsou tam hráči z Jablonce, z Brna, ze Sparty, jo, samozřejmě kluci, který jako to mají ještě některý před sebou. Jo, a tady konkurujeme v Anglii, která hraje v převaze o jednoho hráče a samozřejmě jsou to hráči, kteří hrají v nejlepších světových klubech, takže klobouk dolů.
1: Angličané u balónu, Gibbs White vyhrál souboj na levé straně, hlavou sklepává pod sebe, tam je Hall. Po něm Scott, opět tedy kombinace Angličanů na malém prostoru, teď více na levé straně Gibbs White se dostává k míči, po něm Eze, ale nevyšel mu dotek, Chaloupek se na malou chvíli dostal k míči, ale další ztráta.
2: Štěpán toho má plný zuby, to je prostě bez debat, to je jako logický, no, teď...
1: Teď ale pozor, protože Eze se dostává k míči v pokutovém území na poslední chvíli. U balon upálil Lukáš Ambros.
2: A Lukáš Ambros ukazoval Chaloupkovi, že se za něj vrátí a málem to nestihl.
1: A teď pozor, Angličané mají další příležitost. Střílený centr z pravé strany od Rodgerse. Defenziva českého týmu si poradila a poté přišel nedovolený zákrok. Myslím, že Ngumohy, takže Češi si můžou opět vydechnout. Ale už to je skutečně na morál, to je vidět.
2: No, Štěpán Chaloupek... No, takhle, jsem zvědavej na složení mužstva v tom dalším zápase, protože samozřejmě tady tyhle čtyři obránci to vlastně odehráli celý a úplně ty síly jako nedobiješ přes noc, no.
1: Čeští fotbalisté za malou chvíli budou rozehrávat, Krejčí má pod sebou volného Kováře, ten je ve vlastním pokutovém území. Po levé ruce má jednoho stopera, po pravé druhého, ale teď trochu obtížná přidávka do středu hřiště na Krále, ale Češi si poradili hezky konstruktivně. Kovář roztáhl na pravou stranu, kde je Hranáč, který teď balon vyváží blíže půlící čáře. Průnikový pas na Vašulína, který si po druhé nepohlídal offsideové postavení. Tuším, že ze dvou pokusů, to není úplně ideální start do zápasu. Angličané mohou rozehrávat.
2: Zase musíme přihlídnout k tomu, kde Daniel Vašulín hraje a proti jakým soupeřům.
1: A teď pozor, protože Scott se dostává ke střele. To je dobrá rána, ale branku přestřelil. Samozřejmě to, co říkal Pavel, je logické. Daniel Vašulín hraje svůj první reprezentační zápas a hned v Edenu proti třetímu týmu z letního mistrovství světa. Asi kdyby mu to někdo před sezónou řekl, tak tomu věřit nebude.
2: No, nebo před tři čtvrtě rokem, když byl v Plzni a nenastupoval, tak kdyby mu někdo řekl, že bude hrát v Edenu proti Anglii, no tak by si potřásli rukou. No.
1: 87. minuta, Česko-Anglie 0-2. Teď mají Češi míč na levé straně, přidávka právě na Vašulína, toho ale jo. Zakřižoval Gehy. Můžeš mluvit, Pavle?
2: Ne, chtěl jsem říct, že Sláma s Vašulínem možná spolu se potkali v Olomouci, ale tady je to trošku na jiný úrovni.
1: 88. minuta, Česko-Anglie 0-2 v elitní skupině Ligy národů. Angličané táhnou další útok po levé straně. Hall přihrává Gibbsu Whiteovi, který si narazil s Ezem. Po něm už může hrát Bellingham, další zpětný pas.
2: Musím říct, že jsem Bellingham, a jak jsme se o tom bavili, jak vlítnul na to hřiště, tak z něj trošku ta energie vyprchala, protože on vlastně hraje v tom prostoru, kam ten balon se opravdu úplně nedostává.
1: Mockrát
2: ve hře nebyl, ale myslím si, že je to logický, no, protože ještě hraje do plných Anglie vlastně celý zápas a viděli jsme Harry Kane, vlastně jsme viděli taky třikrát u míče, má jednu obrovskou šanci a gól.
1: Ještě to přesně tak, ještě to nezakřikněme, protože Angličané budou mít výhodu rohového kopu z pravé strany, opět bude rozehrávat obránce Realu Madrid Trent Alexander-Arnold, který rozehrál okamžitě na krátkou s Gumohou. A teď na hranici 16 mohou hrát Angličané další střela, tentokrát Ezeho z dobrých 25 metrů, Kovář zasahovat nemusel.
2: Takže tak teď už víme, proč Angličani nestříli z dálky. Zatím ztratili do Adidasy a
1: zatím mi to tolik nejde, to je pravda. V tomto utkání ty střely ze střední vzdálenosti. Ale i tak vedou Angličané, svěřenci kouče Tomase Tuchla tady v Edenu 2-0 v 47. minutě. Se dostal k hlavičce Anthony Gordon, který otevřel skóre tohoto zápasu a v 69. minutě se prosadil Harry Kane. Češi hrají od 25. minuty bez vyloučeného a Pavla Šulce, navíc v závěru prvního poločasu se ještě zranil Adam Karabec. Angličané u balónu, na levé straně teď rozběhnutý Bellingham, tak uvidíme, jestli nám teď záložník Realu Madrid něco ukáže, ale zabrzdil ten svůj postup směrem vpřed a poslal zpětnou přihrávku na Gehyho. Na pravé straně Alexander Arnold, který kombinuje s Ngumohou, proti němu Sláma. Ngumoho má nesmírně rychlé nohy, ještě Slámovi pomáhá Ambros, ale ke Ngumohovi se ten balon ještě odrazil. Sláma ho stále nahání, ale anglický křídelník si poradil.
2: Má velmi rychlé nohy a ještě má štěstí, že mu to jde s míčem.
1: Na levé straně Jude Bellingham, proti němu Chaloupek. Bellingham balon zatím přidržel a opět hledá Ngumohu na rohu velkého vápna z pravé strany. Opět může hrát Rion Ngumoho, má to na levačku. Centruje. Snaží se vrátit balón Bellinghamovi, ale zasáhl Chaloupek, odražený míč pro krále, který už jen odkopává, nemá v podstatě ani koho nalézt, protože Daniel Vašulín se taky snažil pomáhat defenzivě. No a zhruba za 20 sekund se dozvíme, o kolik minut hlavní rozhodčí tento duel ještě nastaví. Asi nemá těch důvodů tolik to moc protahovat. Na levé straně Bellingham. Ještě ve středu hřiště může hrát Hall, ale dostal se pod tlak krále, kterému ještě pomohl Linger, král a jeho zpětný pas na Chaloupka. Znovu může hrát král na pravé straně. Další dobrá práce záložníka FC Kodaň. 2 minuty nad rámec těch tedy základních 90 Česko-Anglie v elitní skupině fotbalové Ligy národů 0-2 a asi si můžeme troufnout tvrdit, že o vítězi tohoto zápasu už je rozhodnuto a Češi budou mít i po druhém zápase 0 bodů, ale samozřejmě soupeři to jsou nesmírně těžcí. Teď ještě Roman Macek ve středu hřiště, přihrávka na Ambrose. Lukáš Ambros udělal jednu kličku, poté vrátil míč Královi. Češi by asi rádi ten zápas dohráli s míčem u kopaček. Chaloupek na pravé straně, ještě zpětný pas na Hranáče, no a do té akce se zapojí také Matěj Kovář, tedy brankář národního týmu, do konce nastaveného času zhruba minuta 20, Česko-Anglie 0-2. Ambros na levé straně otřel svoji předávku o soupeře, Češi tedy budou vhazovat.
2: No, já asi mě stejně vyzveš za chvilku, já se pustím do nějakého hodnocení, já si myslím, že je škoda, že Pavel Šulc dostal tu červenou kartu, samozřejmě Anglii jsme to velmi zjednodušili tímhletím vyloučením, nedokážu posoudit, jestli by ta hra vypadala podobně, ale měli bychom o to jednoho hráče víc dopředu a viděli jsme i ve druhé půli, že jsme byli schopní v 10 celkem solidně věc, Láďa Krejčí se teď pustil do španělského stylu rozehrávky stoperů.
1: Velkého risku, ale nakonec to zvládl. Následně dlouhý průnikový pas na Lingera, který byl ještě přidržený soupeřem. Češi ještě rozehrají 30 sekund do konce nastaveného času. Pavle, asi můžeš pokračovat.
2: No, řekl bych, že vlastně kdyby ten zápas v deshousky...
1: Jesle Štěpána Chaloupka, který je nasadil Morganu Gibbsu Whiteovi, ale následně král ještě ztratil balona. Bellingham je před 16. Bellingham pálí a Matěj Kovář předvedl další velice dobrý zákrok.
2: Ale velice takovej, jako přesně ten golmanský, jak to trénujou, tou rukou to vytlačil. Ta střela nešla úplně k tyči, šla tak jako na půl, ale musel jí vyrážet a vlastně vědomě jí vyrážel do rohu. Výborný zákrok.
1: Několik dobrých zákroků si Matěj Kovář připsal. Rozhodně podržel.
2: Já jsem se vědomě jí vyrážel do rohu. Výborný zákrok.
1: Několik dobrých zákroků si Matěj Kovář připsal. Rozhodně podržel.
2: Já jsem se myslel, proč dostal on důvěru.

0: proti národům.
1: Myslím si, že zaslouženě slyšíme potlesk. Mě to bavilo, byť bylo jasný, že ten zápas pro nás bude hrozně těžký, tak si myslím, že kluci zaslouží opravdu ten potlesk. A mrzí mi, že ta červená karta přišla, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavější, ale tady bylo jasný jenom, jestli Anglie dá góly a kolik.
0: Nakonec je to tedy 0-2, připomínám tu klíčovou situaci z 25. minuty, kdy byl vyloučený Pavel Šulc po hodně nešetrném zákroku. Shodli jsme se, že po zásluze zasahovalo video.
1: Určitě jasná červená karta, řekl bych přemotivovanost, teď ještě jenom pro fanoušky vidíme Adama Karabce, který má tu postiženou nohu v pantofli a musím říct, že nevypadá vůbec dobře a trošku mám obavy, aby z reprezentačního srazu, nebo aby na reprezentačním srazu pokračoval.
0: Připomínám, že Angličané se dostali do vedení v 47. minutě, z pravé strany centroval Alexander Arnold a v pokutovém území se k hlavičce dostal Anthony Gordon, který mířil do protipohybu brankáře Kováře. No, Angličané přidali pojistku v 69. minutě, kdy se prosadil ranou z pokutového území svým 87. gólem v reprezentačním Ačku. Harry Kane, Pavle, nějaké individuální výkony, já vím, že je to hodně složité někoho vyzdvihovat, když hraješ v podstatě celý zápas od 10, nebo ne celý, od 25. minuty výraznou pasáž. Kdo se ti líbil?
1: Začnu ze zhora. Myslím si, že Adam Hložek prostě na to, že jsme hráli v 10, tak opravdu odvedl spoustu práce a spoustu kvalitní práce a ukázal, že je opravdu silnej. Další věc, ta defenzivní čtyřka, prostě to neměla vůbec lehký. Viděli jsme spoustu těch ofenzivních akcí, kdy prostě kluci měli proti sobě rozeběhlý hráče. Obzvlášť Gordon v té první půli trápil Štěpána Chaloupka. Musím říct, že jsem zvědavý opravdu, kolik toho naběhali a jak budou vypadat v těch dalších zápasech. Myslím si, že to mužstvo zaslouží absolutorium a já nejsem zase zklamaný. Tak jako po Chorvatsku, byť jsme dneska byli v 10, neberu to jako omluvenku na to, že jsme prohráli, ale ten výkon prostě byl dobrý a zase tam byly ty pasáže, které pravděpodobně tam chceme vidět i v 10, pokusy o tu rozehrávku. Někdy nám to vyšlo, víckrát nám to nevyšlo logicky, protože jsme byli o jednoho hráče míň i nahoře, ale párkrát to vyšlo a hezky se na to kouká.
0: Další zápas českých fotbalistů v sobotu v Ovědu proti mistrům světa ze Španělska, kteří mimochodem dneska vyprovodili Chorvaty 4-1, no. Lamin Jamal, 2 góly, 1 asistence. Máme se na co těšit.
1: No, jak budou utahaný jako koťata Španělé, to je jasný.
2: Samozřejmě zase, já si myslím, že kluci si odpočinou, naberou nějaký síly a půjdou se poprat se Španělama. Viděli jsme dneska,
1: myslím si, že z toho zápasu někdo mohl mít obavy. Anglie je samozřejmě velmi silná a usnadili jsme jim to, ale byli jsme v určitých fázích schopni odolávat. Španělsko je ještě jiný kalibr a uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě moc šancí nemáme, ale zase na něčem pracujeme. Bylo to deklarovaný, já ten postup zatím tam vidím a uvidíme, jak to bude vypadat v dalším zápase.
0: Úplně závěrečný dotaz. Angličané tedy dnes zvítězili 2-0, hráli o 10 většinu toho utkání. Myslíš, že hráli naplno? Nesundali trochu nohu z plnu?
1: Já si myslím, že hráli naplno. Ono to není jednoduchý, protože samozřejmě ty hráči, tohle to jsou top hráči, ale nevidím jim do hlavy. Samozřejmě já anglický nároďák, takhle jsem viděl prvně naživo, takže nedokážu říct, ale třeba Gordon si myslím, že hrál naplno. Viděli jsme tu chuť Bellinghama. Nemyslím si, že cokoliv podcenili. Samozřejmě ono v těch hlavách malinko to určitě je, že hraješ proti slabšímu soupeři papírově, hraješ proti 10, může být, že u některých těch hráčů to ze 100% opadlo na 80 a pak už třeba je to vidět.
0: Tak tedy ještě jednou, čeští fotbalisté ve druhém zápase elitní skupiny Ligy národů prohráli v Edenu s Angličany 0-2 a my vám odsud ze stadionu v Edenu s Pavlem Horvátem přejeme hezký zbytek večera.
1: Hezký večer.
3: Říkej Lukáš Michalík a Pavel Horvát.

Kapela Klok Klok ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 44 minut. Čeští fotbalisté prohráli také druhé utkání v Lize národů, podlehli Anglii na svém stadionu v Edenu 0-2. Celkem tedy po dvou zápasech mají Češi skóre 1-4, poté co podlehli o gól Chorvatsku a o dvě branky Anglii. V stejné skupině je také Španělsko, které oba dva zápasy vyhrálo, ten dnešní nad Chorvatskem 4-1, co to znamená. Španělé, kteří budou v sobotu příštím soupeřem české reprezentace, tak vedou tabulku, ve které jsou na druhém místě aktuálně s lepším skóre Angličani. Třetí Chorvati, kteří by hráli baráž Ligy národů, tak také mají 3 body za vítězství v prvním utkání právě nad Českem. No a Češi jsou aktuálně v té skupině bez bodu. Jak jsem zmiňoval, v sobotu nastoupí Češi ve 20 hodin a 45 minut na hřišti mistrů světa, tedy Španělů, kteří začali také novou reprezentační sezónu 2 výhrami. Ve vysílání Radiožurnálu Sport jsme ale velkou část dnes sledovali také hokejové dění v Tipsport Extralize, kde to dnes byl den velkých obratů, ať už dokončených anebo nedokončených, minimálně zajímavých vývojů skóre. Kladno vedlo v Třinci 2-0, potom 3-1, nakonec odjelo s porážkou 4-6 a Třinec vyhrál také další ligové utkání, do kterého nastoupil 6 zápasů, 6 vítězství v základní hrací době. Litvínov prohrával s Libercem 0-3, nakonec dokázal vyrovnat na 3-3, potom na 4-4 a Litvínov nakonec zvítězil nad Libercem 5-4 po samostatných nájezdech. V utkání mezi Mladou Boleslaví a Plzní mladoboleslavští potvrdili svou bilanci z této sezóny. Zatím na svém stadionu prohráli všechny zápasy stejným skóre 1-4 a dnes to potvrdili, podlehli Plzni 1-4 a o skóre klesli na poslední místo v tabulce, to proto, že Vítkovice dokázali udržet své vedení proti Olomouci, byť ten rozhodující gól padl až v 58. minutě, dal ho Zbořil. Vítkovice zvítězili po druhé za sebou, tentokrát v Olomouci 4-3 a posunuli se z toho posledního místa v tabulce. Sparta ta se snažila o obrat v Hradci Králové, kde rychle dostala 3 branky, k obratu ale nakonec nedošlo, Spartani prohráli v Hradci 3-4, no a Pardubice ty také museli dost bojovat proti Českým Budějovicím, nakonec rozhodli až v poslední třetině o svém vítězství 5-2. Vysílání Radiožurnálu Sport pokračuje ve 22 hodin a 47 minut kapelou One Republic.

Házenkáři Karviné vstoupili do Evropské ligy domácí porážkou 23-33 s celkem Holstebro z Dánska. Čeští vicemistři drželi v úvodním duelu skupiny F z hosty krok jen zhruba úvodních 20 minut. V závěru prvního poločasu jim dánský favorit odskočil a náskok navyšoval. Vyrovnaný stav zápasu byl naposledy ve 22. minutě, kdy dal Užek gól na 11-11. Nakonec ale pátý celek loňské sezóny, nebo spíše uplynulé sezóny dánské ligy zvítězil o 10 branek 33-23. Za týden se Karviná v druhém duelu představí na hřišti španělského celku Torrelavega, který dnes hraje na půdě Benfiky Lisabon. Tento zápas zatím ještě nezačal.

Tak konečně. Dlouho se to Tomáši Sataranskému nedařilo vůbec se prosadit nějak v novém působišti v Hapoelu Tel Aviv. V prvních dvou zápasech dokonce nedal vůbec žádný bod. No a teď se hrál klíčovou roli, protože český basketbalista Tomáš Sataranský pomohl Hapoelu Tel Aviv 8 body a vítěznou šestkou k výhře 81-80 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad v druhém kole Evropské ligy. Izraelský tým si v soutěži připsal první vítězství v sezóně po předchozí prohře s Bayernem Mnichov, kam Tomáš Sataranský zasáhl, odehrál 16 minut, ale bez bodu. No a teď byl český basketbalista v dramatické koncovce duelu posledním střelcem Hapoelu, jedním proměněným trestným hodem zvýšil 8 sekund před koncem na 81-77 pro hosty. Skóre potom právě domácí korigovali proměněnou trojkou v poslední sekundě. 34-letý český rozehrávač si za 22 minut a čtvrt minuty navíc připsal také po třech doskocích a asistencích.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Monika Chmielová a zprávy.
1: Poslanci přerušili jednání o nedůvěře vládě. Desetitisíce zaměstnanců francouzského veřejného sektoru stávkují. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas Ligy národů. Anglii podlehli 0-2 a zítra bude slunečno s teplotami až do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
1: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Hasiči, učitelé, ale i zdravotníci ve Francii stávkují kvůli plánovanému zmrazení platů. Největší odborový svaz CGT upozorňuje, že to povede k dalšímu snížení kupní síly zaměstnanců veřejného sektoru. Tisíce zaměstnanců proto vyšli do ulic Paříže, kde protestují proti úsporám.
4: Na náměstí Bastily zněly bouchající dýmovnice a lidé skandovali hesla jako zdaňte bohaté nebo proti úsporným opatřením. V centru stávky jsou hasiči, kteří do Paříže přijeli z celé země. Upozorňují na to, že i kvůli rozsáhlým lesním požárům přibylo výjezdů, ale jejich řady ministerstvo vnitra roky neposílilo. Stěžují se taky na zastaralé ochranné pomůcky. Odborové svazy chtějí stávkou a protesty přimět vládu, aby přehodnotila plán na zmrazení platů ve veřejném sektoru od příštího roku. Kabinet Sebastiana Lecornyho tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté s tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zapojí se všechna dálniční oddělení, cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony, říká mluvčí policie Violeta Canosky.
5: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Podle informací policie by měl sjezd speciálně upravených aut být v pátek v Praze a o den později v Brně. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. V Lize národů podlehli Anglii 0-2. Góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod. Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o 2 góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu ocelářů pomohl prvními dvěma góly útočník Matěj Kubiesa.
6: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
1: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Ústí a omezení na D11. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pozor na nehodu u sjezdu do Trmic a centra Ústí nad Labem. Na 69. kilometru havarovalo vozidlo, blokuje tam levý jízdní pruh, průjízdné je to ale plynule. Na D8 z Drážďan na Prahu opatrně na příjezdu z Německa. Před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Blokuje konec stoupacího pruhu, dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení od sjezdu na Lysou nad Labem. Mezi 13. a 10. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždějte opatrně. A dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za mýtem průjezdná. Na 49. kilometru odstranili následky havárie dvou kamionů a projíždí se opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně mlhy. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Hezké úterý, hokejovou Tipsport Extraligu vede Třinec, to už víme poměrně dlouho a pár dní a na posledním místě jsou Vítkovice, ale to není zdaleka to jediné, o čem se chceme bavit s Martinem Procházkou, protože jsou tady třeba také fauly na rozhodčího, nebo také výmluvy některých hokejistů, o čem se přesvědčíme v našem vysílání, spojí se s námi také naši regionální parťáci, a to z Českých Budějovic, z Brna a z Litvínova, ale hlavně je tady Martin Procházka, tak vítej.
9: Dobré dopoledne.
8: Videomoment týdne, to je věc, kterou si můžete najít a pustit na našem YouTube kanále Radiožurnálu Sport a začínáme tím pravidelně Čistou hru už poměrně dlouho a tentokrát jsme vybrali okamžik ze zápasu, který se hrál v neděli. Kometa Brno přivítala Pardubice, zápas plný zvratů, stav 3-3, 5 minut do konce, přesilovka Brna a Kristián Pospíšil, který si předtím připsal i asistence na branky spoluhráčů. Tentokrát našel perfektně rozjetého Jana Mandáta, který naskakoval ve středním pásmu. Abych to popsal, ta přihrávka šla mezi vlastní modrou a červenou, přesně jako zleva doprava křížem nebo kolmo do jízdy Mandátovi, který jel sám. Myslíš, že Pospíšil prostě si ho nevšiml, neviděl, nebo to Mandát udělal chytře? Co všechno hrálo roli?
9: Řekněme, že tam byla samozřejmě kombinace toho. Já bych řekl, že si částečně nevšiml té pozice. On dostal nahrávku do stoje, jak už zmiňoval, právě mezi modrou a černou čáru. Jako levák okamžitě jí chtěl snažit se dát na prostředek právě na jižícího spoluhráče. A tam mi přijde, že byl ten moment, kdy Mandát výborně přečetl tu hru, tu nahrávku. Takže on si tak jako chvilku počkal, jestli ta nahrávka tam opravdu půjde tímhle směrem. Což asi možná v ten první moment Kristián Pospíšil úplně si nevšiml Mandáta, že by takhle byl připraven na ten start. Okamžitě se toho kotouče vlastně ho přebral, ještě než ta nahrávka přišla, šel okamžitě rovně přímočaře do zakončení. Pak ještě jeden brněnský obránce, který vlastně dal tu nahrávku na Kristiána Pospíšila, se ho snažil jako by si musel dojet, ale udělal takový větší oblouk, no a Mandát ten do toho kopnul, vlastně mu ujel a šel do toho zakončení. Takže samozřejmě tohle je chyba. Ve středním pásmu ty nahrávky by měly být, jak se říká, 100%, ale stane se ani v tomhle případě. Prostě to neprošlo. Každopádně Mandát ukázal opravdu jako by to, tu chytrost, to čtení hry. Ten moment, kdy má přicházet nahrávka a v tom do toho kopne i za cenu možná trošku rizika, že by třeba na chvilinku propadnul. Ono by se to nestalo, on kdyby do toho kopnul i tak, tak by se okamžitě otočil a hned by šel nazpátek. Takže myslím si, že tohle to byla spíš i taková ta částečná chytrost Mandáta.
8: Kristián Pospíšil, ono je to moc velmi dobře známé, on je taková, řekněme, specifická osobnost, ale zahrál si třeba na olympijských hrách, je to skvělý hokejista, který ale třeba ve chvíli, kdy věděl, že prostě udělal tuhle šílenou botu, tak na tom záběru z kamer, ona ta kamera už se posouvá s Mandátem, ale na zlomek hokejového času zůstane i Pospíšil vidět. A on prostě tak jako rezignovaně stojí, drží hokejku v jedné ruce, div se nedloube v nose. Chápu, on to měl prostě 25 metrů daleko, už s tím nemohl nic udělat, ale ta reakce působí jako na tebe třeba je trochu komická.
9: No, působilo to tak, že měl už jasno, jak se říká. V té chvíli věděl, že už prostě s ním dost nic neudělá, že opravdu to byl klasický námaz, takhle se říká, že prostě když hráč namaže soupeři, tak prostě mu to dal přímo, jako jak se říká na hokejku. A věděl, že už s tím nikdo nic neudělá, ani vlastně spoluhráči, který, jak jsem říkal, zmiňoval, že se ho snažili nějakým způsobem ještě jako dohnat, tak věděl, že už se s tím nic nedělat. Proto tak stál a on je v tomhle tom takový, jak se říká, vypínací, on prostě jak viděl, jak to, že už se s tím nic neudělá, tak prostě jenom tam stále čeká, jestli z toho branka padne nebo ne.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Další věc, o které se chceme bavit, jsou disciplinární tresty a jeden poměrně netradiční faul, a to byl litvínovský Havelka, který v zápase se Spartou na domácím stadionu jel, řekněme, z prostředka útočné modré čáry napadat do pravého rohu, nebo do pytle, říká se tomu místu mezi rohem a modrou čarou, kde už se nabízela srážka s Michalem Řepíkem, jenže Martin Procházka se začíná smát, a protože Havelka prostě sestřelil rozhodčího, tím rozhodčím je Luděk Pilný a dostal za to 3 zápasy trest. To bylo prostě normální tělo.
9: To bylo klasický tělo a naprosto, jakoby, když to řeknu, by to bylo na soupeře, tak bylo naprosto správný. Takže já jsem se trošku zakuckal, protože si ten moment okamžitě vybavil. No on si samozřejmě nabíral hráče, který ho měl jako za úkol zastavit. Byl to Michal Řepík, který těsně ten moment, než k tomu souboji došlo, tak si jakoby přibrzdil. Ten souboj vlastně vůbec neproběhl. A Havelka, který byl rozhodnutý, že ten souboj dokončí, tak právě Luďka Pilného prostě nabral, dal mu normální jako tělo. Ale mně se ještě líbilo, nebo ne líbilo, bylo to špatně, ale on ho tam normálně jako přímáčka držel ho, jako, on myslel, že má toho soupeře.
8: Třeba je barvoslep.
9: Takže se vůbec jakoby ani jakoby nezarazil, že třeba by se mohl jako nějak v poslední chvíli zarazit, nebo jakoby chtít jako ten souboj neudělat. Ale on ho normálně dohrál, ještě ho držel. Tam se hrála dál hra a on ho normálně držel u mantelu přimáčkleho. A pak si možná uvědomil, že to není soupeř, ale že to je rozhodčí.
8: Dostal 3zápasový trest od šéfa disciplinární komise Radima Byčánka. My máme posluchače, dobrý den.
10: Dobrý den, Petr Vervák, za sah Martina Havelky do sudího, to je prostě fantocio parodie. Já si jeho kůlu hráčů, který tam se stížili, tak on si vybere toho, který má nejvíc odlišnej dres. A vůbec to nechápu, jako tady asi osobně trošku zasloužený nějaký disciplinární trest. A já bych k němu možná svedl dotaz, protože jsem samozřejmě pak koukal, Martina Havelka teda je spíš opravdu takový ten styl obránce, nebo respektive útočícího obránce, protože mám pocit, že pro něj je extraligový let víc kluzky než pro ostatní hráče. Já ho furt vidím na zemi. Jak se vlastně v uvozovkách trénují takovýhle hráči, nebo respektive čekám, že prostě ten trénink týmu je konzistentní, je prostě pro všechny stejný, ale Martina Velka nedal už asi 150 zápasů gól, jde mi jenom o tohle. Děkuji moc.
8: Fajn, tak tomu rozumíme. Kdo nedal i třeba víc zápasů gól, byl třeba hokejista David Kočí, který má i starty v NHL, pak v hokejové extralize a pak působil jako trenér. Jsou to, řekněme, specifičtí hokejisté, kteří pak se prezentují takovouhle věcí, kterou nazval posluchač Fantociho parodií. Tak má, nechci říct úplně každý tým, ale objevují se prostě takovýhle borci napříč hokejovými kluby?
9: Objevují. Samozřejmě mají jiné přednosti, mají jiné vlastnosti. Tady pan posluchač zřejmě myšlenka ta, že 150 zápasů měl góla. A nemělo by to být asi takovéhle číslo, ale jsou hráči, kteří prostě ne tolik se tolik prosazují, ale mají tam prostě úlohu jinou. Už to zmiňoval, že to je bránící útočník. To znamená, že má třeba velmi, velmi dobré jiné vlastnosti. Každopádně k tomu zkratu, tomu řeknu ten moment, to byl zkrat, prostě tady prostě vypnul, tady on si prostě se rozhodl ten souboj dohrát a dohrál ho a bylo to jedno za jakou cenu. Myslím, že už se teďka rozmyslí, že příště už rozhodčího nebude dohrávat. Tím to asi uzavřeme. No a byli takový hráči, já jsem přece jednu dobu pořád často mluvil, bo myslím, že to byl Musil ze Střince, nebo jednu dobu hráli v Pardubicích.
8: Ano.
9: David Musil, to byl taky takový ten hráč, který vlastně, který...
8: Jistota,
9: ano.
8: Jistota
9: vzadu. Řekl to prostě přesně. Jistota vzadu, nic velkého dopředu. Moc nikdo mu extra neujel, do brankového prostoru se taky nikdo extra nedostal, protože on opravdu měl ty přednosti.
8: On to zmidlil
9: a když už teda náhodou jako včas nějakou branku dal, no tak měl obrovský aplaus. Myslím, že to bylo v loňské sezóně, kde dal nějakou krásnou branku.
8: V playoff
9: to bylo a dal nějakou pěknou branku a všichni říkali, konečně to tam jednou padlo. Ale má prostě jiné přednosti, o toho tam trenéři od toho hráče rádi mají, splní jim, co potřebuje, takže i takový hráči jsou.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Pokračuje Čistá hra Martina Procházky, zůstáváme zatím ještě částečně u Litvínova, i proto je v našem vysílání reportér David Kalvas, vítám tě.
11: Hezké dopoledne.
8: A jestli dovolíš, dáme ještě přednost posluchači. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady posluchač Pavel.
8: Posluchač Pavel se známým hlasem, dobrý den.
12: Ahoj kluci, mě jenom, já vím, že už jste trošku dál, ale já se chci zeptat i Martina, mně se trošku plete to, že třeba jeden tým hraje v červených kalhotách a má červený ramena. A jestli tohle třeba nemůže být za tou chybou Pospíšila z toho Brna, že prostě v tom fofru si úplně nevšimneš jako kompletně toho dresu, obzvlášť Pardubice si myslím, že mají podle mě tuhle sezónu třeba druhý nebo třetí sady dresů po každý hrau jinak jako vybavený. Je to možný?
8: Ptá se Pavel Horvát, děkujeme.
9: No Pavle, může to být, ale tady si myslím, že Kristián Pospíšil moc jako dobře viděl toho svého spoluhráče. On to dával vlastně čistě na spoluhráče, který si pro tu nadávku taky trošku měl jít, ale mandát, za mě udělal mandát to, že nebo si pamatuju do své kariéry, že jsem tohle taky často dělal, že jsem si jakoby trošinku na chvilinku dopředu si říkal, tady by ta nahrávka mohla jít, tak tam prostě do toho vlítnu a buď to vyjde, nebo to nevyjde. A v tom momentu to takhle bylo a nemyslím si, že by to bylo tím, že by tam najednou by splynuli nějak barva dresu, nebo že by to bylo nějaká taková kombinace.
8: Dobře, ale ještě jinými slovy, mohou být dresy matoucí?
9: No, částečně, jak jsem zmiňoval. Když budou hrát proti sobě týmy, který.
8: Když by hrál tehdejší Vsetín proti současné Mladé Boleslavi.
9: No, tak ano, tak by to mohlo být podobný. Protože tam je třeba možná rozdíl v té barvě té zelené. Jo? Jedna je tmavší, jedna je světlejší, myslím, že trošku světlejší Vsetín. Mladá Boleslav má trošku tmavší, ale jinak tam by asi moc rozdílu na tom ledě nebylo. Takže by to byl velký problém. Proto asi ty sady, které jsou, tak je ta domácí a ta venkovní, takže by se to mělo vždy nějakým způsobem aspoň trošku odklonit. Od nějaké podobnosti, takže to samozřejmě souhlasím s tím.
8: A protože máme na drátě Pavla Horváta, tak můžeme trochu propojit hokej s fotbalem. Pavle, dovedeš si představit, když bys hrál, teď si vymyslím, jo, 15 let za Teplice, pak přestoupil do Jablonce a hrál proti Teplicím, budeš prostě nahrávat žlutým dresům?
10: No tak to si nedovedu představit, protože i na tréninkách samozřejmě ty hráči mají nějakou barvu trik a když je nějaká hra, tak si berou takový ty rozlišováky, který jsou jednou žlutý, jednou bílý, jednou růžový, ale vím, že ve fotbale je to striktní, že vlastně ty dresy musí být prostě úplně jiný, než má soupeř, proto jsou ty sady venkovní a domácí a nejsou tam žádný kombinace, je tam prostě třeba musí mít jiný spodek, než mají domácí, musí mít samozřejmě jiný dres i golmani, takže tam si myslím, že tohle to se úplně stát nemůže.
8: Děkujeme, Pavle, šťastnou cestu, pokud někam jedeš.
10: Díky, ahoj, naschle.
8: Pavel Horvát potěšil čistou hru Martina Procházky. Vracíme se k Davidu Kalvasovi, téma Litvínov. Davide, ještě jednou, vítej v našem vysílání.
11: Pěkné dopoledne.
8: Já moc dobře vím, že my jako reportéři Radiožurnálu Sport nemáme úplně přístup do šatny, jo? Ale dovedeš si v hokejovém prostředí, a to bude otázka za chvíli i na Martina Procházku, představit, že prostě Martin Havelka má u svého místa dvě fotky, na kterou mu na jednu dali spoluhráči fotku dresu rozhodčího a fotku protihráče, aby poznal, kdo je kdo.
11: Umím si to představit, ale vy jste se bavili o Martinovi Havelkovi, o tom, že posluchač zmínil, že nedal gól 150 zápasů, tak ono to není daleko od pravdy, ale on si sám z toho dělá legraci, protože moc dobře ví, že na hřiště je úplně kvůli jiným úkolům, jak říkal Martin Procházka, a vlastně i v té kabině je díky tomu oblíbený, že on se zastane spoluhráčů, že dělá takovou tu černou práci. Loni hrál v Chomutově v první lize, teď se vrátil do Litvínova, vyžádal si ho trenér Robert Reichl, který mu dal právě tyhle ty úkoly, aby byl nepříjemný, aby byl takovým tím hráčem, kterého soupeř nebude mít rád, no ale samozřejmě tady to trošku přepálil.
8: Jaká byla reakce publika? Nebo všimli si toho fanoušci? Asi ano.
11: Tak musím říct, že jak jsem zavřený v kabince a mám sluchátka, tak úplně neslyším, co se děje kolem mě a úplně neslyším ty tribuny, ale určitě ti, kteří to viděli z těch tribun, tak ty to pobavilo. Někteří fanoušci to neviděli, protože to měli daleko, nebo ono to bylo na straně, takže pod tou tribunou to úplně ideálně vidět nebylo.
8: Dobře, pojďme k Litvínovu po hokejové stránce. Zažívá, řekněme, novou éru pod novými majiteli, dobrý vstup do sezony. Litvínov v úvodním zápase před domácími fanoušky porazil Brno, chodí hodně lidí, do toho nové jméno David Kempf, tak jak to zatím fanoušci vnímají ten začátek sezony, ten rozjezd extraligové sezony?
11: Tak řekl bych, že na začátku samozřejmě byla taková přívětivější atmosféra na stadionu, takové uvolnění po tom, co se vlastně klubu chopili legendy, tak mi přišlo, že fanoušci jsou opravdu vděční, že nenechali klub padnout, protože opravdu reálně hrozilo to, že Litvínov o extraligu přijde. No ale už se ukázalo teď po porážce v Českých Budějovicích, kde Litvínov ztratil zápas v poslední minutě a vedl 4-3 ještě ke konci zápasu a nakonec prohrál 4-5, tak už klasika internet, diskuze a tam z 80% už ostrá kritika na ten pokažený závěr, na příliš mnoho faulů, na to, že mužstvo není dostatečně posílené a tak. Takže ona ta euforie může rychle pominout, ale pravdou je, že co jsem viděl, tak ty domácí zápasy vypadaly Litvínov velmi dobře oproti loňské sezóně a diváci z toho měli radost, že opravdu ten tým odehrál solidní zápasy a to vlastně nastoupil proti favoritům, proti Pardubicím a Spartě.
8: Ano, příliš mnoho faulů. Poslechněme si to, co říkal trenér Robert Reichl po zápase v Českých Budějovicích.
13: Další zbytečný faul, který tam byl, a mě jenom mrzí, že ty fauly byly všechno v útočním a ve středním pásmu. Prohráli jsme si to vyloučeným a 9 je moc na extraligový zápas a to rozhodlo o zápasu.
8: Pokračuje Čistá hra Martina Procházky ještě chvíli s reportérem Davidem Kalvasem, který dlouhodobě komentuje zápasy Litvínova. Jak moc to pak ubírá Litvínovu, nechci říct úplně síly, ale třeba i nějaké šance do útoku při ofenzivních esách, jako jsou Kaše nebo Kempf?
11: Už jsme se o tom bavili několikrát, i Martin Procházka v souvislosti s jinými týmy to zmínil, že pokud ti klíčoví hráči pro ofenzivu, jako je třeba tady Ondřej Kaši, David Kempf, pak hrají oslabení, tak pochopitelně mají méně sil na to, aby potom byli nebezpeční vepředu. A to je problém, nebo může být problém Litvínova, protože vlastně všichni jeho klíčoví útočníci, kteří se mají starat v ofenzivě o góly, ať je to Ondřej Kaši, David Kempf, tak třeba také kapitán Matúš Sukel, tak to jsou také důležití hráči pro oslabení. No a samozřejmě pokud tihle hráči musí hrát ve čtyřech, tak pak už jim to bere síly na to, aby byli vpředu nebezpeční. A další problém Litvínova je, že má tak řeknu úzký kádr a málo hvězd, že právě tyhle ty hráče potřebuje v útoku, aby za něj dávali góly, protože bez nich se neobejde. Ono to je vidět i na produktivitě. Ondřej Kaše, David Kempf jsou nejproduktivnější hráči. Takže opravdu Litvínov potřebuje hrát co nejméně nebo co nejvíce času v plném počtu nebo v přesilovkách, ale nemůže si dovolit mít nějaká zbytečná vyloučení.
8: Říká David Kalvas, komentátor zápasu hokejového Litvínova v Tip Sport Extralize za Radiožurnál Sport. Tak díky, naslyšenou.
11: Hezký den.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Martine, kdo by Havelkovi vylepil ten plagát prostě s tím, aby si nepletl ty dresy? To byl takový vtipál.
9: Já netuším, jak to mají teďka takové Litvínově poskládaný. V každém týmu by se určitě našel jeden takový...
8: Třeba z tvé éry. Jako
9: no, tak, tak já úplně nevím přece z mé éry, kdo by byl takový, že by si to vzal.
8: Dušan Salfický byl takový.
9: Dušan Salfický samozřejmě v Pardubicích, tak tam to bylo celkem na běžným pořádku. David Pospíšil, to byl taky takový velký vtipálek, ten má velké story vyprávět. Já si myslím, že tady v tomhle případě mu to tam možná mohl vyvěsit Robert Reichl, no, že by mu mohl dát jako jasně najevo, že pojďme hrát, chci od tebe tady ty věci, jak už zmiňoval David Kalas, jak zmiňoval, že ano, je platný úplně v jiných podmínkách, nebo co po něm chce, no tak možná Robert Reichl by mu to tam mohl dát a říct mu tak, hele, fajn, ale bez rozhodčích.
8: Pokračujeme, zmínili jsme třeba i zápas Litvínova v Českých Budějovicích, který rozhodl až v poslední minutě Dan Ulesen, který dál, nechci říct, úplně udivuje extraligu, protože už jsme na to poměrně zvyklí, ale znovu se ukázal v důležitý moment. Byl u toho Kamil Jáša, který je s námi ve vysílání a muž, který dlouhodobě komentuje zápasy Motoru. Kamile, vítej.
14: Hezké dopoledne.
8: Ulesen má k sobě také Kanaďana Bella. Co by tahle dvojka mohla pro Motor znamenat v téhle sezóně?
14: Tak je to vlastně celá trojice, která cizojazyčná trojice v Českých Budějovicích, to už samozřejmě je věc, na kterou jsou fanoušci extraligy dávno zvyklí, nejenom z Českých Budějovic. No, Nick Ulesen je takový zvláštní přírodní ukaz, ten jeho slavný gol na mistrovství světa Kanaďanům v dresu Dánska, to asi fanoušci hokeje si dobře pamatují a viděli to on na ledě a to možná Martin potvrdí, že to je takový úděl toho střelce. On třeba na ledě dlouho není vidět a najednou přijdou poslední 2-3 minuty, on se přimotá přesně tam, kam ten kotouč třeba z výstroje propadne jako v tomto případě a dá gól, takže si tady, pokud se ptáš přímo na tu spolupráci, tak myslím, že trochu jiná mentalita těch zahraničních hráčů, prostě tím nechci říct, že jsou lepší nebo prostě jsou jiní a to je důležitý faktor právě v těch závěrech zápasů, v okamžicích, které rozhodují potom o bodech, tak Nick Ulesen byl naprosto jasně hlavním mužem toho zápasu.
8: Říká Kamil Jáša, v Českých Budějovicích dlouhodobě chodí hodně fanoušků, jak to vypadá ze začátku sezony, byť ty jsi strávil část začátku Tipsport Extraligy ještě na evropském šampionátu ve volejbale v Itálii, tak přeci jen můžeš hovořit alespoň za zápas Litvínovem.
14: No ale tím oslým můstkem, abychom to mohli propojit, asi byste si tipnuli, kdo byl po zápase České Budějovice Litvínov vyhlášený nejlepším hráčem. To asi byla jasná věc a takhle to znělo mezi diváky. Nick Ulesen, tedy nejlepší hráč zápasu, diváků bylo těsně, takže nebylo úplně vyprodáno, ale v Českých Budějovicích na hokej prostě diváci chodí, to je známá věc, tím asi nikoho nepřekvapíme. Těšili se hodně na začátek sezóny a také se mi zdálo po některých výsledcích, třeba v Karlových Varech, že fanoušci ti jsou hodně netrpěliví a byli lehce rozpačití.
8: A on tam byl pes na tom stadionu?
14: No, na stadionu ne, ale ten je tady vedle komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, jmenuje se Faninka, tak zkusím jí to vysvětlit, že když vysíláme v Radiožurnálu Sport v pořadu Martina Procházky, že je lepší neštěkat.
8: Dobře, tolik malá vsuvka. Kamile, jestli chvilku vydržíš, tak my máme posluchače, díky. Dobrý den, kdo se dovolal?
15: Dobrý den, tady Robert.
8: Dobrý den.
15: Já jako fanoušek Českým Budějovic, tak musím říct, že první třetiny teďkom, ať už to bylo s Varama nebo s tou Mladou Boleslaví, tak to bylo utrpení. U těch Karlových Varů na druhou třetinu ze začátku jsem pak musel odejít, protože jsem šel trénovat holky hokej a ta druhá třetina s Boleslaví naštěstí začala líp než s těma Varama. Pravdou je, že teďkom v Budějovicích ne, že bychom byli úplně zvyklí na cizince, ale teď se to zvětšilo, nebo ten kádr cizinců je podstatně větší, než v Budějovicích bylo zvykem. A vlastně manažer říkal, Václav Nedorost říkal, že není koho brát, jo, v lize, takže ty cizinci je vlastně taková nutnost teď. A
8: děkujeme,
15: já bych měl
8: ano.
15: Takovou otázku, protože se mi strašně líbilo koukat se jednak na Třinec a jednak na Kladno a to na led. Jo, oni mají nádherný led. Když se podívám teď do Budějic, kde se to snad ještě zhoršilo oproti minulým sezonám, tak vaše názory na to, jak to zlepšit, aby se to stalo pravidlem, třeba aby televize dávala tak jako v NHL reklamy na manťáky virtuální, nebo prostě vaše názory na to. Díky.
8: Ano, narážíte na led bez reklam ideálně, tak to
15: jasně,
8: chápeme.
15: Jasně.
8: Dobře, Martine Procházko.
9: No tak samozřejmě, že to je ideální jak pro fanoušky, kteří jsou na tribuně, tak ten kotouč lépe vidí i pro hráče, je to jednoznačně lepší, když je čistý led. Pro brankáře už úplně, protože brankáři se velmi často stěžují, když potom jsou tmavé kruhy, jsou tmavé, tak ten kotouč se jim prostě ztratí. Takže je to samozřejmě pro vývoj té hry, nebo pro úroveň toho zápasu je lepší, když je čistá plocha, s tím souhlasím naprosto, ale zase je to těžké pro kluby, když máte samozřejmě sponzory a nějakým způsobem prostě je potřebujete někam dát a někam je prezentovat, tak je to ideální na mantinel. Nevím, jaký mají ty podmínky, vím, že jednou dobu jsem viděl, jaké jsou finanční ohodnocení různého metru každé části, jestli to je ve prostřední části na mantinelu nebo v rohu, nebo v nějaké atraktivní zóně. Takže ono tam je spousta opravdu marketingových věcí. No a pokud by se to povedlo, jako říká pan posluchač Třinci nebo Kladně, že tam bude minimum počtu prostě reklam na ledě, tak to bude jenom lepší pro hokej a bude všichni s tobou víc užívat.
8: Já se občas dívám na archivní zápasy hokejové extraligy, promiň to slovo archivní, když si třeba ještě hrál.
9: To je naprosto v pořádku.
8: A tam jsou normálně, jako já to řeknu úplně jako lidsky, jo. Tam jsou prostě reklamy na cigára.
9: No, tak jasně, bylo to, kdo platil, tak potřeboval by vidět, takže asi v tom se žádný velký rozdíl nedělal, ale já si pamatuju, že jsme jednou dobu měli nakladně, už nevím přece, co to bylo za sponzora, jestli to bylo nějaká, to je jedno, ale tam byl úplně černý celý kruh snad, tyjo. Úplně tmavý kruh a to opravdu bylo nepříjemné jak pro hráče, protože ten kotouč se na té holi ztratí, i když chcete střílet, na to, nebo prostě periferně koukáte dolů, nebo periferně koukáte vlastně jakoby pod sebe, střílíte někam, ale ten kotouč na té holi vám mizí. A jakmile je to na bílém ledě, jak je to mnohem lepší, protože vy pořád máte nějakou tu kontrolu zpětnou, protože je to lepší prostě, když je čistý bílý led.
8: Říká Martin Procházka, my tohle téma můžeme otočit ještě na Kamila Jášu, České Budějovice po hokejové stránce už jsme rozebrali a reklamy na ledě asi, Kamile, nedokážeš zrušit nebo změnit. Jak pro komentátora to může být pohodlnější, pokud by byl led čistě bílý, což by pohodlné jistě bylo, ale říkám si pod otázka, může to komplikovat komentování z tvého pohledu?
14: Jenom stručně k názoru posluchače. Já jsem moc rád, že se dovolal do pořadu Martina Procházky, ale vlastně dokumentoval to, o čem jsem mluvil. Motor České Budějovice je v tabulce na třetím místě v domácích zápasech, myslím dokonce na druhém místě v té tabulce, tedy z domácích zápasů, a slyšeli jste společně s námi, že jsou fanoušci v Českých Budějovicích hodně přísní, kritičtí, bylo tam víc negativ než pozitiv, tak to asi má být, konec konců fanoušek má právo na svůj názor. A znovu zopakuji, že jsem rád, že se ozval. No, reklamy na ledové ploše, co si budeme nalhávat, samozřejmě, že klub je nejraději, když jich je tam co nejvíc, potom je samozřejmě i plnější klubová kasa, ale příjemné to není, ani bych tak neřekl při komentování do radiožurnálu Sport, ale několikrát jsem na toto téma mluvil s kameramany, kteří mají malý hledáček a potom ten puk hledají v té změti a není to vůbec nic jednoduchého. Ještě donedávna, vlastně není to tak dlouho, kdy kamery v hledáčku měly jenom černobílý náhled, no a tam ten puk se ztratil okamžitě, takže zatímco se kameraman díval na pravou stranu, tak na druhé straně třeba padnul gol. Ale jak říkám, každý manažer, který má na starosti klubovou ekonomiku, tak si bude přát, aby těch reklam na stadionu i na ledě bylo co nejvíc, i když fanoušci to moc rádi nemají, to je jasná věc.
8: Říká z Českých Budějovic komentátor zápasů Motoru pro radiožurnál Sport Kamil Jáša. Tak díky a zase brzy naslyšenou.
14: Hezké dopoledne.
8: Pokud byste chtěli si poslechnout něco zajímavého v našem archivu, tak v našem rozhovoru osobností byli dva muži se stejným jménem, jmenují se Pavel Křížek, mladší a starší. Ten starší natáčel tehdy třeba o tom, jak František Venclovský přeplaval kanál La Manche, a jeho syn je současným kameramanem, který zase říkal, že se mu udělala na displeji nebo uvnitř toho hledí v kameře nějaký kus nepořádku, nějaký prach, a on si myslel, že to je puk, a celou dobu tak honil po kluzišti kotouč v domněnce tedy, že pro diváky honí puk a sleduje hru a oni mohou sledovat hru, ale bylo to celé tak nějak trochu jinak.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Kdo měl hokejové problémy v téhle sezóně, vezmeme to v Čisté hře Martina Procházky už trochu za aktuálním tématem, to byly Vítkovice. To ten minulý čas, no, je otázkou, jak k tomu budeme přistupovat, protože jsou stále poslední tři zápasy bez bodu, pak vysoké vítězství doma nad Mladou Boleslaví. Může tohle ještě před domácím publikem a hodně gólů trochu nakopnout ten tým, Martine?
9: No, mohlo by jim to trochu nakopnout. Samozřejmě po špatném startu, už to zmiňoval, ale on to nebyl jenom špatný start do té sezóny, ono to byla celá špatná příprava. Mluvili jsme o tom, že snad co ze sedmi zápasů jenom jedenkrát vyhráli, jinak všechny zápasy prohráli, potom tři zápasy v základní části prohráte. Takže mohlo by to být teďka nejen takové to nakopnutí. Také druhá věc pro ně, oni dávali v přípravě a i na začátku té sezóny málo branek. A teď se jim to povedlo, pomohli si dvěma přeslovkama. Takže dali 6 branek Mladé Boleslavi, takže je tam nějaká taková ta snaha s tím týmem něco udělat, uvidíme, jak se jim to bude dařit dál. Dnešní utkání, které hrají v Olomouci, Olomouc tým, který taky teďka začíná pomalu vystrkovat rušky, vyhrál na Kladně 4-1, takže uvidíme, jak to utkání, je to taky derby, dá se říct, takže Olomouc Vítkovice, velmi zajímavé utkání.
8: A tohle říkal po vítězném zápase trenér Trej.
16: Je to pro nás první velké vítězství v sezóně. Jsem šťastný za hráče, byli velmi dobře nastavení. V první třetině měla Boleslav hodně velkých šancí, ale musím vyzdvihnout klíčové zákroky brankáře a důležité bloky bránících hráčů v našem oslabení. Celkově jsme zápas zvládli dobře.
8: I tak jsou Vítkovice stále poslední se třemi body, my se tak můžeme dostat dál, a to by mohla být také věc pro posluchače. Když už jsme se bavili o disciplinárních trestech, tak probrali jsme Havelku. Další faul, za který byl trest jednozápasový, to je hokejista Vítkovice Red Holland, který sestřelil Jakuba Galvase v zápase s Třincem, kdy Galvas po pravém mantinelu si strčil kotouč před sebe, bylo dlouho jasné, nebo dopředu jasné, že už ho nezíská. U toho zaváhal, padl a Holland vlastně udělal takový příklek k tomu, aby mu dal ramenem do hlavy. Vlastně velmi nízko, to bylo půl metru nad ledem. Co zatím vidíš?
9: No, vidím zatím to, že on se rozhodl, že prostě ten hráč, jak se říká, neprojde za každou cenu. a opravdu neprošel, ale bylo to velmi nešťastná situace a špatné řešení od Holanda, protože Kalvas opravdu, který ten kotouč si tečl před sebe, tak v ten moment mu to jakoby podklouzlo a on potom už nemohl nic dělat. On jel po ledě setrvačností, snažil se nějakým způsobem jakoby to jenom jakoby ustát a Holand, který do toho souboje přijel, tak naprosto právě úplně nepochopitelně, když už viděl, že stejně Kalvas s tím kotoučem nic neudělá, leží na ledě, padnul, tak vůbec takovýhle záchrod dělat nemusel. Mohl tam si jenom před ním v fuzovkách jakoby stoupnout, nebo ho jenom lehce nějakým způsobem jakoby zastavit, ale v tomhle případě to bylo velmi nebezpečné, protože opravdu ten náraz byl hodně tvrdý. Jak říkám, Kalvas nemohl vůbec nic dělat, takže ten náraz i ten následná ta reakce byla velmi taková ošklivá. Dobře, že to takhle naštěstí dopadlo bez nějakého zranění, ale bylo to nepříjemné a já souhlasím jednoznačně s tím trestem, takže za mě dobře.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Tak se dostaneme k tomu, co si ty, Martine, viděl včera na Spartě a neřešme 1-0 gol nohou, ale zákrok Filipa Chlapíka na Jana Bambulu. Bambula jel po modré, jel zády, Chlapík byl za ním, on o něm nevěděl a ve chvíli, kdy se střetli, tak ještě chvíli předtím bylo z opakovaných záběrů vidět, že Chlapík trochu pomohl pravou nohou k tomu, aby Bambula upadl. Po zápase nicméně říkal, že se nebude nikomu uhýbat a že soupeř do něj narazil. Jak jsi to viděl?
9: Takhle, já to řeknu takhle. My jsme to v příjem přenosu s Petrem Kadeřábkem, který komentoval celé to utkání, tak jsme se shodli, jsme to ani jeden zákrok neviděli. Ani nebyl opakovaný na kostce nad ledem. Takže my jsme neměli možnost to úplně nějakým způsobem tam posoudit. My jsme viděli, že tam došlo k vlastně schrážce, ale kotouč, kde my jsme všichni sledovali, nebo kde vlastně se odvíjela hra, tak byla za brankou, tam byl kotouč. Takže my jsme se dívali na tu hru vlastně za branku a v tom najednou se pískalo a ležel Bambula na ledě. Ale ten moment přímo jsem neviděl. Ale když jsem se vrátil domů, tak jsem se právě ho několikrát pustil, protože okamžitě to tam vyskočilo a pustil jsem se ho několikrát a tam jednoznačně je vidět, jak Chlapík prostě pravou nohou ví o Bambulovi, že couvá, že jede pozadu a pravou nohou, ne že by ho podkopl, ale prostě tu pravou nohu tam vystrčil tak, aby právě upadl. Takže tam je takový ten, jaký to, já tomu říkám backhandové uhnutí nohou, jakoby pravou nohou doprava, ještě dál. Opravdu to tam je vidět, krásně tam je vidět, jak trošičku tu nohu posune, právě aby Bambulu trefil. Ale já chci říct, tohle to už byl možná vrchol nějakého momentu, protože oni už během toho zápasu spolu tam měli několikrát takové to postrkování, několikrát se tam něco říkali, několikrát tam momentu, protože oni už během toho zápasu spolu tam měli několikrát takové to postrkování, několikrát se tam něco říkali, několikrát tam prostě bylo pošťuchování, takže za mě to

0: střel.
1: Filip Chlapík nás asi neposlouchá teď dopoledne, protože Spartu čeká zápas v Hradci Králové, ale přeci jen kdyby, tak nám může zavolat na 221 552 222, stejně jako vy, posluchači, jak jste viděli třeba i tenhle zákrok, nebo cokoliv jiného, co se stalo během uplynulého týdne v hokejové Tip Sport Extralize. Jsme tu dál s Martinem Procházkou a také s Davidem Nekvindou z Brna. Vítej!
2: Hezký den z Brna.
1: My jsme řešili na úvod čisté hry video moment týdne, přihrávka Kristiana Pospíšila. Jak moc zmlkl v tu chvíli brněnský stadion?
2: No myslím, že zamrzl podobně tak, jako Kristián Pospíšil v ten moment, kdy nahrál na mandátovou hokejku a zůstal stát, tak dá se říct, že podobná byla reakce celé haly Rondo, že všichni se, řekněme, těšili na to, že Kometa v závěru zápasu využije přesilovku, nebo všichni, ta drtivá většina lidí na stadionu, a dopadlo to tedy, jak to dopadlo. No.
1: Takže pokud by někdo chtěl Pospíšilovi tesat sochu, tak ho nevyobrazí s rukama nahoře, jak slaví gól, ale jak tam stojí prostě otráveně u modré čáry asi.
2: Na druhou stranu zase je potřeba říct, že on v tom zápase měl taky dvě skvělé asistence, řekněme na správnou stranu, kdy přihrával na gól a opravdu to nebyly žádné přihrávky někde na půlce hřiště, že pak někdo projel, takže on Kristián Pospíšil zkrátka je hráč, který má hodně dobrého, ale občas se mu něco taky nepovede, ať už nějakou laxností nebo možná třeba přílišně sebevědomým nebo přílišnou agresivitou, a tento zápas to byl, dá se říct, takový klasický Kristián Pospíšil. Tam mu chybělo snad jenom nějaké zbytečné vyloučení, ale jinak to bylo prostě vynikající momenty, ale poté i chvíle, kdy to Kometě zkrátka zkazilo.
1: Zeptám se, jestli vám k tomu přišel něco říct, i přesto, že odpověď asi znám.
2: Nepřišel, přišli jiní lidé z Komety, kteří o tom mluvili, trenér Kamil Pokorný nebo asistent trenéra, tak mluvil o tom, že zkrátka nechtěl to nějak extra rozebírat, nechtěl Pospíšila hodit pod vlak, jak se říká, ale že prostě Kometa má jinak nacvičené zakládání přesilovek samozřejmě, a Pospíšil udělal něco, s čím nepočítali ani spoluhráči, a pak to dopadlo takto.
1: Říká prozatím David Nekvinda. Martine, co Kometa Brno letos, jaká je?
0: No zatím taková za mě, jak se to říká, nemastná neslaná, taková prostě nedobrý začátek, první hnedka prohra v Litvínově, potom ano, Třinec prostě asi ukázal velkou kvalitu, protože vedla Kometa s Třincem 5-2. To utkání měli velmi dobře rozehrané, Třinec na to reagoval výměnou v polovině utkání, výměnou brankářů, Marek Mazaneč na stříhačku, šel do branky Ondra Kacetl, to utkání najednou se otočilo, najednou Třinec Kometu porazil 6-5, od té doby Ondřej Kacetl je v brance, já jsem o něm mluvil, byl dokonce zvolený brankářem týdne. No a potom přišly dvě vítězství Komety, kde zvládli utkání doma s Mountfieldem Hradec Králové, vyhráli v Olomouci celkem jednoznačně, no a teďka prostě měli dobře rozehrané utkání s Pardubicemi a možná tenhle ten moment rozhodl o tom, rozhodl právě pro mě, protože bylo to gól na 4-3, takže takové jako zatím takové výkony jako nahoru dolů, no. Špatně se začalo, teď se to trošku zlepšilo, uvidíme, jak to Kometa teďka se z toho nějakým způsobem probere, ponaučí, třeba už to teďka pojede dobře.
3: Čistá hra Martina Procházky.
1: Dál je s námi ve spojení náš kolega z Brna, který komentuje zápasy Komety, David Nekvinda. Brno v odehraje 10. ledna zápas se Spartou v nové hale. Už jsi v ní byl?
2: Nebyl, bohužel, to mě trošku mrzí. Měl jsem minulý týden dovolenou zrovna, když v pátek minulý týden měli novináři přístup do arény, mohli si ji prohlédnout, byla tam kolegyně ze zpravodajství, protože jsem byl v Itálii, musím říct, že opravdu mě to mrzelo, že to zrovna takto vyšlo. Já jsem tam byl, to už je víc než rok určitě, když ještě ani tam pořádně nebyla střecha, takže teď už je samozřejmě ta stavba úplně v jiné fázi a já jsem si to bohužel prohlédnout nemohl.
1: Já narážíme na to, že my už jsme se spolu mimo vysílání bavili i o tom, že Kometa Brno, pokud se tedy by měla stěhovat do nové haly, tak to nechce dělat v průběhu sezony. To se nějakým způsobem změnilo, tahle slova Libora Zábranského staršího?
2: To se změnilo, to už je nějakou dobu jasné. Ano, Kometa to tak deklarovala, že prostě v průběhu sezony se stěhovat nechce. Na druhou stranu, ta arena už je opravdu před dokončením. Na konci října jí mají stavitelé předat městu, které je majitelem, a už v prosinci bude arena hostit část mistrovství Evropy házenkářek. Takže by asi bylo hodně zvláštní, kdyby už ta hala několik měsíců stála a Kometa třeba playoff, i kdyby v něm postupovala případně daleko a ten zájem o lístky by v Brně byl jistě obrovský, tak by hrála v Rondu, kde je třeba o 5000 míst méně, než bude v té nové aréně. Takže nakonec, přestože se do toho Liboru Zábranskému určitě tedy původně nechtělo,

0: tak se dohodl tak s vedením města, že tady od toho ledna se Kometa přestěhuje do nové arény.
1: Martine, další nová hala bude.
2: Super. Jsem z toho nadšený, moc se na ní těším. Samozřejmě je to jenom dobře, když nové haly rostou. Byl bych rád, aby rostly více. Víme, že teďka v plánu nová hala, samozřejmě i v Pardubicích, nová hala teďka v Jihlavě. Prostě nové haly je to jenom dobře pro hokej, protože jich je málo. Teď nemyslím, tím mohlo by být i mnohem více těch menších. Klidně jenom takové ty, když to řeknu, klidně dvě plochy vedle sebe, typu Letňany, nebo jsou různé arény, ale prostě aby těch hal bylo co nejvíce, protože já jsem třeba teďka měl v Hradišťově možnost dvakrát po sobě na ledě ve Slaném a přiznám ráno v 6 hodin na vrátnici a paní mi říkala, vy jste tady ráno na 6, říkám ano, a ona říká, já vím, tady je celý den úplně plná ledová plocha. Je není možné vůbec se dostat na led v jakýmkoliv možnosti, že by tam byl volný led, jen tak, že byste si šli nějakým způsobem potrénovat.
1: No tak dobře, tak pojďme za Davidem Nekvindou, jak je to se zimními stadiony v Brně?
0: K tomu můžu něco říct, protože jako hobby hokejista na tedy špatné úrovni, ale celkem pravidelně hraju a je to taky problém v Brně. Hodně lidí jezdí na stadiony mimo město. Když tady teď mluvím o tom, že si vy chcete jako hobík pronajmout plochu a zahrát si prostě hokej, ale právě tady v okolí teď Brna třeba do půl hodiny vyrostlo několik takových menších stadionů. Můžu zmínit třeba Moutnice, to je vesnice opravdu ne nějak velká, asi 20 minut od Brna, kde hned na kraji vesnice je právě takový areál, je tam i prostor, nějaká posilovna a podobně. Takže tam vím, že teď právě ti hobby hokejisté často jezdí. V Brně je dobré, že tady jsou některé stadiony v provozu celoročně, takže i v létě můžete chodit hrát, ale zkrátka taky je to tak, že znám lidi, kteří chodí hrát třeba o půlnoci, protože zkrátka ty dobré časy jsou zabrané a je to složité s těmi ledovými pluchami.
1: Říká z Brna David Nekvinda, děkujeme, naslyšenou.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Máme posluchače, dobrý den.
3: Dobrý den, ještě jednou Robert. I když fanoušek motoru, tak se strašně těším na novou brněnskou halu, protože byl jsem i v Rondu, Kometa je trošku v mém srdci, neboť jsem původem z Třebíče a těším se na novou halu v Brně. Určitě tam pojedu, minimálně na zápas Komety s motorem. Jinak se mi líbí, co se děje, ať už je to v Třebíči, v Opavě, v Jihlavě. A vlastně i třeba, jak jste mluvili o druhý ledový ploše, která třeba teďkom je v Táboře, jo, kde nebyl vůbec volný led a druhá plocha tohle to docela pěkně vyřešila. Víc takových, kdyby bylo, škoda, že v Třebíči nemůžou mít takhle druhou ledovou plochu hned vedle zimáku, on tam je nějaký, myslím, druhý zimák. Jo, ale prostě, jo, chtěl bych to, aby to takhle bylo. Ty ledové plochy hodiny jsou docela dost drahý a pro takovej ten hobby hokej nebo pro ty holky je to prostě furt docela hodně peněz a škoda toho, no, víc ploch.
1: Děkujeme.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Na závěr Čisté hry ještě jedno finanční téma, protože se dostaneme ke startu NHL. Ta startuje dnes v noci nebo v noci na zítřek, ale nebudeme se bavit o všech klubech, jak jsou na tom a tak dále. David Pastrňák bude kapitánem Bostonu a nejlépe placeným českým hokejistou bude, to už je dlouho známé, Martin Nečas. Leo Carlson se dostal přes 20 milionů dolarů. Martin Nečas bude mít 14 milionů dolarů. Hledal jsem daňové podmínky státu Denver a násobil jsem korunami a dělil a během té otázky, kterou ti kladu, která trvá třeba 10 sekund, tak on už vydělal 60 korun. Protože má 6 korun za sekundu.
2: Ano.
1: Je to za náš pořad čistou hru, je to přes 20 tisíc korun, půl milionu denně. My si vybavujeme tu éru, kdy měl Jágr 8 milionů a bylo to něco neuvěřitelného. Na druhou stranu poslechněme si, co o tom říká bývalý hokejista z NHL, který hrál shodou okolností také v Coloradu jako Martin Nečas, Václav Nedorost.
5: Měřítku toho, že v Americe ten hokej v rámci těch 4 největších sportů je pořád na tom jako relativně nejhůř v platových stropech a v těch kontraktech, který ty nejlepší hráči mají. Tak mě to samozřejmě nepřekvapuje. Jako ta liga vydělává, ten hokej tam táhne, ta show, která se pro ty lidi dělá, je tak dobrá, že prostě opakovaně na ty zimáky chodí, platí velký peníze ze vstupního, majitelé vydělávají, liga vydělává, tím pádem se ten platový strop takhle zvyšuje a je to samozřejmě jedině dobře pro ty hráče, musím říct.
1: Přijde ti to už jako někde úplně jinde? Na druhou stranu NFL, NBA, MLB, baseball, americký fotbal, basketbal jsou někde ještě úplně jako
2: tak jinde. Teď to řekl, Františku, přesně, nepřijde mi to právě vůbec špatný. Je to jenom dobře, Václav Nedoslo taky řekl, pokud to všechno, ty finance jdou nahoru, jak pro NHL, jak pro kluby, díky tomu prostě ti hráči prostě dostaví takové smlouvy, tak je to jenom dobře a už to říkal, hokej není úplně z těch top úplně placených sportů ze zámoří, je tam basketbal, víme, jaké to jsou kontrakty, na druhou stranu víme, jaké je to také u fotbalu, víme, jak to je ve fotbale tady v Evropě, jaký mají platy, že jo, jak Cristiano Ronaldo a Messi a já někdo všechno, já nebudu vyjmenovat všechny fotbalisty, prostě je to jenom dobře. Ti kluci to zaslouží, když tu show dělají, přijde na to vyprodáno, jsou plné arény, každý zápasy, tak proč ne, ať to mají a já, no, je to v pořádku.
1: 7 jachet, 3 domy.
2: To je úplně jedno, no, tak když jedna klekne, tak pojede jiná.
1: Přesně tak. Navíc k tomu ale třeba 8 měsíců v roce na zimním stadionu, v posilovně, v letadle, na hotelu a to. Tak kdy to utratit? Ale no, nějaký čas najde.
2: No až potom, no, až to dohrajou.
1: Říká Martin Procházka na závěr Čisté hry. Martine, díky, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou taky, naslyšenou.

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček
1: i to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
6: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
8: Poslanci večer přerušili jednání o nedůvěře vládě. Ke schůzi se vrátí dnes. Unijní ministři pro energetiku jednali v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i po druhé, tentokrát s Anglií 0-1. A dnes bude slunečno s teplotami až do 24 stupňů. Je středa 30. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmů premiéra začala včera a dnes má na plénu vystoupit ještě přes 50 poslanců.
9: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
10: 3 drží stráž za ODS, KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
9: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
11: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
9: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu při jednání ministrů pro energetiku států Evropské unie. Na schůzce se řešil mimo jiné i zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
12: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Evropa musí být aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
2: Siamo tutti più forti.
12: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní, a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
13: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
14: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
13: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Ten už dříve řekl, že záležitost může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně a současně připustil možnost vypsání nových voleb. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá během dneška. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firem v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firem a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
15: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých.
16: Průjmy, zvracení, vysoká teplota, třás, všechno.
17: Popisuje Jan Potněšil stav jeho dcery, která je po nakažení salmonelou stále v nemocnici. Podobně je na tom další rodič Jaroslav Grič.
18: Pro mě jako vedení školy absolutně ztratil moji důvěru.
17: Vyléčení žáci se ve středu budou moct vrátit do školy. V budovách ale budou platit zvýšená hygienická opatření, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
19: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
17: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že vymění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Radiožurnál.
8: V knihovnách napříč celou republikou začal týden knihoven. Jubilejní 30. ročník nabízí stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
20: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
8: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
20: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
8: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čtiza nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Kohákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport. Čeští fotbalisté i ve druhém zápase v elitní skupině Ligy národů prohráli. Anglii podlehli 0-2.
21: Češi začali aktivně, v páté minutě utíkal sám na anglického golmana Schulz, ale finální dotek si dal až moc daleko. Zlomový moment zápasu přišel po necelé půl hodině hry. Právě Schulz zasáhl podrážkou kopačky nohu Andersona a viděl červenou kartu. Češi v prvním poločase ještě odolali tlaku, vstup do druhé půle jim ale nevyšel. Po centru Alexandra Arnolda poslal hlavičkou Anglii do vedení Anthony Gordon. Komfort pak dodal Angličanům gol Harryho Kanea v 69. minutě. Češi prohráli s Anglií 0-2. Další zápas v Lize národů je čeká v sobotu na půdě aktuálních mistrů světa, tedy ve Španělsku. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Španělé porazili Chorvatsko 4-1, v lize C pak Slováci zdolali Kazachstán 2-1 a hokejisté Mladé Boleslavy prohráli třetí extraligové utkání v řadě a propadli se na poslední místo. Plzni podlehli 1-4. Třinec zvítězil nad Kladnem 6-4 a je stále 100%. Hradec Králové porazil Spartu 4-3, Pardubice České Budějovice 5-2, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 za Cerhovicemi a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň nepřehlednete za Cerhovicemi na 45. kilometru odstavené nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, kolem se pohybují lidé. Na dálnici D8 z Drážďana na Prahu opatrně na příjezdu z Německa. Před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Je odstavený za koncem pruhu pro pomalá vozidla. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlí. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení. Je tam uzavřený pravý pruh. A u Čáslavy zpomalte na silnici 38 do Kutné Hory. U odbočky na Čáslav zůstalo stát v jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Na místo jedou silničáři se šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Během noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. To byly hlavní zprávy. Teď už se začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
22: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby zrušil nedávné jmenování některých nových členů Rady vlády pro lidská práva. Mají pravdu, když varují před oslabováním odbornosti vládní rady a omezováním už dosažených práv? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je advokát Jakub Kříž, pedagog z katedry filozofie a práva Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nově člen Rady vlády pro lidská práva. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Jak jste se stal členem tohoto poradního orgánu vlády?
23: Jednoduše. Někdy v srpnu nebo kdy bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, to znamená zveřejněné nějaké formuláře na webu úřady vlády. Ty jsem si stáhl, vyplnil, sehnal jsem si podporující organizaci, odeslal jsem datovou zprávu a čekal jsem. Žádná další aktivita z mé strany neproběhla.
22: A co vás vůbec k tomu vedlo? Co je motivem? Proč jste chtěl být členem rady?
23: No, motivem je, že lidská práva jsou mým životním tématem. Zabývám se jimi 20 let, jak akademicky, tak prakticky. Myslím, že jsem za tu dobu nabyl nějakých zkušeností. A ve chvíli, kdy bylo otevřeno to výběrové řízení, tak jsem se do ní přihlásil.
22: A je pravda, že za vaším jmenováním stála šéfka úřadu vlády, Tinde Barta?
23: Jak říkám, odeslal jsem datovou zprávou přihlásil jsem se do výběrového řízení a pak se mě až ozvali novináři, že prý jsem byl vybrán. Já jsem se sám nevybral.
22: No, čili neproběhlo žádný pohovor, nic, prostě dozvěděl jste se z médií, že jste členem této rady.
23: De facto ano, pak mě ještě přišel nějaký e-mail z úřadu vlády.
22: No a jak jsme řekli, lidskoprávní organizace proti vašemu jmenování protestují. Ano. U vás osobně se domnívají, že vystupujete proti zrovnoprávnění queer osob, že žádáte plošný zákaz interrupcí a prý jste taky proti zákazu fyzických trestů u dětí. Můžeme na to reagovat?
23: Určitě si to můžeme probrat jedno po druhém. Já mám prostě pocit, že genderové odbornictvo a aktivistvo vyvolává morální paniku, protože tuší ztrátu monopolu na výklad světa, které mělo dosud. A že prostě lidi, kteří z té rady odešli, tak najednou křičí, že nikdo jiný nemůže být členem rady a že oni jsou ti, kdo mají určovat, kdo může být členem rady pro lidská práva.
22: Tak to možná úplně přesně není. Pojďme se věnovat těm konkrétním výhradám vůči vaší osobě. Je to tak, že opravdu jste proti zrovnoprávnění queer osob?
23: Počkejte, co to znamená proti zrovnoprávnění queer osob? Já jako prostě ten pamflet, který dneska vyšel.
22: Asi teď nevím, který pamflet máte úplně přesně na mysli. Myslíte tu petici?
23: Ano, myslím tu petici.
22: Ona která... není asi ze dneška, ale...
23: No, dneska byla publikována. Dneska byla publikována. Nebo
22: já ji viděl včera.
23: Jo, tak já jsem se o ní dozvěděl dneska. Tak je v podstatě jako založena na nějaké jako dezinformaci o mém profesním profilu. Jo, tam jsou jako formulace a to, co se o sobě jako za ten týden dočítám. Já bych snad nakonec tu petici v rodicově podepsal taky, jako když si čtu ty věci. Já jsem prostě vás jako advokát. Mám desítky klientů, ještě víc než desítky. Spolupracuji s nimi, vážím si toho, ano, dokonce mezi mými klienty je i Hnutí pro život, Aliance pro rodinu.
22: K tomu se dostaneme.
23: A teď tady jako se vytváří nějaký jako dojem, že teda advokát, který pracuje pro takové klienty, tak nemůže, jako nemůže být členem Rady vlády pro lidská práva.
22: Jo. Dobře, ale já jsem se zeptal, jestli je pravda, že jste proti to je jedno z těch tvrzení, zrovnoprávnění kvír osob. No to je jednoduchá...
23: Já to otázce ale nerozumím.
22: No ne, tak mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
23: No mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
22: Dobře. Jak je to s tím plošným zákazem interrupcí? Měly by být interrupce plošně zakázány podle vašeho názoru?
23: Dohledejte nějaký můj výrok
22: na tohle téma. Ať se k tomu můžete jednoduše vyjádřit. Já se ptám, jestli je to pravda.
23: Ať ti, kdo tvrdí něco takového, ať teda dohledají nějaký můj výrok na toto téma. Já se tím zabývám, ano. Myslím si, že když v Radě vlády pro lidská práva máme zastánce potratu, a to až do 9. měsíce v těhotenství, že tam může být i někdo, kdo je jejich odpůrce. A já jsem se třeba prakticky zabýval otázkou domácího násilí vedoucího k potratu, jo, k donucování žen k potratu. A v této věci jsem skutečně s Hnutím pro život spolupracoval, jsem se účastnil nějakých lékařských kongresů. Myslím si, že to je takový bílý slon, nebo prostě takový slon v místnosti, protože tohle téma jako nikdo nezvedá.
22: Dobrá, vy jste advokát, takže mi zatím neodpovídáte jednoznačně jasně na tu otázku. Je to tak, že byste byl pro plošný zákaz interrupcí?
23: Počkejte, je na stole dneska plošný zákaz interrupcí?
22: No, ale kdyby byl, kdybyste měl tu otázku odpovědět, bylo by to ano nebo ne?
23: Já nevím, co to je, kdyby byl, jo, to je prostě...
22: Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Jak je to se zákazem fyzických trestů u dětí? Vyjadřoval jste se?
23: Já vůbec nevím, kde to vzali. Jo?
22: Dobře, jak takže
23: to vůbec jako není téma, ke kterému... Nebo jestli, fakt nevím, kdy jsem se k tomu vyjádřil.
22: Já už, když a překvapilo dneska... vás to, že proti vašemu jmenování a jmenování dalšího radního, tedy Daniela Bleka, označovaného za, a teď cituji, antitrans aktivistů. Vznikla petice, přesně tedy petice za vaše odvolání?
23: Nepřekvapilo, protože už jsem si to zažil dvakrát.
22: Kdy?
23: Poprvé, když jsem před dvěma, nebo čtyřma lety, třemi, nevím, omlouvám se, kandidoval na zástupce veřejného ochránce práv v Senátu, když probíhalo nominační řízení, tak ty samé neziskovky sepsaly petici, takže mě to nepřekvapilo, když se ptáte na otázku překvapení.
22: No ale ty petičníci žádají transparentní vysvětlení kritérií a důvodů. Na jejich základě jste byli by dva do tohoto poradního orgánu vybráni.
23: Ano.
22: Připouštíte, že ten výběr mohl být neprůhledný, když říkáte, že vy sám jste prostě se to pak dosvěděl z médií, že
23: to znamená, že to tam někdo líknul, že jo? Protože standardní postup by byl asi, že bych se to dozvěděl běžnou cestou. Podívejte, já to nevybírám, já jsem sebe nevybíral, ale když tady se zpochybňuje moje odbornost, tak chci říct, že prostě akademicky se lidským právům věnuju. Všechny mé čtyři knihy, které jsem publikoval, se lidských práv nějak dotýkají, další články, stovky přes 100 citací v akademických pracích. Jako advokát jsem třeba dělal případ Temple. Pan Temple byl protiprávně víc než 10 let protiprávně ve výkonu trestu. Byl odsouzen původně jako dvojnásobný vrah. Já jsem se mu bezplatně věnoval. Výsledek je, že Evropský soud pro lidská práva se ho zastal, ústavní soud se ho zastal a on odešel z vězení hlavní branou, jakožto oběť justičního omylu. Řekněte mě, co prostě víc může být jako lidskoprávní otázka, než je člověk jako takovou dobu vězněn.
22: A tak proto si tady o tom povídáme, snažíme se vyjasnit ty jednotlivé postoje, ale třeba podle deníku N neví, proč jste uspěli ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslaneckého klubu, ano, Taťána Malá. A údajně z vaší nominace nebyla nadšená, to jsem se dočetl. Mluvili jste o tom spolu?
23: Já jsem se to taky dočetl a já jsem s nikým nemluvil.
22: No ne, tak já se přiznám, že mě to překvapuje, protože bych čekal, že třeba bude nějaký pohovor. A byste se přihlásil a vzali vás.
23: To je asi, je předpokládám, že to tak proběhlo ve všech těch jmenováních, která, a myslím, že jich byly jako desítky teď.
22: No a jak se díváte na jmenování někdejší Miss World Taťány Kuchařové, zakladatelky nadace Krása pomoci, která se věnuje důstojnému stárnutí seniorů? Vy jste ji poznal jako její právní zástupce a i vůči ní jsou ty výhrady.
23: Nepoznal jsem ji jako její právní zástupce. To prostě, já vám říkám, že já za ten týden jsem se o sobě dozvěděl tolik věcí. Já jsem paní Kuchařovou, ano, já jsem její právní zástupce nebyl. Já se dočítám dokonce i v těch peticích, že jsem ji zastupoval v nějakých řízeních. Nezastupoval, prosím vás. Já jako jí mám v úctě jako každého člověka, ale přiznám se, že za ten týden jsem jako neměl čas, abych si něco o ní načetl.
22: Dobře.
23: Víc.
22: Tak teď uvádíme ty věci na pravou míru. Třeba Jan Semper, šéfredaktor webu Manipulátoři.cz, se ptá, na základě jakého kritéria vláda vyhodnotila vaše dosavadní působení jako zkušenost s ochranou a dodržování lidských práv, když při hledání nových členů výslovně zdůraznila mimo jiné oblast práv LGBT plus lidí. Rozumíte jako té pochybnosti?
23: Rozumím té pochybnosti, ale pan Semper zapomněl dodat, že těch oblastí bylo 6 až 10. A on tady zmiňuje jednu. A já si myslím, že ano, tohle není moje dominantní téma, práva LGBT osob, ale že mám prostě jiná silná témata, klasické svobody, klasická základní práva. Jo, nechci, abych... Já mám jako tak trošku pocit, že jsem předvoláván na shromáždění pracujících s vízou soudruhů, tak nám tady dolož svoji odbornost.
22: Ale já myslím, že tak to úplně není, ale jak jsou na tom podle vás sexuální menšiny se svými právy u nás?
23: Já myslím, že jejich práva jsou zákonně ošetřena.
22: Dostatečně.
23: Dostatečně.
22: A vy sám sebe podle vlastních slov považujete za obhájce základních práv v jejich původním pojetí. Můžete to vysvětlit?
23: Rozumím. Víte, v odborné literatuře se už jako nějaké to desetiletí vede diskuze o tom, co to vlastně ten pojem lidských práv znamená, jestli prostě se neutrhl z toho svého původního vymezení, kdy lidskými právy byly označovány jenom řekněme nějaké jako principy demokratického právního státu nebo principy jako ochrany lidí v tom státě. A pak vznikaly jako druhá, třetí a další generace lidských práv. A v současné době ten diskurs lidskoprávní je prostě už úplně vymklý z kloubů. To je jako věc, o které se skutečně seriózně diskutuje v lidskoprávní literatuře. Kdy v zásadě jakákoliv prostě skupina zájmová si svůj zájem označí jako lidské právo. A ve chvíli, kdy mu dáte prostě tu nálepku lidské právo, tak je to jeden z taky z nástrojů umlčování diskuze, jo, nebo omezování diskuze, protože vy tím najednou jako rámujete toho názorového oponenta jako bezmála fašistu, protože chce omezovat lidská práva. Takže to je ta myšlenka, která je zatím.
22: Právník Jakub Kříž z Rady vlády pro lidská práva je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tomu označení právník protipotratového hnutí pro život se nebráníte?
23: No, je manipulativní. Jo? Bráním, protože když řeknete právník někoho, tak to takhle, možná, že v té lidově mluvě ne, ale minimálně jako v té odborné branži to jako vyvolává dojem jako nějakého zaměstnance nebo nějakého trvalého spolupracovníka, intenzivního spolupracovníka. Já jsem advokát a jak jsem říkal, ano, můžu jako říct, mám to s klientem, mám klientský souhlas, můžu říct, že hnutí pro život jako mezi mými klienty je. Ale když řeknete, když mě prostě některá média titulují jako právníka hnutí pro život, tak jako vytrhávají nějakou entinu z toho, co dělám, ale já jsem prostě advokát, který má řadu klientů. Víte, já třeba s tím hnutím pro život jednak jsem spolupracoval, možná to je téma, jako které vás zajímá, jednak na tom donucování, na tom domácím násilí vedoucí k potratu, ale pak taky zastupuju účastníky dvou ročníků pochodu pro život, kteří byli terčeni velice nevybíravých, nenávistných projevů a útoků.
22: Promiňte, že vám skáču do řeči, ale právě v té souvislosti s pochodem pro život jste přirovnal interrupce k otroctví. Mm-hmm. Je to tak? A ano, na tom trváte?
23: Je to nějaká analogie, která rámcově dává smysl.
22: A psal jste o, a zase budu citovat, globálním potratovém průmyslu, který těží nejen z výkonů, ale i ze zastřeného prodeje tkání a orgánů usmrcených nenarozených dětí. Máte k tomu tvrzení nějaké důkazy?
23: Já se přiznám, že teď na tenhle výrok jako nejsem připravený, takže vám tady nemůžu citovat odborné články, ze kterých jsem čerpal.
22: Ale jsou to vaše slova.
23: Asi jo, jo, jako jsem si je nevyhledával, ale jako tady se bránit nebudu, pravděpodobně jsem to řekl nebo napsal.
22: A jak jste napojen tady na Alianci pro rodinu? Ta se zasazuje o model tradiční rodiny. Jaký chápete vy tu tradiční rodinu?
23: Já jsem napojen na Alianci pro rodinu, prostě
22: jako právník.
23: Profesionální Jasně. spoluprácí. Ano. Je to další z mých klientů, čili myslím, že v jednom soudním řízení jsem zastupoval Alianci pro rodinu. Pokud vím, tak Aliance pro rodinu říká, že stávající rámec rodinně právního uspořádání je dostačující a já s tím souzním.
22: A ona se tedy, ta Aliance vymezuje nebo vystupuje proti manželství stejnopohlavních párů. Je to i váš názor?
23: Já to rád jako myslím. Ano, je to můj názor. A prosím vás, tady jako jsou výroky, titulky, že někdo chce umenšovat lidská práva, když je proti stejnopohlavnímu manželství. Ale stejnopohlavní manželství nemáme v našem právním řádu. To znamená, když říkám, že stávající právní úprava je dostatečná, tak omezuju něčí lidská práva? No, jo, to jsou, takže se to interpretuje.
22: O potřebě redefinice manželství. A
23: jste... Ne, pozor. Ne? Redefinice manželství, to je právě to přijetí manželství pro
22: A k tomu by nemělo podle vás dojít.
23: No já říkám, že stávající právní úprava je lidskoprávně dostatečně jasně. konformní v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ten nevyžaduje, aby bylo v státech Evropy uzákoněno manželství osob stejného pohlaví a tudíž, že je dostatečné.
22: A jak se díváte na možnost adopce dětí stejnopohlavními páry?
23: Já jsem na to asi žádný text nepsal, ale... Jako
22: já se ptám na váš názor.
23: Můj názor, jsem k tomu skeptický. Ano, já mám za to, že adopce s dítí jsou samozřejmě velice citlivé téma, ale že tam je vhodné, aby ta adoptivní rodina simulovala to prostředí otce matky.
22: Jste také členem konzervativní katolické církevní organizace Opus Dei. Jste tedy politický lobbysta, jak vás označují některá média?
23: Říkajte, to jsou dvě věci. A teď si jako pojďme říct, chceme se tady sdílet o víře? Chceme si mi říct, jak to máme jako s otázkou víry? Jestli vy věříte, jestli já věřím?
22: Ne, jo, no tak,
23: já jsem jako...
22: A máte
23: já
22: pocit, myslím, že už je to příliš jako počkejte, osobní otázka?
23: Já, jako, no to, co se teda jako probírá v médiích, to si myslím, že osobní je. Já
22: a
23: si myslím, že jsem víc...
22: A to vysvětlit, máme výborně. Na to už jenom 8 minut.
23: Ano, já jsem nezaznamenal po listopadu 89, že by se u nějakého kandidáta na veřejnou funkci řešilo v jeho veřejném kádrovém profilu, jak se vypořádal s náboženskou otázkou.
22: Dobře, pokud nechcete neodpovědět.
23: Počkejte, ale... Ne, já vám rád odpovědím. Já jsem jako křesťan katolík, nestydím se za to, ale chci, aby se ty věci řešily férově a nikoho jiného se tady ve veřejném prostoru na tyhle ty otázky neptáte. A vy jako veřejnoprávní média. U nikoho jiného se z toho nedělá téma. Já nejsem žádný představitel katolické církve. Já jsem obyčejný laik, manžel, otec dětí. Nejsem žádný představitel Opus Dei, ke kterému duchovně patřím, nestydím se za to. Ano. Ale jako tenhle ten typ jako vytahování takhle intimních věcí.
22: Dobrá,
23: jako mám fakt
22: teď jste odpověděl.
23: Pochybnosti.
22: A jak je to s tím lobbyzmem? Jste politický lobbysta? Četl jsem, že by to mohl být, nebo že v tom může být střet zájmu.
23: To jo, takže tam, takže prostě ty lidskoprávní rady na úřadu vlády byly plné zástupců neziskovek, které měly svůj program, který jeli jako v té rovině soukromé a potom ho tlačili paralelně v radě vlády pro lidská práva. Já žádnou neziskovku nemám, já mám jako dost práce jako advokát, jo. Já jako přijdu do kanceláře, mám ta frontu klientských úkolů.
22: Stačí odpovědět, nevidíte v tom žádný střed zájmu?
23: No střed zájmu jako rozhodně nevidím.
22: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s právníkem Jakubem Křížem. Rada pro lidská práva se má zabývat dodržováním závazků plynoucích z listiny základních práv a svobod a mezinárodních dohod o odstraňování diskriminace. Jak rozumíte tomu, že tato rada, ta nová, bude nově ve své činnosti, a zase cituji, zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení?
23: Já se přiznám, že jsem ještě o tom neměl možnost s nikým diskutovat. Já to za sebe čtu tak, že je to přeci jenom poradní orgán vlády. Mm-hmm. To znamená, že vláda třeba učí nějakou agendu, já nevím, například řekne, chceme řešit svobodu slova, tak se nám na to podívejte a dejte nám svoje názory, že je tam i ten nový institut menšinového stanoviska. To znamená, že, jako, že vláda tímto způsobem bude ovlivňovat částečně to, o čem se na radě bude diskutovat.
22: Jak se vyrovnáváte s tím, že mnozí označují tu změnu ve složení za rozvrat lidskoprávní agendy?
23: Mm-hmm. Víte, já si myslím, že v České republice lidskoprávní agenda nestojí na nějaké radě 630 mudrců, kteří se třikrát až čtyřikrát sejdou na 2 hodiny na schůzi na úřadu vlády v rámci svého volného času.
22: A třikrát až čtyřikrát jako za rok?
23: Ta rada vlády, politická práva, aspoň těch materiálech, které byly zveřejněné, a i když jsem se díval do zápisů, se schází třikrát až čtyřikrát za rok na 2 hodiny. Je to bezplatná funkce, protože vás na tom ochrana lidských práv u nás nestojí. Ochrana lidských práv je nějakým ohniskovým principem našeho právního řádu. K ochraně lidských práv jsou povolány všechny instituce, zejména moc soudní a zejména ústavní soud a další taky, například Úřad veřejného ochránce práv. Myslím, že ten systém ochrany je natolik robustní, že jeden kříž z 630 členů Rady vlády pro lidská práva nám tady to nerozloží.
22: Mimochodem, teď má ta rada nově o 3 členy víc. Řekl jste 36, nevím. Takže taky nevíte proč.
23: No takže 36 je číslo ze statutu, z toho stávajícího. Kolik jich má reálně, to se přiznám, že nevím. Jo. Ale ve statutu...
22: Já to pochopil tak, že 33, a to asi není podstatné. Vládní lidskoprávní rada zasedá ve Strakově akademii. Ano. Její sekretariát je pod ministrem spravedlnosti. Myslíte, že je to lepší řešení, než dosud, kdy rada spadala do gesce úřadu vlády?
23: Já se přiznám, že na to nemám názor. To jsou prostě nějaké organizační věci.
22: No tak já myslím, že dobře víte, že k té reorganizaci došlo. Ano, bylo kolem toho docela velký poprask a mimochodem i vlastně díky tomu v té radě jste.
23: Ale nemám na to názor. Myslím si, že není otázkou lidských práv, jestli agendu bude zajišťovat ministerstvo spravedlnosti nebo úřad vlády.
22: Vláda vás jmenovala 21. září, pokud vím, tak se máte sejít zítra poprvé.
23: Ano.
22: Co bude první, co byste rád z pozice člena vládní rady pro lidská práva prosadil?
23: Jo, podívejte, já jsem typ, který si nejdřív věci rád osahá a odpozoruje. Takže já ze začátku budu koukat, pozorovat, sledovat. Já nejsem ten, kdo určuje agendu Rady pro lidská práva. Ona má svého předsedu, má zmocněnkyni, čili já nekandiduju tam s nějakým programem, že bych řekl tak a zítra vystoupím, bouchnu do stolu a řeknu, pojďme se věnovat, já nevím, třeba sociálním sítím. Ale když se ptáte jako na nějaké myšlenky nebo něco, tak nějaká jako vizi nebo lidskoprávní výzvy, tak si myslím, že jednou z těch výzev jsou je vztah lidských práv a nových technologií, včetně sociálních sítí, umělé inteligence. A dneska třeba zase nebo včera, nebo kdy vyskočila ta otázka chat control, skenování komunikace. To je lidskoprávní problém par excellence a myslím, že i jemu se můžeme věnovat. Nebo řeší se zákaz sociálních sítí do určitého věku. Tam taky prostě proti sobě se střetávají nějaké dva principy a není jednoduché najít tu správnou balanci mezi nimi. A myslím si, že i tam prostě je možné poskytnout nějaký pohled. Mm-hmm. Nakonec to stejně bude zákonodárce, respektive v konečném důsledku zákonodárce, kdo rozhodne o tom, které řešení převáží. Ale já to vnímám tak, že úkolem té rady je prostě poskytovat, zprostředkovávat nějaká expertní stanoviska.
22: Když se vrátíme k tomu úvodu, kdy jste říkal, že jste zkrátka se přihlásil, ucházel jste se o členství, jakým způsobem jste prezentoval nebo zdůvodňoval ten zájem být členem této rady, tohoto poradního orgánu vlády?
23: Já tady tu přednášku před sebou nemám, ale považuji za pravděpodobné, že jsem tam uvedl citát ze svojí osobní vize, kde mám napsáno, že na prvním místě jsem obhájcem práv, teprve na druhém advokát, podnikatel nebo akademik. Mm-hmm. Čili prostě pro mě je to srdeční téma. Myslím si, že v tom oboru nejsem neznámou osobou a přijde mě, nemyslím si, že je nějak nelogické, že jsem učinil tento krok.
22: Já možná tušíte, kam směřuju tou otázku, jestli vám to vlastně stojí za to, v tom smyslu, že asi jste nečekal to, co to vyvolá. A teď se vracím zase k té petici, když jsem se nadíval včera, bylo tam nějakých 1500 asi podpisů. Čili vy jste nečekal, že to vyvolá takovou negativní ozvěnu?
23: Přiznám se, že jsem čekal, že budou někteří nespokojení, ale neočekával jsem takhle velkou reakci s ohledem na to, že jsem jeden z 36. Já myslím, že jsem člověk docela empatický, takže se dokážu vžít do těch, kteří proti mě protestovali, když jsem kandidoval na úřad veřejného ochránce práv nebo zástupce. To je monokratická instituce, zjednodušeně řečeno. Tady to je kolektivní orgán, kde je 630 členů, tak jsem očekával trošku více velkorysosti ze strany svých odpůrců. Takže to jako, oni vlastně říkají, že prostě soudruhu nemůžeš být nikde.
22: No, takže to první setkání bude zítra 21. září a možná to bude mít nějaké další pokračování. V každém případě teď děkuji za rozhovor. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s právníkem advokátem Jakubem Křížem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro lidská práva. Naschledanou.
23: Děkuji vám za pozvání a za milý rozhovor.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
8: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Lídr strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se pokusí stát zemským premiérem. V prosinci chce předstoupit před poslance zemského sněmu. A to i přesto, že AfD mezi nimi nemá většinu, informovala o tom agentura DPA. Podle ní se dlouhodobě spekuluje, že Siegmundovi by k funkci premiéra mohla pomoci strana spojenectví Sáry Wagenknechtové a alespoň jeden přeběhlík. Marocký král Muhammad VI. Jmenoval Fátimu Zahru Mansúriovou premiérkou. Její liberální strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Současná starostka Marrakéše se tak stará historicky první ženou v čele marocké vlády. Už před volbami slíbila mimo jiné zvyšování mest, vytváření pracovních míst nebo boj proti inflaci. A složky integrovaného záchranného systému budou dnes cvičit hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Cvičení začne o 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne. Zapojí se zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníků, bude část oblasti uzavřená. Sport. Čeští fotbalisté jsou bez bodu i po druhém utkání Ligy národů. Tentokrát v pražském Edenu prohráli s Anglií 0-2. V sobotu nastoupí Češi ve Španělsku, které zvítězilo nad Chorvatskem 4-1. A fotbalová Premier League potvrdila, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušování finančních pravidel. Liga zároveň uvedla, že se klub provinil i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Ta společně s komisí případné tresty teprve stanoví. Manchesteru City hrozí pokuta, odpočet bodů i vyloučení z Premier League. Tým napsal na svém webu, že se proti závěrům vyšetřování odvolá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D46 za Drysicemi a omezení na D35 u Olomouce. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za Drysicemi. Na 10. kilometru je v pravém pruhu poškozený povrch vozovky. Doporučujeme zpomalit. 10. kilometr D46 směr Olomouc. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A v Opavě čekejte silničáře na silnici 46. Až do rána budou opravovat vodorovné značení v Ratiborské ulici. S omezením počítejte mezi Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a místy bude foukat silný vítr, na českomoravské vrchovině o rychlosti kolem 55, ve frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Posloucháte noční radiožurnál dnes
8: s Adamem Cardou.
1: Posloucháte noční radiožurnál, dnes je 30. září.

0: Novinka v nočním radiožurnálu, to byla zpěvačka Daša a píseň Memou, tak snad vám zpříjemnila poslech při středeční noci. A teď slíbená reportáž. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů se kvůli suchu dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Poklesla už víc než o 2,5 metru. Uprostřed tak odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se v posledních měsících stal turistickým cílem pro stovky návštěvníků.
1: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl po krk třeba vodu.
2: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
1: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malý špunt, tak to vypadalo ohromný a ty klemby mají třeba 4-5 metrů.
2: Pan Miroslav patří mezi návštěvníky, kteří teď ke snížené hladině vodního díla přicházejí po stovkách, stejně jako pan Jaromír.
3: Já jsem tady teda 35 let, ale za tu dobu to nepamatuju, že by to bylo takhle. Je to zážitek, teda rád si to tady prohlídnu, pochodím, abych viděl, jak to tady bylo původně. No.
2: Poslouchá nás pan Karel, také přijel se podívat na sníženou hladinu vodního díla Březová, jaký na vás to dělá dojem?
4: Samozřejmě asi jako na každýho, protože tenhle pohled jsem ještě neviděl.
2: Vy jste před chvílí říkal, ještě než jsem zapl přístroj, že si stejně jako já pamatujete na bývalou plovárnu, která byla kousek asi od nás 150 metrů.
4: Taky jsem podotknul, že jsem se účastnil rozebírání prostě těch posledních fragmentů té plovárny, což už bylo i nebezpečné, už se to propadalo, takže jsme to odvážili tenkrát prostě nákladním autem a všechno šlo pryč.
2: Přehrada Březová chrání blízké lázeňské město před povodněmi. Teď ovšem část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
5: No neprší, no a málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vemete Orlíka, Slapy a ten štěstí, no.
2: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál s datem 30. září a už zítra začnou platit regulace cen pohonných hmot a pokud vás zajímají detaily, jako například o kolik se sníží marže pumpařů, tak to zjistíte v článku na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika, tak se tam podívejte a dál si pustíme v nočním radiožurnálu třeba Divokýho Billa nebo hned teď Genesis.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. Dodávky katarského plynu do Asie a kitalskému odběrateli budou zastavené i na podzim. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2 a dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO.
3: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
1: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Dodávky katarského skapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
4: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladéš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Radiožurnálu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
5: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů, tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors na největší pódium patří.
1: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém zápase v Lize národů. Anglii podlehli 0-2. V 25. minutě byl po tvrdém zákroku vyloučený záložník Pavel Schulz. Obránce Štěpán Chaloupek říká, jak moc to ovlivnilo zápas.
6: Asi bych hál, kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří, že už jsem tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
1: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. V Ovejedu už bude moct nastoupit útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Německý rodák má české občanství po matce a vedení národního týmu pro něj vyřídilo potřebné dokumenty. A hokejisté mistrovských Pardubic porazili v 6. kole extraligy České Budějovice 5-2. Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech, Třinec Kladno 6-4. Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4 a Mladá Boleslav Plzni 1-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Brnem a omezení na D11 za Pečkami. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna od Prahy na kilometru 191 pojedete kolem porouchaného vozidla. Blokuje tam odstavný pruh, pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení a je tam uzavřený pravý pruh. A s novým omezením počítejte na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma. U Blížkovic a u Grešlového Mýta budou opravovat vozovku a do poloviny října tam budou řídit provoz semafory Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno v Čechách a večer je na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza úterního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
8: Myslím, že mnoha lidem udělá obrovskou radost, když zaznamenají příběh jedince z Česka na globální úrovni. Když někdo dostane důvěru a pravomoci v oblasti, kde je konkurence absolutní. Troufám si tvrdit, že existuje oblast, ve které patříme do úzké světové špičky, aniž by se o tom hlasitě mluvilo. A to je sportovní management, možná se dá říct i sportovní diplomacie, marketing a nebo pořádání sportovních akcí. Na jednu z největších evropských bude letos dohlížet Čech. 25. října se na pařížském Stade de France představí týmy NFL, Pittsburgh Steelers a především domácí New Orleans Saints a styčným důstojníkem bude Jan Voska, který je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré ráno.
9: Dobrý den, Libore, děkuji za pozvání.
8: Díky, že jste tu v první řadě, protože si umím představit, že méně než měsíc před samotným utkáním musíte mít dost napilno. Tak ne, jak dlouho jste v Česku?
9: Je to pravda, před asi 6 měsíci, když nám byl zápas do Paříže přidělen, tak jsem si myslel, že už balím kufry a budu se někdy pohybovat na Champs-Élysées teďka v následujících dnech a týdnech, ale skutečnost je taková, že je to spíše linka mezi Prahou, kde máme základnu rodinou, a Paříží a New Orleans, takže teďka poslední týdny je to opravdu hodně Paříž, ale je poměrně pohodlné se tam dostat a před zápasem tam potom pojedu asi dva týdny předtím, než to všechno vypukne.
8: Co konkrétně teď řešíte těch minus 3,5 týdne? Co je ta agenda?
9: Je toho strašně moc. Možná, co bych měl říct, za prvé, vy jste to samozřejmě krásně představila a uvedl, ale já nejsem jediný styčný důstojník, který to všechno koordinuje.
8: Nás, a to vidíte, je ta mediální zkratka, já to mám rád.
9: Děláte to dobře, ale samozřejmě jsem, jak my tomu anglicky říkáme, boots on the ground v Evropě. Jsem tady taková spojka na strategii a na to, ať jsem blízko tomu trhu. Další kolegové jsou potom samozřejmě v New Orleans. Spolupracujeme i s agenturou ve Francii, která, vy jste teda nádherně vyslovil to Stade de France, to jako jsem koukal, tak samozřejmě snažíme se komunikovat ve francouzštině, ale máme na to francouzské kolegy, kteří nám tam dělají francouzský Instagram a máme tam další spojky, dejme tomu, ale já bych měl být opravdu ten, který propojuje komunikaci mezi Francií a New Orleans a pak je spousta kolegů, kteří to řeší i tam a samozřejmě máme NFL jakožto organizaci, která to celé zaštiťuje, takže těch lidí do toho zapojeno opravdu spoustu. Co se týče mojí role, tak já mám, jak tomu říkají Američané, asi 5 klobouků. Já nevím, jak to správně přeložit do češtiny, ale...
8: Sedím na více židlích
9: a ta hlavní role v posledních týdnech před zápasem je, co si budem povídat, je to přeci jenom americký sport, který jde do Evropy, jsou kolem toho velké výdaje, tak zajistit, ať všechno, co ve Francii děláme, tak ať jde dobře vidět, ale samozřejmě, ať získáme nějaké místní partnery, kteří to podpoří.
8: No, tím jste vlastně odpověděl na tu otázku, jestli se jedná o jeden zápas, nebo je to operace daleko širší, ale k tomu se dostaneme, protože vlastně je to několikaměsíční záležitost, která zapojila už desítky a možná tisíce lidí a není to jenom o tom jednom utkání. Já jsem rád, že dnešním hostem Radiožurnálu je Jan Voska.

0: Hostem Radiožurnálu je Jan Voska, povídáme si o události, která, řekl bych, ovládne Paříž už na konci října. Je to utkání NFL mezi Pittsburghem a New Orleans. Dá se říct, že ten vstup NFL na evropský trh, tedy Národní fotbalové ligy, a asi, řekl bych, nejcennější sportovní soutěže světa, nemýlím se.
1: Je to pravda?
0: Dá se použít ten superlativ. Tak ten vstup na evropský trh vlastně proběhl před téměř 20 lety. Myslím si, že někdy v roce 2007 spolu poprvé hráli ve Wembley New York a Miami. No ale nabízí se logicky ta věc, jak složité je dostat NFL na ten evropský trh a hlavně, proč je to v zájmu NFL, protože je to suverénní jednička v Severní Americe a když to spočítáme, tak v Evropě zas tak ten trh velký není.
1: No, výborná otázka. Já si myslím, že tohle je gro mé práce a celého angažmá NFL na těch mezinárodních trzích a až přijdou jednoho dne na to, jak to dělat všechno nejlépe, tak jako každá americká firma, tak tenhle ten proces trošičku více zautomatizujou a nebude to žádná legrace. Teďka je to fantastické v tom, my jsme si povídali s komentátorem amerického fotbalu v České republice Ondrou Horákem a on řekl, NFL, kdyby chtěla dneska udělat zápas na měsíci, tak ho udělá, protože na to má dost vlivu a dost peněz. Ale zároveň, co bych k tomu dodal já, je, že to mezinárodní angažmá, přestože to je tak mocná, vlivná a v Americe slavná organizace, tak je pro ní, přestože tady ano, hrála před 20 lety první zápas, přestože ten vliv je skutečně neuvěřitelný a téměř nezměřitelný, tak si to všechno osahává a oťukává a nejde to tak jednoduše a snadno, jak by možná Američani na první pohled očekávali.
0: A čím to je podle vás?
1: No, pokud se podíváme na jiné americké sporty, tak jde-li o basketbal, NBA, anebo třeba nám dobře známý hokej, NHL, tak samozřejmě v zemích jako Česko nebo potažmo celá střední a západní Evropa, severní, tak ty sporty zde mají, pokud se bavíme o hokeji, opravdu silnou základnou tradici a hlavně tady tahle ta kultura zde byla budovaná jako po desítky let, včetně basketbalu, jehož základna samozřejmě sahá daleko dále. Takže ve Francii například NBA pracuje soustavně už 25 let, navíc máte známé francouzské hráče basketbalové, zatímco americký fotbal, to je něco, co je pro Čecha, pro Evropana možná nepředstavitelný fenomén v Americe. Opravdu tak, jak Brazilci vnímají fotbal, ten který se hraje s bíčem a střílí se góly nohama, tak takhle vnímají Američani fotbal americký. Je to opravdu icebreaker sociální, kdekoliv vstoupíte do budovy, do nového města, bavíte se s lidma, máte na sobě, nedej bože, dres vašeho týmu, tak to okamžitě spustí konverzaci. Takže tam je to opravdu obrovský fenomén. Lidi platí hodně peněz za to, aby se vůbec na jednotlivých kanálech mohli dívat na zápasy svých týmů. Zatímco teďka přijdou tady do Evropy, no a mezi náma ve Francii, které se samozřejmě věnují s ohledem na náš nadcházející zápas nejvíce, tak mám asi nejvíc čísel a dat, tak tam je americký fotbal až na 11. místě, co do popularity ve sportech. A to se nemusíme bavit tady o fotbale, ale můžeme, nebo o basketu, ale můžeme se podívat ony až za sporty jako plavání, nebo třeba judo, házená. Takže tam opravdu se začíná, nechci říct od nuly, ale začíná se opravdu jako poměrně od píky a do toho přicházejí samozřejmě vysoká očekávání amerického vedení, amerického stylu řízení celé té organizace, kdy se pracuje non-stop, výsledky se očekávají okamžitě a vy musíte se přizpůsobit tempu, kultuře a rytmu toho daného trhu, na který vstupujete, což zrovna v případě Ameriky a Francouzů je poměrně zajímavá výzva.
0: Dá se zmínit, co všechno ten zápas do Francie přinesl, protože asi člověk musí zmínit flag football, což je další do jisté míry alternativa, která by měla otevřít tu bránu nejen směrem k olympiádě, ale i směrem k celé nejširší veřejnosti. Je tam ten turnaj pro děti. Tak co všechno se děje v souvislosti s tím utkáním, že to není jenom ten moment, kdy večer 25. října 80 tisíc lidí na Stade de France uvidí dva profesionální týmy.
1: Přesně tak. Já bych začal tím, že NFL už je aktivní na mezinárodních trzích 20 let, ale setkávalo se to s různými úspěchy. A jak říkáte vy, většinou to skončilo tím, že se odehrálo utkání, týmy odjeli a veškeré finanční prostředky, které do toho byly investovány a hlavně energie, pak zase odešla a čekalo se na další rok, kdy se možná něco odehraje. Posledních 5 let NFL vymyslela takzvaný Global Markets Program, kde týmy musí vyjádřit zájem o konkrétní trh a podat velmi formalizovanou přihlášku se zdůvodněním, proč by na tom trhu chtěli být a co taky budou na tom trhu dělat. To znamená, musí zde být jasná návaznost, proč tým například ze Cincinnati chce být v Itálii a jaké aktivity tam budou dělat. Takže ten zápas tady v tomhle tom pohledu je za posledních 5 let vnímán spíše jako takový velký moment, ale taky možná katalyzátor toho dalšího vývoje amerického fotbalu. Vy už jste zmínil flag football, to je teda bezkontaktní verze amerického fotbalu, velmi populární pro jak pro holky, tak pro kluky, protože při ní zpravidla nedochází ke zraněním, bude to nový olympijský sport. Tak tam by bylo trošku troufalé tvrdit, že jsme přišli do Francie a začali jsme flag football nebo americký fotbal, ten se tam samozřejmě už hrál, ale to, co může tým amerického fotbalu přinést, je samozřejmě dobrou praxi. Takže uspořádali jsme s našimi trenéry třeba výměnné kliniky pro francouzské kouče. Přivezli jsme do Francie celkem 6 našich hráčů za poslední rok a půl, takže ti potom můžou absolvovat kliniky flag footballu s dětmi, pro který je to obrovský zážitek. Představte si to asi tak, jako by tady, já jsem z Ostravy, tak nemůžu použít ani jednoho z hlavních pražských klubů, tak řeknu na Bohemians. Například přijel Kylian Mbappé a začal by tady dělat kličky s dětmi a vysvětlovat jim, co a jak mají dělat. Takže tohle je samozřejmě skvělá motivace a ještě u toho flag footballu zůstanu, protože jsem plný dojmů z minulého víkendu, kdy jsme ve Francii udělali turnaj přímo pod Eiffelovou věží pro děti z týmu napříč Francie, které soutěžili vlastně o to, aby vycestovali do New Orleans na kulturní a sportovní výměny pobyt na konci tohoto roku. Takže tohle je určitě něco, co děláme. Je to jedna z mnoha věcí, ale z mého pohledu ta, ze které si vždycky odnáším nejvíc energie.
0: Myslím si, že to je nesmírně inspirativní, jak skutečně ten sport není o tom jednom utkání, ale to jedno utkání otvírá najednou celý ten komplex věcí, které k tomu patří. A je dobře v téhle době, že to prostě a jednoduše je sport, jinak klidně jste mohli zmínit ten Baník.
1: Jo, já jsem samozřejmě...
0: Nemusíte se za to vůbec stydět.
1: Já se za to nestydím, přesně tak.
0: Asi je jasné, že pro New Orleans ta Francie byla jednoznačnou volbou vzhledem k tomu, co je Louisiana a jak silně francouzský odkaz rezonuje. Jak důležité je zapojení států v případě téhle operace, tak i to se budu ptát Jana Vosky.

0: 25. října odehrají svůj zápas v Paříži dva týmy americké NFL, tedy týmy amerického fotbalu Pittsburgh Steelers a domácí New Orleans Saints budou domácí, je to tak?
1: Je to pravda.
0: No, to musíme potrhnout. Jak důležité je v tomhle ohledu zapojení státu? Musí stát nějakým způsobem vystupovat proaktivně, anebo utkání tak silné organizace jako NFL je komerční operace, kdy ten stát do toho vlastně nevstupuje?
1: Je tady třeba zkombinovat všechny prvky dohromady. NFL samozřejmě má velkou finanční sílu, ale bez pomoci státu, a tady se nebavíme nutně o finanční pomoci, ale logistické, institucionální a vůbec ukázání toho, že máme zájem to utkání pořádat, by NFL do té země nestoupila. A musím říct, letos, pokud se nemýlím, máme více jak 8 mezinárodních zápasů NFL, teda těch, které se hrajou mimo americký kontinent, a není to pouze Evropa, je to Brazílie nebo Austrálie, kde už se hrálo, tak opravdu je třeba přijít a ukázat, my to utkání chceme pořádat a jsme proto ochotní udělat věci od A do Z. Na tom francouzském příkladu můžu ukázat, v týdnu před naším zápasem, který se odehraje 25. října, budeme například organizovat přehození řeky Seiny míčem amerického fotbalu, kdy jeden hráč, teda quarterback, by to měl házet a někdo by měl být na druhém břehu a míč chytat. To je věc zdánlivě jednoduchá, ale vyžaduje spoustu policejních a dalších povolení a samozřejmě bez spolupráce města by tohle to nebylo možné. Takže je to jeden i z mých úkolů být v dobrém spojení a častém právě s pařížskou radnicí, aby jsme tady na tyhle ty věci měli všechny povolení a bylo to jednoduché. Plánujeme teda i něco ještě odvážnějšího, nevím, jestli to vůbec můžu říct, protože když nám to nepovolí, tak potom budu slibovat hory doly, ale chtěli bychom udělat dronovou show u Eiffelovy věže, kdy znak New Orleans Saints je Flair de Lis, tak známý symbol, a my bychom chtěli použít drony, aby ve spolupráci s Eiffelovou věží celý ten znak vykreslili. A tohle je proces, který vyžaduje asi jako 9-10 povolení hasičů, policie a dalších systémů. A není to jednoduché. Řešíme to s francouzskou radnicí, nevím, jestli to dopadne, ale jenom chci poukázat na to, že pokud by se s náma nechtěli bavit, tak NFL by si prostě vybrala jinou zemi. A všechny státy, které doposud to utkání pořádali, tak při tom prvním utkání, nechci říct, že neměli zájem, ale pořád byli trošku zdrženlivé. Stalo se to v Irsku, stalo se to v Německu a to první utkání vždycky potom prorazí ty ledy. Země vidí, kolik ekonomických příležitostí ten zápas přinese. Samozřejmě sjedou se do země, stát France má kapacitu kolem 80 tisíc diváků, bude vyprodaný, takže nebudou tam pouze Francouzi, sjedou se tam lidi nejen z celé Evropy, fanoušci amerického fotbalu a potažmo americké sportovní kultury, ale z celého světa. Jenom z New Orleans se tam chystají nižší tisícovky našich fanoušků, takže je to obrovský samozřejmě boost, podpora turismu v dané zemi a obrovská reklama. A jak říkám, už jenom New Orleans Saints kontrahovalo několik francouzských agentur k tomu, ať nám pomůžou s různými prvky našeho angažma ve Francii, takže přináší to spoustu ekonomických příležitostí a ve chvíli, kdy se to ty země uvědomí, tak ta pomoc v následujících letech je daleko vyšší, ale prorazit to vždycky poprvé není jednoduché a to je to, co New Orleans Saints a NFL teďka dělají ve Francii.
0: Já jsem možná použil špatný termín podpora, protože tam si logicky v mnoha případech člověk představí nějaký finanční tok, ale dá se spíše říct té sportovní diplomaci, že to je garance. To znamená, že ten stát nějakým způsobem vystupuje jako aktivní právě proto, aby byl nápomocen v rámci logistiky, to, co jste zmínil. Já se ptám z toho důvodu, jestli cítíte třeba u nás v Česku, že tohle je jistý deficit, když člověk vidí, kolik událostí se tady odehraje, jak výhodná je geografická poloha nejen Prahy, ale pochopitelně dalších měst, ale Prahu člověk nemůže nezmínit, co by metropoli, co by místo, kde je letiště. Jestli tohle není fakt věc, kde my bychom mohli být daleko aktivnější?
1: No, to je voda na můj mlýn, to, co říkáte. Já jsem dlouhodobě se zasazoval o to, ať v Česku vznikne dejme tomu nějaké strategické řízení, dokument, strategie sportovní diplomacie. Nemusíme chodit daleko, stačí se inspirovat právě například ve Francii, chceme-li dál, tak v Austrálii, nebo třeba ve Walesu. Nemusíte být velká země, abyste se rozhodli se sportem pracovat strategicky jako nástrojem. A jeden z pilířů těchto z těch strategií je právě říct si, máme tady desetiletý výhled, tohle je ekonomická a organizační síla naší země. Pojďme si tady říct tři priority akcí, které bychom chtěli pořádat v následujícím období a pojďme se o ně ucházet proto, protože to bude mít takové přínosy. Takže naprosto bohužel tenhle ten přístup ke sportu v Česku zatím chybí. A myslím si, že koordinace sem tam vázne a to navzdory tomu, že samozřejmě máme jedince i organizace, které nás reprezentují skvěle, ale je tady obrovský prostor ke zlepšení.
0: Říká Jan Voska.
2: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
3: Dobrý večer.
2: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
4: Že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce, že to byla krásná věc tenkrát.
2: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
6: Americký nejvyšší soud rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím dál deportovat migranty do třetích zemí. Uvedla to agentura AP. Přestává tak platit rozhodnutí odvolacího soudu, který dřív tyto deportace zablokoval. Nejvyšší soud ale bude dál posuzovat, jestli je tato politika legální. Trumpova administrativa podle skupin na ochranu práv od loňska deportovala více než 25 tisíc migrantů do 29 zemí. Deportovaní na tyto země často nemají žádné vazby. Kosovský parlament jednohlasně odmítl verdikt zvláštního soudu v Hágu, který poslal na 25 let do vězení ex-prezidenta Hašima Tačiho. Souzený byl za válečné zločiny, spáchané v době ozbrojeného boje kosovské osvobozenecké armády za nezávislost Kosova na Srbsku v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem této povstalecké vojenské organizace a také lídrem jejího politického vedení. Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Miroslava Brože z čela Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. A pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za více než 260 tisíc korun. Policie bude hlukoměr využívat jak při tuningových srazech, tak při běžných silničních kontrolách. Sport. Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Brnem a omezení v Opavě. Na dálnici D1 zvyšte pozornost na příjezdu do Brna z Prahy. Za odbočkou na výstaviště na kilometru 191 stojí porouchané osobní auto. Zabírá odstavný pruh, některá vozidla vybočují. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za Koberovicemi. Na 72. kilometru je uzavřená odpočívka a čerpací stanice Dunice kvůli opravě vozovky. Ta je naplánovaná až téměř do poloviny listopadu. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46 a v Ratiborské ulici opravují vodorovné značení a provoz je omezený mezi křižovatkami se Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno, postupně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje repríza úterního hosta Radiožurnálu.
0: Hostem je Jan Voska, se kterým si povídáme o tom, proč a jak bude vypadat prezentace NFL v hlavním městě Francie v Paříži. Já musím říct, že člověk fakt musí smeknout klobouk před tou vaší cestou, protože jste nesmírně blízko dvěma profesionálním týmům franšíz amerického fotbalu a také basketbalu. No ale tak se jako ptali, myslím, v mém okolí skoro všichni, jak je to možný? Že člověk z Ostravy prostě se dokáže dostat až tak daleko. Ta profesionální soutěž amerického střihu byla váš cíl během studia práv na Pražské univerzitě Karlově třeba?
1: Vůbec ne. Je to v podstatě souhra náhod, by člověk řekl, ale co je třeba říct, tak sport mě vždycky bavil. Nikdy to nebylo na Ligu mistrů, bylo to takhle na okresní až krajské úrovni. A když jsem studoval právnickou fakultu, tak jsem si hledal cestičky, jak se u toho udržet, takže jsem se věnoval sportovnímu právu nějakou dobu. Po vystudování jsem chviličku praktikoval v advokátní kanceláři, ale velmi záhy jsem přešel do diplomacie. Začal jsem pracovat na Českém ministerstvu zahraničních věcí a opět mi to nevydrželo příliš dlouho, aniž bych si začal hledat cestičky, jak to propojit se sportem. A našel jsem si, že sportovní diplomacie je jeden ze skvělých nástrojů, jak prosazovat, jak se tomu říká, měkký vliv státu v zahraničí, jak podporovat dobré jméno své země v zahraničí, stejně jako se využívá kultura, muzika, umění, anebo třeba gastronomie jednotlivých zemí v zahraničí, tak stejně tak dobře může k prezentaci země posloužit sport. Myslím si, že v Česku ten obrázek, když se řekne sportovní diplomacie, byl před třeba 7-8 lety pořád takový pošmodrchaný tím, že lidi si představili akorát fotku prezidenta s Petrem Čechem například. Nikdo si nepředstavil, jak strategický nástroj to může být. Není to opravdu o tomhle tom, je to o tom využít sport k dosažení cílu, které si předtím stanovíme a propagovat naši zemi v zahraničí. A tomu jsem se věnoval poměrně pečlivě, když jsem 5 let působil na velvyslanectví České republiky ve Spojených státech. Měli jsme k tomu taky skvělou podporu tehdejšího pana velvyslance Staška a poměrně jako shodou náhod měli jsme programy sportovní diplomacie, které jsme dělali v různých amerických městech, například v Atlantě.
0: Dobře, ale já tady legenda praví, že Czech Embassy Bike Challenge.
1: To
0: což byl takhle, to byl závod na kole, je to tak? Takže závod na kole byl jeden z těch okamžiků, kdy jste začal stoupat výš a tím druhým byla výstava ke 100 letům českého, respektive československého basketbalu. Tak tohle vás dostalo k New Orleans Saints?
1: No, nechci tady ztrácet spoustu času s naším ježděním na kole, ale je pravda, že Bike Challenge můžeme použít jako příklad toho, jak jsme se snažili Američanům přiblížit oslavu českých tradic a zároveň je přivést ke sportu během covidové pandemie, kdy nikdo moc sportovat nemohl, respektive mohl, ale maximálně sám, tak jsme vymysleli závod, který zrovna, že to říkáme dneska po začátku nebo termínu, kdy se Bike Challenge jezdila, protože Czech Embassy Bike Challenge se vždycky jezdila mezi státními svátky 28. září a 28. října a žádali jsme lidi, aby ujeli 19,18 km dlouhou trať, takže právě to vedlo k tomu 28. říjnu a k oslavě vzniku samostatného Československa a byla to soutěž, do které se dál zapojovali nejen čeští krajané ve Washingtonu, ale postupem času lidi napříč Spojenými státy a také lidi z jiných ambasád nebo amerického ministerstva zahraničí. A my jsme spolupracovali s jedním místním pivovarem ve Washingtonu, který vařil pivo českého typu a těm 10 nejrychlejším, kteří na našem měřeném úseku zajeli nejrychlejší čas, tak si postupně jezdili na naší ambasádu pro pivní ceny. A já si pamatuju, že jednou mi volal pan Vrátný, že máme na bráně nějaké auto s řidičem a přijelo si pro cenu, tak jsem tam teda vyběhl a ono se ukázalo, že to byl třeba rakouský velvyslanec, který se dožadoval teda pro cenu, tak jsem tam teda vyběhl a ono se ukázalo, že to byl třeba rakouský velvyslanec, který se dožadoval teda ceny za 6. místo. Já jsem

0: A měli jsme také nějaké ekonomické a kulturní schůzky. Nicméně náš skvělý honorární konzul, kterého máme v New Orleans, Martin Pospíšil, výborný příběh, stavař z Brna, který se podílel na obnově těch protizáplavových systémů po New Katrině. Orleans po Katríně, tak má ve městě výborné kontakty a na moji žádost, zda by nebylo možné se s vedením basketbalového týmu, o kterém jsem, přiznám se, před 4 lety ani moc nevěděl, tak tu schůzku zajistil. A doslova cestou na letiště před naším odletem zpátky do Washingtonu jsme se takhle jako setkali s majitelkou týmu New Orleans Saints a New Orleans Pelicans, basketbal, americký fotbal, která nás vřele přijala a strašně jí zajímal středoevropský pohled na americký sport a zajímalo je právě to, jak by se mohli více prosadit v Evropě. Já jsem tam teda opravdu šel s tím, že hele, český basketbal slaví 100 let.
1: Vy jste měli Saturanského.
0: Amerika pro český basketbal byla obrovská inspirace, takže pojďme něco udělat. Přiznám se, že tohle je jedno z témat, které spíše takhle proplulo tím prostorem, ale to, že tam byli Češi, kteří, troufám si říct, trošičku rozuměli sportu, rozuměli rozdílu mezi americkou a evropskou kulturou a měli nápady, co by se dalo udělat, tak to zrezonovalo a byli jsme v kontaktu v podstatě týdenním od té doby. A všechno vyvrcholilo, když jsem se jednoho dne prostě rozhodl udělat kariérní změnu a řekl jsem si, hele, já prostě zkusím dělat ten sport, tu sportovní diplomacii trošičku jinak a uvidím, jestli nebudou americké týmy, které právě mají zájem o angažmá v Evropě, které by o moji pomoc stály. A já jsem napsal e-mail v té době a stále prezidentovi New Orleans Saints, se kterým jsme se v té době dobře znali, ale nebylo to, že bychom spolu chodili na kávičky. A co mě strašně překvapilo, oni pořádali v New Orleans Super Bowl. Každý rok se hostí Super Bowl v jiném městě Spojených států. New Orleans Saints nehráli, ale pořádali na naprosto skvělém stadionu, které mají Caesars Superdome, pořádali Super Bowl a to je prostě vyčerpávající obrovská akce. A mě šokovalo, že on hnedka by odepsal ten den a řekl, tak jo, tak pojďme si zavolat zítra v 7 ráno mého času. Tak jako, opravdu to je taky demonstrace toho, že v Americe se nezastavuje a my jsme si teda v 7 ráno hnedka potom, co dokončili Super Bowl, kde mimo jiné měli amerického prezidenta a spoustu dalších akcí, tak jsme si volali a já jsem mu ukázal takový jednostránkový dokument, kde jsem měl pár náčrtků, co si myslím, že by mohli dělat v Evropě lépe.
1: On řekl, a tak začalo to angažmá.
0: On řekl, tak pojď to pro nás dělat.
1: Takže americký sen je jenom iluze. Jan Voska je hostem Radiožurnálu.

0: Jan Voska, absolvent Univerzity Karlovy, v současné době globální sportovní diplomat, možná tohle označení platí úplně nejlépe, jeden ze styčných důstojníků utkání NFL, kde doma v Paříži se představí tým z americké Louisiany, protože 25. října bude hrát proti Pittsburghu. Ten příběh je skutečně naplní amerického snu, jeden e-mail, touha po změně kariéry a rovnou nástup do profesionální americké sportovní organizace. Jenom pro tu představu, jak moc je to velká konkurence, protože přeci jenom nechci to negativně vymezovat, ale jste Čech z Evropy, z Ostravy, bez nějaké prokazatelné vazby na americký fotbal. Nevadí to?
1: Ještě bych k tomu doplnil, že pokud byste mě chtěl použít jako skauta amerického fotbalu, tak byste pravděpodobně prodělal, protože to není můj nejsilnější sport. Já jsem teda tradiční fotbalista a cyklista, takže americkému fotbalu jsem přišel na chuť až během pobytu v Americe, kdy jsem opravdu pochopil, jak velký je to sociální fenomén. A díky mému tchánovi, se kterým jsme sem tam koukali na zápasy, a když máte někoho, kdo vám to vysvětlí, tak tomu potom člověk snadno přijde na chuť. Ale zpět k otázce. Do dneška na mě si myslím hodně lidi, zvlášť z NFL, z ligy, koukají, když jsem představován a potom zjistí, že žiju převážně v Praze a že jsem Čech, tak si řeknou, co zrovna ten tady dělá. A já myslím, že jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem do toho vstoupil trošičku z jiné úrovně, než kdybych New Orleans Saints posílal životopis. Prostě byli jsme ve správný čas na správném místě. Měli jsme štěstí, ale zároveň jsem si zatím šel celý život, kdy jsem si hledal cestičky k tomu sportu a cestičky na to, jak tohle propojit. Takže je to kombinace. Co se týče té konkurence, tak další specifikum je, že tohle není pozice, která by byla někde vypsaná. Ty týmy, každý tým NFL je dneska aspoň na jednom mezinárodním trhu. Nejvíc jich je v Anglii a v Německu. Ve Francii jsme zatím jediný, který má práva tam opravdu vyvíjet aktivitu. Takže ve Francii jich tolik není a každý ten tým na to přichází trošku po svém, jak to nejlépe dělat. Většinou to potom vede k tomu, že obdoby tady těchhle z těch mezinárodních vosků se pohybují na různých trzích, takže třeba pro tým z nejmenšího města, který hraje NFL, Green Bay Packers, tak dělá aktivace v Německu kolegyně, která je z Ameriky, ale vzala si Rakušana a dlouhodobě žije v Salzburku a pohybuje se mezi rakouským a německým trhem. Takže každý ten tým si potom takovou spojku třeba hledá, ale jak říkám, není to nic, co by bylo oficiálně vypsáno a o co by ty týmy soutěžily, spíše se to takhle domluvilo.
0: Ještě jeden pohled i pro to srovnání, protože v Česku si umíme, jak jste zmiňoval, ten tradiční fotbal z Anglie, tak si umíme představit i majitele těch klubů. Jaká je Gail Benson a jak blízko té samotné operaci, jak moc žije oběma sporty, protože v jejím případě je to jak basketbal, tak americký fotbal.
1: Ale abych vlastně ještě doplnil k paní Benson, tak podle magazínu Forbes je vlastně nejvlivnější a nejbohatší ženou amerického sportu, takže jak jsem povídal o tom našem setkání, já jsem to tehdy ani nevěděl. Já jsem ani nevěděl, s kým se potkávám, a až později mi bylo vysvětleno, že vůbec, aby si na někoho našla čas, není jednoduché, takže naše první setkání jsem docenil až později. No a na vaši otázku, víte co, ona mi nejvíc připomíná moji babičku, která...
0: Nepodřízenou jste si touhle větou trošku?
1: Já věřím, že ne, protože babička byla obrovská elegánka. Paní Benson i ve svých letech, má kolem 80 let, tak je neuvěřitelně čiperná a aktivní. Dá si velmi záležet na tom, jak vypadá, a zároveň dokáže být velmi přísná a taky se dokáže rozněžnit u věcí, které byste nečekali. Já jsem takhle vyrážel do Louisiany loni v prosinci, a maminka, jako každá správná česká maminka, mi napekla perníčky ve tvaru znaku našeho klubu. A tak já jsem je položil paní sekretářce, prostě tady pozdrav od maminky a děj se vůle boží, a najednou mi zvoní telefon a sekretářka říká: ale Honzo, paní Benson si tě volá do kanceláře. Jsem říkal, tak jo, tak vydržel jsem tady pár měsíců a až mitec, ale bylo to fajn. A ona se mi začala ptát, jako odkud jsem to sehnal, že tyhle stři už chce mít pořád. Takže dokáže být taková a taky dokáže být naprosto nekompromisní při vyjednávání, kdy ona opravdu v 9 ráno je její auto přistaveno před budovou, ať je pondělí nebo pátek, a na zápasy svého týmu cestuje. A jak říkám, není to jenom tým amerického fotbalu, je to ještě i basketbal, takže je obrovsky zapojená, angažovaná, chce ovšem vědět a nejdybože, abyste udělal něco velkého bez jejího vědomí, to vám pak dá pořádně sežrat.
0: Nejen diplomaci máte, řekl bych skutečně ve svých schopnostech, ale i typickou českou chytrost, protože to s těma perníčkama, to jste udělal set sakramensky dobře. Jan Voska je dnes hostem Radiožurnálu.

0: 25. října jemné české razítko na utkání Pittsburghu Steelers a New Orleans Saints na Stade de France. Něžné české razítko díky Janu Voskovi, který je součástí louisianské organizace. No ale tady je to B. To znamená, člověk musí zmínit i Pelicans, což je tým NBA. A sen mnohých českých faninek a fanoušků o tom, že jednoho dne se utkání NBA odehraje zde. Jak moc je to realistické? Jak moc je to realistické právě i díky té vaší konexi na New Orleans Pelicans i díky tomu, že tam hrál Tomáš Satoranský? To se ptám zcela logicky, protože tu myšlenku jsem slyšel v posledních letech několikrát a pořád mi to v tom kalendáři chybí.
1: Pořád to tam není, ale pracuje se na tom. Nemyslím si, že to je záležitost příštího roku nebo dvou let, ale docela bych si vsadil, že do 6-7 let by se nám to mohlo podařit a to se bavíme opravdu o zápasu NBA jako takovém. Já si myslím, že jsou i nějaké kroky, které můžeme udělat mezi tím, jako například přípravný zápas týmu NBA preseason game. V Česku infrastruktura u tu arena je na to výborná a staví se nám tady další haly, takže já se vůbec nebojím toho, že když tady přivezeme jeden nebo dva týmy NBA, že by lidi neměli zájem. Teďka je to opravdu o tom přesvědčit NBA, že jsme trh, který jim za to stojí, protože přiznejme si, pořád se na nás dívají jako středně malou zemi, což je v pořádku a bojujeme tady s trhy, které chtějí uspořádat zápas NBA, které jsou z větších zemí, mají právě možná větší vliv a možná právě dělají trošku lepší sportovní diplomacii v tom, že ve svých nebo v strukturách těch řídících organizací mají třeba své lidi. Takže v tomhle tom je to běh na další trať, ale můžu říct, že mezi vybranými českými subjekty i dejme tomu českou vládou nebo právě ambasádou ve Washingtonu, která pomohla zprostředkovat některé setkání mezi NBA a jednotlivými týmy, ať jsou to právě Pelicans nebo třeba i San Antonio Spurs, nemýlím-li se, tak na konferenci Sport Alive, která se věnuje sportovnímu managementu, by dokonce měl zavítat host z týmu San Antonio Spurs, takže zlepšuje se to, dostáváme se do povědomí NBA, ví o nás, že o tohle to máme zájem a já věřím, že se to jednou podaří. Ale zároveň ještě bych doplnil, co se týče mě a Pelicans, tak samozřejmě nemůžu působit jako český fanoušek, musím dělat to, co je nejlepší pro organizaci, ale samozřejmě nějaký hlas nebo trošičku popíchnutí k tomu, proč zrovna tenhle ten trh má smysl udělat můžu, ale nakonec ty týmy se vždycky podívají na to, co jim řekne NBA nebo NFL. Takže pak, když budou spokojené ty zastřešující organizace, tak máme šanci.
0: Vy jste začínal u sportovní diplomacie. Dnes jste uprostřed největšího sportovního biznesu světa, což NFL je. Je sport ve skutečnosti lepší diplomat než diplomat?
1: Je skvělá otázka. Já si myslím, ano i ne. Sport, muzika, možná gastronomie určitě dokážou přenášet emoce a propojovat lidi lépe než, jak jste řekl, běžní diplomaté, ale tím bych nechtěl zlehčovat roli, jakou diplomacie má ve světě, zvláště s ohledem na neustále se vyvíjející dynamickou bezpečnostní situaci, takže ano i ne, ale zároveň ten sport opravdu může sloužit jako most k odstartování některých diskuzí a debat, které by těmi tradičními diplomatickými nástroji bylo možná obtížné otevřít.
0: Máte už plán, co budete dělat 26. října, to znamená den poté, a 27. a pak státní svátek 28.
1: 26. října si se budu pořád věnovat našemu vedení, které bude v Paříži a doufám, že budeme slavit vítězství, protože málo kdo si to uvědomí, ale ono během základní hrací části v NFL máte pouze 17 zápasů, to není plus 80 zápasů jako v NBA, takže
0: každý bod se počítá.
1: Každý bod, každý vítězství se počítá, takže nejdůležitější úkol pro nás je ten zápas vyhrát a samozřejmě udělat kolem toho pořádný humbuk. Nicméně 27. to vám povím, to už bych chtěl být v Česku a chystat se na Halloween s rodinou, protože to je náš oblíbený svátek, takže já bych si strašně chtěl po tom zápase trošičku vydechnout a načerpat síly na utkání s Pelicans, které budeme hrát v Paříži a Manchesteru hnedka počátkem roku 2027.
0: Tak ať se vám daří, ať to 25. října vyjde a díky za to, že jste inspirací mnoha dalším studentům, kteří si říkají, to nemá smysl zkoušet. Ono to smysl má a někdy to může být. Jan Voska byl naším hostem. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání.
2: Host Radiožurnálu.
3: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
5: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Somálská pobřežní stráž osvobodila ropný tanker z rukou pirátů. Zemřelo 5 členů posádky. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2 a dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci večer přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat je nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle něj doplatí budoucí generace.
6: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
5: Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil za zbytečnou. Opozice podle něj jen zdržuje práci sněmovny. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat dnes. Hlasovat by se mohlo nejdříve večer. Pobřežní stráž v Somálsku osvobodila ropný tanker. Podle tamních úřadů ale somálští piráti před zásahem bezpečnostních složek zabili 5 členů posádky. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo piráti zajeli v dubnu. Loď se 17 členou posádkou plula pod vlajkou státu Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze 3 plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich více než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení prací snáz přístupná pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky.
7: Celá bezbariérová je čerstvé, například stanice Havířov. Změny děláme i na Vysočině, na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Pohledem. Bezbariérově řešené zastávky v Přibyslavi, Stříbrných horách a stanice Pohled zprovozníme koncem roku.
5: Sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Z úvodních 2 zápasů v elitní skupině tak mají 2 porážky. Už po 25 minutách byl vyloučený záložník Pavel Šulc. Také proto byli od této chvíle Češi pod tlakem a brankář Matěj Kovář si připsal několik zákroků.
8: Tam lítalo, ale myslím si, že jsme odehráli slušnou partii na to, že jsme hráli 10 asi po většinu zápasu a jsem rád, že tu identitu, kterou ten nastolil, tak jsme se snažili hrát, i když jsme byli o jednoho hráče méně.
5: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odehrají 3. zápas v Lize národů. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V 6. kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4.